i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.

Pravidelní posluchači vědí, že už dlouhý čas nabízí ostravská hodinka Oldies vždy koncem měsíce pohled do historických top ten. Tentokrát vám dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk hitově připomene konec srpna 1969. Popová singlová desítka Billboardu měla tehdy na čtvrtém místě Jackie DeShannon a její hit Put a Little Love in Your Heart.

Připomínám, že si v tomto roce všímám sudých míst v prvních desítkách a pokračovat budu jako vždy za oceánem. Stále zmíněný Billboard 6 byla před 52 lety píseň Get Together v podání bostonských The Young Bloods a 10 Crystal Blue Persuasion, 7. top 10 hit skupiny Tammy James and the Shondells.

Ta první píseň, kterou jste slyšeli, Get Together, se těšila popularitě už po druhé, a to proto, že se tehdy stala znělkou americké celostátní konference křesťanů a židů. Teď zaoceánské žebříčky žánrové, napřed country. Čtyřka Loretta Lynn, To Make a Man Feel Like a Man, po ní šestka Merle Haggard a The Strangers, Working Man Blues.

This song for the working man. Obě písně si interpreti složili sami, rady Loretty Lynn, co dělat, aby se muž cítil jako muž, jsou sice jako z bulvárního týdeníku, ale oni vlastně jiné asi ani nejsou. Chválit, podstrojovat, nedráždit a trochu svádět. Mám tu samozřejmě také něco z žebříčku rhythm and bluesového. Dvojka, Gladys Knight and the Pips, Nitty Gritty, šestka, The Dells, Oh, What a Night. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, hity ze sudých míst, zahraničních top 10 z konce srpna 1969 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

teď Británie, a protože v roce 1969 tam žebříček EP desek už publikován nebyl, nahlédl jsem do pořadí LPček. V jejich top 10 dvakrát bodoval Elvis Presley, takže volba je jasná. Dvojkou bylo právě jeho album From Elvis in Memphis. Wearing That Loved Odd Look je píseň zkomponovaná pro něj. Do dvojice přidává předělávku Long Black Limousine.

Přeložím, co zpíval Elvis v té první písni. Byl jsem pár dnů pryč, slibovala si, že nemám mít obavy, ale vidím, že to bylo asi jinak. Oblékla sis vyzývavé šaty, popelníky jsou plné, všude nepořádek, mejdan tu prý byl 3 dny. A teď rychle 52 roky staré úspěšné britské singly. 4 Stevie Wonder, My Sherry Amour, 8 The Eagles, Viva Bobby Joe.

Podle názvu je jasné, že My Sharia Moore je milostné vyznání. Tu druhou píseň bych podle textu zařadil do škatulky Bubblegum. Písničky vybírám ze žebříčku nejen podle jejich umístění, ale také tak, aby se vám snad alespoň trochu líbily. V italské a francouzské top ten nic moc, proto jsem vybral jen po jedné nahrávce. Obě jsou to předělávky, originály jistě znáte.

0: Zpěvák uměleckým jménem Mal zaspíval Pensiero d'amore. Určitě jste poznali, že přebíral z repertoáru bratrů Gibbových. Francouzská dvojice Gilles Marshall a Martin Abib sáhla do zpěvníků Lee Hazelwooda. V Německu byl před 52 lety v top 10 jen jeden domácí interpret. Rozhodl jsem se připomenout americký Sir Douglas Quintet a staré dobré Stony.
1: This quintet is back. We'd like to thank all of our beautiful friends all over the country for all the beautiful vibrations we love.

Chcete-li napsat, můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Zavírák bude z Holandska, kulminoval před 52 lety na 10. místě a vybral jsem jej proto, že v Ostravě byla nahrána hned v roce 1969 česká verze. Skupina The Dells, medley I Can Sing a Rainbow, Love is Blue. Opatrujte se, Oldies s vámi se všemi.

zdá.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Tak se k nám přidejte, my jsme připraveni, Patrik Rozehnal a dnes Zdeněk Junák. Vítej, Zdeňku.
2: Děkuji za přivítání, zdravím tebe, Patriku, zdravím všechny posluchače.
1: Výborně, léto jaké bylo? Dá
2: léto
1: se shrnout několika
2: krásné.
1: Slovy? Krásné, pořád.
2: Opravdu, jako, že jo, já nevím, lidi si stěžovali hodně, že teda to léto, teda to teplo bylo extrémně, jako já mi vím, že bylo extrémně, ale představ si, že by bylo -5. Takže já, mě to nevadilo, užíval jsem si to a fakt jako bezvadný.
1: Užijte si i tu hodinu s námi. Začínáme.
0: Humoriáda.

0: Bára od skupiny Činasky na úvod dnešní humoriády. Ve studiu už sedí a připraven a možná už má vybráno i ze seznamu Zdeněk Junák.
1: Ano, mám vybráno. Nabídka, moji milí, je opravdu pestrá, ale já mám rád opravdu Petra Nárožného. Jako babiče, fakt mám ho rád. A je tady ukázka, nebo tedy příběh Slečny ve vlaku. Tak by mě zajímalo, co tedy se slečnou ve vlaku se může dít.
2: Promiňte, slečno, už bude veselý nad Lužnicí. Promiňte, slečno, už bude veselý nad Lužnicí.
3: Co?
2: Jak prosím?
3: Ubohost?
2: Čí ubohost? Jaká ubohost?
3: Kolik jich na téhle trati takovýmto způsobem týdně zbalíte, mladíku?
2: Co prosím?
3: To mám být další čárkou ve vašem deníčku?
2: Co se vám stalo, čárko?
3: Víte co? Zeptejte se raději někoho jinýho. A je to.
2: Koho? Když jsme tu sami.
3: A tohle? Teda, opovaž se na mě sáhnout. Já ti přerazím dáseň.
2: Co blázníš?
3: Komu tykáte?
2: Tobě, sluníčko.
3: Úroveň, jo, tak on pán je básník.
2: A dáma zase hysterka.
3: Cože? No tak tohle mi teda ještě nikdo neřek.
2: No tak jsem aspoň v tomhle první.
3: No jo, to jsou ty drzouni, kterým není nic svatý.
2: Takže se voníte pro kamarádky, viď, ty jeptiško?
3: Podívej se, chlapečku. Jestli mi nedáš pokoj, tak zatáhnu za záchranou brzdu a řeknu, že jsi mě obtěžoval. A já za ní zatáhnu, to mi věř, ty. Volejzo.
2: Tebe a obtěžovat.
3: Co se tak díváte?
2: Já nevím. Totiž já musím. Vy se mi vlastně líbíte. Moc. Strašně. Strašně moc. Já vás mám asi rád.
3: Co? No teda tohle?
2: Já vás asi miluju.
3: No tohle?
2: Jste taková hezká, plavá, buňavá.
3: Buďte sticha!
2: Taková čistá.
3: Tato, co si to dovolujete?
2: Já nevím, já musím. No co jsem udělal? No co jsem řekl?
3: Když o tomhle mě tatínek neinformoval.
2: A o čím vás pan otec neinformoval, můj tchán zlatej?
3: On mě informoval o vás mužích, ale o vás mi nic neřekl. Ani slůvkem se o vás nezmínil, že tady jednou budete sedět, že budete drzej a že se mi budete líbit.
2: Slečno, slečno, to není nic proti tomu, jak vy se líbíte mně. Miluju vás. Kde to jsme?
3: Za táborem.
2: Milujete mě taky?
3: Taky.
2: Jupi!
3: Co to děláte?
2: Zatáhl jsem za záchranou brzdu. Chci, aby byl průvodčí svědkem našeho zasnoubení. Ten bude překvapen. Ten bude mít radost, že v jeho vlaku, na jeho trati, při jeho službě dva mladí lidé. Jupi!
3: Co mu řeknete?
2: Máte krásné oči.
3: Ale ne, jemu, co řeknete?
2: Máte krásné rty.
3: Ne, co jemu, výpravčímu.
2: Miláčku můj.
3: Promiň, tatínku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Petr Nárožný, první ukázka s ním. Bude-li druhá, o tom rozhodnou posluchači. Dá se takhle nějak seznámit, zažít nějaké zvláštní seznámení ve vlaku, Zdeňku?
1: Tak určitě se to dá, ale protože já jsem plachý člověk, tak mně se to nepodařilo a teďko už vlastně s přibývajícím věkem vlakem nejezdím. Jelikož já mám problém, v té nádražní hale, když oni hlásí odjezdy, příjezdy a zpoždění, tak oni to tak drmolí a v té hale se to tak tříští, že já to prostě nepochytám.
0: Jako, ty se bojíš, že by si prostě zmeškal ten
1: čas? No, to
0: čas
1: se mě
0: odjezdu,
1: právě stalo.
0: To se ti stalo.
1: Já jsem sem do Humoriády jezdil jako vlakem, protože jsem měl dobré spojení. No. Jenomže potom najednou jsem si taky koupil jízdenku, nebudu jmenovat, kterou společností jsem jel, no. A České dráhy to nebyly. A teď jako stojím na tom nástupišti a najednou ty lidi jak vlak nikde a teď najednou ty lidi tak jako trošku odchází a tohleto, ale pořád nás tam bylo dost. A vlak pořád nikde. A teď se dívám na hodinky, odjezd 17.40, bylo nějakých 17.35, vlak nikde, tak jsem se tam jedné paní zeptá, říkám, prosím vás, na Brno? A ona říká, teď hlásili, že je změna nástupiště. A já ti, Patriku, to bylo ještě před těma kolenama,
0: ano.
1: Tak já říkám, no tak to je Lampard, oni to nestihnu. Říká, ne, máte 4 minuty. Tak já jsem to vzal tedy kulhaje tryskem, no ale rychlých mě ujel. Proklel jsem celé prostě nádraží, všechny železničáře a rychlíky a tak jsem musel hodinu čekat. A tak jsem řekl dost. A jezdím buď autem, anebo autobusem. Mm-hmm. Jo? Ale jinak jako, když jsem byl mlád, třeba s rodičema, tak to jsem jezdil strašně rád vlakem. To bylo výborný. Koleště, já jsem, že jo, 51. ročník, takže když mě bylo nějakých 8 let, tak to tahali parní lokomotivy.
0: A už jsme zase u toho. To jsme tu už řešili, ano. A dřevěný lavice a kartonový lístky.
1: Jo, a teď ty jiskry z komína. No to, když jel večer, no to ti byla paráda, to bylo něco úžasného. Takže jako jo, ale jo, teď už jako teď vlak, už ne. Vlak ne.
0: Dobře, říká Zdeněk Junák, vybral Petra Nárožného, co vyberete vy, když vám nabídnu proti, jako druhou ukázku variantu B, Milan Lasicu a jeho vzpomínku na Julia Satinského, ukázka z Všechno párty, zpovídán byl Karlem Šípem. Tak Petr Nárožný může vyprávět o škole a učitelích, Milan Lasica o Juliovi Satinském. Které vyprávění, kterého interpreta si vyberete? 731 800 900, SMS-kové číslo pak 90 01 04, humor mezera A nebo B stačí napsat a poslat do pořadu
4: Humoriáda s

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Petr Nárožný nebo Milan Lasica, kdo bude mluvit, kdo nás může pobavit, koho vyberete z archívu na telefonu 731 800 900. Voláte do studia a zvedá telefon Patrik Rozehnal a Zdeněk Junák dnes. Kdo tam je?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
5: Dobrý den.
4: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s Petrem Nárožným.
3: Dobrá, dáváme mu bod od vás. Kdo další?
6: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
5: Děkuju.
6: A dala bych, nemáte zač, a dala bych pana Nárožného.
3: Dobrá, bod pro něj, děkujeme. Přesouváme se k dalšímu telefonátu.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do radia. A přál bych si Bčko.
3: Milan Lasica, vzpomínka na Julia Satinského. Dobře, zapisuju. Ještě někdo? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A přál bych si opakování.
3: Opakování, tak znova ještě Petra Nárožného, tak to tomu rozumím. Dobře,
8: ano.
3: Tak jo, děkuju. Součet hlasů už je jasný. Vítězství Petra Nárožného, to je vzpomínka na školu a učitele.
9: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co, a přilítla mu na hlavu vlašťovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlašťovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl: prosím tě, já nevím, kdo to hodil. Já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit. Seber se, vypadni ven, zapal si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě. Mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahámbený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku, prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl: Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu ji říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty zady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch šest dvojic, ty tři dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že na smluvené znamení prostě až kantor veme péro a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, jak udělat další takový. docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom sak. Když se to zpívá takzvaně po venách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Já no. A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití, nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viník. A až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknou, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, že jo.
0: Humoriáda.
3: Co to v člověku vyvolá za vzpomínku? Taky takovéhle alotrie si dělal, Zdeňku, se spolužáky.
5: No tak takové až úplně ne, ale mám hezký zážitek, to byla nějaká 8. třída nebo 7. A tenkrát jsme odebírali, no, jsme kupovali kluci takový časopis ABčko, jako ABC. Ano. A tam byly vždycky nějaký prostě takový nabídky nebo prostě historky z různých technických záležitostí a tak dále. Já měl spolužáka, kterého jsem měl rád, byli jsme jako sousedi a on měl doma v koupelně zřízenou chemickou laboratoř. Takovou jako normální, jako prostě, co dovede dát kluk 8. třídy dohromady.
3: Mladý chemik, jo.
5: A mladý chemik. A jednou mi říká, ty Zdeňo, ty nosíš do toho chemického kabinetu pomůcky, prosím tě, abych potřeboval, kdybys mi tam vzal pipetu. Pipeta to je taková dlouhá tyčinka, dejme tak metr, tenunká, z toho se pak řežou kratší, když potřebuješ na nějakou, to se vezme jako nějak, ta tekutina se do toho vezme a pak se kapička ukápne do nějaký ty zkumavky nebo to a tak já jsem tam vešel, nikde nikdo, a oni byli ty tyčinky takhle strčený, dejme v takovým držáku, jak na deštníky. No a tak jsem tam hrábal, vzal jsem asi 6. A teď jako říkám, no a teď mě někdo uvidí, co s tím, tak jsem si ti to, Patriku, strčil do kalhot. Jako takhle, že, jako, že teda půjdu trošku jako Joffre de Pirac. A tak jsem jako vyšel do té chodby a v tom jde paní učitelka a upadl jí sešit. A já, gentleman, blbec, jsem se pro něj zvohl. Teď to prostě ze mě padalo. No úžasný. No průšví jako hrom, byla to dvojka schování, teda rodiče do školy a tak dál. A tak jsem...
3: Nalámal ty malé pipety.
5: Já jsem říkal, Honzo, promiň tě, pipety se nevyvedly. Říkám, příště chtěj něco většího. Takže to, ale jinak jako jinak, že bych třeba házel houbou nebo nějaký rýsováčky pro pana učitele na židli, tak to jako tohle to jsem nedělal.
3: Zdeněk Junák je naším hostem v Humoriádě. Vyprávěj.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem a vybíráme další ukázku. Teď je to na nás tady ve studiu, tedy na hostovi, tak co to bude, Seznam bohatý?
3: Dlouho jsem ho neslyšel, kolegu Zdeňka Žáka, a ten by nám mohl povyprávět, jak to vypadá v nemocnici, ovšem v Itálii.
2: Ukázka z Všechno párty roku 2019 v režii Michala Čecha.
4: Zajímavým hostem je herec Zdeněk Žák. Ale můžete jako.
5: Tak jsme byli s rodinou v Itálii.
4: No.
5: A tam mě zase napuchl loket, jo. Tady prostě takhle úplně šíleně takováhle ruka.
4: Žihadlo?
5: Ne, prostě nevím, prostě oni říkali, že to je nějaký zlatý streptokok nebo něco říkali. Tak jsme to vydrželi nějakou dobu, pak jsme se do auta jeli jsme na pohotovost. Do italské nemocnice to nepřeju nikomu, prosím vás. To je něco strašidelného. Po 6 hodinách čekání oznámili, že přišel těžký případ, takže se na nás dostane až, já nevím, ráno v 7 hodin nebo v 8 hodin. Tak jsme zase odjeli zpátky tam, kde jsme bydleli. No ale už to prostě, a najednou já se probouzím a začíná mě a dali mě prášky. Takové kapičky, a ty byly úžasné, protože vždycky jsem si vzal 8 kapek a bylo mi nádherně, jo. Prostě

0: nějaká reakce.
1: To se přelilo z toho lokte, se to...
0: Ne, ten loket byl furt stejný. Ten byl pořád stejný. A já jsem ležel a přestával dejchat, ale jazyk mi už takhle vylejzal, jako hrnečku vář. Už mi takhle vylejzal. Tak jsme jeli tam, jak jsme bydleli, tak tam byla takový jako zdravotnický středisko, tak tam jsme teda přijeli ty zaťukala, vyšel takový naštvaný doktor, podělal, úplně se mi lék, tak jak tam sedělo asi pět lidí, tak je poslal pryč, že už nebude mít čas.
2: Jste zvědaví, jak to dopadne, možná proto budete hlasovat pro vyprávění Zdeňka Žáka o zážitku z Itálie. Takovéhle nějaké zdravotní problémy v cizině byly, nebyly?
3: Jako měl jsem. Já už teda do ciziny moc nejezdím.
2: Kvůli vůbec tomu?
3: Ne. A moje žena miluje Turecko. A tak jsme byli v Turecku, že jo, a prostě moje žena si v 9 ráno lehne do lehátka, obloží se knihami a cigaretami, nějaký to pitíčko a tam leží a já ji odtamtud vymetu až v 18 večer a jdeme na večeři. Já vždycky říkám, Jirenko, já nechápu, proč jedeme all inclusive, když tady prostě akorát se nasnídáme a pak se na večeříme. No a já ji tam jako uložím a pak jako jdu po tom pobřeží minimálně kilometr a půl a najdu si tam nějakou hospůdku a tam si sednu. Jdu samozřejmě jenom v plavkách, mám nějakou čepici a beru si sebou doutníčky, že jo, a tak si tam vykouřím doutníček, vypiju nějaký pivko, druhý pivko a vracím se zpět. No a tak jsem šel, samozřejmě jako v 9 ráno se ta příroda probouzí, to sluníčko, a šel jsem bosej. Jsem si tak cupkal pěkně, no a přišel jsem tam a když jsem se za hodinu a půl vracel, tak už ten chodník, který byl z takového hrubozrného, takový štěrčíček, nějaký říční, nějaká naplavenina, ten píseček, tak to bylo žavý, že se na to nedalo postavit. Říkám, ty brďo, tak do písku, no to bylo ještě horší. A z druhé strany byl posečený trávník a tam byly takový ty osny, jako to, no to píchalo, no hrozný, nebudu to natahovat. Já jsem šel a spálil jsem si a strhal jsem si ty peřinky na chodidle, jako jak jsou hned za prstama, že to. No hrůza, teď do moře se nedalo jít, protože to mě tak štípalo, no tak jsme odpoledne vyrazili do lékárny, tam oni všechno ví, jenomže já umím tak akorát, já nevím, good morning, jo, please, a water. A
2: to stačí a pak ukázat na těle.
3: Hello, Marlboro. A tak jako mu to ukazuje, a on se říká, oh, se jako divil, teď nějako říkal, tak mi tam dal nějakou mastičku a teď mi říká, jako, že tomu jsem rozuměl, nechodit. Já říkám, no tak to ti teda děkuju. A tak jsem chodil po hranách těch noh, a takže vlastně jsem to odkulhal, z moře jsem neměl vůbec nic, vrátil jsem se domů, teda
2: byl problém s kyčlema.
3: Dával jsem nohy měsíc dohromady, takže od té doby prostě šluz.
2: Takže žádná dovolená v cizině, tady je vedro taky. A jsou chodníčky lepší. Vážení, tak náš host Zdeněk Junák vybral tedy Zdeňka Žáka, Zdeněk Zdeňka. Já nabízím proti anekdoty klaunské od Jiřího Štuchala, to je varianta B teď, a vy si musíte vybrat, kterou ukázku pustit do vysílání. Dejte nám o tom vědět přes telefonní linku 731 800 900, nebo pokud se nedovoláte, tak nám pošlete SMS-ku hlasovací Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Na Instagramu nebo Facebooku Patrik Rozehnal Pochoutky se můžete také podívat na místo, kde se to všechno bude konat, a připomínám, že tam budou i další věci a zábava, takže třeba rychlo karikaturista, budete si moci nechat zvětšnit svůj obličej rychlými tahy karikaturisty, bude tam také bubenická show, přijde i kouzelník, jeden z našich nejlepších, Michal Nesveda, a spousta dalšího a dalšího. Ceny jsou připraveny, taky knížka Sladké Česko a její prezentace, takže stojí za to navštívit 29. v sobotu Kostelec nad Orlicí od 11 hodin, oslava 10 let pochoutkového roku. Teď je tu humoriáda se Zdeňkem Junákem ve hře Zdeněk Žák a anekdoty od Jiřího Štuchala. Mezitím si vybíráte. Tak se ptám, kdo na telefonu 731 800 900.
2: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Junáku, po dlouhé době.
3: Dobrý den, Miroslave.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a díky. Dávám hlas Brňákovi Jiřímu Štuchalovi.
1: Dobrá, píšu mu bohat a tudíž i anekdotám, ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další volá?
4: Dobrý den, tady Bohuješ z Plzně.
1: Ano.
4: A dávám taky pokračování.
1: Zdeněk Žák tedy dostává mod. Dobře, děkuju za to. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Radka Zlišová. Patriku, já vás moc zdravím. A pana Junáka taky strašně moc zdravím.
3: Dobrý den.
5: Přeji vám hodně zdravíčka a chci pana Žáka. A na pana Junáka se moc ráda dívám. Když jsou technické humoresky, tak to je vždycky strašně... Prýma.
3: Děkuji vám.
1: Dobře, děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Tak součet hlasů o pár navrch získali, ale anekdoty, takže vystřídáme Zdeňka Žáka, vystřídáme Itálii klaunskými anekdotami.
6: Jak je přestavku, tak přijde klaun, aby se mohla postavit klec na lefa. Vždycky přijde klaun a dělá antre v cirkusy nebo repozu, ano. No nazdá, nekoukej na mě, kukr, dej si ten kukr kukrku. Aha, Emilo, to je nejlepší klaun z mého repertoár. Emilo přijde a zavolá. Pane řediteli, alo, pane řediteli, pojďte sem. Já vám dám Adanku, ano, pane řediteli.
7: No, co je klaun? Co bys chtěl vědět?
6: Pane řediteli, já jenom jestli vy to víte. Pane řediteli, proč nemůže prase jezdit na kole?
7: To nevím, klaun.
6: No protože nemá palec, nemůže zvonit, aha! Pane řediteli, já vás udám! Vydáváte vodní vši do akvária!
7: Ale klaun, to se přece dává!
6: Jo, to se dává, ale to se nemá, co pak se může ryba poškrabat. Aha. Alo, pane řediteli, pojďte sem. Já jsem strčila lefový chlávu do krku a on mě neukous.
7: Jak je to možné, klaun? Jak to, že vám neukous hlavu?
6: No on stál v obrácení!

0: Židiteli, pojďte sem. Pane Židiteli, já vám dáš hadanku, já vás dáš, mám, dávám hadanku, ano, ano, pane Židiteli, ano. No můžeš mě dát clown hadanku. Pane Židiteli, proč má pes v sadu takovou dírku?
1: To nevím, clown.
0: No protože on mu někdo vytrhnul vocásek a zarazil o kousiček, víš? Pane Židiteli, já vám dám hadanku. Proč má náš Lipicán kůň, co dělá levada, takový dlouhý ocas a vůbec proč má kůň ocas?
1: No, aby si mohl clown odhánět mouchy.
0: Je, dipak, aby mohla filharmonii hrát na housle,
2: typický cirkusový klaun. Kdy naposledy jsi viděl klauna, Zdeňku?
3: Je, minkote, no tak to už bude asi dlouho, ale v podstatě s vynikajícím klaunem se víceméně potkávám pravidelně a to je Boliček Polívka, no. To já mám rád. Ale naposledy jsem, no tak v cirkuse jsem nebyl dlouho. Já jsem byl jednou z vnoučaty, to byli menší a musím říct si, že je cirkus nechytil. Já jsem koupil vstupenky téměř do první řady a najednou, jak tam právě klaun na ty děti tak jako prostě, ne, že by útočil, ale...
2: Jsou to takové výpady, ano.
3: Ano, tak se vyděsili a že už já do cirkusu nepůjdou. Takže dlouho, no, klauna jsem dlouho neviděl.
2: A červený nos na nose měl jsi někdy?
3: Červený nos, ano, to jsem jednou měl. Já jako v podstatě na nějaká, to byla nějaká plesová záležitost, tak to jsem si půjčil od Bolečka, takový ten jeho červený nos. Jo. To jako to jsem měl, to jo. Hmm.
2: Zdeněk Junák, náš host, teď mi řekněte, co si vyberete. Anekdoty jsou ve hře, ne už od Jiřího Štuchala a od Jana Vericha. Máme tady pro dnešek a taky máme v zásobě Radima Uzla ještě třeba. Mm. Tak nasazuji proti. Takže Jan Verich nebo Radim Uzel, koho si vyberete? Dejte nám vědět. 731 800 900, číslo do studia a SMS-kové 90 011 04. Pište SMS-ky Humor mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak rychlé hlasování. Pro koho? Pro anekdoty s Janem Vrchem nebo pro Radima Uzla? Dobrý den, humoriádě.
2: Ještě jednou Honzo Vlkavý, chlapi, určitě Radima Uzla.
1: Dobře, píšu mu bod a děkuju, mějte se pěkně.
3: Naschledanou.
1: Ještě někdo? Dobrý den. Tak neozývá
4: Dobrý
1: se. A, je tam.
4: Tak. Je Franček Závorníků.
1: Ačko nebo Bčko?
4: Já bych chtěl Jana Vericha.
1: Dobře, teď už to můžu říct. Máte ho mít a židovské anekdoty z roku 1964.
5: Tak vám řeknu další. Jo? Pan Kohn spí jako Dudek. No a proč by neměl spát jako Dudek, když obchod mu jde dobře? Zdraví mu slouží. A paní Kohnová je v Karlových Varech v hotelu Pup. Najednou cr. Zvonek. Pan Kohn se probudí, posadí se na posteli. Cr, cr, cr, zvonek. Pan Kohn rozsvítí. Veme si župan a jde otevřít. Kdo je to? Telegram! Pan Kohn přijme telegram. A vrátí se do ložnice. Usedne na pelest postele. Opatrně odlepí nálepku. Rozloží telegram. Nasadí brejle a čte. Vaše paní náhle zemřela. Stop. Zatelegrafujte obratem dispozice stran pohřbu. Stop. Hotel Pup, Karlovy Vary. Pan Kohn složí telegram. Pečlivě ho zalepí nálepkou. Vyklouzne ze županu rovnou do peřina, zhasne. A pak za chvilku do tmy pan Kohn vzdychne. To bude ráno leknutí. To je zajímavé, že v mnohých židovských anekdotách úmrtní lože, pohřeb a okolnosti spojené se smrtí v rodině jsou běžné. A přece tyto anekdoty nejsou morbidní, nepatří do takzvaného černého humoru. Oni totiž chápou smrt jako neoddělitelnou část člověčího údělu. A eo ipso i jí dávají kredit komičnosti. Za určitých předpokladů ovšem. Oni se nesmějí smrti. Oni se smějí lidem. Živým lidem kolem ní. Tak to máte jako s paní Sárou Ginsburgovou v Budapeštu, ne? Vyrovnaná, smířená, leží na lůžku, u kterého na židli sedí její starý manžel, který tiše pozoruje. Najednou se Sára ozve a povídá: Ginsburgu, já bych ráda věděla, jestli mě splníš moje poslední přání. Že se ptáš, povídá Ginsburg, ty přece víš, že poslední přání ti vždycky rád splním. Co by to mělo být? Víš, já bych nechtěla, aby si mě pochoval tady v Budapeštu. Já jsem se narodila na Moravě a já bych chtěla být na Moravě pochovaná. Sára, povídá pan Ginsburg po chvilce. Holka, ti něco povím. Já tě dám pochovat tady v Budapeštu. Ale kdybych měl vidět, že jsi tady nespokojená, tak tě dám převést na Moravu.
0: Humoriáda.
1: Jan Verich a jeho anekdoty ukončili dnešní vysílání Humoriády. Zbývají ještě poslední slova a také rozloučení. Poděkování Zdeňkovi Junákovi za to, že tady byl s námi.
6: Patriku, já moc děkuji za pozvání. Bylo to tady opět příjemné. Zdravím všechny posluchači a jeden takový malý vzkaz pro mého kolegu Pavla Kašpara, který už ráno ve 4 poslouchá reprízu tohoto pořadu. Takže Pavlíku, představ si, že náš motores je zavřený, nevezu ti žádnou dobrotu, ale neboj se, ráno přijdu a už se na tebe moc, moc těším. Moji milí, na vás se těším taky. Mějte se moc a moc hezky, užívejte si poslední zbytky léta a zase někdy naslyšenou. Je to...

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: České nadace vypisují sbírky na pomoc Nepálu, který zasáhly bleskové povodně. Letošní horko a sucho svědčí vosám, podle vědců jich je víc než obvykle. Úroda brambor bude asi horší než loni, kvůli suchu jsou hlízy menší. Dnes vystoupí teploty na jihu Čech až ke 30 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré jitro. České humanitární organizace vypisují sbírky na pomoc lidem v povodněmi zasaženém Nepálu. Konto zřídili organizace Člověk v tísni nebo ADRA. Povodně si vyžádali asi 160 obětí a další stovky lidí se pohřešují. Člověk v tísni na akutní pomoc uvolnil zatím 1 000 000 korun. Lidé v zasažených oblastech podle organizace potřebují hlavně potraviny, nouzové přístřeší, pitnou vodu, zdravotní péči a psychosociální podporu. Podle nepálských meteorologů a hydrologů mohlo bleskovou povodeň vyvolat odtržení části ledovce, která se pak zřítila do údolí. Vos je letos podle vědců v Česku víc než obvykle. Horké a suché počasí, teplé noci a opakované vlny veder vytvářejí ideální podmínky pro růst jejich hnízd. Vyšší aktivita vos ale nekomplikuje život jen lidem. Potíže přináší taky včelařům a jejich včelstvům.
2: Subjektivně můžeme říct, že je vos více,
3: říká apidolog a včelař z Mendlovy univerzity Antonín Přidal. Příčinou jsou horká a suchá léta i teplé noci.
2: Za těchto podmínek ta hnízda mají menší výdej, tedy nemusí vlastně schánět ani tolik potravy a efektivně rostou.
3: Vosy mohou komplikovat život i včelařům, doplňuje ho kolega Jan Prouza.
4: Buď to včelstvo je dostatečně silný na to, aby nějak odrazilo, ale může se stát, že to včelstvo je slabší. Když si to neubrání, tak ta vosa může proniknout i dovnitř do úlu.
3: Horká a suchá léta mohou podle vědců znamenat nejen víc vos, ale i příznivější podmínky pro šíření invazních druhů, například sršně asijského. Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Úroda brambor na Vysočině bude zřejmě menší než loni. Podle předsedy Českého bramborářského svazu Josefa Králíčka škodily bramborám vysoké teploty i sucho. Hlízy jsou kvůli tomu menší než obvykle.
5: Podle bramborářského svazu se bude úroda napříč regiony lišit. Někde může být meziroční pokles kolem 10%, jinde až pětinový. Letos přibylo vysazených brambor na výrobu škrobu. Škrobárny jsou v Česku pouze dvě. Jedna v Pelhřimově, druhá v Horažďovicích na Klatovsku. Podle jejich prvních výsledků mají brambory sice vysokou škrobnatost, ale jsou menší. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Mirotice na Písecku dokončují rekonstrukci kabin u fotbalového hřiště Bahnice. Jde o investici za 1 200 000 korun. 800 000 korun získalo město z dotací Jihočeského kraje. Informace doplňuje nezávislá starostka Martina Mikšičková.
6: Firma provede nové rozvody vody, nové rozvody kanalizace, bude tam uděláno vytápění přímotopy, budou nové podlahy, obklady, nové sprchy, takže fotbalisti se můžou těšit na zcela nové zázemí.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte polojasno nebo skoro jasno, večer od jihozápadu částečné přibývání mraků. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách maximálně k 27. Slabý východní až jihovýchodní vítr zesílí na mírný, biozátěž je střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na Českobudějovicku stále platí uzavírka silnice mezi Hrdějovicemi a Hlubokou nad Vltavou Zámostím. Důvodem je rozsáhlá oprava komunikace. S uzavírkou musí řidiči počítat až do konce roku. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Pět hodina k tomu 4 a 15 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve čtvrtek 27. srpna. Dobré ráno a pěkný jeden z posledních prázdninových dní přeje Luboš Voráček.

Helena Vondráčková šla dál. Je 9 minut po 5. hodině. Dobré ráno. Dnes je čtvrtek 27. srpna. Do konce roku zbývá už jen 126 dní. Svátek dnes mají Otakarové. Ve starší verzi jméno Otokar, spsáno s dvěma T. Jméno Otakar je jméno německého původu a jeho význam je obvykle uváděn jako střežící majetek, s tím, že Odovakar, tedy Odo je majetek a Vakar je hlídat. Otakarům k svátku všechno nejlepší. V roce 1883 došlo na erupci sopky Krakatoa. Ta vzedmula ohromnou vlnu tsunami, která na ostrovech Jáva a Sumatra usmrtila přes 36 tisíc lidí. To bylo v roce 1883. V roce 1894 vzplál konvent cisterciáckého kláštera v Plasích. V roce 1968 první tajemník ústředního výboru komunistické strany Československa Alexander Dubček v projevu oznámil, že bylo dosaženo dohody týkající se opatření k rychlé normalizaci situace. No a tento projev přeznamenával následný nástup normalizace. Ještě vzpomeňme také rok 2003, to se planeta Mars přiblížila k Zemi na 55 757 milionů kilometrů, což byla vlastně nejmenší vzdálenost za posledních 40 až 70 tisíc let. 27. srpna roku 1935 zemřel rodák z Pacova Alois Rzach, sudetoněmecký klasický filolog, historik a také vysokoškolský pedagog. V roce 1970 zemřel rodák z jihočeské obce Sedlec Jan Bartuška, to byl ministr spravedlnosti vlády Československa. V roce 2009 zemřel rodák z Týna nad Vltavou Jakub Čermín, politický vězeň a předseda Českého svazu bojovníků za svobodu. A ještě vzpomíme rok 2012. To navždy z tohoto světa odešel Tomáš Sedláček, armádní generál, člen protinacistického odboje a politický vězeň komunistického režimu. 27. srpna roku 1979 se narodil Karel Rachůnek. To znamená, že 47. narozeniny by dnes měl mistr světa z roku 2010, tedy hokejový obránce, který naposledy působil v ruském týmu Lokomotiv Jaroslavl. Bohužel Karel Rachůnek zahynul 7. září roku 2011, když se letadlo s celým týmem Jaroslavle krátce po startu zřítilo. Tehdy bylo Karlu Rachůnkovi 32 let. 53. narozeniny dnes má Soňa Norrisová, slovenská herečka, která působí tady u nás v České republice. A vám, kteří také dnes máte narozeniny, tak k výročí vašeho narození všechno nejlepší, ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Je 17:15, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo polojasno až oblačno, kránu se jenom výjimečně tvoří mlhy, nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 15 až 10 stupni Celsia. Přes den nás čeká polojasno anebo skoro jasno, ráno ještě výjimečně s mlhami, večer pak bude od jihozápadu oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 27 až 30 a na horách 24 až 27 stupňů Celsia. Vád by měl ráno slabý, během dne pak mírný východní anebo jihovýchodní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou většinou dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 2, to je střední zátěž. Hned po ránu se také podíváme na SMSky, už nám přichází zprávy od vás, abychom se dozvěděli, jak to vypadá u vás za oknem. Tak v Kamenici nad Lipou je jasno a 11 stupňů, čtvrtek pohodáček, přeje Věra. Věro, děkujeme za SMSku. A ještě tu mám také zprávu ze Zduchovic, ta přišla před okamžikem také, polojasná obloha nad Zduchovicemi je a 13 stupňů a bez větří. Příjemný den přeje všem Josef. A ještě tu mám také SMSku z Vyššího Brodu. Ve Vyšším Brodě je po ránu skoro jasno a 12 stupňů. A klidno. Hezký den přeje všem Pavel. Pavle, děkujeme i do Vyššího Brodu. Přejeme hezký den.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Zaměstnavatelé se nejspíš dočkají několika změn, které jim tedy ulehčí administrativu. Vláda totiž tento týden schválila takzvaný podnikatelský balíček. Co všechno obsahuje a kdyby měla opatření začít platit, tak o tom budeme mluvit za chvilku. Ještě předtím je tady Jelena.

0: Snížit administrativní zátěž a tím pádem také ulehčit podnikání v České republice. K tomu by měl pomoci tzv. Podnikatelský balíček Ministerstva průmyslu a obchodu. Celkem 11 opatření tento týden schválila vláda, týkající se oblastí energetiky, trhu práce, digitalizace a také životního prostředí.
1: Mezi 11 kroky je například lepší koordinace kontrol, které musí firmy podstupovat. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO řekl, že se pracuje na přípravě a dokončení jednotného online portálu a dodává, jak by měl fungovat.
2: Bude všechno online ukládáno, myslím tím všechny kontroly, které by měly nastat nebo které nastanou, a umožní se skrze tento portál řídit nebo koordinovat všechny termíny kontrol, které budou nastaveny tak, aby nezatížily toho podnikatele, bude se to dávkovat.
1: Není výjimkou, že firmy dnes mají třeba až 15 různých kontrol měsíčně, potvrzuje prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
3: Přijde potravinářská inspekce, do toho Česká inspekce životního prostředí, případně třeba i finanční úřad. Mnoho těch informací jsou stejné a právě protože jsou stejné, tak by bylo možné je uložit na jedno místo a ty kontrolní orgány už by si ty informace vyzobaly.
1: Právě Hospodářská komora společně se Svazem průmyslu a dopravy nebo Asociací malých a středních podniků a živnostníků na balíčku s Ministerstvem průmyslu a obchodu spolupracovali. Mělo by proto jít o ulehčení v oblastech, které podnikatele trápily nejvíc. Zdeněk Zajíček sice říká, že jde o pozitivní posun, nicméně stále upozorňuje na velké systémové nedostatky.
3: Čas od času sice uděláme takovýhle antibyrokratický balíček, ale my musíme nastolit nějaká systémová opatření proti nárůstu regulací a byrokracie. A to se zatím nedaří.
1: Balíček dál počítá s tím, že zanikne povinnost pro zaměstnavatele evidovat rizikové práce zvlášť a využijí místo toho stávající systém jednotného měsíčního hlášení. Nově zvládnou podnikatelé zaplatit zdravotní a sociální pojištění i daně z jednoho portálu. A také se mají zjednodušit vstupní pracovně lékařské prohlídky u zaměstnanců druhé pracovní kategorie, jako jsou třeba obráběči kovů. Nově je budou smět absolvovat u svého praktického lékaře. To vyhlíží například kamionový dopravce Flex Logistics.
4: Jsou to řidiči mezinárodní dopravy, takže jsou přes týden pryč a je to složitý to sladit. A pokud by tahle změna měla být i o tom, že se zruší i ta povinnost platit si k tomu toho závodního lékaře a opravdu by stačilo jenom, že si v zaměstnanec dojde k praktikovi, tak za mě by to bylo ulehčení výrazný.
1: Říká jednatel firmy Roman Peterka. Na zavedení pravidel si budou muset podnikatelé ještě počkat. 11 opatření teď na svém jednání schválila vláda. Po ní musí podnikatelský balíček projít parlamentem. Například předseda opoziční ODS Martin Kupka už řekl, že jeho strana podpoří návrhy, které povedou k digitalizaci a odstraní duplicity. Podle ministra Karla Havlíčka je nejzazší termín pro zavedení těchto opatření září příštího roku.
2: Současně už připravujeme se svazy balíček číslo 2, který opět bude obsahovat přibližně 10 podobných opatření. Takže touto formou, touto cestou chceme jít.
1: Termín by byl do konce roku 2028. Zároveň i Hospodářská komora potvrdila spolupráci na druhém balíčku. Už teď vytipovala desítky možných opatření, která do něj zařadí. Dominik Hron, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice.

0: Máme pro vás zprávy, které připravil Lukáš Pelikán.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Cvičné proudové letouny L-39C Albatros po víc než 20 letech končí ve výcvikovém centru v Pardubicích. Na rozlučkový let ve výšce asi 300 metrů se vydají dnes v 15.30 z pardubického letiště. Proletí třeba nad základnami v Přerově, Vodochodech nebo Čáslavi. Humpolečtí zastupitelé odvolali starostu Petra Machka z uskupení Humpolec Go. Jako hlavní důvod uvedli odpovědnost za chybné zpracování návrhu nového územního plánu. Pro odvolání starosty bylo 16 z 20 přítomných zastupitelů. Ve stejném počtu současně rozhodli i o ukončení projednávání nového návrhu územního plánu a v platnosti zůstane ten současný. Dřevěné sochy plameňáka nebo hrocha vznikají pod rukama řezbářů při 12. dřevařském sympóziu v Zoo Hluboká. Hotová díla pak ozdobí areál zoologické zahrady. Umělci při jejich výrobě vystřídají dláta, brusky a několik druhů pil. Korálkové šperky a dekorace zdobí prostory táborské galerie 140. Na nové výstavě jsou k vidění taky šaty vytvořené z víc než 500 tisíc korálků. Hana Kertisová na nich pracovala víc než 1000 hodin a váží 13 kilogramů. Loni byly tyto šaty zapsané do České knihy rekordů. Návštěvníci kromě nich uvidí společnou tvorbu víc než 200 korálkářek nejen z Česka. Výstava Kouzelný třpit korálků bude trvat v táborské galerii 140 do 1. listopadu. Pátou etapu cyklistické Vuelty vyhrál v hromadném sportu Brit Matthew Brennan a připsal si druhé vítězství v letošním ročníku. V červeném trikotu lídra zůstal Slovinec Tadej Pogačar. Čech Jan Hirt dojel 23. A ještě počasí. Slunečno, teploty až 30, na horách 27 stupňů Celsia. Slabý později mírný vítr východních směrů, biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ne každý rodič si může dovolit koupit dítěti notebook. Ukázala to už pandemie COVID-19, kdy některým školákům chyběly počítače pro domácí výuku. V roce 2020 tak vznikl charitativní projekt Počítače dětem, který ale pomáhat nepřestal. Dál vybírá od firem a také od jednotlivců zachovalé notebooky, které pak dětem ještě bez problémů poslouží. Jak uslyšíte v našem seriálu Jeden rodič na všechno, velký zájem bývá právě na začátku školního roku.
1: Kousek od metra Opatov v Praze navštívím takzvané instalační centrum projektu Počítače dětem. Tady zařízení od lidí nebo firem upravují tak, aby se mohla poslat potřebným dál. Mají tady nápis Počítače dětem a spousty fotek těch, kteří už počítače dostali. Dobrý den.
2: Dobrý den, Fáriová, těší mě.
1: Vy jste Kamila Fáriová, máte ten projekt na starosti.
2: Ano, přesně tak.
1: A teď tady vidíme spoustu krabic, procesorů, monitorů.
2: Tady se to všechno dává dohromady. Tady vlastně všechno, my si to sem svážíme a kluci, servisáci vlastně to dávají dohromady. Čistí, přeinstalovávají, prostě tak, aby se to pak mohlo poslat těm dětem, které potřebují.
1: Máte s blížícím se začátkem školního roku hodně čekatelů na počítač?
2: Ten největší nápor přichází tak jako v tom září.
1: Můžeme se tady projít?
2: Určitě. Tady vlastně vidíte, máme spoustu notebooků, o který je asi největší zájem, protože vlastně ty děti samozřejmě ten notebook můžou si vzít sebou do školy, domů. Prostě je to jako nejpraktičtější pro ně.
1: Jsou tady krabice, kde jsou myši, nabíječky, ještě další třeba propojovací kabely.
2: Je tady vše. Tady vidíte i vlastně nějaký brašny, co taky dostáváme, to se těm

0: dětem taky jako hodí. Máte tady servisního technika Lukáše. Poptávka je taková, aby počítač uměl co, aby ten školák s ním dokázal dělat co?
1: Samozřejmě máme nějaký minimální konfigurace, který prostě potřebujeme, aby splňovali. Není to jako herní stroj převážně, ale je to spíš jako takový ten Office, znamená nějaký tabulky, Excel, Word a jako tohleto. Ty základní věci to prostě musí zvládat. Pokud ne, tak to demontujeme na náhradní díly.
0: Tamhle máte sadu nářadí, to patří teda k vaší běžné výbavě, pak ještě vyfoukáváte z toho zařízení práh.
1: Ano, ano, tím fukarem.
0: Vy máte přímo fukar, ten vypadá jak přímo na listí.
1: Fouká to hezky.
2: Teď jdeme foukat.
0: To je výkonnější fukar než ten ve spreji, tím vyčistíte víc počítačů možná najednou.
1: Určitě.
0: Nějaká rada pro běžného uživatele, který má doma starší počítač a neví, jestli by mohl ještě sloužit?
1: Samozřejmě může to přinést k nám nebo na jakoukoliv tu výdejní pobočku, my už si posoudíme sami.
3: Nejjednodušší je přinést to na to jedno z těch svazových míst, máme jich 22 po celé České republice, případně se můžou přímo přes e-mail dotázat, je to ještě vhodný, není, co s tím mám dělat, asi takhle.
0: Vy máte takovou pojistku, aby to využívali opravdu ti, kteří to potřebují, to je kontakt na pana třídního učitele nebo paní třídní učitelku?
3: Přesně tak, vlastně ta rodina, když si žádá, tak vyplní formulář, tam vyplní kontakt na třídního učitele a ten nám následně potvrdí, jestli opravdu ten student chodí do školy, snaží se, rodina spolupracuje a jestli to podle jeho názoru má opravdu smysl.
0: Co samoživitelé a samoživitelky a počítače?
3: Samozřejmě procento těchto rodin je docela vysoké, kam ta technika od nás jde. Si uvědomujeme, že financování v rodinách, kde je pouze jeden rodič, je často složitější než tam, kde jsou dva.
0: Jaké to je, když skutečně předáváte tu techniku těm, kteří si ji nemůžou dovolit a hodně na ní čekají?
3: Je to samozřejmě hezký. Dost často se jedná o první počítač, který to dítě má a vidíte, že má radost, že prostě je na tom najednou stejně jak ty kamarádi, tak ta radost je velká a to samozřejmě je velká radost i pro nás.
0: Doplňuje Kamila Fáriová z projektu Počítače dětem. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za minutu a čtvrt bude 6:15. My pro vás máme informace o počasí. Začneme tím, jak bylo v noci. Bylo polojasno až oblačno, k ránu se výjimečně tvoří mlhy. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 15 až 10 stupni Celsia. Přes den nás čeká polojasno anebo skoro jasno, ráno ještě výjimečně s mlhami, večer pak bude od jeho západu oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách 24 až 27 stupňů Celsia. Vád by měl ráno slabý, přes den pak mírný východní anebo jihovýchodní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dnes většinou dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 2, to je střední zátěž. Zítra v pátek očekávejme zpočátku převážně polojasno. Odpoledne pak ale bude od západu přibývat oblačnosti, studené fronty a později budou přehánky a nebo déšť, místy i bouřky, které mohou být i silné. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 19 až 15 stupňů Celsia a nejvyšší denní zítra 28 až 32 stupňů. Zítra by měl vát mírný jihovýchodní vítr rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, který pak k večeru se bude měnit na severozápadní a v bouřkách a také na frontě bude přechodně zesilovat. Dobré ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Tipy pro volný čas.
1: Ano, 6:45 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít za rozptýlením. Milovníci přírody a zdravého životního stylu si dnes přijdou na své na Malenické, nebo v Malenické knihovně. Mirka Netíková, která se bylinkářství věnuje 33 let, tam od 17 hodin bude přednášet právě léčení pomocí bylinek. V letním kině Háječek v 8:30 večer začne legendární snímek My Fair Lady. Kabaret Kajbar od 19 hodin bude hrát u Boudy na pláži u Křišťanovického rybníka na Prachaticku. Koncertem v Bazilice kláštera v 18 hodin začne v Milevsku bartolomějské posvícení. Až do neděle nabídne hudební, folklorní i gastronomická vystoupení. Letní kino v Černé Pošumaví od 8:30 promítne film Osamělý vlk. Areál zahrady hospice svatého Jana Nepomuka se v 16 hodin promění v dějiště jednoho z nejoblíbenějších příběhů české literatury. Marešova divadelní společnost tam uvede představení Povídání o pejskovi a kočičce. Letní kino ve Strakonicích bude od 21 hodin promítat snímek Vzhlížet ke hvězdám. A ještě jedna pozvánka, barokní dvůr Borotínů Tábora od 19 hodin bude hostit populární představení Shelley Valentine v hlavní roli se Simonou Stašovou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Do obecních voleb jde letos asi 190 tisíc kandidátů, je to míň než před 4 lety. Jindřichův Hradec má nový strategický plán rozvoje na příštích 10 let, řeší například drahé bydlení. Obyvatelé Radenína na Táborsku budou na podzim hlasovat v místním referendu o stavbě větrníků. Máme před sebou slunečný letní den s teplotami do 30 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré jutro. Do obecních a městských zastupitelstev letos na podzim kandiduje přes 190 tisíc lidí. Informoval o tom Český statistický úřad, který jejich kompletní seznam zveřejnil. Oproti předchozím komunálním volbám v roce 2022 je počet kandidátů asi o 5 tisíc nižší. Do voleb, které budou 9. a 10. října, úřady v celé zemi zaregistrovaly přes 22 tisíc kandidátních listin, říká místopředsedkyně statistického úřadu Eva Krumpová.
4: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Kandidáty pouze jedné volební strany budou voliči vybírat v 1842 obcích. Komunální volby se pak vůbec neuskuteční ve třech obcích, protože zde nebyla podána kandidátní listina nebo byl počet kandidátů nedostatečný.
2: O 27 senátních křesel se bude v říjnu ucházet 154 lidí. První kolo senátních voleb se koná souběžně právě s těmi komunálními. Jindřichův Hradec má nový strategický plán do roku 2035. Dokument včera schválili zastupitelé. Vychází z analýzy města a názoru obyvatel. Ti upozorňovali třeba na drahé bydlení nebo nedostatek vhodné práce pro mladé a kvalifikované lidi. Do přípravy se zapojili prostřednictvím dotazníku, pokračuje starosta Michal Kozár z Hnutí ANO.
5: Zapojila se i veřejnost, bylo dotazníkové šetření a bylo současně i možnost zapojit se elektronicky. Z toho šetření šla oblast dopravy nebo vyšly z toho volné plochy, které by mohly být využity jinak, ale samozřejmě tam není jenom tahle ta otázka, je to i otázka třeba energetické soběstačnosti.
2: Spolu s podzimními volbami uspořádá obec Radenín na Táborsku místní referendum, rozhodlo o tom její zastupitelstvo. Důvodem je zamezení výstavby větrných elektráren na území obce. Ty by v Radeníně mohly stát po vyhlášení akcelerační oblasti Chrbonín v okrese Tábor. Jak Českému rozhlasu potvrdil nezávislý starosta Jan Fischer, nesouhlas s větrnými elektrárnami vedení obce neřeší poprvé. V podzimním referendu můžou hlasovat jen lidé s trvalým pobytem v Radeníně. Bude společně s volbami do zastupitelstev obcí 9. až 10. října. Začala tříletá rekonstrukce pražské invalidovny. V barokní budově z 18. století vzniknou dvě stálé expozice, multifunkční sál nebo návštěvnické centrum.
6: Dělníci v invalidovně opraví fasády, stěny i střechy, popisuje ředitel stavební firmy Metrostav Jaroslav Heran.
7: Základním zadáním je respektovat historický charakter té budovy, ovšem změní se z té zadní části, tam přibydou dvě nové přístavby.
6: Své nové sídlo v prostorách najde také Pražský filharmonický sbor. Celý areál by se měl také více otevřít pro veřejnost, přibližuje ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goričková.
8: My jsme si řekli, že chceme, aby ta invalidovna žila, aby invalidovna sloužila veřejnosti. První návštěvníci by zde mohli přijít někdy v druhé polovině roku 2030.
6: Náklady na obnovu invalidovny jsou 2 miliardy a 150 milionů korun. Josef Beneda, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští reprezentanti obsadili ve štafetě na mistrovství světa horských kol v italském Val di Sole 7. místo. Závod vyhráli domácí Italové před Švýcarskem a Spojenými státy. Českou štafetu rozjel Ondřej Cink, který předával jako třetí. Po dalších úsecích se ale tým propadl a finišman Ondřej Novotný dovezl reprezentaci na 7. příčce. Italové získali ve štafetě 4. titul mistrů světa a na zlato dosáhli poprvé po 13 letech.
3: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte polojasno nebo skoro jasno, večer od jeho západu částečné přibývání mraků. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách maximálně k 27. Slabý východní až jihovýchodní vítr zesílí na mírný, biozátěž bude střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Z jihu Čech teď nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu. Stavební práce uzavřely silnici v Klení na Českokrumlovsku. Z Trhových Svinů do Benešova nad Černou se musí jezdit přes Kamenou. Důvodem je rozšiřování silnice. Práce budou trvat do konce listopadu. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Jihočeský kraj hostí výjimečný softballový turnaj. Na jihu Čech je dokonce i nejlepší nahrazovač na světě. Budeme o tom mluvit ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Za chvilku. Aktuálně nás posloucháte 5,5 minuty po 6. hodině ve čtvrtek 27. srpna. Dobré ráno a pěkný den přeze studia Luboš Voráček.

0: Hluboká nad Vltavou je dějištěm prestižního evropského turnaje v softballu. Nejenom ale pod ikonickým zámkem, ale také v Ledenicích a v Sezimově Ústí bojují až do soboty 29. srpna přední evropské týmy. V Supercupu nastupují kvalitní hráči a jeden z nich dokonce s vizitkou nejlepšího nadhazovače na světě.
1: Sportovní ředitelka pořadatelského klubu Eliška Tenklová popisuje kvalitu týmu, které se sešly na jihu Čech.
2: Je to klubový turnaj, to znamená, že tady máme kluby z celé Evropy. Hráči jsou z celého světa. Je to vlastně stejné, jako my máme třeba v extralize hráče z Venezuely, tak tady můžeme najít taky hráče z celého světa. A máme tady třeba jednoho z nejlepších nadhazovačů, Marco Diaz, který háže 142 km za hodinu. Takže určitě přijďte, bude se na co dívat.
3: Kvalitní softball v Jihočeském kraji celý týden.
2: Finále potom proběhne v Ledenicích. V sobotu, takže tam potom se můžeme přesunout a podívat se na to nejlepší, co nám turnaj nabízí.
1: Eliška Tenklová mluvila o přesunu do Ledenic. Celkově se turnaj hraje na třech místech, pokračuje předseda hlubokého klubu David Šťastný.
4: Tak na Hluboké budou dvě hřiště, bohužel nemáme ty ostatní tak dlouhé a tohle baseballové, na tom se softball úplně nedá hrát, ale díky tomu, že jsme Jihočeši a že si dokážeme pomáhat, tak další místo bude v Ledenicích a taky v Sezimově Ústí, kde jsou přece jenom více zaměřeny na ten softball.
1: Softballové zápasy se hrají celý týden až do zmiňovaného sobotního finále. Do něj by se moc rád probojoval se svým týmem i Vojtěch Šucha z nizozemského klubu Venep Flyers. Fanouškům vysvětluje, v čem je zásadní rozdíl mezi baseballem a softballem.
5: V softballem máme větší míč a nadazovač nám hází spodem, dělá takový kruh, zatímco v baseballu je míček menší, nadazovač hází vrchem, jak jsme všichni zvyklí. V baseballu je větší hřiště než v softballe, ale softball je větší sranda, no.
1: Říká Vojtěch Šucha, který na jich Čech dorazil s týmem Venep Flyers.
5: Softball je nejlepší sport. Všichni přijďte.
1: Z Hluboké nad Vltavou, Kamil Jáša, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6:45, máme pro vás informace o počasí. V noci bylo polojasno až oblačno, k ránu se výjimečně tvoří mlhy, nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 15 až 10 stupni Celsia. Přes den nás čeká polojasno anebo skoro jasno, ráno ještě výjimečně s mlhami, večer pak bude od jeho západu oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší teploty 27 až 30, na horách 24 až 27 stupňů Celsia. Vád by měl slabý ráno, během dne pak mírný východní anebo jihovýchodní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dnes většinou dobré a biometeorologická předpověď na dvojce, to je střední zátěž. No a podíváme se ještě na SMSky. Zprávy nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text zprávy a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla nám také zpráva z Trhových Svinů, kde je po ránu chladné ráno, 10 stupňů. Pěkný den všem i do studia přeje a zdraví Boža. Bože, děkujeme, do Trhových Svinů také přejeme hezký čtvrtek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Lucie Vondráčková dospívala 6 minut po čtvrt na 7. Dnes po 13. hodině odvysíláme pořad Alexa Host a tentokrát bude hostem Alexandry Minářové, režisérka a také scenáristka Pavlína Moskaliková. A mimo jiné se také například dozvíme i to, jestli je profese tatínka, tedy režisér Antonína Moskalika, ovlivnila ve výběru povolání.
1: Víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let. Vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu. Teda o mýho bráchu. Tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií. Jo. A mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatují, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo taky normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce.
0: Celý rozhovor s Pavlínou Moskalikovou odvysíláme dnes po 13. hodině.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Máme pro vás zprávy, které připravil Lukáš Pelikán.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Armádní vrtulníky Venom a Viper ze základny v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku jsou znovu v provozu, informoval o tom mluvčí armády Vladimír Holas. Stroje nemohly létat po červencovém pádu vrtulníku Venom v Náměšti, při kterém zemřela jedna vojákyně a další čtyři lidé se zranili. Nehodu dál vyšetřuje vojenská policie i komise ministerstva obrany. Skoro dvě třetiny Čechů neprovádí pravidelné revize elektroinstalací ve svých domácnostech. Vyplývá to z červencového průzkumu agentury Ipsos pro společnost EPET, kterého se zúčastnilo tisíc lidí. Pravidelné revize jsou přitom důležité pro prevenci před požáry nebo úrazem elektrickým proudem. Pro domácnosti jsou povinné jen při kolaudaci domu nebo bytu, případně při instalaci fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel. Hluboká nad Vltavou na Českobudějovicku přispěje na opravu kostelní věže. O finanční podporu požádal zastupitele místní farář kvůli zvýšení nákladů na rekonstrukci. Jak potvrdil starosta Tomáš Jirza z ODS, město příspěvek v celkové výši 2 miliony korun rozdělí do 4 let po 500 tisících. Vzpomínkový koncert v Milevské bazilice připomene houslistu a dirigenta Oldřicha Vlčka, který zemřel před dvěma lety. Vystoupí Virtuózy di Praga, orchestr, který Oldřich Vlček založil. Koncert začne v 18 hodin a otevře letošní bartolomějské posvícení v Milevsku, které potrvá až do neděle. O celém programu informuje web milevskeslavnosti.cz. Fotbalisti Táborska ve včerejším druhém kole českého poháru skórovali na hřišti pražské Admiry. Z Kobylis si přivážejí výhru 4-0. Topísek v MOL Cupu doma prohrál s Pardubicemi 0-2. A ještě počasí. Slunečno, teploty až 29, na horách 27 stupňů Celsia. Slabý později mírný vítr východních směrů, biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Vážná nehoda je na silnici 105 z Týna nad Vltavou do Českých Budějovic. U jaderné elektrárny Temelín se srazila tři auta a na místě zasahují záchranáři. A na Mariánském náměstí v Českých Budějovicích narazilo auto do lampy. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je půl sedmé a k tomu 2 3/4 minuty. Vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké čtvrteční ráno. Revoluční rok 1848 dodal sedlákům v okolí Střížova odvahu odmítnout staré povinnosti. V nedabilých přestali odevzdávat faře desátky úplně. A

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Odpor k odevzdávání desátků v Nedabyli po roce 1848 musela vyřešit vojenská exekuce. Více v jihočeské Vlastivědi. Když se kolem poloviny 19. století stal střížovským farářem páter Karel Blažek, začal do farní pamětní knihy podrobně zapisovat události ve svém farním obvodu. Mimo jiné zachytil i radikalismus sedláků v některých svých přifařených obcích, které projevovali od revolučního roku 1848. Národní nadšení a revoluce v Praze zapůsobily na rolníky v okolí Střížova tak, že někteří odmítli odvádět až dosud povinné desátky, tedy část vlastního sklizeného obilí, jenž bylo podle tradice určeno místní faře. Už v červenci 1848 se kvůli desátkům sešla krajská komise v kanceláři Komařického zámku. Tam byli někteří sedláci ze střížovské farnosti pozváni a bylo jim vysvětleno, že až do ukončení zemského sněmu musí odevzdávat veškeré desátky v původní výši. To se jim však nelíbilo a někteří hlasitě protestovali. Farář Blažek si v kronice posteskl, cituji, zde se ukázala neústupnost i zištnost i tvrdošínost nadejmenovaných desátečníků, čemuž se slavná komise obdivovala. Bože, odpustiš jim, nebo nevědí, co činí. Nejvíce radikalismu projevili sedláci z obce Nedabile, kteří vyjma dvou hospodářů neodevzdali žádný desátek během dvou roků až do ledna 1850. Jako trest jim byla proto vyměřena vojenská exekuce skládající se z pěti mužů. To v praxi znamenalo, že vojáci přišli do nedabilských domů a žádali ubytování a výživu. Proto po příchodu vojáků poslala obec dlužné obilí brzy na faru, aby byla nevítaného pobytu vojáků zbavena. Podobně byla vyměřena exekuce i na sousední vesnici Doubravice. Ta však stihla odvést obilí na faru těsně před příchodem exekutorů do obce.

0: počasí.
1: Je 6:45 a k tomu ještě 6:45, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem a tam drží dnes službu meteoroložka Eva Hubová. Dobré ráno přeji.
2: Dobrý den.
1: Paní Hubová, jak vypadá aktuálně situace?
2: V České republice je teď většinou oblačno až zataženo, jenom na jihozápadě a severovýchodě Čech je oblačnosti méně. A zatím je to taky bez srážek, což dneska vydrží celý den. Teplota je mezi 13 a 17 stupni, Vilda Perla nejchladnější 1 stupeň. V Českých Budějovicích je polojasno 14 stupňů, vane jihozápadní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře je 1018,5 hektopaskalu. Na Churáně je polojasno a 15 stupňů a vítr jihový východní 1 metr za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Po přední straně tlakové níže se středem nad Britskými ostrovy k nám proudí teplý vzduch od jihu. Bude jasno nebo polojasno, s vysokou oblačností, ráno výjimečně i s ojedinělými mlhami, ty jsem zapomněla u té aktuální situace zmínit. Večer bude od jeho západu trošku přibývat oblačnost už v souvislosti s tou blížící se frontou. Teplota vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách na 24 až 27. Vítr povane teď ráno slabý, během dne mírný, východní až jihovýchodní 2 až 6 metrů za sekundu. Na Šumavě bude slabý po celý den. Bio bude na dvojce, na východě kraje na jedničce.
1: A paní Hubová, jaké jsou teplotní rekordy 27. srpnu?
2: Maximum z roku 2015 je 32,5 stupně, tak snad to dneska netrhneme. Minimum z roku 1936 4,1.
1: Tak to taky netrhneme naštěstí. Sluníčko vyšlo v kolik a v kolik zapadne?
2: Vyšlo v 6.12 a zapadne v 19.54.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: Zítra večer začne přes naše území přecházet ta studená fronta. V noci, ráno a dopoledne bude ještě většinou polojasno, i když možná to trošku pokazí saharský prach, který může tu oblačnost opticky zahustit. A odpoledne bude od západu pozvolna přibývat oblačnost té studené fronty. Později pak na večer dorazí přehánky a nebo déšť a taky místy bouřky, které mohou být i silné. Teplota ráno klesne na 19 až 16 stupňů, takže bude dost vysoká, no a přes den taky 29 až 32, na horách do 30. Vítr povane mírný jihovýchodní 3 až 7 metrů za sekundu, ale na východě kraje bude čerstvý 5 až 9 metrů za sekundu v nárazech kolem 55 km v hodině. Během večera se vítr bude stáčet na severozápadní a v bouřkách a na frontě bude zesilovat. Bio bude zítra na vysoké zátěži.
1: Tak to říká meteoroložka Eva Hubová. Děkuji za to pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Taky se těším na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šivík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Před areálem zoologické zahrady Hluboká začal 12. ročník dřevařského sympózia. Přímo před očima návštěvníků tam vznikají například sochy plameňáka a také hrocha. Tak my se vypravíme za chvilku na místo v reportáži, abychom zjistili podrobnosti, a ještě předtím zaspívá Petr Muk.

0: Zvuky motorových pil, brusek a také sekání dláta rozezněly areál zoologické zahrady Hluboká. Při 12. dřevařském sympóziu tam teď čeští a také slovenští řezbáři vytváří nové zvířecí sochy. Ty potom budou obdivovat návštěvníci přímo v areálu zoologické zahrady.
1: Řezbář Jiří Nekola přede mnou pilou opracovává velký dubový kmen, ze kterého za necelý týden vznikne nová dřevěná socha. Zatím nejsou moc vidět poznatelné rysy zvířete, které nakonec z masivu vznikne. Když se ale podívám blíž, tak vidím, že na kmenu je předmalovaný obrys plameňáka.
2: A dole ještě bude sedět taková malá holčička s nataženou rukou, takže to je taková celková kompozice. Ještě tam bude, ty plameňáci ještě budou na takovém jako kmenu, na tom budou stát, a aby to bylo takový zajímavější. Zatím to nevypadá, co?
1: V prvních etapách práce na dřevěných sochách používají řezbáři pily různých velikostí.
2: Tak jsem teď řezal velkou pilou s lištou, co má 70 cm, tak to potřebujete na takový základní velký odřezávání bloku, abyste se dostal k té samotné podobě té věci. A pak jsou tady malé pily, kde máme prostě třeba 30 cm lištu jenom dlouhou a vepředu je víc zašpičatělá. Jmenuje se to carvingová pila, s tou se krásně člověk vytočí a dělají se s tím pěkně detaily. Potom přijdu na řadu elektrický frézky, dláta samozřejmě řezbářský a bruskou se tomu dá celkově jako hladký povrch.
1: Jiří Nekola se na Hlubokou vrací opakovaně a jeho sochy už několik let zdobí areál zoologické zahrady.
2: Tady úplně na začátku vstupuje socha, co jsem dělal v roce 2004. Tak to byl můj úplně první začátek, to jsem z toho byl ještě jako úplně vyukanej.
1: Kromě Jiřího Nekoly přijeli na 12. dřevařské sympózium i dva slovenští umělci, Michal Trnovský a Michal Husár. Vedle nich na své soše pracuje i čtvrtý sochař Roman Mikuš, který kromě dláta drží v ruce taky malou figurku hrocha. Předpokládám, že ho máte sebou jako takovou předlohu.
3: Jo, jo, někdy to používám, půjčím si od synka a jedu na sympozium. No bych to mohl dělat třeba i takovou menší pilkou, ale to dláto mám radši, protože ta pila je strašně rychlá a člověk udělá hned chybu.
1: Sochy vyrobené v letošním ročníku budou podle vedoucího provozního oddělení zoologické zahrady Martina Švihela sloužit jako doplnění plánované kuličkové dráhy.
4: Takže já doufám, že na podzim, možná na jaře, tady vznikne kus nové kuličkové dráhy. Právě chceme, aby to bylo hravé, aby se to lidem líbilo. Bude ta kuličková dráha obohacená těma sochama.
1: Průběh 12. dřevařského sympózia můžou lidé před Zoo Hluboká sledovat až do pátku. V sobotu pak akce vyvrcholí výstavou hotových děl, která bude doplněná o přehlídku historických pil a seker. Z Hluboké nad Vltavou Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Bleskové povodně v Nepálu a Tibetu nepřežilo přes 160 lidí. Češi mezi nimi podle ministerstva zahraničí nejsou. Tábor chce silnicí propojit obchodní dům Tesco a Kaufland. Město musí vykoupit pozemky. Kanoista Martin Fuxa vyhrál na mistrovství světa rozjížďku na 500 metrů. Slunečné počasí doprovodí na jihu Čech teploty do 29 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré jutro. Blesková povodeň a sesuvy půdy na hranicích Nepálu a Tibetu už mají přes 160 obětí, pohřešují se stovky turistů. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace o tom, že by mezi nimi byli Češi. Povodeň podle úřadu odnesla celé vesnice a části infrastruktury. Katmandu vyslalo na místo záchranné týmy, policisty i armádu. Spojené státy poskytnou Nepálu humanitární pomoc v přepočtu za víc než 10 milionů korun. Peníze půjdou na nouzové ubytování, vodu, sanitaci nebo podporu postižených obcí. Podporu přislíbily taky Evropská unie, Indie nebo týmy OSN. Odbory veřejné sféry souhlasí s vládním návrhem na změny v platových tabulkách. Po jednání svazů to oznámil předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Návrh nového systému ve veřejné sféře jim navrhla vláda začátkem týdne. Odbory jí odpoledne stanovisko zaslali, včetně několika doporučení na další úpravy, třeba ohledně prvního platového posunu lidí nebo osobních příplatcích. Kabinet by o změnách platových tabulek měl znovu jednat v pondělí. Tábor pokračuje v přípravách na stavbu silniční propojky mezi Teskem a Kauflandem. Radní na posledním jednání doporučili zastupitelům schválit směnu části pozemků od jednoho vlastníka, říká mluvčí radnice Luboš Dvořák.
2: Město nyní také aktualizuje projekt a geometrický plán propojky. Nová komunikace má význam hlavně pro zásobování obchodní zóny u Teska a Kauflandu a zároveň by mohla sloužit jako náhradní trasa v případě omezení provozu na hlavní čtyřproudé silnici. K vybudování celé propojky bude ale ještě potřeba dohoda s dalšími vlastníky pozemků.
0: Moderní zázemí pro čtenáře všech věkových kategorií vznikne v areálu základní školy Pohůrecká v Českých Budějovicích. Jak informovala mluvčí magistrátu Jitka Bruha-Velclová, město začne s výstavbou knihovny v září. Budova bude stát na místě současného nevyužívaného výměníku. Součástí knihovny bude dětská čítárna a venkovní terasa určená k odpočinku, četbě nebo pořádání menších komunitních akcí. Objekt bude bezbariérový a energeticky úsporný. Výstavba potrvá do září příštího roku. Sport. Kanoista Martin Fuxa má za sebou první dvě rozjížďky na mistrovství světa v rychlostní kanoistice. V polské Poznani vyhrál 500-metrovou trať. Na kilometru ho předjel jen Číňan Wu v nakonec nejrychlejší rozjížďce ze čtyř jízd.
3: Tři kluci, kteří jsme byli na bedně v Brandenburgu, takže jsem věděl, že to bude určitě rychlá rozjížďka. Číňan to prostě hulil strašně moc. Říkám si, hele, já jdu tady víc jíst, tak jsem to nakonec jako pustil, ale v hlavě to mám jako super. Říkám si, jako, že ve finále ten půjde. Teda doufám, že mu to jako vrátím. Samozřejmě byl rychlej, všechna čest, ale doufám, že já v pátek budu ještě víc ready.
0: Z rozjížděk do semifinále postoupily všechny další české lodě a během dnešního programu pojede kajakář Josef Dostál rozjížďku na 500 metrů. Je to jeho jediná trať na šampionátu. Fuxu čeká rozjížďka s bratrem Petrem na deblkanoji a odpoledne semifinále kilometru. Ranní program začne v 9 hodin, kdy pojede Barbora Sovová rozjížďku na 200 metrů kajakářek.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1018 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte skoro jasno nebo polojasno s vysokou oblačností, večer od jihozápadu částečné přibývání mraků. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách maximálně k 27. Slabý východní až jihovýchodní vítr zesílí na mírný, na Šumavě bude po celý den slabý, biozátěž je střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Vážná nehoda je u Temelínské elektrárny na silnici 105 na dolní křižovatce u Křtěnova a v Českých Budějovicích nefungují semafory na Mariánském náměstí, a to kvůli nárazu auta do semaforu na přechodu. Zablokovaný je kvůli tomu odbočovací pruh z Pražské do Husovy třídy. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Technický stav elektrokoloběžek a také oprávnění k jejich řízení kontrolovali tento týden strážníci společně s policisty v Českých Budějovicích. Jak kontrolní akce dopadla, uslyšíte od našeho ranního hosta krátce po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Aktuálně nás posloucháte 5,5 minuty po 7:00 ve čtvrtek 27. srpna. Dobré ráno a pěkný letní den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: dny a ty. Dnes je čtvrtek 27. srpna. Víte, že od loňského roku si právě tento den připomínáme jako Světový den jezer? Jezera jsou významným zdrojem sladké vody na naší planetě. Jsou důležitá, protože poskytují útočiště nejrůznějším rostlinám, rybám a také dalším živočichům. Slouží k rekreaci, koupeme se v nich, chodíme k nim na výlety. Víte, kolik skutečných jezer máme u nás v jižních Čechách? I to se dozvíte z rozhlasového sloupku Jiřího Březiny, staršího.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Víte, že v češtině máme jako jedni z mála přesně oddělené pojmy jezero, rybník a přehrada? Třeba Francouzi v tom takový pořádek nemají. A v angličtině je to skoro jedno. Možná proto, že oba národy mají moře a kdo má velký rybník, méně se stará o malé. Skutečné, tedy přirozeně vzniklé jezero máme v jižních Čechách jen jedno. Plešné. Dost toho pamatuje. Výhradním výrobcem jezer u nás byl ledovec a ten je hloubil v Šumavském kameni někdy před 20 tisíci lety, tedy za poslední doby ledové. Ovšem, Plešné jezero nemusí zůstat navždy samo. I když se tomu zrovna v těchto dnech těžko věří, příchod další doby ledové je jen otázkou času. Je tedy možné, že ta příští nám tu zanechá třeba Rudolfovské pleso. Ale všechna jezera nemáme po ledovci, jsou tu ještě přehrady a největší Lipno. Přehrady sice dominují vodní plochou, ale není jich moc. Dají se spočítat na prstech. Za to jihočeské rybníky se počítají na tisíce. A to zřejmě není ani polovina původního počtu. Ve vrcholném období za Krčína a Štěpánka Netolického se ovšem nebudovaly jen jednotlivé rybníky. Tihle pánové, ani jednoho bych nemusel mít za šéfa, šli daleko dál a uvedli v život rozsáhlé systémy pro distribuci vody v krajině. Rybníky jim spolu s potoky a řekami sloužily jako zdroje a zásobárny, které propojily důmyslnou sítí stok s pečlivě vybalancovanými spády. Takže voda jimi tekla jednou tam a po druhé stejným korytem zpátky, jak bylo potřeba. Rybníky, ač původně myšlené jako výrobny ryb, časem splynuly s přírodou a jeho českou krajinu je dnes těžké si bez nich představit. Kdyby nic jiného, byla by to pěkná nuda. Z toho, co jsem řekl na začátku, ovšem plyne jedna výhoda. Pokud vám nějaká anglická návštěva vyjeví přání podívat se k jezeru, nemusíte startovat směr Šumava, natož do Alp. Zaveďte ji klidně k nejbližšímu rybníku.

0: počasí.
1: Za 3/4 minuty bude 7:45. Máme pro vás informace o počasí. Dnes bude skoro jasno nebo polojasno s vysokou oblačností, ráno výjimečně s mlhami. Večer pak bude od jeho západu oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 24 až 27 stupňů Celsia. Vád by měl ráno slabý, během dne pak mírný východní nebo jihovýchodní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. A na Šumavě pak bude vítr slabý po celý den. Rozptylové podmínky, ty budou dnes většinou dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 2, to je střední zátěž. No a podíváme se na SMSky, na zprávy, které nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té vaší zprávy a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Větřiní, kde je 13 stupňů jasno. Zdraví Zuzka a Honza. Děkujeme, také zdravíme. Ve Velešíně je skoro jasno, 12 stupňů. Dobré ráno a pohodu, všem přeje Andulka. Andulko, děkujeme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgary je jasno, klidno a slunečno. 15 stupňů. Hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme. Černovice u Tábora hlásí 16 stupňů Celsia, jak píše pan Folta. I za tuto zprávu děkujeme. V Prachaticích je 13 stupňů. Den v pohodě přeje Helča. Helčo, děkujeme za zprávu. Další SMSka je pak z Brloha, kde je polojasno, slabý vítr a 10 stupňů. Zdraví a hezký den přeje Marie. Tak Marie, i vám děkujeme za zprávu. V Táboře je po ránu skoro jasno, klidno a 12 stupňů. Příjemný den a pevné zdraví přeje všem děda Pája. Pavle, děkujeme, do Tábora také zdravíme. A ještě tu mám zprávu z Borovan, kde je jasno, 14 stupňů. Pohodový den přeje všem Růža. Růžo, děkujeme a do Borovan také přejeme hezký čtvrtek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Na její hodiny se jezdí dívat i školy ze zahraničí. Jana Doležalová je jednou z nejvýznamnějších průkopnic finanční gramotnosti v Česku. Sama ji aplikuje napříč různými předměty na základní škole ve Vimperku na Prachaticku, kde taky už přes 35 let vyučuje. Je znalost finanční gramotnosti pro stát prioritou a zvýšilo se povědomí o tomto tématu za poslední roky. Nejen o tom si s Janou Doležalovou popovídáme ve čtvrtek 27. srpna. Nalaďte si nás jako vždy po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Máte rádi, nebo raději, mamku Žílovou, prince Jasoně, anebo třeba šikovatele Fogeltance? Na serveru UI Rozhlas ode dneška najdete anketu o nejoblíbenější figuru z Cimrmanovských her. Jaká zvítězí, se dozvíme pak přesně za měsíc. Na 27. září připravuje Český rozhlas ve spolupráci s divadlem oslavy 60. sezóny divadla Járy Cimrmana. My o tom budeme mluvit za chvilku, o té anketě i o oslavách, ale ještě předtím jsou tu mandraže.

0: Jet Vševěd, Karel Infeld-Práchenský anebo některá z dalších desítek a desítek cimrmanovských postav. Český rozhlas a také server i rozhlas vyhlašuje anketu o nejoblíbenější postavu z her divadla Jary Cimrmana. A to u příležitosti 60. sezóny souboru, která začne v září. S námi budete moct být jenom s herci přímo u oslav tohoto jubilea.
1: Tak kampak, Kuzmo Kuzmiče!
2: Karel Infeld-Práchenský skutečně existoval a byl to nějaký Brucknerův předek. A byl to herec Kočovného divadla, i potom v Kamenném divadle v Praze hrál.
3: A Vavroch je podle Vávry?
2: Ano, my jsme trochu chtěli, aby to připomínalo Marišu.
1: Jo, Vavro, Vavroch jist!
3: Karel Infeld-Práchenský alias Vavroch ze hry Záskok je nejoblíbenější postavou principála Zdeňka Svěráka. Sám ji označuje jako nejvděčnější. To Petr Bruckner na první příčku pomyslného žebříčku obliby řadí praktikanta Hlaváčka z detektivky Vražda v saloním kupé.
4: A byla to moje první vlastně velká divadelní role. A já jsem si to tak zamiloval a hrál jsem to strašně rád a ještě dneska si to občas zahraju, i když těch 21, co tam říkám, je 83.
5: Kolik pak je ti let, Jindro? Vyšetřující. 21.
3: Všichni nynější členové divadla Jary Cimrmana označili své tři nejoblíbenější figury a nevybírali jen z těch, které sami stvárňují. Nyní máte možnost z jejich nominací určit svého favorita i vy, a to prostřednictvím serveru i rozhlas. Hlasování skončí 20. září. O týden později, v neděli 27. září, vítěznou postavu vyhlásíme na oslavách 60. sezóny souboru v areálu U Čápa v Příchovicích u Tanvaldu, říká šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan.
6: My jsme v Českém rozhlase hrdí na to, že tenhle velký fenomén Jary Cimrmana vznikl přímo u nás v Českém rozhlase. Proto jsme se rozhodli stejně jako před 10 lety otevřít i tuhle tu krásnou jubilejní 60. sezónu v Příchovicích, nabídnout posluchačům, aby se potkali s herci, aby vyslechli naší debatu s herci a také, aby společně s námi oslavili 90. Miloně Čepelky.
3: Celodenní program Radiožurnál připravuje společně s divadlem a s mikroregionem Tanvaldsko. Tradiční součástí oslav tak bude spanilá jízda cyklostezkou Jary Cimrmana. Že soubor zahájí už 60. sezónu, označuje Zdeněk Svěrák jako neuvěřitelné.
2: Že ty hry vydržely tolik let a že byly napsány v jiných historických kulisách pro lidi, kteří dnes už tady nejsou. Ty, co sedí před námi, ty nebyli na světě. Proto vysvětlení opravdu nemám.
3: Do jubilejní sezóny soubor vstupuje v oslabení. Koncem května náhle zemřel Jan Hraběta, který s Cimrmany vystupoval od konce 70. let. Samotná 60. sezóna začne 7. září. Hru Záskok soubor odehraje v Hradci Králové. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Máme pro vás zprávy, které připravil Lukáš Pelikán.
1: Půl osmé. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Policie už nebude sdělovat psychické diagnózy pachatelů nebo hledaných a pohřešovaných osob. Výjimkou zůstanou situace, kdy kvůli nemoci představují lidé hrozbu pro sebe nebo své okolí. Nová pravidla zavedlo policejní prezidium na podnět kanceláře ombudsmanky. Cílem změny je mluvit o duševním zdraví citlivěji. Začíná dvoudenní zatmění měsíce, bude vidět napříč všemi světadíly, kromě Austrálie. V Česku ho lidé uvidí zítra brzy ráno, a to i bez dalekohledu. Nejlepší podmínky budou na jihozápadě země, kde bude možné pozorovat i vrchol zatmění ještě nad obzorem. Zemský stín zakryje až 93% měsíce. Železniční koridor z Prahy do Českých Budějovic je opět plně průjezdný. Mezi Olbramovicemi a Benešovem vydatný déšť v pátek podemlel trať. Vlaky úsekem dosud projížděly jen po jedné koleji. Mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka informoval, že dělníkům se podařilo trať opravit ke včerejší 16. hodině. Korálkové šperky a dekorace zdobí prostory táborské galerie 140. Na nové výstavě jsou k vidění taky šaty vytvořené z víc než 500 tisíc korálků. Hanna Kertisová na nich pracovala víc než 1000 hodin a váží 13 kilogramů. Loni byly tyto šaty zapsané do České knihy rekordů. Návštěvníci kromě nich uvidí společnou tvorbu víc než 200 korálkářek nejen z Česka. Výstava Kouzelný třpit korálků bude trvat v táborské galerie 140 do 1. listopadu. Zápasem s Bulharskem zakončí české volejbalistky základní skupinu mistrovství Evropy v Brně. Češky už s jistotou skončí druhé a v osmifinále narazí na Švédsko nebo Francii. V posledním zápase skupiny nastoupí Češky v 19 hodin. A ještě počasí. Slunečno, teploty až 29, na horách 27 stupňů Celsia. Slabý, později mírný vítr východních směrů, biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Se zdržením počítejte stále při jízdě z Týna nad Vltavou do Českých Budějovic. Nehoda tří aut komplikuje provoz u Temelínské jaderné elektrárny. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Půl osmé a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice ve čtvrtek. Dobré ráno. Technický stav elektrokoloběžek, ale také oprávnění k jejich řízení kontrolovali právě tento týden strážníci společně s policisty v Českých Budějovicích. Jak ta kontrolní akce dopadla? Tak o tom budeme mluvit za chvilku. Ze všeho nejdřív bude zpívat Michal David.

0: Strážníci a také policisté kontrolovali tento týden v Českých Budějovicích cyklisty na elektrokolech a také jezdce na elektrických koloběžkách. Ty kontroly se uskutečnily na několika místech ve městě. Ale podrobnosti teď pro nás má mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková, která je s námi ve spojení. Dobré ráno přeji, paní Školková.
1: Dobré ráno posluchačům.
0: Tak hned v úvodu, na co jste se při kontrolách zaměřili?
1: Tentokrát jsme se zaměřili především na technické parametry elektrokoloběžek a elektrokol. U elektrokoloběžek jsme ověřovali, zda ještě splňují parametry pro zařazení do kategorie jízdních kol nebo už se jedná o motorové vozidlo. Od toho se totiž odvíjejí i povinnosti jejich uživatele, například nutnost příslušného řidičského oprávnění nebo pojištění odpovědnosti.
0: A kde jste vlastně cyklisty a koloběžkáře kontrolovali a proč tedy na těch místech, o kterých teď asi budete mluvit?
1: Konkrétní místa pro kontrolu zvolila Policie České republiky, která byla iniciátorem celé společné akce. Kontroly probíhaly například u pošty na Senovážném náměstí v místě křižovatky několika cyklostezek, ale také na stezce vedoucí podél řeky Vltavy u areálu ČES Vltava. Jedná se o frekventované trasy, které využívá velké množství cyklistů i jezdců na elektrokoloběžkách.
0: A nabízí se otázka, jestli jste zjistili nějaké přestupky.
1: Ano, během kontrol jsme zjistili i případy, kdy skutečně nebyly splněny všechny zákonné podmínky pro provoz daného stroje. Ukazuje se také, že samotní uživatelé často nevědí, do jaké kategorie jejich elektrokoloběžka nebo elektrokolo podle svých technických parametrů spadá a jaké povinnosti vlastně se na jejich provoz vztahují. Právě to bylo jedním z důvodů, proč jsme se při této akci zaměřili právě na technické parametry jednotlivých strojů a povinnosti, které z jejich zařazení pro uživatele vyplývají.
0: A dopouští se cyklisté a koloběžkáři v průběhu roku hodně přestupků?
1: Ano, rozhodně nejde o zanedbatelné číslo.

0: Jen v loňském roce řešili hlídky městské policie v Českých Budějovicích celkem 2975 přestupků spáchaných cyklisty, včetně jezdců na elektrokoloběžkách. Strážníci se při běžné kontrolní činnosti setkávají především s jízdou po chodnících nebo přechodech pro chodce, nerespektováním dopravního značení, jízdou pod vlivem alkoholu nebo absencí povinného osvětlení zasněžené viditelnosti. Kontroly proto probíhají průběžně po celý rok.
1: Tak to říká mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková. Paní Školková, díky za ty informace a přeji hezký den.
0: Já také děkuji, přeji hezký den.
1: Naslyšenou.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude 7:45, tak je proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem a tam dnes drží službu meteoroložka Eva Houbová. Dobré ráno přeji.
2: Dobrý den.
1: Paní Houbová, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Myslím, že docela hezky, kdo má rád sluníčko, je skoro jasno až polojasno a teplota většinou mezi 10 a 17 stupni. Nejchladněji, promiňte, má Kvilda Perla 2 stupně. V Českých Budějovicích je polojasno 16 stupňů bez větří, pak přepuštěn na hladinu moře je necelých 1019 hektopaskalů. Na Choráňově je skoro jasno a 17 stupňů a vítr jihovýchodní 2 metry za sekundu.
1: A jak to aktuálně vypadá se stavem vody na jihočeských tocích?
2: Špatně. Na Soumarském mostě je stav 40 cm, čili tam platí zákaz splouvání. Splavná je Vltava jenom z vyššího brodu, kde je stav 59 cm a průtok 6,2 metru krychového za sekundu a je to na hranici sjízdnosti. Lužnice ani Otava splavné nejsou. Teplota vody 15 až 20 stupňů, Libno včera mělo 20,6.
1: A jak bude přes den?
2: Po přední straně tlakové níže nad Britskými ostrovy k nám proudí teplý vzduch od jihu. Čekáme skoro jasno nebo polojasno s vysokou oblačností, mlhy se rozpustí a večer nebo až večer bude od jihu západu trošku přibývat oblačnost v souvislosti s blížící se studenou frontou. Teplota dneska vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách na 24 až 27. Vítr se rozfouká mírný východní až jihovýchodní 2 až 6 metrů za sekundu, ale na Šumavě bude po celý den slabý. Bio bude na dvojce na střední zátěži a na východě kraje na nízké.
1: A co zítra?
2: Zítra večer začne přes naše území přecházet ta studená fronta. V noci ráno a dopoledne bude většinou polojasno, i když je možné, že tu oblačnost trošku zahustí saharský prach, který se tam zřejmě bude vyskytovat. Zítra odpoledne pak bude od západu zvolna přibývat oblačnost té studené fronty a později na večer dorazí přehánky nebo déšť. Místy se taky vytvoří bouřky a ty budou zřejmě i silné, vypadá to, že na ně budeme vydávat výstrahu. Teplota ráno 19 až 16 stupňů, odpoledne 29 až 32 a na horách do 30. Vítr mírný jihovýchodní 3 až 7 metrů za sekundu, ale na východě kraje čerstvý 5 až 9 metrů za sekundu, v nárazech kolem 55 km v hodině. Ten vítr se bude k večeru stáčet na severozápadní a v bouřkách bude zesilovat. Bio bude na vysoké zátěži.
1: A v sobotu bude také bouřit?
2: To už se k nám od jeho západu rozšíří výběžek vyššího tlaku. V první polovině dne ještě dozní srážky té studené fronty a pak se vyčasí, takže odpoledne nás čeká sluníčko. Teplota bude ráno kolem 15, odpoledne kolem 24 stupňů a mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu večer zeslábne.
1: Tak to říká meteoroložka Eva Houbová. Děkuji za to pro tuto chvíli. A za hodinu se těším na slyšenou.
2: Taky se těším na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Víte, kde byste našli nejdelší plot na světě? Už za chvilku nám to poví Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Ale ještě předtím zaspívá Marek Ztracený.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, jak dlouhý je nejdelší plot na světě? Na okraji australského vnitrozemí se táhne jedna z nejpozoruhodnějších staveb, jaké kdy člověk vytvořil. Dingo Fence, tedy plot proti dingům. S délkou přibližně 5600 kilometrů je považován za nejdelší drátěný plot na světě. Vede od jihu Austrálie přes vnitrozemí až do státu Queensland a odděluje oblasti s chovem ovcí od území, kde se běžně vyskytují australští divocí psi dingové. První části plotu začaly vznikat už v 80. letech 19. století. Původně měl chránit zemědělské oblasti před šířením králíků, kteří se v Austrálii po svém zavlečení přemnožili a ničili vegetaci. Ukázalo se však, že proti králíkům není plot příliš účinný. Většina úseků měří asi 180 cm na výšku, kolem plotu vede pás vyčištěné půdy a na některých místech jsou instalovány světelné prvky nebo speciální rošty, umožňující průjezd vozidel. O stavbu se nepřetržitě starají hlídky, které kontrolují poškození po bouřích, záplavách i průchodu divokých zvířat. Ani tak ale plot nefunguje dokonale. Menší dingové dokážou některými otvory proniknout a ekologové upozorňují, že omezení výskytu dingů mění rovnováhu australské přírody.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Některé malé mateřské školy nesouhlasí s plánem ministerstva školství na slučování. Hluboká nad Vltavou dá 2 miliony korun na opravu kostelní věže. Úroda brambor bude asi horší než loni, kvůli suchu jsou hlízy menší. Na jihu Čech očekávejte slunečno s teplotami do 29 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Zhruba 1700 mateřských škol se bude nejspíš muset sloučit, mají totiž méně než 180 dětí. Slučování se v budoucnu dotkne všech škol, které tuto kvótu nesplní aspoň jednou během následujících 3 let, rozhodla o tom předchozí vláda. Na vesnicích by se nejčastěji spojovaly mateřinky se základní školou. Některé ředitelky školek zpochybňují, že tím obec ušetří. Počty dětí začne ministerstvo školství podle svého mluvčího Ondřeje Macury zohledňovat od září.
2: Ministerstvo je připraveno o tom vést debatu. Ministr však upozorňuje, že i zde musí být systém nastaven efektivně a s ohledem na demografii. Je potřeba nalézt takové řešení, které povede zřizovatele k zajištění kvalitního a zároveň dostupného vzdělávání za udržitelných podmínek pro veřejné rozpočty, tedy v efektivních celcích.
0: Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec odstoupil z funkce. Po zasedání dozorčí rady státního podniku to řekl její místopředseda Dan Ťok. Podle něj Krapinec odejde na konci srpna. Od září ho pak nahradí současná vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní na ministerstvu dopravy Lenka Hamplová. Michal Krapinec byl v čele národního dopravce od roku 2022. Dozorčí rada se zabývala tím, že nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že je potřebuje. Hluboká nad Vltavou na Českobudějovicku přispěje na opravu kostelní věže. O finanční podporu požádal zastupitele místní farář kvůli zvýšení nákladů na rekonstrukci. Jak potvrdil starosta Tomáš Jirza z ODS, město příspěvek schválilo na pondělním jednání zastupitelstva.
3: Byli jsme požádáni o 2 miliony korun a nakonec městská rada zastupitelstva se shodlo na tom, že ty 2 miliony rozložíme do 4 let po 500 000, takže přispějeme na opravu kostela, protože kostel je dominanta města.
0: Úroda brambor na Vysočině bude zřejmě menší než loni. Podle předsedy Českého bramborářského svazu Josefa Králíčka škodily bramborám vysoké teploty i sucho. Hlízy jsou kvůli tomu menší než obvykle.
4: Podle Bramborářského svazu se bude úroda napříč regiony lišit. Někde může být meziroční pokles kolem 10%, jinde až pětinový. Letos přibylo vysazených brambor na výrobu škrobu. Škrobárny jsou v Česku pouze 2. Jedna v Pelhřimově, druhá v Horažďovicích na Klatovsku. Podle jejich prvních výsledků mají brambory sice vysokou škrobnatost, ale jsou menší. Tereza Pešoutová, Český rozhlas. Sport.
0: Pátou etapu cyklistické Vuelty vyhrál v hromadném spurtu Brit Matthew Brennan a připsal si druhé vítězství v letošním ročníku. V červeném trikotu lídra zůstal Slovinec Tadej Pogačar, který vede o víc než 3 minuty před krajanem Primožem Rogličem. Český cyklista Jan Hirt dojel v hlavním poli a v průběžném pořadí zůstává 23.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte skoro jasno nebo polojasno s vysokou oblačností, večer od jihozápadu částečné přibývání mraků. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách maximálně k 27. Slabý východní až jihovýchodní vítr zesílí na mírný, na Šumavě bude celý den slabý, biozátěž je střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nové nehody jsou na Synovážném náměstí v Českých Budějovicích, zasahují tam záchranáři, na silnici 20 na provizorním kruhovém objezdu u Bavorovic a taky u Dobronic u Chýnova a vyšetřování vážné nehody pokračuje u Temelína nad Českobudějovicku na silnici 105. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Osm hodin a k tomu 4 a 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to ve čtvrtek 27. srpna. Dobré ráno a pěkný prázdninový den přeje ze studia Luboš Voráček. Drahé bydlení, málo vhodné práce pro mladé a pomalé dokončování projektů, které si sami lidé vybrali. Obyvatelé Jindřichova Hradce pojmenovali, co jim ve městě vadí. A jejich názory jsou součástí nového strategického plánu na příštích 10 let. Podrobnosti přidáme za chvilku. Teď je tu kapela Čechomor.

0: Jindřichův Hradec má nový strategický plán pro rok 2000 nebo do roku 2035. Ten vychází z analýzy města a také názorů jeho obyvatel. Ti upozorňovali například na drahé a špatné nebo špatně dostupné bydlení a také na nedostatek vhodné práce pro mladé a kvalifikované lidi. Dokument včera schválili zastupitelé a byla u toho také naše redaktorka Eva Marmanová, která je s námi ve spojení. Evo, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Tak Jindřichův Hradec má nový strategický plán od včerejška. Městu má sloužit jako vodítko pro rozhodování a rozvoj až do roku 2035. Vznikal ve spolupráci s odborníky, komisemi a výbory města i fakultou managementu Vysoké školy ekonomické. A do přípravy se prostřednictvím dotazníkového šetření zapojili také sami obyvatelé, jak vysvětluje starosta Michal Kozár z Hnutí ANO.
2: Zapojila se i veřejnost, bylo dotazníkové šetření a bylo současně i možnost zapojit se elektronicky. Z toho šetření šla oblast dopravy nebo vyšly z toho volné plochy, které by mohly být využity jinak, ale samozřejmě tam není jenom tahle ta otázka, je to i otázka třeba energetické soběstačnosti, jak podporovat některé další rozvíjející se oblasti, ať už je to umělá technologie, cokoliv dalšího. Máme to tam všechno aspoň rámcově naznačené, jaký trendy a jaký vývoj by mohl být.
0: Evo, co tedy Jindřichohradečtí ve městě nejčastěji kritizovali?
1: No třeba právě bydlení. Vadí jim malá nabídka a vysoké ceny. A spojují to i s odchodem mladých lidí, kteří podle nich obtížně hledají to odpovídající bydlení. A kriticky hodnotili také nabídku práce, hlavně opět pro mladé a kvalifikované. Samotná analýza ta pak upozorňuje na chybějící systematickou podporu podnikání a investorů.
0: A co z toho má teď pro město konkrétně vyplynout?
1: Tak strategický plán to není seznam nějakých staveb, které musí radnice během 10 let uskutečnit. Určuje spíš oblasti, kterým se má město věnovat. A některé konkrétní kroky už vedení města připravuje, týkají se například právě bydlení a nebo energetiky. Pokračuje starosta Michal Kozár z Hnutí ANO.
2: Samozřejmě pokračujeme v rozvoji energetického společenství, domlouváme se i na externích spolupracovnících z hlediska možného budoucího rozpracování, ať už je to bytová výstavba nebo cokoliv dalšího, aby jsme si nastavili přesné parametry, jak by to mohlo fungovat, ale respektujeme to, že vlastně zastupitelstva se budou měnit, takže to jenom připravujeme výhledově.
0: Evo, město Jindřichův Hradec ale strategický plán už mělo, tak navazuje ten nový plán nějak na ten předchozí?
1: Ano, to je pravda. Město si nechalo vyhodnotit ten předchozí strategický plán na roky 2021 až 2025. Z jeho 31 cílů splnilo 11 úplně a 18 alespoň částečně a 2 cíle zůstaly nesplněné. Nejlépe se dařilo například v sociálních službách, vzdělávání, kultuře nebo digitalizaci a rezervy naopak zůstaly právě v podpoře podnikání, práci s investory a v dostupném bydlení.
0: Novinky z Jindřichova Hradce pro nás měla reportérka Eva Marmanová. Evo, díky.
1: Krásné ráno.

0: počasí.
1: Je 8:45, k tomu ještě minuta. Máme pro vás informace o počasí. Dnes bude skoro jasno anebo polojasno s vysokou oblačností, ráno výjimečně s mlhami. Večer bude pak od jeho západu oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 24 až 27 stupňů Celsia. Vád by měl ráno slabý, během dne pak mírný východní nebo jihovýchodní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, na Šumavě pak vítr slabý po celý den. Rozptylové podmínky dnes budou většinou dobré a biometeorologická předpověď pro dnešní den je na dvojce, to je střední zátěž. Dobré ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9:05 pro vás máme pár tipů, kam zajít. Milovníci přírody a zdravého životního stylu si dnes přijdou na své v Malenické knihovně. Mirka Netíková, která se bylinkářství věnuje 33 let, tam od 17 hodin bude přednášet právě o léčení pomocí bylinek. V letním kině Háječek v 8:30 začne legendární snímek My Fair Lady. Kabaret Kajbar od 19 hodin zahraje u Boudy na pláži u Křišťanoveckého rybníka na Prachaticku. Koncertem v Bazilice kláštera v 18 hodin začne v Milevsku Bartolomějské posvícení. Až do neděle nabídne hudební, folklorní a také gastronomická vystoupení. Letní kino v Černé v Pošumaví od 8:30 promítne film Osamělý vlk. Areál zahrady hospice svatého Jana Nepomuka Neumana se v 16 hodin promění v dějiště jednoho z nejoblíbenějších příběhů české literatury. Marešova divadelní společnost tam uvede představení Povídání o pejskovi a kočičce. Letní kino ve Strakonicích bude od 9 hodin promítat snímek Vzhlížet ke hvězdám. A ještě pozvánka na barokní dvůr Borotín u Tábora, kde v 19 hodin budou hostit populární představení hry Shirley Valentine. V hlavní roli se Simonou Stašovou.

Český rozhlas České Budějovice, známé hlasy a melodie české i světové populární hudby.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Veselý příběh jedné rodiny v neveselých časech. Libuše Šafránková a Ondřej Vetchý v komedii Báječná léta pod psa. ČT 2. Místo míru příprava na další válku. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh o osudové mladé lásce na pozadí bouzlivých 60. let 20. století, skrývající se v textech nejslavnějších písní skupiny The Beatles, Across the Universe. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Jsou tu zprávy, které připravil Lukáš Pelikán.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Datové schránky ode dneška fungují na nové doméně. Její adresa je datovka.gov.cz. Přístup se pro uživatele nemění. Na nové doméně ale budou muset znovu zadat své heslo. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby. Důvodem je snaha zvýšit důvěryhodnost a snadněji rozpoznávat oficiální weby státu příponou gov.cz. Nové zázemí pro dvě dětské skupiny vzniklo v Trhových Svinech na Českobudějovicku. Město je dnes v 16 hodin slavnostně otevře ve zrekonstruované budově bývalé restaurace Čáhovina. Projekt skoro za 62 milionů korun finančně podpořil Jihočeský kraj a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Energeticky úsporná budova má fotovoltaickou elektrárnu a první zelenou střechu na objektu města. Humpolečtí zastupitelé odvolali starostu Petra Machka z uskupení Humpolec Go. Jako hlavní důvod uvedli odpovědnost za chybné zpracování návrhu nového územního plánu. Právě kvůli němu zastupitelstvo mimořádně zasedalo. Pro odvolání starosty bylo 16 z 20 přítomných zastupitelů. Ve stejném počtu současně rozhodli i o ukončení projednávání nového návrhu územního plánu a v platnosti zůstane ten současný. Vzpomínkový koncert v Milevské bazilice připomene houslistu a dirigenta Oldřicha Vlčka, který zemřel před 2 lety. Vystoupí Virtuózy di Praga, orchestr, který Oldřich Vlček založil. Koncert začne v 18 hodin a otevře letošní bartolomějské posvícení v Milevsku, které potrvá až do neděle. O celém programu informuje web milevskeslavnosti.cz. Fotbalisti Táborska ve včerejším druhém kole českého poháru skórovali na hřišti pražské Admiry. Z Kobylis si přivážejí výhru 4-0. Topísek v MOL Cupu doma prohrál s Pardubicemi 0-2. A ještě počasí. Slunečno, teploty až 29, na horách 27 stupňů Celsia. Slabý, později mírný vítr východních směrů a biozátěž střední.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Se zdržením stále musíte počítat u elektrárny Temelín. Ráno se tam na dolní křižovatce srazila 3 auta. Komplikace můžou taky přetrvávat po nehodě na Cenovážném náměstí v Českých Budějovicích. Jezděte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 8:30, k tomu 2:15. Ve čtvrtek 27. srpna posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné ráno. Zaměření školy, blízkost k domovu a také vlastní zájem. To všechno rozhoduje o tom, kam dítě nastoupí na novou školu. Pro děti na vozíku je ale zásadní především jejich bezbariérovost. A právě přístupnost škol popisuje nově vznikající databáze, o které budeme mluvit za chvilku. Ještě předtím je tu kapela Olympic. Ta jasná zpráva.

0: Dobré ráno a děkuji.
1: Tak řekněte, co musí tady brát v potaz rodiny dětí s handicapem, když vybírají novou školu?
0: Hlavně schody. Vlastně oni se nemůžou rozhodovat vůbec podle něčeho jiného, ale především podle toho, jestli se do té školy vůbec dostanou a jestli jsou všechny části té školy přístupné.
1: No a v jakém stavu aktuálně ta databáze tady u nás v Jihočeském kraji je?
0: My jsme ji vlastně spustili na začátku letošního roku a v současné době v Jihočeském kraji konkrétně máme vyplněných 64 škol z nějakého celkového počtu téměř 80 škol, což procentuálně není vysoké číslo, ale my už jsme i za tohle číslo velmi rádi, protože nám poskytuje nějaký obrázek a může usnadnit vlastně rodičům hledání bezbariérových škol pro jejich dítě, pokud má nějaký pohybový omezení.
1: Vy jste se propojili také s Českou asociací paraplegiků, tak čeho tím chcete dosáhnout společně?
0: Naše vize, náš vlastně velké přání je to, aby vůbec žádná databáze existovat nemusela, aby prostě všechny školy a všechny veřejné budovy v České republice byly bezbariérové. Ale to je zatím velká hudba budoucnosti, takže v současné době bychom rádi usnadnili rodičům vlastně hledání té školy, ale rádi poskytneme i vlastně informace vstřícným ředitelům, kteří třeba mají bariérovou školu a chtěli by ji mít bezbariérovou, tak to proto můžou udělat. A tak vlastně řekli veřejnosti o tom, podívejte se, tady je takovýhle problém a pojďme to společně změnit, pojďme tomu dát prioritu, protože opravdu to, co zažívají rodiče při hledání škol pro jejich děti s pohybovým omezením, tak je opravdu jako smutné v roce 2026.
1: No a kdo tedy se může do toho mapování přístupnosti škol zapojit?
0: A my teďka oslovujeme veřejnost a vlastně to může být kdokoliv. Na stránce www.výtahydoškol.cz je dotazník a ten může vyplnit kdokoliv, kdo danou školu zná. Takže to může být ředitel i nějaký jiný zaměstnanec školy nebo právě rodič dítěte s handicapem nebo nějaký jiný rodič třeba, který měl dítě po úrazu. A potom se to zobrazí v celkovému seznamu škol. A já bych jenom ještě podotkla, že vlastně bezbariérové školy nejsou jenom pro ty děti s pohybovým omezením, ale pro všechny, protože stárneme, i zaměstnanci můžou mít nějaké pohybové omezení, návštěvy školy, voliči, rodiče, kteří chodí na třídní schůzky, takže z toho opravdu budou těžit všichni.
1: Tak to říká Jindra Landová, zakladatelka projektu Výtahy do škol. Paní Landová, díky za krátké povídání, také díky za vaši práci a také za pomoc handicapovaným nejenom dětem, ale hlavně dětem teda, které také samozřejmě mají právo na to studovat. Takže díky za to.
0: Já taky děkuju a moc bych si přála, aby všechny děti mohly studovat tam, kde chtějí. Děkuju moc krát.
1: Ať to všechno dobře dopadne. Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: počasí.
1: Ve 8:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam dnes leží službu meteoroložka Eva Houbová. Dobré ráno přeji.
2: Dobrý den.
1: Paní Houbová, jak vypadá aktuálně situace?
2: Pořád je skoro jasno až polojasno a teplota většinou mezi 15 a 19 stupni. Pardon, nejchladněji je na Kniši 9,6. V Českých Budějovicích je teď polojasno, 19 stupňů, vítr východní, 3 metry za sekundu, tlak přepuštěn na hladinu moře skoro 1018 hektopaskalů, dneska tak slabě kolísá. Na Choráňově je skoro jasno, 17 stupňů a jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Po přední straně tlakové níže se středem nad Britskými ostrovy k nám proudí teplý vzduch od jihu. Čekáme skoro jasno nebo polojasno s vysokou oblačností. Večer bude od jihozápadu oblačnost trošku přibývat. Teplota vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách na 24 až 27. Vítr povane mírný východní až jihovýchodní 2 až 6 metrů za sekundu, na Šumavě bude po celý den jenom slabý. Bio bude na dvojce a na východě kraje na jedničce.
1: A zítra poslední prázdninový pátek. Jaký bude?
2: To už začne přes naše území přecházet studená fronta. V noci ráno a dopoledne bude většinou polojasno, ale je možné, že vzhledem k saharskému prachu, který se sem pravděpodobně dostane, bude ta oblačnost i hustší, nepropustí tolik sluníčka. Odpoledne bude od západu přibývat oblačnost té studené fronty a později dorazí i přehánky nebo dešť a místy bouřky. Ty zřejmě budou i silné, vypadá to, že na ně budeme vydávat výstrahu. Teplota ráno klesne na 19 až 16 stupňů, přes den vystoupí na 29 až 32 a na horách bude do 30. Povane mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, ale na východě kraje bude čerstvý 5 až 9 metrů za sekundu, v nárazech kolem 55 km v hodině. Vítr potom k večeru bude se stáčet na severozápadní a v bouřkách a na frontě zesilovat. Bio bude na vysoké zátěži.
1: A ty saharské prachy máme očekávat i v sobotu?
2: Ty se vyprší a od jeho západu se k nám rozšíří výběžek vyššího tlaku. V první polovině soboty dozní ještě srážky té studené fronty a vyčasí se. Odpoledne nás čeká sluníčko. Později večer potom zase trošku oblačnosti od západu přibyde. Teplota bude v sobotu ráno kolem 15, odpoledne kolem 24 stupňů a mírný jeho západní až západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu večer zeslábne.
1: A jaká bude poslední prázdninová neděle?
2: Bude většinou polojasná a večer začne od západu přibývat oblačnost další studené fronty. Teplota v neděli ráno kolem 14, odpoledne kolem 26 a vítr mírný jižní až jihozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Říká meteoroložka Eva Houbová. Díky za všechno a přeji hezký den.
2: Vám taky. Děkuju a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Dospíval Xindl X 8 minut před 9 hodinou. A sama si to taky přebere Hanka Šobrová, která se mnou sedí ve studiu a připravila jeho české dopoledne. Hanko, vítej, dobré ráno.
2: Hezké dopoledne, ahoj Lubuši, tobě i našim posluchačům. Chtěla jsem přesně říct, že si to přeberu sama, ale ano, jsme tady na to dva, my si to přehodíme velmi snadno, máme v tom ostatně praxi, ale ty budeš chtít asi vědět, co nás čeká v jeho českém dopoledne.
1: Nejenom já, ale určitě i naši posluchači.
2: Tak my se podíváme třeba do českých lesů, které letos trápí mimořádně. Sucho. Jaké škody už napáchalo a proč mají lesníci obavy z dalšího šíření kůrovce, tak na to se zeptáme kolegyně Petry Matouškové. Jinak zavítáme také na výstaviště Země živitelka, a to za hřebcem, který si získal srdce návštěvníků a stal se sympatiákem předvadiště. V jeho české vlastivědě připomeneme odvážné plány, jak obejít legendární čertovou stěnu při plavení šumavského dřeva, a představíme taky projekt Počítače dětem. Ten pomáhá rodinám získat notebooky pro školáky. Ano, škola se blíží. Chybit nebudou samozřejmě kulturní typy z celého kraje, ani pozvánka třeba na bartolomějské posvícení v Milevsku.
1: Máme se na co těšit?
2: Máme.
1: Hanka Šobrová nás pozvala. Hanku,
2: naslyšenou.
1: Díky. Taky díky za tu pozvánku. A Luboš Voráček, děkuji za tu vaši ranní pozornost. Přeji hezký ještě prázdninový den. A budu se těšit naslyšenou při písničkách pro radost ve 12 hodin.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Počet pohřešovaných po bleskových povodních na hranicích Nepálu a Tibetu stoupl na téměř 1500. Sněmovna přehlasovala prezidentské veto novely, která mění rozpočtová pravidla. Areál zoo Hluboká na Českobudějovicku patří 12. dřevařskému sympóziu. Bude slunečno, teploměry ukážou až 29 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, příjemné dopoledne. Počty pohřešovaných lidí po bleskových povodních na nepálsko-tibetské hranici stále rostou. Čísla se podle místních úřadů blíží k 15 stovkám. Téměř 800 z nich jsou zahraniční turisti. Podle aktuálních informací mezi nimi nejsou žádní Češi. Místní policie taky očekává s pokračujícími záchrannými pracemi nárůst obětí nad současných 165. Bleskovou povodeň způsobil podle americké geologické služby pád ledovce. Poslanci přehlasovali prezidentské veto. Hlasy koaliční většiny si tak prosadili novelu rozpočtových pravidel. Do schválených výdajů se nově nebudou započítávat některé výdaje státu, třeba na dopravní infrastrukturu, jako jsou železnice a dálnice. Schválený schodek bude moct kabinet překročit i přes zhoršení bezpečnostní situace.
2: Novelu od začátku jejího projednávání silně kritizovala opozice. Podle ní přispívá pouze k zadlužování státu a oslabuje kontrolu veřejných financí. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
3: Začíná rozpočtová demolice, začíná faktický konec odpovědného vládnutí. Jste hrobaři rozpočtu.
2: Všechny opoziční kluby se kvůli novele plánují obrátit na ústavní soud. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO ale argumentovala, že bez přijetí novely by nešel sestavit realistický rozpočet na příští rok.
4: Nechceme dělat vylhané rozpočty. Právě proto přicházíme s tímto zákonem.
2: Do sněmovny se novela vrátila už po druhé. Ještě před prezidentem i poslancům v červnu vrátili taky senátoři. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Mirotice na Písecku dokončují rekonstrukci kabin u fotbalového hřiště Bahnice. Jde o investici za 1 milion 200 tisíc korun. 800 tisíc korun získalo město z dotací Jihočeského kraje. Nezávislá starostka Martina Mikšíčková řekla, že firma udělá novou kanalizaci a rozvody vody. Vytápění bude řešené pomocí přímotopů. Fotbalisti se můžou těšit taky například na nové šatny nebo sprchy. Dřevěné sochy Plameňáka nebo Hrocha vznikají pod rukama řezbářů při 12. dřevařském sympóziu v zoo Hluboká na Českobudějovicku. Hotová díla pak ozdobí areál zoologické zahrady. Umělci při jejich výrobě vystřídají dláta, brusky a několik druhů pil, říká řezbář Jiří Nekola.
5: Tak jsem teď řezal velkou pilou s lištou, co má 70 cm, tak to potřebujete na takový základní velký odřezávání bloku, abyste se dostal k té samotné podobě té věci. A pak jsou tady malé pily, kde máme prostě třeba 30 cm lištu jenom dlouhou a vepředu je víc zašpičatělá. Jmenuje se to carvingová pila. Sport.
0: Čeští tenisti Karolína Muchová a Jakub Menšík slaví na Grand Slamu US Open titul ve smíšené čtyřhře. Švýcarsko-italskou dvojici Benčičová-Koboli porazili ve finále 2-1. Rozhodující super tiebreak vyhrálo české duo 10-6.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte skoro jasno nebo polojasno s vysokou oblačností, večer od jihozápadu částečné přibývání mraků. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách maximálně k 27. Slabý východní až jihovýchodní vítr zesílí na mírný, na Šumavě bude celý den slabý, biozátěž je střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Vyšetřování nehody tří aut stále trvá na silnici 105 z Týna nad Vltavou do Českých Budějovic u elektrárny Temelín. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Hezký Hezké dopoledne, přátelé, dneska je čtvrtek 27. srpna. Svátek slaví Otakar, pokud nějakého znáte, určitě mu nezapomeňte popřát. Jinak dnešní datum je spojeno taky s narozeninami spisovatele a scénáristy Jiřího Hubače, autora nezapomenutelných televizních příběhů, jako byly Dobrá voda a nebo seriál Sanitka. Narodil se právě 27. srpna a patří k osobnostem, které výrazně ovlivnily českou televizní tvorbu. No a protože se prázdniny pomalu chýlí ke konci, možná už doma řešíte školní aktovky, sešity nebo aspoň to, kam se poděly přezůvky z loňského roku. Tak pokud je najdete dřív než 31. srpna, můžete se považovat za organizačního génia. Přeji vám pohodové čtvrteční dopoledne a dobrý poslech jeho českého dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice.

V minulých dnech konečně trošku zapršelo, ale to je v letošním extrémně suchém roce spíše výjimka. Lesníci kvůli suchu řeší řadu komplikací, hrozí totiž taky větší rojení kůrovce. Jak na to teď v české lesy jsou, tak to řekneme za chviličku s kolegyní Petrou Matouškovou. Předtím muzika zaspívá Pavel Bobek a nebo Petr Kotwald právě teď.

0: by, jak žil bych rád.
1: Nejenom zemědělci, ale taky lesníci teď bojují s nedostatkem vody, který jim dělá velké problémy. Stromy totiž nemají vláhu a jsou pak náchylnější třeba na škůdce. Že jsou obavy oprávněné, to potvrzuje i Český hydrometeorologický ústav. Ten totiž letos evidoval silné a extrémní sucho až na 80% svých stanic a situaci označuje za mimořádnou. Téma probereme s kolegyní Petrou Matouškovou. Hezký den, Petro.
2: Hezký den, hezké dopoledne.
1: Známe už ztráty, které českým lesníkům způsobilo sucho.
2: Třeba Lesy České republiky škody vyčíslené zatím nemají. Mluvčí podniku Eva Jouklová každopádně potvrdila, že sucho je ve všech regionech a přestože se státní podnik snaží hloubit tůně a vytvářet mokřady, tak účinně se mu moc bránit nedá. Aktuální problém podle mluvčí je, že kvůli suchu předčasně opadávají listnaté stromy, ale není jediný.
3: Letošní sucho se určitě zapíše do letokruhů, protože kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech. Pokud ale stromy přežijí, zásadní vliv v dlouhodobém horizontu mít na ně letošní sucho nebude.
2: Podle Českého hydrometeorologického ústavu hrozí i větší populace kůrovce, který napadá stromy hlavně v době, kdy jsou oslabené, dodává Martin Možný, vedoucí oddělení biometeorologických aplikací.
4: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce.
2: A ke sledování aktivity kůrovce slouží mapa na webu ústavu. Teď ukazuje, že vrchol rojení hrozí hlavně na jižní Moravě. Dodám, že kůrovec se rojí třeba už při teplotách 20 stupňů Celsia. Na další stromy se šíří, když neprší a teploty ještě rostou.
1: Kde škodí kůrovec nejvíc?
2: Tak rojení potrvá odhadem do konce září v závislosti na počasí, takže konečné výsledky bude možné říct nejspíš až za několik týdnů. Prozatím je kůrovcem nejvíc napadená severní Morava a Lesko, říká Ladislav Půlpán z Lesů České republiky.
5: V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni touhle dobou. Nicméně ty stromy jsou průběžně vyhledávány. Jedná se o skupinky třeba 2-3 stromů, málo kdy je těch stromů více. To znamená, že po jejich vytěžení vlastně laik ani nepozná, že tam nějaký kůrovec byl.
2: A loni musela organizace kvůli napadení zpracovat asi 273 tisíce kubíků dřeva. Letos počítá s podobnými čísly. Podobné komplikace řeší taky samosprávy, tedy města a obce, které mají ve svém majetku lesy. Ekonom Aleš Rot z Centra ekonomických a tržních analýz upozorňuje na nedostatky v pojištění takového majetku.
6: Řada těch veřejných parků nebo veřejných prostranství byla konstruována v době, kdy nebyly tak velké klimatické extrémy, co se týče třeba sucha a města, obce a nebo třeba i kraje. Často mají pocit, že právě tohle může být část majetku, která nemusí být pojištěna a kde se na tom pojištění dá ušetřit.
2: Nakonec i řada měst a obcí, která pojištění mají, by na peníze z pojistného plnění často nedosáhla. Mají totiž špatně nastavené smlouvy a nepočítají s podpojištěním, kvůli kterému by dostali zpátky jen zlomek částky.
1: Lesníci bojují s nedostatkem vody. Přišla nám o tom víc povědět Petra Matoušková. Díky za to, hezký den, naslyšenou.
2: Hezké dopoledne, naslyšenou.

Na její hodiny se jezdí dívat i školy ze zahraničí. Jana Doležalová je jednou z nejvýznamnějších průkopnic finanční gramotnosti v Česku. Sama ji aplikuje napříč různými předměty na základní škole ve Vimperku na Prachaticku, kde taky už přes 35 let vyučuje. Je znalost finanční gramotnosti pro stát prioritou a zvýšilo se povědomí o tomto tématu za poslední roky. Nejen o tom si s Janou Doležalovou popovídáme ve čtvrtek 27. srpna. Naleďte si nás jako vždy po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Pojďte s námi za zvířaty.
1: Ano, jdeme za zvířaty. Krásný, pracovitý a učenlivý. Takový je peršeronský kůň Luigi Devic. Peršeron patří k nejstarším francouzským plemenu a jeho historie sahá až do 8. století. Více dozvíte z rozhovoru redaktorky Jitky Cibulové-Vokaté s jeho chovatelkou Janou Zimovou z Hrlatic u Třebíče. Potkali se tento týden na Českobudějovickém výstavišti, a to krátce potom, co Luigi získal na Agrosalonu Země živitelka ocenění sympatiák předvadiště.
2: Páša Gluline, šikula. Tak je hodný, ano.
3: Nevím, jestli si Luigi uvědomuje, že právě vyhrál sympatiáka předvadiště.
2: On moc asi nie, ale teraz ho asi viac zaujíma už se, no.
3: Luigi je velmi velký kůň.
2: Tím, že to je francouzské plemeno, tak tu výšku mají vlastně vyšší jako tě české plemena. On aktuálně v 5 rokoch měří 176 cm v kohoutku.
3: Kolik váží?
2: No, posledně jsme ho vážili asi před rokem a to mal nějakých 870 kg, takže typujem, že teraz bude mať okolo tých 900-950.
3: Kdyby chtěl, tak si s vámi asi udělá, co chce.
2: To tak je, proto s ním treba být kamoš.
3: A určitě před ním mít i respekt.
2: Rešpekt treba mať vždy, ale ja to stále hovorím, že pre mňa rešpekt je strašne také agresívne slovo, ja mám radšej vzájomná úcta.
3: Vy jste ho osedlala, jezdila jste na něm, ale peršeron se v minulosti používal i k jiným činnostem.
2: Šlachtilo se to všestranně, hlavně pro armádu. Byly to jak jezdecké koně, tak to byly v zásadě i ťažné koně, které ťahali či ťažkou techniku jako děla a podobně, tak ťahali povozy, sloužili jako prepravný prostředek, takže naozaj mali úplně široké využití.
3: Tohle všechno, co jste teď vyjmenovala, by peršeroni nezvládli, když by neměli takhle mohutnou konstituci.
2: Je to sice těžný kůň, ale je na něm hodně vidět ta arabská krv, která byla přiměšovaná v rámci šlachtění, aby se přesně odlehčil, aby byl vznosnější, elegantnější, takže je to naozaj výsledok za mě velmi podareného šlachtění.
3: Co získal z toho arabského koně? Třeba i povahové vlastnosti?
2: To doufám, že nie. Tu lehkost toho pohybu. A i určité črty na té hlavě toho koně si zobrali něco z toho Araba.
3: Ušlechtilou hlavu.
2: Tak, přesně.
3: Já jsem o peršeronech slyšela, že je to ideální kůň i co se týče povahových vlastností. Učenlivý, poslušný, klidný.
2: To tak je. Jsou naozaj velmi vyrovnané povahy. To znamená, že naozaj jsou ochotní se učit, spolupracovat. Sú kľudní. My v stáji máme obľúbené, že výraz neplitvajú pohybom. Takže, ale zase majú aj svoje nálady, kedy si ľúbia ako vyhodiť z kopytka.
3: To znamená?
2: To znamená, že majú aj chuť, aj rýchlosť, aj mršnosť. To im treba nechať.
3: Luigi sa narodil ve Francii. Už asi rozumí česky.
2: Snaží sa. Ale áno, už to zvláda.
3: V kolika letech jste si ho dovezli?
2: Těsně před dovršením 3. roku. On prechádzal vlastně zkouškami, kdy ho uznali jako plemeníka na mezinárodní plemenitbu v rámci francouzského svazu a hned potom jsme si ho vlastně odvezli.
3: Chovatelé si většinou myslí, že znají zvířata, se kterými se každodenně vidí a pečují o ně. Dá se to říct o Luigim, když je mu teprve 5 let?
2: Stále se formuje. Já to stále hovorím, že je to ještě puberťák. Ale tie povahové vlastnosti má veľmi dobré, ale je to stále tu nás mozkem. Sú to proste takí nežní obry. Takže vždycky treba byť ako obozretný, ale už človek dokáže ako predvídať, že a hlavne na tom zvierati presne vidí, kedy už nemá náladu, kedy je v pohode, kedy je unavený. Presne dneska vidíme, že už je proste unavený.
3: Ale i přesto pořád pozoruje, co sa kolem nej deje, pořád ho to zajímá.
2: Je to prostě velké děcko, no.
3: Je krásně zbarvený grošák. Peršeroni mají ještě jiná zbarvení.
2: Oficiálně je to farba grey, takže oni jich mají jako šedých. Ale ano, z nich následně vekom budu vždycky bělouší, s tím, že jako uznávaná barva je ještě vraník. Jsou buď tyto bělouší, alebo vraníci. A je to vlastně takisto, jak u lipicánů například, že se rodí černé hřibata a rokmi vybledávají.
3: Dlouhou srst má nejenom na hřívě, ale ještě u kopyt.
2: Jsou to rousy, které jsou vlastně základným znakem u chladnokrvných koní.
3: Je u nás hodně těchto koní?
2: My sa stále snažíme nejakým spôsobom zoskupiť nejakú skupinu tých chovateľov. Je to hodne náročné, málo o sebe vieme, ale myslím si, že to začína byť stále ako populárnejšie toto plemeno, už len skrz tú jeho všestrannosť, že jak jazdecký, tak do zápřeže, do čohokoľvek je využiteľný, takže myslím si, že získava veľkú obľúbu tu na v Čechách. My, čo sme posledne na ústrednej evidencii zisťovali, tak je okolo 37 kusov.
3: Což není mnoho,
2: ale myslíme si, že ich tu bude možno o trošku viac, že ktoré ešte nie sú zaregistrované, že sa čerstvo doviezli alebo podobne, alebo majú domovskú staj niekde inde.
3: Ľudie hřebec znamená to, že v budoucnu sa z nej stane otec.
2: Už je otec. 2. května sa nám narodilo prvé hřibie po ňom, takže už je to hrdý tato.
3: Jaké sú vaše další plány s Luigim?
2: Aby bol hodný kôň, aby nezlobil.
3: Máte ho ešte co naučiť?
2: Určite. On je v zásade obsadnutý, už je zapriahnutý, už pracuje v lese, ale stále je čo zlepšovať. Hovorím, stále je to puberťák, takže ešte musí chytiť takú tú precíznosť v tom, čo robí.
1: Tak Luigi, to je italská obdoba našeho Ludvíka, znamená slavný bojovník. Na výstavišti zabojoval a stal se sympaťákem předvadiště. Gratulujeme!

0: Jihočeské vlastivědě uslyšíte návod, jak obeplout čertovu stěnu. Bohužel návod jen teoretický. Kdo by neznal čertovu stěnu a čertovy proudy na Vltavě nad Vyšším Brodem? Dnes toto místo obdivujeme jako jednu z nejkrásnějších přírodních scenérií, ale před staletími se na ní lidé dívali trochu se strachem, jako na dílo temných sil. Skála bývá ve starých mapách označována také jako čertova kazatelna. Místo zároveň tvořilo i překážku pro plavbu dříví ze Šumavy. Kolem roku 1530 se známý stavitel rybníků Štěpánek Netolický snažil vymyslet řešení, jak uspůsobit kamenité koryto Vltavy pro splavování delších kmenů. Nešlo by to tenkrát jinak, než odstraněním asi 300 velkých balvanů a stavbou dřevěného koryta mezi nimi, kudy by voda mohla volně proudit. Příliš nákladný podnik ale zůstal nerealizován. O 2,5 století později si s tímto problémem lámal hlavu jiný technicky nadaný odborník, inženýr Josef Rosenauer, tvůrce známého Schwarzenbergského plavebního kanálu. Předložil dokonce dvě varianty, kudy obejít, respektive obeplout, čertovu stěnu. První počítala s využitím přírodního koryta Vltavy v úseku čertových proudů, do něhož by byl vložen vyzděný kanál o délce přes 7 kilometrů. Druhý návrh spočíval ve vyhloubení koryta ve svazích nad čertovou stěnou, tedy prakticky ve stejné trase, kudy později vedl náhon na vodní elektrárnu a dnešní vltavská cyklostezka. Všechno zůstalo ale jen na papíře, stejně jako mladší projekty z 19. století. Ale nám se zachovala krása divokého údolí.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje dál. My vám za chviličku představíme projekt Počítače dětem. Už v době pandemie COVID-19 a distanční výuky začal vybírat ještě funkční notebooky pro ty rodiny, které si je finančně nemohly dovolit. No a pomáhá dál. Ostatně víc o tom uslyšíte za chviličku po písničce Jarka Nohavici. Tady je jeho starý muž.
3: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí.

0: jim dál. Mají tady nápis počítače dětem a spousty fotek těch, kteří už počítače dostali. Dobrý den.
1: Dobrý den, Fáriová, těší mě.
0: Vy jste Kamila Fáriová, máte ten projekt na starosti.
1: Ano, přesně tak.
0: A teď tady vidíme spoustu krabic, procesorů, monitorů.
1: Tady se to všechno dává dohromady. Tady vlastně všechno, my si to sem svážíme a kluci, servisáci vlastně to dávají dohromady. Čistí, přeinstalovávají. Prostě tak, aby se to pak mohlo poslat těm dětem, které potřebují.
0: Máte s blížícím se začátkem školního roku hodně čekatelů na počítač?
1: Ten největší nápor přichází tak jako v tom září.
0: Můžeme se tady projít?
1: Určitě. Tady vlastně vidíte, máme spoustu notebooků, o který je asi největší zájem, protože vlastně ty děti samozřejmě ten notebook můžou si vzít sebou do školy, domů. Prostě je to jako nejpraktičtější pro ně.
0: Jsou tady krabice, kde jsou myši, nabíječky, ještě další třeba propojovací kabely.
1: Je tady vše. Tady vidíte i vlastně nějaký brašny, co taky dostáváme, to se těm dětem taky jako hodí.
0: Máte tady servisního technika Lukáše. Poptávka je taková, aby počítač uměl co? Aby ten školák s ním dokázal dělat co?
2: Samozřejmě máme nějaký minimální konfigurace, který prostě potřebujeme, aby splňovali. Není to jako herní stroj převážně, ale je to spíš jako takový ten office, znamená nějaký tabulky, Excel, Word a jako tohleto. Ty základní věci to prostě musí zvládat. Pokud ne, tak to demontujeme na náhradní díly.
0: Tamhle máte sadu nářadí, to patří teda k vaší běžné výbavě, pak ještě vyfoukáváte z toho zařízení práh.
2: Ano, ano, tím fukarem.
0: Vy máte přímo fukar, ten vypadá jak přímo na listí.
2: Fouká to hezky.
3: Tak jdeme foukat.
0: To je výkonnější fukar než ten ve spreji, tím vyčistíte víc počítačů možná najednou.
2: Určitě.
0: Nějaká rada pro běžného uživatele, který má doma starší počítač a neví, jestli by mohl ještě sloužit?
2: Samozřejmě může to přinést k nám nebo na jakoukoliv tu výdejní pobočku, my už si posoudíme sami.
1: Nejjednodušší je přinést to na to jedno z těch svazových míst, máme jich 22 po celé České republice. Případně se můžou přímo přes e-mail dotázat, je to ještě vhodný, není, co s tím mám dělat asi takhle.
0: Vy máte takovou pojistku, aby to využívali opravdu ti, kteří to potřebují. To je kontakt na pana třídního učitele nebo paní třídní učitelku?
1: Přesně tak. Vlastně ta rodina, když si žádá, tak vyplní formulář, tam vyplní kontakt na třídního učitele a ten nám následně potvrdí, jestli opravdu ten student chodí do školy, snaží se, rodina spolupracuje a jestli to podle jeho názoru má opravdu smysl.
0: Co samoživitelé a samoživitelky a počítače?
1: Samozřejmě procento těchto rodin je docela vysoké, kam ta technika od nás jde. Si uvědomujeme, že financování v rodinách, kde je pouze jeden rodič, je často složitější než tam, kde jsou dva.
0: Jaké to je, když skutečně předáváte tu techniku těm, kteří si ji nemůžou dovolit a hodně na ní čekají?
1: Je to samozřejmě hezký. Dost často se jedná o první počítač, který to dítě má a vidíte, že má radost, že prostě je na tom najednou stejně jak ty kamarádi, tak ta radost je velká a to samozřejmě je velká radost i pro nás.
0: Doplňuje Kamila Fáriová z projektu Počítače dětem. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: sametské léto.
1: Příjemný den a pozitivní náladu teď od mikrofonu přeje také Pavel Kudrna, ať se vám daří i dnešní den, čtvrtek 27. srpna. Tak se nám nějak ten prázdninový čas chýlí ke konci. Já nechci teď strašit žáky, studenty, já myslím, že děti už jsou sami docela jaksi v nedobré náladě před nadcházející školu, ale to nechci házet všechny do jednoho pytle. Prvňáčci se rozhodně těší, ale i ten náš soutěžní čas, čas zámeckého léta se nachyluje. Je to docela nedávno, mám pocit, že prázdná excelová tabulka, kam jsem psal jména výherců, byla docela ještě nedávno prázdná. A teď už tam jsou jenom dvě volná pole. Takže dnešek a zítřek na zítra nás čeká velké finále, nejenom, že bude soutěž, budeme losovat výherce hlavní ceny za tento týden, tedy soukromé prohlídky na zámku Františka Kinského. A pozor, hlavně tři luxusní zámecké pobyty na zámku Třešť s luxusními bonusy. Nějaká ta romantika, večeře při svíčkách, prostě stojí za to zavolat. Máte-li chuť soutěžit, dáme se do toho a jako vždy nejprve dostává slovo František Kinský, náš zámecký průvodce.
0: Zámecké léto.
2: Dnes zamíříme na Plzeňsko, kde stojí na břehu rybníka Labuť v 19. století romanticky přestavěný zámek Žinkovi. O podobu se postarali populární vídeňští architekti Helmer a Fellner, kteří projektovali i řadu českých divadel. Na prohlídku zámku nás bere Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Žinkovi je romantická stavba, která vás okamžitě okouzlí. Zažil období slávy, ale i časy, kdy byl ruinou.
4: Nejstarší písemná zmínka o zámku Žinkovi pochází z roku 1525. Od té doby se zde vystřídaly různé šlechtické rody, ale největšího rozkvětu dosáhl zámek za vlastnictví rodu Veselých, který si pro velkolepou přestavu zámku najal architekty slavné Fellner a Helmer, který ze zámku učinili romantickou perlu Čech, jak ji dnes známe.
3: Historie zámku Žinkovi přibližuje kurátor Vojtěch Odcházel. Asi nejznámějšími majiteli zámku byla rodina Škodova.
4: Karel Škoda koupil zámek od rodu Veselých a dále i přeměnil například pomocí architekta Škodových závodů Tremla.
5: Dokonce tady mám ukázku z časopisu Bautechniker a tam byl právě popisovaný rozvod teplé vody. Ten sem zavedl Karel Rytíř Veselý. V inovacích pokračovali samozřejmě i Škodové. Ti sem zavedli elektřinu, bylo sem také zavedeno ústřední topení. Tady na té fotografii vidíme Karla Škodu s jeho manželkou Hedvikou. V roce 1921 se rozvádějí. Hedvika odchází do Kanady a Karel zůstává tedy s dětmi. Karel své děti opravdu hýčkal. Existují například fotografie malé Hedviky, která má šlapací autíčko a to je poslední model automobilu Laurin a Clement.
4: Hedvika jako jediná ze Škodových dětí se dožila v ústraní ve Francii vysokého věku, zatímco oba její sourozenci zemřeli předčasně v roce 1945.
3: I přes smutný osud rodiny Škodových postavu, která prý zámek neopustila ani po smrti, je někdo jiný.
4: Zde obdivujeme sochu Žena Torzo Růže, která připomíná krásnou Magdalénu Sklenové, která zde skamenila a pohybuje se zde její duch, který má připravený pro nápadníky tři hádanky, které když uhádnou, tak si ji mohou vzít.
3: Zámek Žinkovi turistům v současné době nabízí dva prohlídkové okruhy.
4: My se nacházíme v takzvaném Piano Nobile, neboli vznešeném patře, které nás seznamuje se společenským životem šlechty. Nejkrásnější místností tohoto okruhu je božský salonek, dekorovaný výmalbou antických bohů. Můžeme zde vidět například boha Radovánek Bachuse.
3: A co nejzajímavějšího nás čeká v rámci druhého prohlídkového okruhu?
4: Tam se vydáváme do šlechtických komnat.
6: Prosím tudy.
4: Tady jsme v ložnici šlechtičny, kde můžeme obdivovat krásnou novobarokní toaletku či novobarokní postel. To je vlastně z Václavského náměstí Kuň Ardo, takže tady vidíte, že v jezdeckém salonku můžeme obdivovat bronzy dobové, opravdu z konce 19. století. A tento salonek ukazuje to nejlepší českého sochařství vůbec.
3: za éry socialismu na zámek jezdili v uvozovkách andělé na dovolenou. Máte tady na to nějakou památku?
4: Máme zde dochovanou kuchyni a o patro výše, kde z ní jsme se vlastně nacházela i výdejna s jídelnou. Tyto prostory byly adaptovány z divadla původního zámeckého, krásného tady divadla, jak vidíte, s tou nádhernou výmalbou. A tady, jak vidíte, tento zazděný průchod, tak se nechte schválně překvapit, co je za ním.
3: Kaple. Ta zazděná zeď je tady za oltářem.
4: Je to k neuvěření, ale koukáme tady na oltář s panou Marií a zde za socialismu probíhaly i taneční večírky, ale dnes už je kaple v původní krásné novogotické podobě, takže zde můžeme obdivovat krásná vitrážová okna s Karlem Velikým, svatou Eleanorou či Erprodu Veselých.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Žinkovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Taneční večírky v kapli, to je ještě ta lepší varianta, taky tam mohlo být skladiště hnojiv, sklad armády, znáte to, jak to všechno fungovalo. No já jsem vás nalákal na tu soutěž, tak já teď budu ještě trošku přitvrzovat. Hrajeme stále o 3 luxusní pobyty na zámku Třešť, je to pobyt v zámeckém apartmá, je to pro 2 osoby na 2 noci s bohatou snídaní servírovanou formou bufetu, privátní pronájem, wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro 2 osoby, parko po dobu pobytu, jedna tříchodová večeře při svíčkách pro 2 osoby. No stojí to za to samozřejmě zavolat, vytočit naše číslo 731 800 900 a ještě se na poslední chvíle, na poslední 2 dny vrhnout do soutěžení. Pokud tak učiníte, musíte být třetí a k tomu potřebujete, no chtěl jsem říct trochu toho štěstí, ale nutnou dávku, abyste se správně dovolali v ten správný čas. Telefony pouštím.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dobrá doba, jak zpívá Karel Zich, kdy jsme tam chytali hity. Teď posloucháte Zámecké léto, soutěžíme, my se teď vydáme vlastně, řekl bych, zprostředkovaně přes naší soutěžící paní Marii do Třeboně. Dobrý den, paní Marie.
1: Dobrý den.
0: Taky tam máte nádherný zámek s oblastním archivem, vysílali jsme také výlety od tamtud. Já jenom nechci zdržovat, jenom jedna taková veselá příhoda, je to asi 15 roků nebo 20, teď se nechci nějak jaksi blamovat. Přišli jsme tam do té kavárny nebo do té cukrárny nebo co to bylo a tam bylo snad 10-12 druhů polévek, gulášová, držková, rajská a tak dále, tak jsme se divili, tak jsme si vybrali, no a přišla servírka, nasypala nám instantní sáček do hrnku a zalila horkou vodou. Od té doby, už je to tedy hodně dávno, doufám, že se to změnilo. Tak paní Marie, máme soutěžní otázku, která se týká ovšem zámku Žinkovy. Pro vás by asi třeba byla jednodušší, ale zámek Žinkovy. A tak se ptám, je to trošku jaksi duchařská otázka. Čí duch se pohybuje po zámku Žinkovy? Za A. Žofie ze Stříbra. Za B. Magdaleny Sklenové. Za C. Radmily ze Stodu.
1: Ježiš.
0: Žofie, Magdalena, Radmila.
1: Žofie.
0: Nedělejte mi to.
1: Nej. Tak se nedá.
0: Není to Žofie, tak krásně jsme si skoro popovídali. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Taky naschledanou.
0: Zdravím tedy do Třeboně a už teď zdravím do Karlových Varů, kde je připravena zástupkyně paní Aneta. Dobrý den, tak vidíte, došlo.
2: Dobrý den.
0: Stejná otázka.
2: Dobrý den.
0: Čí duch se pohybuje po zámku Žinkovy, Žofie ze Stříbra, Magdaleny Sklenové, Radmily ze Stodu?
2: No a já jsem teď úplně tak zaskočena.
0: Prosím.
2: Můžete mi jenom říct, která odpadla?
0: Ne, nemůžu opravdu a prosím odpověď. Žofie, Magdalena, Radmila.
2: Radmila.
0: Odpadl trochu já, ani vám se nepovedlo. Jste druhá za celé prázdniny, druhý případ, kdy se nevědělo. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji moc, naslyšenou a krásný pořád.
0: Děkujeme moc pěkně. No a vy se můžete zase zítra pokusit dostat do našeho finále, do losování. Tolik Zámecké léto pro dnešek. Zítra nás čeká zámek Frištát a Pavel Kudrna v 9:45. Snad budeme úspěšnější.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké-léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Pro ruské účty se loni pokusili přes sociální síť TikTok ovlivnit sněmovní volby, uvedla BIS. Trhové sviny mají nové zázemí pro dvě dětské skupiny pro 50 dětí. Jindřichův Hradec má nový strategický plán rozvoje na příštích 10 let. Bude slunečno a teplo, na horách se dnes teploty dostanou až k 27 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré dopoledne. Čeští zpravodajci loni odhalili síť účtů na sociální síti TikTok, která se snažila ovlivnit české voliče před podzimními sněmovními volbami. Uvádí to Bezpečnostní informační agentura ve výroční zprávě. Účty na TikToku byly podle kontrarozvědky z většiny falešné, provázané a vzájemně sdílely své proruské a antisystémové postoje, čímž zvyšovaly svůj dosah. Podle BIS to odpovídá ruským metodám. Volby to podle mluvčího Ladislava Štichy ale neovlivnilo.
2: BIS v roce 2025 nezaznamenala, že by došlo k závažnému narušení průběhu voleb či k ohrožení jejich legitimity.
0: Působit se podle zpravodajců snaží Rusko i na české politiky, europoslance a aktivisty tím, že je zve na návštěvy do Ruska nebo spřátelených zemí. Konkrétní jména BIS neuvedla. Nové zázemí pro dvě dětské skupiny vzniklo v Trhových svinech na Českobudějovicku. Město je dnes v 16 hodin slavnostně otevře ve zrekonstruované budově bývalé restaurace Čáhovina. Projekt skoro za 62 milionů korun finančně podpořil Jihočeský kraj a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podrobnosti má Ivana Božáková z odboru investic městského úřadu.
3: Dětské skupiny může navštěvovat 48 dětí. Energeticky úsporná budova má fotovoltaickou elektrárnu a první zelenou střechu na objektu města. Součástí je také prostor pro pohybové aktivity, který bude mimo provozní dobu dětských skupin sloužit veřejnosti.
0: Jindřichův Hradec má nový strategický plán do roku 2035. Dokument včera schválili zastupitelé. Vychází z analýzy města a názorů obyvatel. Ti upozorňovali třeba na drahé bydlení nebo nedostatek vhodné práce pro mladé a kvalifikované lidi. Do přípravy se zapojili prostřednictvím dotazníku, pokračuje starosta Michal Kozár z hnutí ANO.
4: Zapojila se i veřejnost, bylo dotazníkové šetření a bylo současně i možnost zapojit se elektronicky. Z toho šetření šla oblast dopravy nebo vyšly z toho volné plochy, které by mohly být využity jinak, ale samozřejmě tam není jenom tahle ta otázka, je to i otázka třeba energetické soběstačnosti.
0: Hlavní aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský podal stížnost proti rozhodnutí krajského soudu v Brně, který ho ponechal ve vazbě, informovala o tom mluvčí soudu Klára Belkovová. O případu tak bude rozhodovat vrchní soud. Jiříkovský je ve vazbě od loňského srpna. Je obviněný ze dvou případů legalizace příjmu z trestné činnosti. Jeden se podle policie stal loni, kdy daroval bitcoiny ministerstvu spravedlnosti. Obžalobě čelí kromě Jiříkovského další tři lidé, a to včetně exministra a bývalého člena ODS Pavla Blaška. Všichni vinu už dřív popřeli.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte skoro jasno nebo polojasno s vysokou oblačností, večer od jihozápadu částečné přibývání mraků. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách maximálně k 27. Slabý východní až jihovýchodní vítr zesílí na mírný a na Šumavě bude celý den slabý, biozátěž je střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na silnici 39 ve Volarech na Prachaticku se srazila dvě auta a nová nehoda je taky nedaleko odtud na silnici 141 u Libínského sedla. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: I v této hodině jihočeského dopoledne se společně vydáme po stopách zajímavých jihočeských příběhů. Podíváme se do Milevska na bartolomějské posvícení, zjistíme, proč se mezi zahradami vily Edvarda Beneše objevil plot a povíme si taky o výrazném zatmění měsíce, které nás čeká už zítra ráno. No a přidáme i babské rady Jarky Vykoupilové. Tentokrát poradí, co dělat, aby se nám mléko nepřipálilo nebo nesrazilo. Za chviličku vítám ve studiu kolegu Zdeňka Zajíčka. Počkejte si na to.

0: obyčejnou ženu.
1: Obyčejná žena v podání Petra Spáleného a Petra Spáleného střídá ve vysílání jeho českého dopoledne Zdeněk Zajíček. Ahoj Zdeňku, hezké dopoledne, vítej.
2: Hezký den všem, hezký den tobě, Hanko.
1: Jeho česká vlastivina, ta se Zdeňku po prázdninové přestávce vrací s novými premiérovými díly. Co jste připravili, pojď nás lákat.
2: Já mám tradiční čtvrtek, ten jsem vždycky zalezlý tady ve studiu, připravuji Vltavín a připravuji teď opravdu premiérové nové díly jeho české vlastivědy. S Michalem Kolářem nejčastěji to bývá a pokud můžu naznačit, tak mám velikou radost, protože ty nové díly jsou neskutečné. Například podíváme se ke kostelu na Kostelci. Ke kostelu na Kostelci. Kostelec najdete u Borotína. Borotín najdete u Tábora.
1: u toho kostelce
2: tam uvidíte celé to okolí. A ten před staletími vznikal jako románská rotunda. Pak se vypravíme do Chelčic. Tam připomeneme slavného Petra Chelčického, ale on to možná ve skutečnosti vůbec nebyl Petr Chelčický, ale Petr Záhorka.
1: Aha.
2: Vážně, no, to tam probereme také. Pak se vydáme ještě do Wolfířova u Dačic, tam připomeneme dva staré pamětní kameny mužů, kteří podle dobových nápisů po nehodách z povozy duši vypustili.
1: Ale já vím, že to není zdaleka všechno. Co dalšího jste našli?
2: No, tak třeba jsme zjistili, kolikrát se u nás setkáme, myslím v republice, se jménem Blanice. Tak název Blanice nesou v České republice dvě řeky. Jedna je přítokem Sázavy, druhá Otavy. Máme tady dvě obce tohoto jména, jednu jako součást Bavorova a druhou Mladé Vožice. Dvě přírodní památky v jižních Čechách a dokonce kolej Blanice v Praze na Jižním městě. A pak je tu ještě výlet do Sezimova Ústí k vile Eduarda a Hany Benešových. Protože ta je zajímavá spoustu věcí, ale mimo jiné třeba tím, že mezi zahradami těch tří vil, co tam stojí vedle sebe, nebyly ploty a jeden přibyl až po válce.
1: Proč právě po válce?
2: No to je tak. Jedním ze sousedů Eduarda Beneše byl totiž Zdeněk Fierlinger. To byl diplomat, československý vyslanec v Sovětském svazu a později sociálně demokratický a komunistický politik. A ze začátku byl Benešovým blízkým přítelem a diplomatickým spolupracovníkem. Dům pro Zdeňka Fierlingera navrhl jeho bratr, významný zahradní architekt Otokar Fierlinger. A ten zároveň navrhoval kompozici celého parku a zahrady i u Benešovy vily. A kolem února 1948 se ale Zdeněk Fierlinger stal hlavní postavou sloučení sociální demokracie s komunistickou stranou Československa a plně se přiklonil ke komunistickému režimu a prosovětské linii. A Beneš ho na sklonku života zavrhl jako zrádce a jejich dlouholeté přátelství definitivně skončilo. A mezi zahradami se objevil plot.
1: No a kdybys měl z těch nových příběhů vybrat ten nejkurióznější?
2: Alexandr Alberto Articelli.
1: Italiano.
2: Ano. To byl tříletý chlapec. A já to nebudu moc prozrazovat, ale já jenom řeknu, že jeho otec byl Ital, matka Francouzka, on sám se narodil v Anglii a zhruba ve třech letech ho nechali pokřtít tady v Českých Budějovicích. Všechno ostatní prozradíme v jeho české vlastivědě.
1: Těšíme se na další díly. Zdeňku, díky ti za návštěvu a měj se hezky, naslyšenou.
2: Hezký den.

Zlá babička. To je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru desetidílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice.

Ze všech zvonů světa v nás už nevyzvání. Není třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Tipy pro volný čas.
1: Milovníci přírody a zdravého životního stylu, ti si dneska přijdou na své v Malenické knihovně. Mirka Netíková, která se bylinkářství věnuje už 33 let, tam dneska od 17 hodin bude přednášet právě léčení pomocí bylinek. V letním kině Háječek můžete od 8:30 večer vidět legendární snímek My Fair Lady. Kabaret Kajbar dneska od 7 večer hraje u boudy na pláži u Křišťanovického rybníku. Na Prachaticku koncertem v Bazilice kláštera dneska od 18 začne v Milevsku Bartolomějské posvícení. Až do neděle nabídne hudební, folklorní i gastronomická vystoupení. A právě na tuhle akci vás podrobněji pozveme s organizátory za chvíli. Jinak letní kino v Černé v Pošumaví i to dneska promítá, a to snímek Osamělý vlk od 20:30. Areál zahrady hospice svatého Jana Nepomuka Neumanna se dneska o 4 odpoledne promění v dějiště jednoho z nejoblíbenějších příběhů české literatury. Marešova divadelní společnost tam uvede představení povídání o pejskovi a kočičce. Letní kino ve Strakonicích bude od 21 promítat snímek Vzhlížet ke hvězdám a barokní dvůr Borotín u Tábora od 7 večer hostí populární představení Shirley Valentine v hlavní roli se Simonou Stašovou. Jste zváni? Tři dny plné hudby, tradic, zábavy a gastronomie v srdci Milevská. Řeč bude o Bartolomějském posvícení, na které vás pozvu hnedka po písničce. Tu obstará Jiří Korn a píseň se jmenuje Tvé stopy v písku. Hezké dopoledne, užívejte.

0: Svatý Bartoloměj, jehož svátek jsme si připomněli na začátku tohoto týdne, byl v dávných dobách vnímán jako patron, který chrání před nemocemi. A v Milevsku mají podle něj posvícení. Já mám právě v tuto chvíli na telefonu ředitele městského kulturního domu Víta Kratochvíla, kterého tímto vítám. Hezké dopoledne.
1: Hezký den z Milevska.
0: Pane Kratochvíle, bartolomějské posvícení v Milevsku má dneska večer od 18 na programu úvodní koncert. Kde se bude konat a jakou hudbu uslyšíme?
1: Takže bartolomějské posvícení v Milevsku startuje dnes v bazilice Milevského kláštera. Od 18 hodin zde proběhne pocta Oldřichu Vlčkovi, což je dirigent a houslista, zakladatel orchestru Virtuosity Praga, který bohužel před 2 lety zemřel, a letos budou zde účinkovat členové orchestru Virtuosity Praga a pěvec Roman Janál. A vlastně tento koncert se jmenuje Pocta Oldřichu Vlčkovi.
0: Jaký program jste pak připravili na pátek?
1: V pátek se program přesouvá do parku Bažantnice poblíž Milevského kláštera, kde od 18.30 hodin začíná program. V průběhu večera zde vystoupí například Petr Kotwald, kapela, místní kapela Milevská Fantom nebo legendární rocková kapela Alkehol.
0: Tak na bartolomějské posvícení v Milevsku můžeme zajít i v sobotu. Co si u vás můžeme o prvním víkendovém dni dopřát?
1: Sobotní program, ten je určen především pro rodiny s dětmi, kdy od 13 hodin opět v parku Bažantnice startují myslivecké slavnosti s ukázkami, například vystoupení trubačů, zde proběhne kynologická ukázka loveckých psů. Odpoledne potom od 14 hodin bude probíhat diskotéka pro děti s pohádkovými postavičkami a odpolední program a potom na něj naváže vystoupení Jakuba Děkana, Janka Ladeckého, a večer vystoupí stálice rockové scény zpěvák Proteus se svou kapelou.
0: No a pro ty, kterým se v neděli nechce vařit, bude dobře právě u vás v Milevsku na náměstí, je to tak?
1: Ano, v Milevsku se program přesouvá na náměstí a potom do amfiteátru Domu kultury, kde proběhne v lidovém tónu produkce kapel Kovačka, Pepovanka nebo Bohemia. No a od 10 hodin do 18 hodin už je Milevské náměstí Edvarda Beneše Street Food Festivalem, kde bude pro návštěvníky připraveno zhruba 30 stánků s dobrým jídlem.
0: Na Milevské posvícení nás pozval Vítek Kratochvíl, ředitel kulturního domu v Milevsku. My děkujeme, ať se všechno vydaří, počasí snad bude fajn, mějte se hezky a užijte si to v Milevsku. Naslyšenou.
1: Děkuju a všechny zvu do Milevska.
0: Díky za pozvání. Přátelé, slyšeli jste, kde to bude žít o tomto víkendu, ale nejenom o víkendu, ale už to všechno propuká dneska. Užijte si to i vy.

0: Jihočeské dopoledne s Hankou Šoberovou.
1: Po zatmění slunce bude z našeho území pozorovatelné i měsíční zatmění. Zítra ráno, tedy v pátek. Podrobnosti vám k tomu povíme už za chviličku. Zůstaňte.

0: Přes 90% měsíčního kotouče na obloze se zítra ráno ponoří do stínu Země. Výrazné zatmění měsíce přímo navazuje na sluneční zatmění, které se odehrálo před 2 týdny. Podle astronomů bude měsíc na obloze nezvykle měnit barvy.
1: Klasický úplněk bílý bude postupně klesat k obzoru, tak ho začne žloutnout a ne kvůli zatmění, ale jeho svět bude zeslaben zemskou atmosférou.
2: Říká Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě.
1: Zároveň teda bude vstupovat do stínu Země a jak bude to zatmění větší a větší, tak ta část měsíce bude slabě svítit cihlově červenou až nahnědlou barvou.
2: Měsíční povrch se při zatmění promění v jakési promítací plátno, na kterém se objeví obraz současné zemské atmosféry.
1: Skutečně zemská atmosféra je tak trošku právě ten diapozitiv, který v sobě má nějaké informace o tom, jaké světlo teda propustí a jaké ne. A to světlo potom promítne na to plátno, tedy na měsíc v tomhle případě.
2: Zatímco zatmění slunce jsme před 2 týdny mohli pozorovat večer, zahalený měsíc v úplňku se tentokrát ukáže brzy ráno.
1: Očima viditelné začne být to zatmění zhruba ve 4 hodiny 10 minut, tehdy už bude měsíc poměrně blízko okraje zemského stínu a začne být docela nápadně stmavený na jednom svém okraji. Ta nejvýraznější fáze toho zatmění bude vlastně probíhat během západu měsíce už prakticky za úsvitu.
2: K pozorování měsíce nepotřebujeme žádný filtr. Je bezpečné ho sledovat očima i dalekohledem. Astronomové doporučují pozorovací místo s výhledem k jihozápadu.
1: Ideálně nějaký kopec, vyvýšené místo nebo samozřejmě hory, odkud teda ten měsíc se bude nacházet pořád ještě nad tím obzorem. Opravdu ta nejvýraznější fáze bude prakticky na obzoru. Pokud tuhle tu příležitost mít nebudete, zejména v té první polovině, kdy ten měsíc začne vstupovat do zemského stínu, tak ta bude dobře pozorovatelná samozřejmě i někde z měst. Měsíc ještě v té době bude výš nad obzorem. A bude pozorovatelný třeba nad budovami.
2: Zatmění slunce i měsíce za sebou podle vědců nastávají naprosto pravidelně. To, že jsou obě viditelná z jednoho místa, už ale tak časté není. A ještě vzácnější je, když jsou přitom, jako tentokrát, obě téměř úplná, objasňuje Jan Veselý z pražského planetária.
3: Měsíc, jak obíhá kolem Země, zdržuje se poblíž té správné roviny dostatečně dlouhou dobu na to, aby se stihla obě dvě ta zatmění. Většinou to je tak, že jedno z nich je třeba jenom částečné.
2: Na úplně zatmělý měsíc si u nás musíme počkat až na poslední den roku 2028. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Program na zítřejší ráno máme tedy jasný. Pozorování zatmění měsíce. Mléko se snadno připálí nebo srazí, to už naštěstí, ale máme babské rady Jarky Vykoupilové, které nás naučí, jak těmto drobným mléčným nehodám předcházet. Počkejte si.

0: Hygienické rady.
1: Mléko je citlivé na prudké zahřátí, snadno se připálí. Pamatujte, že ideální teplota pro přípravu kaka, kapučína nebo bešamelu do omáčky je kolem 60 stupňů. To je stav, kdy je mléko horké, ale ještě nezačíná vařit a nestrácí svoji chuť. Mléko vždy svařujeme prudce a krátce. Jakmile vzkypí, stáhneme ho z ohně a postavíme do studené vody, aby rychle schladlo. Dlouhým udržováním v teplém stavu se znehodnocují bílkoviny. Pokud vám mléko skysne, přidejte do něj citronovou šťávu v množství 1 lžička na 1/4 litr. A nechte odstát ideálně déle jak 24 hodin. Vyzkoušený trik, aby se mléko při vaření nesrazilo, je ověřený generacemi. Stačí do něj přidat kostku cukru. Mléko nám pomůže i s okoralým tvrdým sýrem, pokud ho do mléka ponoříme, změkne a bude mít i velmi dobrou chuť. Pokud v receptu na sladké těsto vyměníte mléko za kefír, bude výsledkem báječná vláčná buchta – kefírovka.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Matěj Vodička už se mnou ve studiu. Matěj, ahoj, vítej.
2: Krásné dopoledne, Hanko, tobě i všem posluchačům.
1: Já už tady skrze sklo našeho studia vidím, že tvůj host je připravený k rozhovoru. Co je to za milou dámu?
2: Je to tak, prozradím, že ta milá dáma se jmenuje Jana Doležalová. Je dlouhodobě učitelkou na základní škole Smetanova ve Vimperku, ale není jen tak v úvozovkách obyčejnou učitelkou. Je to jedna asi z největších propagátorů finanční gramotnosti v Česku, řekněme výuky finanční gramotnosti. Dokonce za tuto svou činnost jako úplně první získala speciální ocenění České národní banky. Působí taky na pedagogické fakultě Jihočeské univerzity, tady v Českých Budějovicích. A je to člověk, který vlastně tu finanční gramotnost dokáže aplikovat prakticky ve všech předmětech, což je docela zajímavé. Ale obecně opravdu se jedná o jednu z největších propagátorek této problematiky v Česku, takže samozřejmě o finanční gramotnosti si s ní budeme povídat, ale nejen o tom.
1: Ano, finanční gramotnost, tak myslím, že tu by potřebovali nejenom žáci, ale mnohdy i mnozí dospělí. Ostatně více dozvíme po 11. hodině. Matěj Vodička a jeho host. Pěkné dopoledne, užívejte.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Hodin. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Zemřel dlouholetý zahraniční zpravodaj ČTK Karel Barták. Technický stav elektrokoloběžek a elektrokol kontrolovali v tomto týdnu strážníci společně s policisty na frekventovaných místech v Českých Budějovicích. Prazdroj od října zvedne ceny piv v průměru o 70 haléřů za litr. Odpolední teploty se vyšplhají k tropické třicítce. Dobré dopoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Ve věku 72 let zemřel diplomat a novinář Karel Barták, informovala o tom jeho rodina. Barták byl zahraniční zpravodaj České tiskové kanceláře, v agentuře strávil 28 let, působil v Paříži, Moskvě nebo Bruselu. Mimo jiné sledoval cestu Česka do NATO i Evropské unie. Kolegové ho označovali za legendu bruselské žurnalistiky, popisuje šéfredaktorka ČTK Radka Matesová-Marková.
4: Karel byl ve své době naprostým zjevem mezi novináři v Bruselu. I když tam byl jako novinář malé národní agentury, tak měl ohromné množství kontaktů a taky to byl velký učitel. Spousta novinářů, nejenom z ČTK, mu děčí za to, že se naučili, co to je zahraniční zpravodajství.
3: Po odchodu z ČTK Barták pracoval 12 let v Evropské komisi. Tam se věnoval komunikaci, vzdělávání mladých nebo kultuře. Plzeňský Prazdroj od října zdraží pivo. Cena za půl litr stoupne v průměru o 70 haléřů, potvrdil to mluvčí největšího českého pivovaru Zdeněk Kovář. Vyšší ceny se dotknou čepovaného piva ze sudů a tanků, ale i části plechovek a lahví. Podle pivovaru můžou za zdražení hlavně rostoucí ceny materiálů a surovin kvůli krizi v Hormuzském průlivu. Pivovar cenu ležáku Pilsner Urquell změní poprvé od roku 2023. Strážníci a policisti v Českých Budějovicích tento týden kontrolovali jezdce na elektrických koloběžkách a elektrokolech. Zaměřili se na technické parametry jejich strojů, pokračuje mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková.
5: U elektrokoloběžek jsme ověřovali, zda ještě splňují parametry pro zařazení do kategorie jízdních kol nebo už se jedná o motorové vozidlo. Od toho se totiž odvíjejí i povinnosti jejich uživatele, například nutnost příslušného řidičského oprávnění nebo pojištění odpovědnosti.
3: Dřevěné sochy plameňáka nebo hrocha vznikají pod rukama řezbářů při 12. dřevařském sympóziu v Zoo Hluboká na Českobudějovicku. Hotová díla pak ozdobí areál zoologické zahrady. Umělci při jejich výrobě vystřídají dláta, brusky i několik druhů pil, říká řezbář Jiří Nekola.
6: Tak jsem teď řezal velkou pilou s lištou, co má 70 cm, tak to potřebujete na takový základní velký odřezávání bloku, abyste se dostal k té samotné podobě té věci. A pak jsou tady malé pily, kde máme prostě třeba 30 cm lištu jenom dlouhou a vepředu je víc zašpičatělá. Jmenuje se to carvingová pila. Sport.
3: Kajakář Josef Dostál na mistrovství světa v Poznani postoupil do semifinále závodu na 500 metrů, kde obhajuje titul. Svou rozjížďku olympijský vítěz z Paříže suverénně vyhrál. V semifinále jsou kajakářka Barbora Sovová a kanoistka Denisa Řáhová na dvoustovce a taky deblkanoisti Martin a Petr Fuxovi i deblkajakářky Aneška Paloudová se Zuzanou Hanušovou na pětistovce. Počasí. Na jihu Čech očekávejte skoro jasno nebo polojasno s vysokou oblačností, večer od jihozápadu částečné přibývání mraků. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách maximálně k 27. Fouká mírný východní až jihovýchodní vítr, na Šumavě slabý a biozátěž je střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Záchranáři zasahují u nehody ve Volarech na křižovatce Budějovické a Soumarské ulice a po ranní nehodě stále zůstává nefunkční světelná křižovatka na celém Mariánském náměstí v Českých Budějovicích. Řidiči i chodci si tam proto musí dávat velký pozor. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
7: Je jednou z nejvýznamnějších průkopnic výuky finanční gramotnosti v Česku. Jako úplně první za to získala ocenění od České národní banky a na její hodiny se jezdí dívat i školy ze zahraničí. Učitelka ze základní školy Smetanova ve Vimperku Jana Doležalová se výuce toho, jak zacházet s penězi, věnuje už víc než 3 desetiletí a dokáže tuto problematiku zakomponovat prakticky do všech předmětů. A my si s ní budeme povídat už za chvíli v našem dnešním dopoledním vysílání. Zvu vás k poslechu a přeji krásný čtvrtek. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Učitelka základní školy Smetanova ve Vimperku, taky asistentka katedry matematiky na pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. No a v neposlední řadě lektorka finanční gramotnosti Jana Doležalová je naším dnešním hostem. Vítejte ve studiu, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak jako dnešní mladí lidé říkají, dělal jsem to ještě než to bylo cool, before it was cool, jak se říká, tak i vy jste začala vlastně učit tu finanční gramotnost v době, kdy tento pojem u nás prakticky nikdo neznal. Tak co vás tomuto oboru přivedlo? Já musím ještě dodat, že vy jste vlastně učitelka matematiky primárně, tak to s tím trošku souvisí samozřejmě.
2: Ano, protože jsem učitelka matematiky a učit matematiku ve spojení s penězi mi přišlo již od začátku toho mého působení ve školství naprosto přirozené. Problém ale nastával trošičku někde jinde, neboť v období po roce 1989, kdy já jsem začínala učit, nebylo běžné, že bychom si sdíleli vzájemně mezi školami metody učení. Tak jsem vlastně ani netušila, že jsme nějakým způsobem v té oblasti finanční gramotnosti výjimeční, že na jiných školách se vlastně o penězích neučí.
1: No a jaká byla vaše finanční gramotnost vlastně v době, kdy jste ji začínala učit?
2: No, po revoluci byla samozřejmě finanční gramotnost naprosto o jiných tématech, než je v současné době. Objevovaly se první platební karty, začalo se cestovat do zahraničí a používat cizí měny. Začaly se objevovat ale také různé typy půjček a první zajímavé investice. A především z hlediska matematiky mě toto i hned všechno začalo zajímat, takže si troufnu říct, že vlastně od začátku jsem působila jako člověk, který je finančně gramotný.
1: Takže byla to spíš taková, řekněme, nutnost, že jste se to postupně začala učit, nebo i náhoda, že to, co přišlo, tak s tím byla spojená nějaká další věc a zároveň vás to zajímalo, protože jste matematička, učitelka matematiky.
2: Primárně si myslím, že to byla láska k matematice a do matematiky prostě čísla a peníze patří.
1: No, za chvíli to bude 8 let, co jsem u vás na základní škole Smetanova ve Vimperku natáčel reportáž o tom, jak jste tehdy získali ten zlatý certifikát finanční gramotnosti. Tehdy jako první jihočeská škola a celorepublikově, jestli se nepletu, tak jste byli třetí. Mám pocit, že tehdy, je to sice 8 let, ale finanční gramotnost na školách nebo její výuka byla ještě trochu, a teď se omlouvám za ten výraz, v plenkách, když to tak řeknu. A je to 8 let zpátky opravdu. Tak jak se to podle vás za těch posledních 8 let, řekněme, změnilo?
2: No, upřímně, pro mě už těch 8 let je velmi dlouhá doba, takže já už si ani nepamatuju ten proces, který probíhal úplně, ale vím, že jsme jako první v České republice získali diamantový certifikát a v podstatě celý proces té certifikace se potom předělal podle naší školy, protože už v té době jsme vlastně v tom žebříčku stáli jakoby nejdál. Vy říkáte v plenkách, ale bohužel problém je v tom, že i dneska bychom na některých školách za tu situaci, že budou v těch plenkách, že budou v těch začátcích, že se budou začínat věnovat té finanční gramotnosti, tak i této situace bychom si velmi vážili. Samozřejmě je tady také poměrně velké procento škol, které se již finanční gramotnosti věnují, věnují se jí dlouhodobě a trvale.
1: Já si taky pamatuju, že vy jste pro získání zmíněného certifikátu museli na vaší škole ohledně finanční gramotnosti proškolit vlastně kompletně celý ten pedagogický personál. To tedy trvá stále, že jsou všichni vaši kolegové proškoleni v rámci finanční gramotnosti?
2: Mít finančně proškolený celý pedagogický sbor je naprostá nutnost a podmínka pro kvalitní výuku finanční gramotnosti. Ano, v tomto trendu neustále pokračujeme, protože k nám přicházejí mladí začínající učitelé.
1: Vy jste zmínila, těch 8 let je poměrně dlouhá doba. Zároveň jste i vy přiznala, že i před těmi 8 lety ještě to téma nebo ta výuka finanční gramotnosti byla tak říkajíc v plenkách. Tak jak to vypadalo třeba v těch 90. letech na začátku 90. let, kdy finanční gramotnost byl pro mnohé, pro většinu společnosti úplně neznámý pojem?
2: No, musím říct, že je dneska z mýho pohledu je to trošku úsměvné, protože se hlavně změnily i metody práce, metody výuky. Takže když bych řekla takový typický příklad z toho začátku, tak by to byl učebnicový příklad o nákupu potravin a vrátí nám nějakou částku a dětí se budeme ptát, kolik bychom zaplatili, kdybychom platili kartou a kolik bychom zaplatili, kdybychom platili v penězích. Dneska už se tomu směju, protože toto už není finanční gramotnost, to už jsme trošku dál.
1: No, zvedá se třeba, nebo zvedají se nároky na tu společnost právě z hlediska finanční gramotnosti? Mám Mám na mysli to, že prostě v tom světě peněz musíme přijímat pořád neustále víc a víc informací.
2: A to je právě na tomto krásný, že nestojíme na místě, že jdeme dál, především v oblasti finanční gramotnosti. Ta matematika, ta je téměř pořád stejná. Tam měníme pouze metody výuky, tak aby byla atraktivnější, pro děti zajímavější. Ale ve finanční gramotnosti máme v podstatě každý den nové informace, nová rizika a my musíme jít velmi rychle s dobou dál. My nemůžeme zůstat na místě.
1: Učitelka Jana Doležalová je dnes s námi ve vysílání.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Specifikum, paní Doležalová, toho vašeho přístupu je, jak už jsem zmínil v úvodu, že ačkoliv jste učitelka matematiky a biologie, tak finanční gramotnost se snažíte, tak říkajíc, vsunout do úplně každého předmětu. Je to tak?
2: Tato otázka zajímá téměř každého, kdo ke mně přijde na školu. Zásadní totiž je si uvědomit, že my nemůžeme oddělovat finanční gramotnost od života. Nelze vytvářet samostatný předmět, i když někde na školách to takto ještě je, ale to je ten krok, který je zpátky. Když se budu dívat dopředu, tak bychom právě naopak všude chtěli s žáky řešit reálné příklady, příklady, které jsou zapojené do života a ty právě objevujeme v těch jednotlivých předmětech.
1: No, to je docela zajímavé, protože vy jste sama zmiňovala, že to zajímá takřka každého. Já jsem se v jednom z rozhovorů s vámi dočetl, že třeba můžete aplikovat finanční gramotnost i na přírodovědu, nebo třeba i do hudební výchovy. Tak jak přesně to funguje?
2: Mám to právě v hlavě, protože začíná nový školní rok a samozřejmě každý učitel je kreativní a tak si představuje, co v tom daném školním roce udělá. Já si momentálně do hodin přírodopisu pohrávám, vytvářím projekt, kde téma bude, kolik stojí sucho. Když se zamyslíte nad tím tématem, tak je vám úplně jasný, o jak širokou problematiku tam jde. Půjde o zapojení aktuálního tématu, využití statistiky Českého statistického úřadu, finanční gramotnosti, tématu vody, mokřadů. Moc se na to téma těším a samozřejmě, když se těším já, tak je to téma, který se povede, protože potom to baví i ty žáky. Když se ale podíváme na ostatní předměty, to se netýká jenom předměty moje, ale i mých kolegů, tak například v českém jazyce, co dělají kolegyně, je důležitý objevovat takový ty první zmínky, jako je třeba v babičce zmínka o bankocetlích. Ale když se podíváte na český jazyk a čtenářskou gramotnost, tak je naprosto jasné, že finanční gramotnost se neobejde bez čtenářské gramotnosti. Moje kolegyně si vytváří materiály, přeje zároveň výtvarnice do hodiny jak výtvarné výchovy, tak českého jazyka a vytváří lživé reklamy, kde děti učí odolávat nástrahám současných reklam. Častá otázka je na hudební výchovu a tak já zkusím příklad, který jsem ještě asi nikdy neříkala, protože těch příkladů je hodně. V matematice mají děti často problém s tím, kolik je vlastně deka salámu a vůbec ta převodní jednotka na dekagramy je pro ně těžká. A když si hudební výchově vezmete písničku Michala Tučného, 10 deka, 20 deka, můžu nechat asi o 11 deka víc, a tak už tam máme salám, máme tam samozřejmě jeho složení, máme tam deka, máme tam, kolik stojí salám, máme tam lokální potraviny a prostě ten problém najednou se stane velmi zajímavým a složitým. Máme tam finanční gramotnost a za mě tohle je trend, kterým bychom měli učit.
1: No, někdy by mě to nenapadlo, ale zrovna tahle konkrétní písnička Michala Tučného, tam je opravdu všechno. Vy jste, nebo už jsme zmiňovali oba dva, že kompletně váš celý školní pedagogický personál je proškolený v rámci finanční gramotnosti, ale je to asi v současnosti na školách hodně velký nadstandard, nemyslíte? Já aspoň se přiznám, že nejsem v tom prostředí, nevím, jak to funguje, ale asi to není úplně pravidlo, že by to měla takhle každá škola v Česku.
2: Ano, trošičku mi to bolí, protože dneska máme možnosti využít různých společností, které nám proškolí celý pedagogický sbor opravdu kvalitně a zdarma. A jsou prostě školy, které toho nevyužijou. A já, když si to vezmu, to není už jenom pro tu školu, to je i vlastně přínos pro každého toho jednotlivého učitele, být finančně gramotný.
1: Samozřejmě z toho, co říkáte, tak je patrné vaše zapálení i ten přístup, který je klíčový pro výuku nejen finanční gramotnosti, ale dá se říct úplně pro všechno. Zajímá mě, jestli pochopí děti automaticky, že učíte něco, co je pro ně opravdu důležité a bude to pro ně důležité především za několik let v té dospělosti, kdy si začnou vydělávat první peníze, kdy třeba založí rodinu, budou muset nějakým způsobem počítat s těmi penězi, s tím, co vydělají, s tím, co utratí a tak dál. Trvá jim třeba někdy chvíli, než je to v úzovkách chytí a opravdu je to začne bavit? Nebo je to něco, hodně to souvisí s tou formou, jak jim to podáte, co je prostě chytne na první dobrou, jak se říká?
2: Já si myslím, že vůbec není potřeba, aby žáci chápali tu důležitost, aby chápali, že se učí finanční gramotnost. Oni vlastně neví, co se učí. Oni se učí přírodopis, přitom se učí matematiku, přitom se učí finanční gramotnost. To si myslím, že vůbec není potřeba. Vlastně jde předně o to, aby aby žáky výuka bavila. A pokud mě něco baví, tak si to pamatuju, chci si to naučit. A právě ta vzájemná integrace těch jednotlivých předmětů, to propojování, to spojení s reálným životem, to vlastní objevování těmi žáky, týmová práce a tak dále, věřte mi, že to téma peněz tam už opravdu nepotřebuje další motivaci a ty děti to skutečně baví.
1: Když jsme zmiňovali, že není standard výuka finanční gramotnosti na školách v Česku, proč si myslíte, že tomu tak je?
2: Na učitele se valí velmi mnoho problémů, které mají řešit. Jsou velmi důležité, jsou stejně důležité jako finanční gramotnost. Namátku vezmu mediální výchovu, formativní hodnocení. To jsou oblasti, které učitel v procesu musí zvládnout. Takže nejenom si vytvářet vlastní projekty, protože ty myšlenky, které vám tady říkám, ty si musím vytvořit a ty učitelé se jí musí vytvořit, ale oni se musí věnovat i těm ostatním tématům. A my v podstatě nemáme v České republice vytvořenou didaktiku finanční gramotnosti, takže oni se nemají o co opřít.
1: No pokud vím, tak vy jste se zasazovala o to, aby ta didaktika byla už vlastně za předchozí vlády, jestli se nepletu, ale nakonec se tak stejně nestalo, přestože vy jste ty materiály ministerstvu školství nabízela. Tak proč se to neděje?
2: No, to já bych velmi ráda věděla taky, protože někdy mívám už i období, že si říkám, že už jsem velmi ubojovaná a že asi už to nemá smysl a pak mi zase něco dodá odvahy a jdu dál. Jsou tady instituce, jsou tady společnosti, kteří se velmi věnují rozvoji finanční gramotnosti. Dokonce na podzim minulého roku se o tuto problematiku osobně zajímal současný pan prezident, ale my potřebujeme ministerstvo školství, my potřebujeme pana ministra, kdo se zatím postaví. To ostatní si všechno děláme sami, ale pokud to nemá kurikulární dokumenty, pokud to nemá ukotvení, tak se tady všichni můžeme jenom snažit, ale to je všechno.
1: A existuje podle vás nějaká šance, že by se to v nějaké brzké dohledné době mohlo změnit?
2: Já mám takový jeden svůj vzor a to je paní docentka Petrášková. To je vedoucí katedry matematiky na Pedagogické fakultě České univerzity a ona už velmi dlouhou dobu se snaží o to, aby výuku finanční gramotnosti prošli všichni budoucí pedagogové. A to je směr, který si myslím, že je jediný rozumný, začít u pedagogických fakult. Bohužel samozřejmě, pokud je to student matematiky, tak tam je to opět zase přirozené a ty studenti mají výuku finanční gramotnosti, ale vysvětlovat prostě ostatním studentům a ostatním katedrám, že právě, že i ta hudební výchova a že i, ten český jazyk, anglický jazyk potřebují ti budoucí učitelé finanční gramotnost, je velmi obtížné a už nám běží opravdu ten čas a už by to bylo dobrý to někde ukotvit.
1: Vy jste taky teď zmínila vaše další působiště, kterým je už ta zmíněná katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, kde působíte zhruba 10 let, pokud se nepletu. Tak co ti vaši vysokoškolští kolegové mají třeba povědomí o finanční gramotnosti?
2: Já jsem o tom úplně přesvědčená, pokud teda mluvím zase o katedře matematiky. Jo, nemyslím si, že tam člověk, ale souvisí to zase s tou matematikou a s těmi čísly. Ale pro mě primárně jsou důležitější ti studenti a ohromují mě výsledky prací studentů. V současné době studentka Simona Pešičková napsala bakalářskou práci na téma integraci finanční gramotnosti do výuky matematiky na druhém stupni a byla druhá v mezinárodním kole svočky soutěže bakalářských prací. Její přístup je naprosto objevný, úžasný, něco, co jsem vůbec nečekala, že by takového mohlo vzniknout. Takže nyní bude pokračovat v diplomové práci právě právě u paní docentky Petráškové, budou ověřovat to, co ona vyzkoumala, a já se velmi těším, až to bude hotové, celá tahle práce. A jeden z mých velkých cílů je tuhle práci dostat mezi učitele matematiky, protože ta jim velmi pomůže.
1: Můžete prozradit třeba, v čem konkrétně ta práce je podle vás objevná?
2: Dokumenty, kterými se řídíme při výuce finanční gramotnosti, je rámcový vzdělávací program a standard finanční gramotnosti. A když studentka začala psát tu práci, tak jsem jí navedla na téma, na které se mi velmi často ptají učitelé, a to je, co mají v daném ročníku učit. Já samozřejmě, jak jsem plná té finanční gramotnosti, tak já to mám rozložený, ale vlastně nenašla jsem nikdy čas na to sepsat, jak to já učím. A studentka přišla úplně s jiným nápadem, s jiným navržením. Do 6. ročníku dala peníze, do 7. ročníku hospodaření, do 8. ročníku dala investice a do 9. dala schodek. A ono to funguje. I já jsem byla velmi překvapená. Do každého ročníku vytvořila 10 komplexních příkladů a v podstatě, když učitel bude mít tuto sadu 10 komplexních příkladů do daného ročníku, tak nám obsáhne standard finanční gramotnosti.
1: Nejen o finanční gramotnosti se bavíme s Janou Doležalovou, učitelkou ze základní školy Smetanova ve Vimperku, taky z katedry matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Za zhruba 6 minut bude 11:30, my si dáme teď krátkou písničku a za chvíli jsme zpátky.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Jana Doležalová, učitelka a taky lektorka finanční gramotnosti. Troufnu si tvrdit, jedna vlastně z nejvýznamnějších českých propagátorek tohoto tématu obecně. My jsme se bavili o tom vašem působení na katedře matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. A s tím souvisí i to, že na vaše hodiny se prý jezdí koukat i lidé ze zahraničí. Tak můžete zmínit, jak třeba funguje ta výuka finanční gramotnosti u našich sousedů, třeba z Německa nebo z Rakouska?
2: Ano, je pravda, že díky Pedagogické fakultě se opravdu dostávám k velmi zajímavým příležitostem. Ale není to tak, že jenom nabízím. To asi by nebylo úplně dobré ani pro mě, ani pro školu. Já nabízím zkušenost s výukou finanční gramotnosti a matematiky. Ale i já se mám od kolegů, kteří ke mně přijíždějí, co učit a vlastně následně vždycky mám možnost v té jejich zemi navštívit. Například od učitelů z univerzity z Haify v Izraeli se ráda učím jejich i digitální dovednosti, protože opravdu oni jsou ještě někde dále, než jsme my. Od kolegů z univerzity v Bayreuthu jejich zkušenosti s výukou žáků se specifickými poruchami. To jsou třeba témata, která mě v současné době zajímají, která mě baví a která bych ráda v českém školství také ještě více otevírala. Když mám odpovědět, jak se vyučuje ve světě, tak nechci, aby to znělo nějak namyšleně, ale nenašla jsem nikde vzory, kterými bych se mohla řídit a ani nikoho, kdo by došel v oblasti finanční gramotnosti dále než my, takže prostě na tu finanční gramotnost nikam nejezdím. Jezdím na něco jiného, dalšího, co mě může obohatit a posunout ve finanční gramotnosti dál.
1: Napadlo mě možná teďka, když jste zmiňovala, že to někde jinde úplně, řeknu, není takové slavné, tak se nabízí otázka, jestli třeba ani pro ty ostatní státy není prostě finanční gramotnost prioritou, tak jako jsme zmiňovali, že pro náš stát bohužel není v současnosti.
2: Já bych řekla, že oni jsou úplně na začátku. Oni cítí potřebu, oni cítí nutnost, ale protože prostě my jsme měli tu šanci a měli jsme šanci něco ukázat a něco zpracovat a vybudovat a neudělali jsme to, tak oni bohužel jdou taky od začátku.
1: No, vy jste taky tady zmínila v tom předchozím vstupu, že se vám ještě nepodařilo sepsat vlastně tu vaši metodiku výuky finanční gramotnosti zatím do posud, ale není to tak úplně pravda. V roce 2022 jste s kolektivem autorů sepsali knihu Jak učit finanční gramotnost, jestli se nepletu. Tak je třeba o to téma obecně zájem. Když pomineme to, že, jak jste zmiňovala, stát na to úplně nehledí, myslíte si, že třeba ty školy o to stojí?
2: O tom jsem přesvědčená, že ty školy o to stojí. Velmi ráda školám pomáhám, jezdím na školy, dělám jim akce pro děti, akce pro učitele, ale trošičku mě tady vadí, že se nám do toho zapojují subjekty, do toho celého procesu, které jezdí do škol a za poměrně velký peníz vlastně ty školy školí. Je to zase o tom, že ty školy nemají ty informace o tom, že v podstatě jsou tady aktivity, které můžou dělat zdarma a proškolit ten sbor i ty děti zdarma.
1: Takže už řekněme, někdo jiný si všiml té hozené rukavice, udělal si z ní tak trochu obchod, je to tak?
2: Ano, a zase na druhé straně jsou to lidi, kteří jsou podnikaví, jsou to lidi, kteří jsou kreativní a takhle trh funguje.
1: Před 3 lety jste získala cenu guvernéra České národní banky za přínos pro rozvoj finanční a ekonomické gramotnosti. Stala jste se úplně první laureátkou tohoto ocenění. Já si tak říkám, jestli pro vás i osobně není to vůbec největší ocenění, že Česká národní banka na tuto problematiku upozorňuje právě i touto specifickou speciální cenou, jak zaznělo. Tak jak to máte?
2: Pro mě je největší ocenění, když mě žák mojí třídy o prázdninách, protože nebyl na konci roku ve škole, napsal, že prožil nejúžasnější školní rok. To jsou pro mě ocenění, které já si vytisknu a která si založím. Samozřejmě ocenění od pana guvernéra si nesmírně vážím, vážím si ho i dneska po těch 3 letech, ale víc než ta cena má pro mě smysl to, že jsem se dostala do podvědomí, že mě oslovují učitelé, že mě oslovují školy a že jim můžu pomoct.
1: Samozřejmě chápu, že to nejdůležitější a největší ocenění je ta zpětná vazba od žáka, ale dočetl jsem se, že právě to zmíněné ocenění od guvernéra České národní banky vás taky přimělo u kantořiny zůstat. Je to
2: no
1: tak?
2: Vidíte, a to je to kritické myšlení. Takhle to totiž vůbec není. Já vůbec nejsem člověk, který sbírá ceny a ocenění. Není to to, co já bych potřebovala k životu, není to můj cíl. A já jsem nikdy ani nechtěla odejít z mojí domovské školy, ze Smetanovy základní školy ve Vimperku. Být učitelkou na druhém stupni základní školy je přesně to, co mě baví, co mě naplňuje, co mě vede dál, co mě umožňuje být kreativní. A jsem velmi nerada, já teďko budu bojovat za matematiku a bojovala jsem i včera za ní, pokud někdo používá zažité klišé, že děti nemají rádi matematiku. To je naprostá hloupost. Nevěřím tomu, není tomu tak. A budu se snažit ještě, co budu učit, abych tyhle mýty bořila.
1: My se v závěru našeho dnešního rozhovoru ještě trošičku dostaneme i do toho světa dospělých. Je pravda, že vámi proškolené děti pak školí ohledně finanční gramotnosti i své rodiče?
2: Moje děti neškolí jenom rodiče. Moje děti školí i ostatní dospělé jedince, dělají školení i pro lidi, které zajímá oblast finanční gramotnosti právě ve spojení s pedagogickou fakultou v Budějovicích. Tady je podstatné to, že jak já jsem postupně do finanční gramotnosti předávala měkké dovednosti, mediální výchovu a tak dále, tak jedna ta složka těch měkkých dovedností je schopnost prezentování. Takže my dneska, když se bavíme o tom, že já jezdím někam školy, tak jsem udělal jednu velmi hrubou chybu. Já neškolím. Školí moji žáci. Takže ti moji žáci školí ty ostatní dospělé jedince, školí důchodce, školí rodiče. Ty rodiče, to je taková specifická skupina, protože samozřejmě děti, když to baví a přijdou domů a přijdou s tím tématem, tak vlastně v tom okamžiku už předávají rodičům informace z finanční gramotnosti. Ale taky dělám třeba pro rodiče dneska v online světě schůzky, kdy žáci měli 2 minuty, 2 slajdy a měli si vybrat, vypíchnout jedno zajímavé téma, které se v tom daném roce o finanční gramotnosti naučili. A na druhé straně je poslouchali jejich rodiče. Takže jednak rodič měl radost z toho, jak dítě je schopné prezentovat a na druhé straně jsme vlastně ty rodiče vzdělali.
1: Uvedla jste, že co do výuky té samotné finanční gramotnosti, myslím metodicky, programově, tak jsme na tom v Česku docela dobře, pokud třeba ta daná škola má o to zájem. Co ti dospělí jsou podle vás v Česku finančně gramotní?
2: Já si to nedokážu hodnotit a je to odvislé od každého člověka a samozřejmě ty nástrahy v tom kybersvětě jsou. Určitě ten prostor je tady obrovský, ale já si říkám, že každý dospělý člověk je sám za sebe zodpovědný a měl by si tu situaci vyhodnotit a dneska mám velmi mnoho příležitostí na to, abych se dovzdělal. Kdo mě trošičku trápí, já nechci říkat důchodci, já ale starší generace, která už třeba s tím digisvětem není tak v kontaktu, a už má nějaké životní úspory, tam já cítím obrovský prostor pro to, koho bychom měli vzdělávat.
1: Takže nemáte třeba i ambici se z toho dětského světa na chvilinku přesunout do tohohle odvětví a vzdělávat právě třeba starší lidi?
2: Je to jeden můj velký cíl, ale pozor, ne se přesunout, ale propojit ty dva světy. Propojit svět dětí a jejich znalostí se světem starší generace.
1: Vy jste tady zmiňovala taky tu kyberkriminalitu. Tam je to samozřejmě otázka nějaké technologie, spíš informatiky a tak dál. Ale věnujete se třeba právě v rámci finanční gramotnosti i tomu, jak o ty peníze třeba nepřijít, jak si je chránit a tak dál, protože to s tím už se souvisí.
2: Kdybych neměla moje kolegy, tak bych se tomu věnovala. Já se tomu nevěnuju, protože mám kolegy ajťáky, kteří vyučují IT.
1: A kteří jsou finančně gramotní.
2: Kteří jsou finančně gramotní a kteří tu problematiku dělají. Cítíte, jak je to jednoduchý? Jo, umíme to všichni a jenom to tam napojíme.
1: No a poslední otázka, čeho byste ve vztahu k finanční gramotnosti chtěla ještě dosáhnout? Už tady zaznělo, že byste chtěla vlastně přímo propojit ty dva světy dětí a seniorů, tak třeba možná tohle to je jedna z
2: to
1: vašich
2: je jedna
1: ambic.
2: Oblast, kterou nosím a jedna myšlenka a pak je to téma, které opravdu jako rezonuje a to je statistika, protože statistika je dneska všude kolem nás a je potřeba ty děti naučit se ve statistických tabulkách, výkazech, grafech číst. A tohle téma bych chtěla propojit s finanční gramotností.
1: Tak my vám budeme držet palce, ať se to povede. Jana Doležalová byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas i za to, co děláte, a ať se vám daří nejenom při výuce.
2: Děkuji moc, děkuji, naschledanou.
1: Ať se daří taky vám, milí posluchači, díky za vaši přízeň a pozornost, a za chvíli přijde na řadu ještě náš pravidelný rozhlasový sloupek. I k jeho poslechu vás srdečně zvu a přeji krásný den. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Dnes je čtvrtek 27. srpna. Víte, že od loňského roku si právě tento den připomínáme jako Světový den jezer. Jezera jsou významným zdrojem sladké vody na naší planetě. Jsou důležitá, protože poskytují útočiště nejrůznějším rostlinám, rybám a dalším živočichům. Slouží k rekreaci a koupeme se v nich, chodíme k nim na výlety. Víte, kolik skutečných jezer máme u nás v jižních Čechách? Tak i to se dozvíte z rozhlasového sloupku Jiřího Březiny staršího. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Víte, že v češtině máme jako jedni z mála přesně oddělené pojmy jezero, rybník a přehrada?

0: Třeba Francouzi v tom takový pořádek nemají. A v angličtině je to skoro jedno. Možná proto, že oba národy mají moře a kdo má velký rybník, méně se stará o malé. Skutečné, tedy přirozeně vzniklé jezero máme v jižních Čechách jen jedno, Plešné. Dost toho pamatuje. Výhradním výrobcem jezer u nás byl ledovec a ten je hloubil v Šumavském kameni někdy před 20 tisíci lety, tedy za poslední doby ledové. Ovšem, Plešné jezero nemusí zůstat navždy samo. I když se tomu zrovna v těchto dnech těžko věří, příchod další doby ledové je jen otázkou času. Je tedy možné, že ta příští nám tu zanechá třeba Rudolfovské pleso. Ale všechna jezera nemáme po ledovci, jsou tu ještě Přehrady a největší Lipno. Přehrady sice dominují vodní plochou, ale není jich moc. Dají se spočítat na prstech. Za to jihočeské rybníky se počítají na tisíce. A to zřejmě není ani polovina původního počtu. Ve vrcholném období za Krčína a Štěpánka Netolického se ovšem nebudovaly jen jednotlivé rybníky. Tihle pánové, ani jednoho bych nemusel mít za šéfa, šli daleko dál a uvedli v život rozsáhlé systémy pro distribuci vody v krajině. Rybníky jim spolu s potoky a řekami sloužily jako zdroje a zásobárny, které propojily důmyslnou sítí stok s pečlivě vybalancovanými spády. Takže voda jimi tekla jednou tam a po druhé stejným korytem zpátky, jak bylo potřeba. Rybníky, ač původně myšlené jako výrobny ryb, časem splynuly s přírodou a jeho českou krajinu je dnes těžké si bez nich představit. Kdyby nic jiného, byla by to pěkná nuda. Z toho, co jsem řekl na začátku, ovšem plyne jedna výhoda. Pokud vám nějaká anglická návštěva vyjeví přání podívat se k jezeru, nemusíte startovat směr Šumava, natož do Alp. Zaveďte ji klidně k nejbližšímu rybníku.
1: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

Dnešní poledne přinese souzbuk dvou zvonů z věže kostela na nebevzetí Panny Marie v Jinině na Strakonicku. Rozezní se Panna Maria a svatý Václav, oba ocelové zvony z roku 1922 ze Škodových závodů v Plzni. Panna Maria má hlavní tón S2, průměr 83 cm a hmotnost 304 kg. Svatý Václav zní v F2, měří 75 cm a váží 175 kg. Dobré

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hasiči dnes dopoledne zasahovali při úniku čpavku na zimním stadionu ve Strakonicích. Podle ředitele BIS Michala Koudelky byl loňský rok z hlediska bezpečnosti nejzávažnější od studené války. Dlouhodobé sucho poškodilo trávníky malým fotbalovým klubům i na jihu Čech. Na zavlažování jim chybí peníze. Zítra dorazí studená fronta, před ní se můžou tvořit silné bouřky. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Hasiči vyjeli dnes před 9 hodinou k úniku čpavku na zimním stadionu ve Strakonicích. Plyn unikal z jednoho z ventilů technologie objektu. Hasičům se podařilo únik čpavku zastavit. Situace je tak pod kontrolou, potvrdila mluvčího českých hasičů Vendula Matějů.
2: Jednotka prostor odvětrala, únik čpavku skropila vodou. Nemáme hlášené žádné zdravotní potíže, přítomnost pracovníků příslušného odboru životního prostředí nebyla potřeba. Na místě je již i technik chladícího zařízení. Zasahovali profesionální hasiči ze stanice Strakonice.
0: Z bezpečnostního hlediska byl loňský rok nejvážnější od studené války, uvedl ve výroční zprávě ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka. Čína podle něj zesiluje své zpravodajské aktivity a kyberútoky. Roste riziko teroristických útoků v Evropě a Rusko pokračuje v hybridních aktivitách vůči Evropě i Česku. Navzdory sankcím dodávají některé české firmy přes třetí země zboží do Ruska. Podle zpravodajců už nejde jen o vojenský materiál a vybavení, ale i výrobu biologických zbraní. Kontrarozvědka taky loni odhalila ruského podnikatele, který v Česku pojišťoval ruskou stínovou flotilu, sloužící k nelegálnímu vývozu ruské ropy. Počet obětí bleskových povodní na nepálsko-tibetské hranici stoupl na 270, informovala o tom agentura Reuters. Pohřešovaných je přes 1300. Záchranné práce i dál pokračují. Vytrvalé sucho a horké léto poškodily část fotbalových hřišť v Česku. Problém řeší hlavně malé kluby z okresních soutěží. Třeba na Českobudějovicku spálené trávníky kvůli vysokým nákladům na zavlažování nemůžou udržovat na přijatelné úrovni. Část z nich navíc kvůli opatřením nemá ani přístup k vodě.
3: Z vlastních příspěvků takové věci to prostě nejsme schopni si zařídit i zavlažování. Snažíme se to teď řešit, kropíme pouze deštěm, bohužel. Snažíme se teď najít nějaké řešení s vedením obce, sehnat finance.
4: Vysvětluje předseda klubu Sokol Kamenná z Českobudějovicka Radim Petr. Fotbalová asociace poskytuje dotace do infrastruktury pouze klubům z mládeží. To by se ale do budoucna mohlo podle mluvčího asociace Milana Štěrby změnit.
5: Dlouhodobé sucho představuje zejména pro menší fotbalové kluby významný problém. Fotbalová asociace podporu považuje za relevantní téma pro budoucí nastavení programu.
4: Kluby mají zároveň možnost žádat o podobné příspěvky z krajských dotačních titulů nebo na své obci. Michal Bělský, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte skoro jasno nebo polojasno s vysokou oblačností, večer od jihozápadu částečné přibývání mraků. Teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia, na horách maximálně k 27. Fouká mírný východní až jihovýchodní vítr, na Šumavě jen slabý. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1016 hektopaskalů. Noční teploty budou vysoké mezi 19 a 16 stupni. Zítra bude zpočátku polojasno, odpoledne bude pozvolna přibývat oblačnost a později dorazí přehánky nebo déšť. Místy se vyskytnou bouřky, které můžou být i silné, s přívalovými srážkami nebo kroupami. Ve vzduchu se taky bude vyskytovat více saharského prachu. Nejvyšší teploty zítra 29 až 32 stupňů, i na horách budou kolem 30. Mírný jihovýchodní vítr zesílí na čerstvý nárazový. Večer se změní na severozápadní a v bouřkách zesílí. Biozátěž bude zítra vysoká.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pro poruchu odstavené nákladní auto může překážet na obchvatu Strakonic a se zdržením počítejte na hlavním tahu z Českých Budějovic na Krumlov, od Boršova až po Kamenný újezd postojíte kvůli opravě komunikace. Buďte trpěliví a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
7: 12 hodin, k tomu 6 a 3 čtvrtě minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, na kterém právě nyní začínají ve čtvrtek 27. srpna roku 2026 písničky pro radost. A těmi vás provede a ze studia pěkné poledne přeje Luboš Voráček. Hned v úvodu je připravena Nektarka, aby zahrála do místa zvaného Křeč, kde 50. narozeniny má pan Petr Černý. Hodně štěstí, spokojenost a hlavně hodně zdraví do dalších let přejí zástupci obce Křeč a také spoluobčané. Pro pana Petra Černého do Křeček 50. nám bude hrát Nektarka přes dvě vesnice.

Nektarku v písničkách pro radost teď vystřídají babouci, aby zahřáli do Křeče a také do Černovic. S přáním začnu v Černovicích, přišlo k nám korespondenční psaní a v něm se píše: Vážení, prosím o zahrání písničky pro pana Miloše Černého z Černovic, který oslaví dne 27. srpna roku 26 60. narozeniny. Pokud bude možné, od babouků. Přejeme zdraví, štěstí, pohodu a do dalších let hodně elánu. To všechno přeje manželka Alena a děti s rodinami. A vnoučata posílají velké pusy, se ještě píše v tom korespondenčním lístku, na tom korespondenčním lístku. Tak babouci jsou připraveni pro pana Miloše Černého z Černovic k 60. a v tom dalším psaním se píše, že sbor dobrovolných hasičů Křeč prosí o zahrání hezké hasičské písničky pro svého člena pana Miloše Černého, který se dnes dožívá krásných 60 let. Tak hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenosti přejí kamarádi hasiči. Tak pro pana Miloše Černého, jak se píše, z Křeče k 60. a pak také pro Miloše Černého z Černovic, rovněž k 60. narozeninám, babouci, co jste hasiči?

V písničkách pro radost teď dohráli Bobouci a připravená je Třeboňská dvanáctka, aby také zahrála do Horního Záhoří, kde 60. narozeniny má paní Helena Krlínová. A tak obecní úřad Záhoří přeje paní Krlínové do dalších let všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. A pro paní Helenu Krlínovou do Horního Záhoří k 60. narozeninám bude hrát Třeboňská dvanáctka píseň O čem si Lužnice zpívá.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: 4:15 po čtvrt na jednu posloucháte Český rozhlas České Budějovice a v písničkách pro radost už je připravena zahrát Vlachovka. A to jednak do Březnice u Bechyně, ale také do Svinů u Veselí nad Lužnicí. A ve Svinech začnu, protože tam včera 70. narozeniny měla paní Jana Radostová. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše: prosíme o zahrání pěkné písničky pro paní Janu Radostovou ze Svinů u Veselí nad Lužnicí, která se včera dožila 70 let. Do dalších let všechno nejlepší, hodně štěstí, moře zdraví a spokojenosti přejí všichni členové vedení ve Svinech v čele s panem starostou. Tak do Svinů u Veselí nad Lužnicí pro paní Janu Radostovou za okamžik zahrajeme, ale ještě předtím tu mám přání rovněž k 70. narozeninám do Březnice u Bechyně pro paní Marii Kubíčkovou k těm dnešním narozeninám. A v dopise, který k nám přišel, se píše, že právě dnes slaví životní jubileum maminka, babička, paní Marie Kubíčková z Březnice u Bechyně. Srdečnou gratulaci k 70. narozeninám a pěknou písničku posíláme k tomuto významnému jubileu. Hlavně pevné zdraví, životní pohodu a spokojenost do dalších let. Mnoho radosti ze všech vnoučat, ať těch větších a nebo těch menších. Úsměv na tváři a mnoho štěstí přeje syn Martin s rodinou a ještě tu je poznámka, že Olinka posílá babičce velkou pusu. Pro paní Marii Kubíčkovou do Březnice u Bechyně k 70. a ke stejnému výročí, ke včerejším narozeninám do Svinů u Veselí nad Lužnicí pro paní Janu Radostovou bude hrát Vlachovka, píseň Překrásný letní den.

Vlachovku teď v písničkách pro radost vystřídá Vysočinka, aby zahrála do Rákova, kde 73. narozeniny má pan Miroslav Kuřatko. Milý tatínku, přejeme ti k tvým dnešním 73. narozeninám zdraví, pevné jako skála, aby v ti v očích stále ta správná jiskra hrála. Vždyť pevné zdraví, to je největší zlato světa. Ať provází tě v klidu další dlouhá léta. Přejeme ti, abys ještě dlouhá léta užíval života se svou milovanou manželkou na vaší chaloupce a stále měl plno elánu i sil pro svou chovatelskou vášeň. Z celého srdce ti děkujeme za všechno, co jsi pro nás za celý život udělal a stále ještě děláš. Jsi sluncem a pevnou skálou naší rodiny a všichni tě máme moc rádi. To vše ti ze srdce přejí manželka Věra, dcera Mirka, syn Radek s přítelkyní Evou, vnuci Lukáš a Matyáš a přidává se také babička Maruška. Tak do Rákova k 73. narozeninám pro pana Miroslava Kuřatka bude hrát vejvodová kapela jeho oblíbenou píseň Pivečko s pěnou.

Vejvodovu kapelu teď v písničkách pro radost vystřídá Podhoranka, která zahraje také do Příbrami, kde 74. narozeniny má paní Hana Duchoslavová. Všechno nejlepší vám, paní Duchoslavová, k narozeninám hodně štěstí a zdraví přeje Pavel, jak se píše v dopise, který k nám přišel. Tak tedy do Příbrami. Ke 74. narozeninám paní Haně Duchoslavové teď bude hrát Podhoranka Veselou polku.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
3: A ještě doplním, že posloucháte 2 minuty po půl jedné písničky pro radost, ve kterých už je připravena zahrát Moravanka Jana Slabáka, a to také do Kardašovy Řečice, kde 75. narozeniny má pan Jaroslav Vodák. Městský úřad Kardašova Řečice přeje panu Jaroslavu Vodákovi šťastný život, pevné zdraví, stále dobrou náladu, na každý den radost a jenom stálou pohodu. Tak pro Jaroslava Vodáka do Kardašovy Řečice k 75. narozeninám bude hrát tedy Moravanka, Vzkázala mě moje milá.

Moravanka Jana Slabáka dohrála, připravená je píseň Vede chodníček a bude hrát také do Vodňan, kde 77. narozeniny má pan Jaroslav Šikl. A v tom prvním přání, které k nám přišlo pro pana Šikla, se píše: prosíme zahrát písničky pro pana Jaroslava Šikla, který má narozeniny. Tak je tu zas narozeninový čas. 77 není tolik, aby nemohlo být víc. A proto ti přejeme hodně zdraví, které potřebuješ, hodně štěstí do dalších let a buď tady s námi ještě dlouho. To vše ti z lásky přejí maminka, manželka, dcery Jarka s Milanem, Petra s Vaškem, vnoučata Péťa s Jirkou, Michal s Janou, Terka s Martinem, Gábina, Adéla a Markéta a pak ještě pravnoučata přejí panu Šiklovi, Laurinka, Emily, Natálka, Valinka, Michálek a Martínek. To jsou tedy jména, která jsou napsána u toho prvního přání pro pana Jaroslava Šikla do Vodňan, ale k těm jeho 77. narozeninám tu mám ještě jedno přání. Vážná redakce, prosím, zahrajte panu Jaroslavu Šiklovi k jeho dnešním 77. narozeninám. Celý život pracoval na dráze, miluje svou početnou rodinu. Všem členům necháváme vašem pořadu zahrát. Jaro, za tvou starostlivost a péči přijmi touto cestou přání všeho nejlepšího, hlavně to zdraví, které tě také potrápilo. Tedy hodně štěstí, hodně zdraví, ať tě život stále baví. To přeje švagrová Hanka. Tak pro Jaroslava Šikla do Vodňan k 77. narozeninám budou hrát babouci píseň Vede chodníček.

Písničku posílají Monika, Petr a Vojta, Adela s Petrem a pravnoučkem Matýskem, také Borůvkou a babi Eva ještě posílá také šumavský motoráček. Bude hrát do Bílska k 80. nám pro paní Miroslavu Holpuchovou. A šumovský motoráček bude hrát také do Neznašova k významnému životnímu jubileu pro pana Františka Maška. Všechno nejlepší, pohodu a hlavně hodně zdraví do dalších let přejí zástupci obce Všemyslice s paní starostkou. Pro pana Františka Maška do Neznašova k 80. a ke stejnému výročí také do Bílska pro paní Miroslavu Holpuchovou, který teď bude hrát Doubravanka, šumavský motoráček.

radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si

0: hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A teď už je v písničkách pro radost připravena zahrát Kubatova dechovka do Soběslavy, kde 83. narozeniny má paní Marcela Šetková. A pro paní Šetkovou tady mám přání. Milá babičko, gratulujeme ti k narozeninám a do dalších let přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a pohody. Píší a přejí Pepa, Matěj, Jáchym, Karolína a Kristýna. Do Soběslavy ke 83. narozeninám pro paní Marcelu Šetkovou bude Kubatova dechovka hrát Kytičku vzpomínek.

písničkách pro radost jsou ještě připraveni babouci zahrát do místa zvaného Paseka u Tábora, kde 60 let společného života si připomínají paní Marie a pan Jan Samcovi. A k nám přišlo psaní a v něm se píše: Dnes je to 60 let, co naši rodiče, Jan a Marie Samcovi, uzavřeli manželství. Děkujeme jim za dobré vychování a u příležitosti diamantové svatby přejeme mnoho štěstí, zdraví a rodinné pohody. S láskou za vše děkují děti Honzík, Luboš, Jirka a Eva s rodinami. No a pro paní Marie a pro pana Jana Samcových do Pasek u Tábora k 60 letům společného života mají hrát babouci píseň Kováři jsou švarní hoši. Tady je...

Dnešní písničky pro radost se dostaly k závěru a tak ještě na konci té hodiny, která strašně rychle uteká, ještě připomenu také obsazenost našeho pořadu. Na našich internetových stránkách budějovice.rozhlas.cz v sekci písničky pro radost, kam teď se dívám, zjišťuji, že září se pomalu plní, ale ještě jsou v září volné dny. Například 8., 9., 16., 17., pak ještě 19., 20. a 21. A volno je také 23., 24. a pak ještě 29. a 30. září. Kdybyste chtěli někomu udělat radost a nechat zahrát přes naše internetové stránky, se vám to povede. Je tam zdarma takový ten formulář. A teď ještě pozvánka za písničkou. Dneska bude veselo v Kulturním domě na Borku. Od 18 hodin tam bude hrát dnes Ševětínka. Další pozvánka už je na sobotu, na pivní slavnosti, které budou v Těmicích u Kamenice nad Lipou. Bude tam od 2 hodin odpoledne hrát Lipkovanka tuto sobotu. V sobotu se bude hrát také v Chýnově v rámci 19. mezinárodního koncertu dechových hudeb. Vystoupí rakouská formace Motýlek, také Drietomanka ze Slovenska, Vlčnovianka, muzikanti z jižních Čech. Ti všichni budou hrát od 2 hodin odpoledne v Chýnově v sobotu. O víkendu bude hrát také Budvarka. V sobotu Budvarka bude hrát na městských slavnostech v Protivíně na vedlejší scéně od 19 hodin večer a v neděli pak Budvarka bude hrát v Trhovém Štěpánově v 11 hodin dopoledne na pouti. Další pozvánka je pro vás, kteří máte rádi folklor. Tento víkend totiž ožije Lomnice nad Lužnicí folklorním festivalem u Zlaté stoky. V sobotu se začíná už v 10 hodin dopoledne na Farské louce a ve 14 hodin pak v Lomnice nad Lužnicí bude přehlídka souborů. A představí se Javoráček, Chorošek, Doudlebán, také Blaťácký soubor, také Kovářován. Další soubor je ze zahraničí, The Hasselbacher Volkstanzgruppe. Dále pak se ukáže i krojovaná družina z Jarošova, Podjavořičan a Javor. A v 19 hodin pak bude v sobotu slavit Javoráček 35 let. Pak tu mám pozvánku ještě také na neděli, letos muzikou. V neděli v Dolní Hlotě u Klatov od 15 hodin bude hrát malá dechová muzika Doubramanka. A to je všechno, protože víc už se nám do té hodiny nevejde. Tak Luboš Voráček děkuje za tu vaši pozornost, přeji hezký, pěkný letní prázdninový den a ještě jednou všem oslavencům všechno nejlepší, ale hlavně hodně zdraví.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Dětí v mateřských školách v Česku ubývá. Pivovar Prazdroj zdraží od října čepované i balené pivo. Koncert v Bazilice Milevského kláštera dnes odstartuje program městských slavností. Je skoro jasno nebo polojasno, večer bude přibývat mraků, teploty 27 až 30 stupňů. V noci naměříme 19 až 16, zítra bude polojasno, místy se objeví bouřky i s přívalovým deštěm nebo kroupami. Nejvyšší teploty u 32 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, pohodové odpoledne. Dětí v mateřských školách v Česku ubývá. V uplynulém školním roce jich do školek chodilo poprvé po 13 letech míň než 350 tisíc. Podle Českého statistického úřadu se jejich počet snižuje už třetím rokem v řadě, a to především kvůli dlouhodobě klesající porodnosti. Zároveň ubývá i šestiletých dětí s odkladem. Za poslední roky jejich podíl klesl ze 24 na necelých 18%. Největší český pivovar Plzeňský Prazdroj zdraží od října pivo. Cena za půl litr stoupne v průměru o 70 haléřů. Půjde nejen o čepované pivo, ale i o plechovky nebo lahve, potvrdil to mluvčí pivovaru Zdeněk Kovář. Podle něj je za zdražením hlavně krize v Hormuzském průlivu.
2: Jde především o cenu nafty, to se promítá do výdajů na dopravu, a také rostoucí ceny hliníku. Ty mají zásadní dopad na stále oblíbenější segment plechovek. Konečná cena pro spotřebitele je vždy na rozhodnutí toho, kdo pivo prodává. Za hospody ani obchody mluvit nemůžeme.
0: Pivovar změní cenu ležáku Pilsner Urquell poprvé od roku 2023. Zdražení se ale dotkne i značky Gambrinus, Velkopopovický Kozel nebo třeba Radegast. Jindřichův Hradec má nový strategický plán do roku 2035. Dokument včera schválili zastupitelé. Potvrdil to starosta Michal Kozár z Hnutí ANO. Dokument vychází z analýzy města a názorů obyvatel. Ti upozorňovali třeba na drahé bydlení nebo nedostatek vhodné práce pro mladé a kvalifikované lidi. Do přípravy se zapojili prostřednictvím dotazníkového šetření. Koncert věnovaný dirigentovi Oldřichu Vlčkovi dnes odstartuje bartolomějské posvícení v Milevsku na Písecku. Úvodní vystoupení městských slavností začíná v 18 hodin v Bazilice Milevského kláštera. Program bude pokračovat až do neděle.
3: Páteční program bartolomějského posvícení je věnovaný rockové hudbě a zahraje třeba rocková kapela Alkehol nebo Petr Kotwald. V sobotu se pak organizátoři zaměřili na akce pro rodiny a kromě tvořivých dílen nebo sportovních aktivit lidem zaspívá třeba Janek Ledecký. Z Milevska Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Je jasno nebo polojasno s vysokou oblačností, večer bude přibývat mraků, teploty jsou u 27 až 30 stupňů. V noci naměříme 19 až 16, zítra bude zpočátku polojasno, odpoledne s přibýváním oblačnosti, místy se vyskytnou bouřky i silné s přívalovými srážkami nebo kroupami. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, mírný jihovýchodní vítr zesílí na čerstvý nárazový, večer se změní na severozápadní a v bouřkách zesílí. Biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Práce údržby uzavřely pravý jízdní pruh na dálnici D3 na 142. kilometru za Roudným u Vidova na Českobudějovicku ve směru na Kaplici.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
4: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scénáristy, scénáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových těch 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: zámoří?
1: Jenom, jako spíš, já jsem velký, jako, ano, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej a to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla jste právě českým, nic. Našim, no, hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak
0: kteří
1: myslím
0: jsou
1: našim
0: ty vaši.
1: Jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobít nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingvální, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž
0: no,
1: každý jiný.
0: Třeba v letadle, dá se psát scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michael, jako o Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty Amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk si na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší a i jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, že jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujalo teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný, jo. A jako v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatujou, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce, víte, hlavně ono to, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra, já si myslím, že scénárist je ještě těžší, ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne, teď jako to vidí, vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje, jako z toho pohledu toho amatéra, takže mně to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho. No, ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla jak v 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír. Není liš pravda.
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o tom o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v Dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální, můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenalo
1: vás
0: si
1: to někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni vždycky řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hoffmanovi, Ota Hoffman, šel pan Tau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle shrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí, a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek. Rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlý, já jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku, jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19, podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní potom, a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako skamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako, a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrostl ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka. Jo, takže oni se vlastně znali už v té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to, a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezký to bylo, takže já jako na to vzpomínám, a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvují to Babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále, a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No, já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás.
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme samozřejmě.
1: No, musíte ho pozdravit, hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo. A ona to tam má i takový pro mě takový, přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecké doby, prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý prostě, jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
2: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne? Nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v čednických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají a opejkají to prase a je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli nějakou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvějí. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít naspátek. Já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale to je fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě.
1: No, to je
0: strašný. Ale také třeba dvojčata, miminka.
1: No,
0: co je pro režisérku náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, taky kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jakoby na schvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo
1: táta
0: ještě
1: věnoval,
0: v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten
1: no,
0: scénář.
1: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, a jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Turánem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa. Ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různé fórečky a tak. Ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval. No ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už to už vůbec ne, že jo. A tak, takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo. Takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát.

0: V Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak, já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila, já už, to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak, to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce

0: čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce. Si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
1: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně. Je to jednodušší potom na tom place?
0: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách a to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový, prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl brát tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila tu, nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych si tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už je to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo. Takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká, doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bývalo bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ten, ty druhý oči, že jo.
1: Pavlína Moskaliková.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin, nebo rajskou třeba, že jo, to byly moje první slova, rajská. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teď dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky si zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, teď jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, mon táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jim prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě, kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivedla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu a ono vlastně každý úplně jiný. Já třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavý. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím to teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčkama, pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitější a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Bavíme se.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Předseda Evropské rady António Costa jednal v Praze s premiérem Andrejem Babišem o návrhu na nový unijní rozpočet. Hasiči dnes dopoledne zasahovali při úniku čpavku na zimním stadionu ve Strakonicích. Nové zázemí pro dvě dětské skupiny vzniklo v Trhových Svinech na Českobudějovicku. Město je dnes slavnostně otevře. Na jihu Čech je skoro jasno nebo polojasno. Večer bude přibývat mraků, teploty 27 až 30 stupňů. V noci naměříme 19 až 16. Zítra bude zpočátku polojasno. Odpoledne s přibýváním oblačnosti, později dorazí déšť i bouřky. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré odpoledne. Nový rozpočet Evropské unie pro období mezi roky 2028 až 2034 by měl podpořit evropskou konkurenceschopnost nebo obranu. Při jednání v Praze se na tom shodli předseda Evropské rady António Costa a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Rámec návrhu chce Costa schválit do konce roku. Počítá taky se škrty ve financích pro zemědělství nebo kohezní fondy.
2: Škrty by se dotkly například i států Visegrádské čtyřky. S tím premiér Babiš nesouhlasí.
3: Ty škrty, které navrhuje Evropská komise, nejsou pro nás přijatelné. Samozřejmě podporujeme financování obrany nebo investice do technologií, ale nesmí to jít na úkor našich regionů.
2: Costa i Babiš se ale shodli například na podpoře evropské konkurenceschopnosti nebo přijímání nových států do Evropské unie. O tom Brusel aktuálně jedná třeba s Černou Horou. Matěj Kolář, Český rozhlas.
0: Hasiči vyjeli dnes před 9. hodinou k úniku čpavku na zimním stadionu ve Strakonicích. Plyn unikal z jednoho z ventilů technologie objektu. Hasičům se podařilo únik zastavit. Situace je tak pod kontrolou, potvrdila mluvčího českých hasičů Vendula Matějů.
4: Jednotka prostor odvětrala, únik čpavku skropila vodou. Nemáme hlášené žádné zdravotní potíže, přítomnost pracovníků příslušného odboru životního prostředí nebyla potřeba. Na místě je již i technik chladícího zařízení. Zasahovali profesionální hasiči ze stanice Strakonice.
0: Nové zázemí pro dvě dětské skupiny vzniklo v Trhových Svinech na Českobudějovicku. Město je dnes v 16 hodin slavnostně otevře ve zrekonstruované budově bývalé restaurace Čáhovina. Projekt skoro za 62 milionů finančně podpořil Jihočeský kraj a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podrobnosti má Ivana Bužáková z odboru investic městského úřadu.
5: Dětské skupiny může navštěvovat 48 dětí. Energeticky úsporná budova má fotovoltaickou elektrárnu a první zelenou střechu na objektu města. Součástí je také prostor pro pohybové aktivity, který bude mimo provozní dobu dětských skupin sloužit veřejnosti.
0: Počet mrtvých v souvislosti s bleskovými povodněmi na hranici Nepálu a Tibetu stále stoupá. Agentura Reuters informuje s odkazem na místní média o 332 mrtvých. Záchranná akce v oblasti pokračuje. Nasazené vrtulníky pátrají po přeživších a schazují nouzové zásoby lidem v zatím nedostupných oblastech.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je skoro jasno nebo polojasno s vysokou oblačností. Večer bude od jihozápadu částečně přibývat mraků. Teploty jsou u 27 až 30 stupňů, na horách maximálně u 27. Fouká mírný východní až jihovýchodní vítr, na Šumavě slabý. Noční teploty budou mezi 19 a 16 stupni. Zítra bude zpočátku polojasno, odpoledne s postupným přibýváním oblačnosti, později dorazí přehánky nebo déšť, místy se vyskytnou bouřky i silné s přívalovými srážkami nebo kroupami. Ve vzduchu se bude vyskytovat víc saharského prachu. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Mírný jihovýchodní vítr zesílí na čerstvý nárazový. Večer se změní na severozápadní a v bouřkách zesílí. Biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dopravní nehoda se stala u obce Dasný na Českobudějovicku. V místě se tvoří kolona. Řidiči musí využít objížďku. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jeho české odpoledne. Před areálem Zoo Hluboká na Českobudějovicku pracují dřevosochaři na 12. dřevařském sympózium. Podrobnosti v této hodině. A také se spojíme s naším regionálním stopařem, s nímž se vypravíme na okraj Výsky Škvořetice u Blatné. K tomu písničky, které nestárnou, zaspívá nám Marcela Holanová. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás ve 14 hodin a 11 minut. VOS je letos podle vědců v Česku více než obvykle. Horké a suché počasí, teplé noci a opakované vlny veder vytvářejí ideální podmínky pro růst jejich hnízd i celých kolonií. Vyšší aktivita VOS ale nekomplikuje život jenom lidem, protože přináší také včelařům a jejich včelstvům potíže.
1: Můžeme se podívat tady v takový temný boudičce. Máme vosí hnízdo.
2: Jan Prouza, včelař a apidolog z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity, mi ukazuje vosí hnízdo. Je nedaleko úlu, o které se stará.
1: A je to taková koulička o velikosti asi, že byste to dali do dlaně.
2: Na první pohled, ale na tomto konkrétním vosím hnízdě je něco špatně. Je totiž opuštěné.
1: Celé je to vystavěné z papíroviny.
3: Právě z toho vyndalo z přístřešku.
1: Ještě před nedávnem žilo. Tady nám ještě prolítává asi jedna z posledních voz toho opuštěného hnízda, která unikla nájezd do sršňů.
3: Kousek vedle bydlí sršni v takovém otvoru v správní budově.
1: Jsem vlastně za to celku vděčný těm sršňům, protože ještě před nedávnem se tady moc nedalo být, i když jsem třeba zakrmoval u včel, tak mě otravovali ty vosy, furt dorážely.
2: Právě vos je letos hodně, říká apidolog a včelař z Mendelovy univerzity Antonín Přidal. A podle něj zatím stojí především horko, sucho a teplé noci.
4: Subjektivně můžeme říct, že je vos více. Ty epizody velmi horkých let, doprovázených vysokými teplotami v noci a suchými průběhy let, to jsme zažili už, ale ten letošní rok je ještě o nějaký malý kousek, bych řekl, extrémnější.
2: Když teploty neklesají ani v noci, vosí hnízda nemusí tolik energie vydávat na vlastní zahřívání.
4: Za těchto podmínek ta hnízda mají menší výdej, tedy nemusí vlastně schánět ani tolik potravy a efekt. Rostou.
2: Vyšší počty vos jsou zároveň problém pro včelaře. Jan Prouza mi ukazuje jeden z úlů na Ústavu chovu a šlechtění zvířat Mendelovy univerzity.
1: Buď to včelstvo je dostatečně silný na to, aby nějak odrazilo, ale může se stát, že to včelstvo je slabší. Když si to neubrání, tak ta vosa může proniknout i dovnitř do úlu.
2: Vosy patří do stejné čeledi se sršněmi a zatímco s naším sršněm obecným se včelaři dokážou vyrovnat, obavy vzbuzuje invazní sršeň asijská.
4: Útočí právě na včelstva. Pokud je ten nájezd opravdu velký, tak může to včelstvo i úplně zničit.
2: Letošní vosí sezóna pomalu končí. S příchodem chladu jejich aktivita utichne a zimu přežijí jen mladé matky. Pokud ale budou suchá a horká léta pokračovat, může jich být podle vědců každý rok více. Marek Hencl, Český rozhlas.
0: Na její hodiny se jezdí dívat i školy ze zahraničí. Část rozhovoru s učitelkou finanční gramotnosti Janou Doleželovou nabídneme už za chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde vám už za chvíli zahraje skupina Slza. Je jednou z nejvýznamnějších průkopnic výuky finanční gramotnosti v Česku. Jako úplně první za to získala ocenění od České národní banky a na její hodiny se jezdí dívat i školy ze zahraničí. Učitelka matematiky ze základní školy Smetanová ve Vimperku Jana Doležalová se této problematice věnuje už více než 3 desetiletí. Dnes dopoledne byla hostem našeho vysílání. Právě teď vám nabízíme část rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou.
1: Za chvíli to bude 8 let, co jsem u vás na základní škole Smetanova ve Vimperku natáčel reportáž o tom, jak jste tehdy získali ten zlatý certifikát finanční gramotnosti. Tehdy jako první jihočeská škola a celorepublikově, jestli se nepletu, tak jste byli třetí. Mám pocit, že tehdy, je to sice 8 let, ale finanční gramotnost na školách nebo její výuka byla ještě trochu, a teď se omlouvám za ten výraz, v plenkách, když to tak řeknu. A je to 8 let zpátky opravdu. Tak jak se to podle vás za těch posledních 8 let, řekněme, změnilo?
2: No, upřímně, pro mě už těch 8 let je velmi dlouhá doba, takže já už si ani nepamatuju ten proces, který probíhal úplně, ale vím, že jsme jako první v České republice získali diamantový certifikát a v podstatě celý proces té certifikace se potom předělal podle naší školy, protože už v té době jsme vlastně v tom žebříčku stáli jakoby nejdál. Vy říkáte v plenkách, ale bohužel problém je v tom, že i dneska bychom na některých školách za tu situaci, že budou v těch plenkách, že budou v těch začátcích, že se budou začínat věnovat té finanční gramotnosti, tak i této situace bychom si velmi vážili. Samozřejmě je tady také poměrně velké procento škol, které se již finanční gramotnosti věnují, věnují se jí dlouhodobě a trvale.
1: Já si taky pamatuju, že vy jste pro získání zmíněného certifikátu museli na vaší škole ohledně finanční gramotnosti proškolit vlastně kompletně celý ten pedagogický personál. To tedy trvá stále, že jsou všichni vaši kolegové proškoleni v rámci finanční gramotnosti?
2: Mít finančně proškolený celý pedagogický sbor je naprostá nutnost a podmínka pro kvalitní výuku finanční gramotnosti. Ano, v tomto trendu neustále pokračujeme, protože k nám přicházejí mladí začínající učitelé.
1: Vy jste zmínila, těch 8 let je poměrně dlouhá doba. Zároveň jste i vy přiznala, že i před těmi 8 lety ještě to téma nebo ta výuka finanční gramotnosti byla tak říkajíc v plenkách. Tak jak to vypadalo třeba v těch 90. letech na začátku 90. let, kdy finanční gramotnost byl pro mnohé, pro většinu společnosti úplně neznámý pojem?
2: No, musím říct, že je dneska z mýho pohledu je to trošku úsměvné, protože se hlavně změnily i metody práce, metody výuky, takže když bych řekla takový typický příklad z toho začátku, tak by to byl učebnicový příklad o nákupu potravin a vrátí nám nějakou částku a děti se budeme ptát, kolik bychom zaplatili, kdybychom platili kartou a kolik bychom zaplatili, kdybychom platili v penězích. Dneska už se tomu směju, protože toto už není finanční gramotnost, to už jsme trošku dál.
1: Už jsme zmiňovali oba dva, že kompletně váš celý školní pedagogický personál je proškolený v rámci finanční gramotnosti, ale je to asi v současnosti na školách hodně velký nadstandard, nemyslíte? Já aspoň se přiznám, že nejsem v tom prostředí, nevím, jak to funguje, ale asi to není úplně pravidlo, že by to měla takhle každá škola v Česku.
2: Ano, trošičku mi to bolí, protože dneska máme možnosti využít různých společností, které nám proškolí celý pedagogický sbor opravdu kvalitně a zdarma. A jsou prostě školy, které toho nevyužijou. A já, když si to vezmu, to není už jenom pro tu školu, to je i vlastně přínos pro každého toho jednotlivého učitele být finančně gramotný.
0: Celý rozhovor s Janou Doležalovou je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra po 11. hodině dopoledne vám nabídneme reprízu rozhovoru se spisovatelkou, publicistkou a rodačkou z Českých Budějovic Markétu Lukáškovou.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí. který zachránili červené cihly.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Všechny pořady najdete online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Kostival lékařský provází lidové léčitelství po staletí. Nejčastěji se využívá jako kořen, který obsahuje látky podporující regeneraci tkání a bývá součástí mastí, gelů anebo obkladů při pohmožděninách, výronech či bolestech kloubů a svalů. Proč je kostival tak ceněnou bylinou? O tom si redaktorka Hanka Šoberová povídala s bylinkářkou Silví Hovorkovou.
1: O kostivalu první, co řekneme, je, že jeho latinský název vychází úplně z toho, co ten kostival dělá. On v latině se jmenuje Symphytum officinalis, a to znamená, symphytum znamená spojovat. On spojuje všechno, co bylo rozdělené, co bylo poškozené, tak dává zpátky dohromady. A dělá to díky jedné látce, která se jmenuje allantoin, kterou on obsahuje, a ta podporuje obnovu buněk, urychluje regeneraci, proces hojení, pomáhá hojení tkání a pomáhá i hojení pokožky.
2: Takže kostivalem budeme léčit, hojit, ale v jaké formě ho ideálně využijeme?
1: Úplně nejlíp je používat ho ve formě masti. Každý z nás si může tu kostivalovou mast doma připravit. Ta příprava je jednoduchá a vlastně nejtěžší asi bude dojít si na ten kořen, vzít si rýč a pověnovat se tomu, aby jsme si ten kořen vydolovali, aby jsme ho vydolovali ve správný čas a pak ho trošku opracovali před samotnou výrobou té mastičky.
2: Kdy říkáte vydolovat ho ve správný čas? Kdy je ten správný čas?
1: Tak správný čas přichází teď na konci léta. Obecně vlastně u všech kořenů platí takový pravidlo, že ty kořeny by se měly dobývat nebo dolovat v dobu, kdy ta rostlina spí, protože všechny ty látky účinný má natažený v tom kořínku. Takže když ta rostlina odkvete, když odrodí ty svoje plody, tak pak je ten správný čas. Takže teď na konci léta, na konci srpna, v září, někdo na něj chodí i v říjnu, a nebo potom máme druhou šanci a to je na jaře. Ale teď v tuhle dobu pro nás přichází tenhle čas, konec léta, začátek podzimu.
2: Veškerá jeho léčivá síla je v kořenech, anebo můžeme použít i jinou část?
1: Ještě před několika lety, myslím v 60. letech, byl takový trend, že se z jeho listů vařil špenát. A dokonce takový ty velký skupiny hippies v Americe ho měli strašně rádi. Takový ty ezomatky v Americe ho strašně rádi vařili dětem. Ale pak se přišlo na to, že když se jako jí moc, takže může i uškodit, protože obsahuje určitý alkaloidy, se kterými bychom to neměli přehánět. Ale listy se dají zpracovávat teda jednak na špenát, jednou za čas a možná radši ani to ne, aby se nikdo neublížil. Ale výborné zpracování listů je na jíchu pro každého, kdo má zahrádku. Protože ty listy obsahují tři důležitý prvky. A to je fosfor, to je draslík a to je vápník. Takže my, když ty listy vezmeme, naložíme je do dešťové vody, necháme zkvasit, tak nám vznikne jícha, se kterou je perfektní zalívat plodovou zeleninu, aby se nám udělaly velký plody. Takže rajčata, dýně, kedlubny, všechno, co má plody, tak tím zalejvat.
2: Pojďme se vrátit k té kostivalové masti. Zvládneme si ji vyrobit sami?
1: Zvládneme si ji vyrobit úplně jednoduše. Takže když máme ty kořeny, přineseme si je domů, vyčistíme je, to znamená pořádně vyprat od země, pak je nakrájet. Úplně nejlíp je nakrájet nějakým keramickým nožem, nepoužívat moc kov. A potřebujeme k tomu nejlépe domácí sádlo škvařené. Takže dáme do pánve 100 gramů sádla a do toho, když je to sádlo rozpuštěné, tak do něj přidáme vrchovatou hrst nakrájených kořenů. Zahřejeme to a přivedeme to skoro do toho bodu, kdy vidíme, že už nám to sádlo malinko začíná bublat. Pak to stáhneme z plamene, necháme přes noc, aby se tam vyloučily ty účinné látky a druhý den to zase ohřejeme a předsedíme a máme mast hotovou. Je to strašně jednoduchý a máme svoji domácí mast, do který jsme vložili i to, že si na ten kořen dojdeme a dáme tam tu svoji energii.
0: Konečně tedy víme, proč má kostival v lidovém léčitelství tak pevné místo už po celé generace. A jak jsme se mohli přesvědčit, svou dobrou pověst si rozhodně zaslouží.

0: Původní zvon se v minulosti ztratil a ze zvoničky zůstaly pouze zbytky stavebních konstrukcí. Více už zjišťoval náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, pěkné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, já jsem se byl podívat už v této usedlosti číslo 43, která je nad Škvořeticemi, a majitelé už tam finišují s tou obnovou zvoničky. Na místě byla ta pohodnice, jak už si naznačil, zhruba před 300 lety, a bylo to místo, kde žil Pohodný, neboli Ras, nebo jak se říkalo dřív taky Drnomistr, a on zpracovával uhynulá zvířata. Část mršin využíval třeba na knoflíky, na klích, činil taky kůže pro koželužny, a Pohodný byl sice na okraji společnosti v novověku, ale až do počátku 20. století to byla pro okolní obyvatele nesmírně důležitá osoba. Víc už mi říká majitel usedlosti a vnuk posledního Pohodného, Petr Habada.
2: Samozřejmě vykonávali pro tu společnost takovou službu, že zbavovali vlastně těchhle z těch zvířat a jako uhynulých a podobně, jakoby některý třeba ty lidi byli i v té společnosti, i když byli na okraji. Třeba můj děda, co vím od jeho vrstevníků, který ho přežili, byla i poměrně vážená osoba.
0: Petře, v té obnovené zvonici bude úplně nový zvon?
1: Ano, bude úplně nový. Tam se vrací nový zvon, který nechal odlít Petr Habada v uměleckém zvonařství Dittrichová. Ten zvon je zasvěcen svatému Rochovi, to byl patron drnomistrů. No a při budování té nové zvonice majitelé vycházeli z dobové fotografie, tak se snažili, aby to vypadalo opravdu tak, jak to tam v minulosti bylo. A proč vůbec byla na Pohodnici zvonička, tak to nám taky vysvětlí ještě Petr Habada.
2: Jak žili na okraji společnosti, tak byli z části omezený přístup do kostelů a nebylo možné při tom úmrtí zazvonit na rozloučenou. Potom tam byl další aspekt, v případě nějakých epidemií, tak vlastně se na ten zvon zvonilo, nebo když někdo potřeboval jakoby tu službu od toho Pohodního, tak ho tím přivolal, protože na Pohodnici se tehda údajně nechodilo.
1: No a já doplním, že to slavnostní požehnání zvonu bude ve Škvořeticích číslo 43 tuto sobotu v 11 hodin. O historii místa pak promluví Rudolf Eisenhammer, který připomene taky starý bavorský drnomistrovský rod Neubergů. Právě letos je to 320 let, co tato rodina přišla z Německa do Čech.
0: Říká regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a naslyšenou.
1: Krásný den.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Motorové pily, brusky anebo sekání dlát jsou slyšet v areálu Zoo Hluboká na Českobudějovicku. Při 12. dřevařském sympóziu tam teď čeští a slovenští řezbáři vytvářejí nové zvířecí sochy. Ty pak lidé budou moct obdivovat přímo v areálu zoologické zahrady.
1: Řezbář Jiří Nekola přede mnou pilou opracovává velký dubový kmen, ze kterého za necelý týden vznikne nová dřevěná socha. Zatím nejsou moc vidět poznatelné rysy zvířete, které nakonec z masivu vznikne. Když se ale podívám blíž, tak vidím, že na kmenu je předmalovaný obrys plameňáka.
2: A dole ještě bude sedět taková malá holčička s nataženou rukou, takže to je taková celková kompozice. Ještě tam bude, ty plameňáci ještě budou na takovém jako kmenu, na tom budou stát, a aby to bylo takový zajímavější.
3: Zatím to nevypadá, co?
1: V prvních etapách práce na dřevěných sochách používají řezbáři pily různých velikostí.
2: Tak jsem teď řezal velkou pilou s lištou, co má 70 cm, tak to potřebujete na takový základní velký odřezávání bloku, abyste se dostal k té samotné podobě té věci. A pak jsou tady malé pily, kde máme prostě třeba 30 cm lištu jenom dlouhou a vepředu je víc zašpičatělá. Jmenuje se to carvingová pila, s tou se krásně člověk vytočí a dělají se s tím pěkně detaily. Potom přijdu na řadu elektrický frézky, dláta samozřejmě řezbářský a bruskou se tomu dá celkově jako hladký povrch.
1: Jiří Nekola se na Hlubokou vrací opakovaně a jeho sochy už několik let zdobí areál zoologické zahrady.
2: Tady úplně na začátku vstupuje socha, co jsem dělal v roce 2004. Tak to byl můj úplně první začátek, to jsem z toho byl ještě jako úplně vyukanej.
1: Kromě Jiřího Nekoly přijeli na 12. dřevařské sympózium i dva slovenští umělci, Michal Trnovský a Michal Husár. Vedle nich na své soše pracuje i čtvrtý sochař Roman Mikuš, který kromě dláta drží v ruce taky malou figurku hrocha. Předpokládám, že ho máte sebou jako takovou předlohu.
4: Jo, jo, někdy to používám, půjčím si od synka a jedu na sympozium. No bych to mohl dělat třeba i takovou menší pilkou, ale to dláto mám radši, protože ta pila je strašně rychlá a člověk udělá hned chybu.
1: Sochy vyrobené v letošním ročníku budou podle vedoucího provozního oddělení zoologické zahrady Martina Švihela sloužit jako doplnění plánované kuličkové dráhy.
5: Takže já doufám, že na podzim a možná na jaře tady vznikne kus nové kuličkové dráhy. Právě chceme, aby to bylo hravé, aby se to lidem líbilo. Bude ta kuličková dráha obohacená těma sochama.
1: Průběh 12. dřevařského sympózia můžou lidé před Zoo Hluboká sledovat až do pátku. V sobotu pak akce vyvrcholí výstavou hotových děl, která bude doplněná o přehlídku historických pil a seker. Z Hluboké nad Vltavou Eliška Kotlínová.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
2: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Paliva u jihočeských čerpacích stanic dál zdražují. České ministerstvo zahraničí si předvolalo íránského velvyslance kvůli výhruškám rádiu Farda. Íránské ozbrojené síly ho viní ze spolupráce s americkými a izraelskými tajnými službami. Policie v Českých Budějovicích tento týden kontrolovala jezdce na elektrických koloběžkách a elektrokolech. Na jihu Čech je skoro jasno nebo polojasno s teplotami u 30 stupňů. V noci naměříme 19 až 16. Zítra bude zpočátku polojasno. Odpoledne s přibýváním oblačnosti, deštěm nebo bouřkami. Zprávy s Gabrielou Bláhovou, dobré čtvrteční odpoledne. Paliva u jihočeských čerpacích stanic dál zdražují. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně prodává v průměru za 41 korun 66 haléřů. Před týdnem byl o 37 haléřů levnější. O 78 haléřů zdražil litr nafty. Řidiči teď za něj dají průměrně 45 korun a 61 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejlevnější benzín v kraji prodávají na Prachaticku a nejdražší na Písecku. Za naftu platí nejmíň motoristi na Strakonicku, nejvíc na Českokrumovsku. Strážníci a policisti v Českých Budějovicích tento týden kontrolovali jezdce na elektrických koloběžkách a elektrokolech. Zaměřili se na technické parametry jejich strojů. Pokračuje mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková.
5: U elektrokoloběžek jsme ověřovali, zda ještě splňují parametry pro zařazení do kategorie jízdních kol nebo už se jedná o motorové vozidlo. Od toho se totiž odvíjejí i povinnosti jejich uživatele, například nutnost příslušného řidičského oprávnění nebo pojištění odpovědnosti.
3: Středoškoláků v Česku v uplynulém školním roce znovu přibylo. Z dat Českého statistického úřadu vyplynulo, že do středních škol chodilo skoro 515 tisíc studentů. Podle statističky Venduly Kašparové jejich počty rostou nepřetržitě od roku 2018. Zároveň ale upozorňuje, že nástup silnějších populačních ročníků přináší potíže s kapacitou škol.
6: Vlastně výkyv toho počtu žáků středních škol se nejvíce právě odráží v tom středním odborném vzdělávání s maturitní zkouškou odborném, kde ty změny v čase jsou největší. A je to dáno zejména tím, že kapacita gymnázií je zastropovaná a to znamená, že když jsou silné populační ročníky, tak mají potom větší problém dostat se na gymnázia.
3: Podle Venduly Kašparové studovala téměř polovina žáků na odborných školách s maturitou. 28% navštěvovalo gymnázia, pětina obory s výučním listem a 3% si vybrala nástavbové studium. České ministerstvo zahraničí si předvolalo íránského velvyslance kvůli výhruškám rádiu Farda. Informovala o tom ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě. Schůzka se podle něj uskuteční v nejbližším možném termínu. Rádio Farda provozuje americká stanice Rádio Svobodná Evropa sídlící v Praze. Česká diplomacie tak reagovala na dřívější informaci, že íránské ozbrojené síly zařadily rádio na seznam svých vojenských cílů. Obvinují ho ze spolupráce s americkými a izraelskými tajnými službami.
4: Sport.
3: Moderní pětibojaři Matěj Lukeš, Marek Gric a Matouš Tůma postoupili na mistrovství světa v Číně do semifinále. Z české čtveřice neuspěl v kvalifikaci pouze Jan Toman. V ženách jdou dál obě Češky, Lucie Hlaváčková i Karolína Křenková. Nejlíp z českých mužů zvládl kvalifikaci, kterou závodníci kvůli silnému dešti dokončili až dnes, obhajce bronzové medaile Matěj Lukeš. Kanoista Martin Fuchsa postoupil na mistrovství světa do finále kilometru. Olympijský šampion a obhájce titulu dojel v semifinále třetí.
4: Počasí.
3: Na jihu Čech je skoro jasno nebo polojasno s vysokou oblačností. Večer bude od jihozápadu částečně přibývat mraků. Teploty 27 až 30 stupňů. V noci naměříme 19 až 16. Zítra bude zpočátku polojasno, odpoledne s postupným přibýváním oblačnosti, později dorazí přehánky nebo déšť. Místy i bouřky s přívalovými srážkami nebo kroupami. Ve vzduchu se bude vyskytovat víc saharského prachu. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Mírný jihovýchodní vítr zesílí na čerstvý nárazový, večer se změní na severozápadní a v bouřkách zesílí. Biozátěž bude vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Kolona se stále tvoří u obce Dasný na Českobudějovicku. Místo je kvůli nehodě uzavřeno. Řidiči musí využít objízdnou trasu. Na místě zasahují všechny záchranné složky. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Suché a horké léto komplikuje začátek sezóny fotbalovým klubům po celém Česku. Podrobnosti už za chvíli v naší reportáži. A pozor, zámecké léto jde do finále. Na jaký zámek se podíváme dnes, tak to se dozvíte v této hodině. A k tomu si budeme hrát písničky, které nestárnou. Zaspívá nám Petr Kolář. Hezké a pohodové jihočeské odpoledne vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice 11 minut po 15. hodině. Běh na betonu nebo udusané hlíně připomínají některé zápasy nižších fotbalových soutěží. Dlouhotrvající sucho s vedrem vysušilo část hřišť v Kamenné na Českobudějovicku, anebo v Kolodějích nad Lužnicí natolik, že se na nich skoro nedá hrát. O trávníky se ale kluby s malým rozpočtem v takových podmínkách nemají šanci pořádně postarat.
1: Dobře, Vova!
2: Můžete vidět, že to suchý léto se na tom hřišti velmi podepsalo. Tady vidíte vypálené fleky, tamhle další, že jo, další.
3: Předseda klubu Sokol Kamenná Radim Petr z okresní soutěže na Českobudějovicku hodnotí kvalitu trávníku na začátku letošní sezóny.
2: Bylo to tentokrát jako extrémní, my jsme opravdu spálenou skoro celou plochu. To nepovažuji za ideální stav, je to velmi tvrdý, je to místama spálený, prostě není to podle mě úplně ideální na fotbal. No.
3: Kamenský fotbalový klub navíc nemá žádnou možnost kropit trávník vodou, a to ani tou z vodovodního řádu, připouští Radim Petr. Klub si navíc podle něho nemůže dovolit větší investice do zavlažování nebo budování vodních zdrojů.
2: Nedostávám žádný dotace, žádný peníze, protože peníze jsou za mládež, takže z vlastních příspěvků takové věci to prostě nejsme schopni si zařídit i zavlažování. Snažíme se teď najít nějaké řešení s vedením obce, sehnat finance.
3: Jak ale podotýká nezávislý starosta obce Josef Bašta, obec nemá na zalévání hřiště dostatek vody. Ta už před měsícem zakázala používání pitné vody na kropení zahrad.
4: Cesta by byla, že bychom museli ve studně, co máme v Kondrači, prostě tam dojet, natáhnout, ale zase proč zalívat hřiště, když není pitná voda, je to takový divný. Nedá se nic dělat, v potocích taky, v rybnicích nikde nic není, takže je to smutný, ale není možno.
3: Se zničeným trávníkem bojují také fotbalisti v Kolodějích nad Lužnicí na Českobudějovicku. Jak říká předseda klubu Jan Kubíček, kvůli nedostatku vody uschla většina hrací plochy, přestože se hřiště pravidelně zalévalo.
5: My máme ještě o to větší problémy, protože hřiště je na pískovém podloží, takže veškerá voda, která na ně nateče, se během půl dne vsákne do toho písku, kde je opravdu asi 2 metry vrstva, takže se nám neudrží na povrchu.
3: Kluby mohou žádat Českou fotbalovou asociaci o dotaci na infrastrukturu, včetně zavlažování. Na tu ale bez mládeže nedosáhnou. Asociace proto podle mluvčího Milana Štěrby zkusí najít způsob, jak je podpořit.
6: Dlouhodobé sucho představuje zejména pro menší fotbalové kluby významný problém. Jejich podporu fotbalová asociace považuje za relevantní téma pro budoucí nastavení programu.
3: To by potěšilo i předsedu klubu v Kolodějích Jana Kubíčka.
5: Myslím si, že pokud by byla pomoc ze strany fačru města, kraje, každý klub by to uvítal. Možná nějakou dotací na rezervoáry vody.
3: Podle zástupců klubů by situaci pomohlo alespoň částečně vyřešit vytrvalý déšť. Ten ale meteorologové v nejbližších dnech na území Česka neočekávají. Michal Bělský, Český rozhlas.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, jak dlouhý je nejdelší plot na světě? Na okraji australského vnitrozemí se táhne jedna z nejpozoruhodnějších staveb, jaké kdy člověk vytvořil. Dingo Fence, tedy plot proti dingům. S délkou přibližně 5600 kilometrů je považován za nejdelší drátěný plot na světě. Vede od jihu Austrálie přes vnitrozemí až do státu Queensland a odděluje oblasti s chovem ovcí od území, kde se běžně vyskytují australští divocí psi dingové. První části plotu začaly vznikat už v 80. letech 19. století. Původně měl chránit zemědělské oblasti před šířením králíků, kteří se v Austrálii po svém zavlečení přemnožili a ničili vegetaci. Ukázalo se však, že proti králíkům není plot příliš účinný. Většina úseků měří asi 180 cm na výšku, kolem plotu vede pás vyčištěné půdy a na některých místech jsou instalovány světelné prvky nebo speciální rošty, umožňující průjezd vozidel. O stavbu se nepřetržitě starají hlídky, které kontrolují poškození po bouřích, záplavách i průchodu divokých zvířat. Ani tak ale plot nefunguje dokonale. Menší dingové dokážou některými otvory proniknout a ekologové upozorňují, že omezení výskytu dingů mění rovnováhu australské přírody.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Zítra dopoledne nás čeká losování hlavních cen zámeckého léta. Víkendových zámeckých pobytů. Poslední šanci na to dostat se do slosování budete mít zítra krátce před 10:00. Každý den vám zámecké léto nabízí pozvánku na jedno ze šlechtických sídel. Dnešní návštěva je před námi právě teď. Slovo předávám našemu průvodci Františku Kinskému.
1: Zámecké léto.
2: Dnes zamíříme na Plzeňsko, kde stojí na břehu rybníka Labuť v 19. století romanticky přestavěný zámek Žinkovy. O podobu se postarali populární vídeňští architekti Helmer a Fellner, kteří projektovali i řadu českých divadel. Na prohlídku zámku nás bere Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Žinkovy je romantická stavba, která vás okamžitě okouzlí. Zažil období slávy, ale i časy, kdy byl ruinou.
4: Nejstarší písemná zmínka o zámku Žinkovy pochází z roku 1525. Od té doby se zde vystřídaly různé šlechtické rody, ale největšího rozkvětu dosáhl zámek za vlastnictví rodu Veselých, který si pro velkolepou představu zámku najal architekty slavné Fellner a Helmer, který ze zámku učinili romantickou perlu Čech, jak ji neznáme.
3: Historie zámku Žinkovy přibližuje kurátor Vojtěch Odcházel. Asi nejznámějšími majiteli zámku byla rodina Škodova.
4: Karel Škoda koupil zámek od rodu Veselých a dále i přeměnil například pomocí architekta Škodových závodů Tremla.
5: Dokonce tady mám ukázku z časopisu Bow Techniker a tam byl právě popisovaný rozvod teplé vody. Ten sem zavedl Karel Rytíř Veselý. Inovací pokračovali samozřejmě i Škodové. Ti sem zavedli elektřinu, bylo sem také zavedeno ústřední topení. Tady na té fotografii vidíme Karla Škodu s jeho manželkou Hedvikou. V roce 1921 se rozvádějí. Hedvika odchází do Kanady a Karel zůstává tedy s dětmi. Karel své děti opravdu hýčkal. Existují například fotografie malé Hedviky, která má šlapací autíčko a to je poslední model automobilu Laurin a Clement.
4: Hedvika jako jediná ze Škodových dětí se dožila v ústraní ve Francii vysokého věku, zatímco oba její sourozenci zemřeli předčasně v roce 1945.
3: I přes smutný osud rodiny Škodových postavu, která prý zámek neopustila ani po smrti, je někdo jiný.
4: Zde obdivujeme sochu žena Torzo Růže, která připomíná krásnou Magdalénu Sklenové, která zde skamenila a pohybuje se zde její duch, který má připravený pro nápadníky tři hádanky, které když uhádnou, tak si ji mohou vzít.
3: Zámek Žinkovy turistům v současné době nabízí dva prohlídkové okruhy.
4: My se nacházíme v takzvaném piano nobile, neboli vznešeném patře, které nás seznamuje se společenským životem šlechty. Nejkrásnější místností tohoto okruhu je božský salonek, dekorovaný výmalbou antických bohů. Můžeme zde vidět například boha Radovánek Bachuse.
3: A co nejzajímavějšího nás čeká v rámci druhého prohlídkového okruhu?
4: Tam se vydáváme do šlechtických komnat.
6: Prosím, tudy.
4: Tady jsme v ložnici šlechtičny, kde můžeme obdivovat krásnou novobarokní toaletku či novobarokní postel. To je vlastně z Václavského náměstí Kuň Ardo, takže tady vidíte, že v jezdeckém salonku můžeme obdivovat bronzy dobové, opravdu z konce 19. století. A tento salonek ukazuje to nejlepší v českého sochařství vůbec.
3: Za éry socialismu na zámek jezdili v uvozovkách andělé na dovolenou. Máte tady na to nějakou památku?
4: Máme zde dochovanou kuchyni a opatro výše, kde nyní jsme se vlastně nacházela i výdejna s jídelnou. Tyto prostory byly adaptovány z divadla původního zámeckého, krásného tady divadla, jak vidíte, s tou nádhernou výmalbou. A tady, jak vidíte, tento zazděný průchod, tak se nechte schválně překvapit, co je za ním.
3: Kaple. Ta zazděná zeď je tady za oltářem.
4: Je to k neuvěření, ale koukáme tady na oltář s panou Marií a zde za socialismu probíhaly i taneční večírky, ale dnes už je kaple v původní krásné nebo gotické podobě, takže zde můžeme obdivovat krásná vitrážová okna s Karlem Velikým, svatou Eleanorou či erb rodu Veselých.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Žinkovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Thank you.

0: to.
1: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Přes 90% měsíčního kotouče na obloze se zítra ráno ponoří do stínu Země. Výrazné zatmění měsíce přímo navazuje na sluneční zatmění, které se odehrálo před 2 týdny. Podle astronomů bude měsíc na obloze nezvykle měnit barvy.
2: Klasický úplněk bílý bude postupně klesat k obzoru, tak začne žloutnout a ne kvůli zatmění, ale jeho svět bude zeslaben zemskou atmosférou.
3: Říká Petr Horálek ze Slezské univerzity v Opavě.
2: Zároveň teda bude vstupovat do stínu Země a jak bude to zatmění větší a větší, tak ta část měsíce bude slabě svítit cihlově červenou až nahnědlou barvou.
3: Měsíční povrch se při zatmění promění v jakési promítací plátno, na kterém se objeví obraz současné zemské atmosféry.
2: Skutečně zemská atmosféra je tak trošku právě ten diapozitiv, který v sobě má nějaké informace o tom, jaké světlo teda propustí a jaké ne. A to světlo potom promítne na to plátno, tedy na měsíc v tomhle případě.
3: Zatímco zatmění slunce jsme před 2 týdny mohli pozorovat večer, zahalený měsíc v úplňku se tentokrát ukáže brzy ráno.
2: Očima viditelné začne být to zatmění zhruba ve 4 hodiny 10 minut, tehdy už bude měsíc poměrně blízko okraje zemského stínu a začne být docela nápadně stmavený na jednom svém okraji. Ta nejvýraznější fáze toho zatmění bude vlastně probíhat během západu měsíce už prakticky za úsvitu.
3: K pozorování měsíce nepotřebujeme žádný filtr. Je bezpečné ho sledovat očima i dalekohledem. Astronomové doporučují pozorovací místo s výhledem k jihozápadu.
2: Ideálně nějaký kopec, vyvýšené místo nebo samozřejmě hory, odkud teda ten měsíc se bude nacházet pořád ještě nad tím obzorem. Opravdu ta nejvýraznější fáze bude prakticky na obzoru. Pokud tuhle tu příležitost mít nebudete, zejména v té první polovině, kdy ten měsíc začne vstupovat do zemského stínu, tak ta bude dobře pozorovatelná samozřejmě i někde z měst. Měsíc ještě v té době bude výš nad obzorem a bude pozorovatelný třeba nad budovami.
3: Zatmění slunce i měsíce za sebou podle vědců nastávají naprosto pravidelně. To, že jsou obě viditelná z jednoho místa, už ale tak časté není. A ještě vzácnější je, když jsou přitom, jako tentokrát, obě téměř úplná, objasňuje Jan Veselý z pražského planetária.
4: Měsíc, jak obíhá kolem Země, zdržuje se poblíž té správné roviny dostatečně dlouhou dobu na to, aby se stihla obě dvě ta zatmění. Většinou to je tak, že jedno z nich je třeba jenom částečné.
3: Na úplně zatmělý měsíc si u nás musíme počkat až na poslední den roku 2028. Martin Srb, Český rozhlas.

0: můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Zítra si užijeme opět vysokých teplot. Podrobnosti vám prozradíme právě teď.
1: Počasí.
0: Slovo už nyní dostává Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Přeji hezký den.
2: Dobrý den.
0: Nejdříve si prozradíme, jak bude v noci a jaké vysoké teploty nás čekají zítra přes den.
2: Zítra nás čeká zvlněná studená fronta, ale ještě před ní stihne být vedro. V noci ráno a dopoledne bude převážně polojasná obloha. Odpoledne od západu bude oblačnosti zvolna přibývat a později dorazí přehánky nebo déšť. Místy a zřejmě už od odpoledne se vyskytnou i bouřky, a to i silné, s nárazy kolem 70 km v hodině, přívalovými srážkami kolem 30 mm a skroupami. Teplota ráno klesne na 19 až 16 stupňů, takže bude docela vysoká. Přes den vystoupí na 29 až 32 a na horách na 28 až 31. Vítr povane mírný, jihovýchodní 3 až 7 metrů za sekundu. Na východě kraje ale bude čerstvý 5 až 9 metrů za sekundu, takže tam ty nárazy

0: tak kolem 50 km/h budou už dopoledne. K večeru se vítr bude stáčet na severozápadní a jak už jsem říkala, v bouřkách a na frontě bude zesilovat. Bio bude na vysoké zátěži.
1: Nyní výhled pro víkend, jak bude v sobotu?
0: Od jihozápadu se k nám rozšíří výběžek vyššího tlaku vzduchu. V sobotu zpočátku bude ještě zataženo s deštěm a s ojedinělými bouřkami, ale už dopoledne budou od západu srážky i oblačnost ubývat. Odpoledne čekáme slunečno a večer zase oblačnosti trošku přibude. Teplota v sobotu ráno bude kolem 16 stupňů, odpoledne do 26. Povane mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Nyní jak bude vypadat v neděli?
0: V neděli bude polojasno až oblačno a potom v noci na pondělí začne přibývat oblačnost v souvislosti s další studenou frontou. Teplota v neděli ráno bude kolem 14, odpoledne do 28 stupňů a vítr mírný jižní až jihozápadní.
1: Ještě lehce nakousneme příští týden, co nás čeká v pondělí.
0: V souvislosti s tou frontou bude velká oblačnost a na většině území přehánky nebo déšť, místy i bouřky. Během dne ale budou od západu oblačnost i srážky ubývat. Ranní teplota se bude pohybovat kolem 16 stupňů a ta odpolední do 28 a vítr povane mírný jihozápadní až západní. A vypadá to, že i v dalších dnech budou ty teploty příjemné, tak do 25.
1: Tak to se těšíme. Tolik meteoroložka Eva Hubová, které děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Děkuji, vy taky. Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice pro všechny, kdo to mají rádi, jihočeské. Jihočeské zvony.
1: Hlasy zvonů a příběhy, které vyprávějí.
0: Sportovní ozvěn.
2: To nejdůležitější ze sportovního soupeření na zemi, ve vodě i ve vzduchu.
0: Dopolední host.
3: Zajímaví lidé, příběhy, události a témata v živých rozhovorech.
0: Vltavín.
4: Křížem krážem současností i historií našeho kraje.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
5: Patří mezi nejpopulárnější české spisovatelky a taky podcasterky své generace. Rodačka z Českých Budějovic Markéta Lukášková má ráda vyprávění příběhů, ale možná ještě radši si vlastní příběhy vytváří. Jako třeba ve své zatím naposledy vydané knize Výšina. O čem konkrétně tento román vypráví? To a mnoho dalšího jsme s Markétou Lukáškovou podrobně probrali přímo v našem vysílání, a to letos na jaře. Reprízu tohoto rozhovoru vám nabídneme v pátek 28. srpna. Po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
6: Je 16 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
6: Výlov největšího rybníka Rožmberk na Třeboňsku letos kvůli suchu nebude. České humanitární organizace vyhlásily sbírky na povodněmi zasažený Nepál. Koncert v bazilice Milevského kláštera dnes zahájí městské slavnosti. Je skoro jasno nebo polojasno a teploty u 30 stupňů. V noci naměříme 19 až 16, zítra bude polojasno až oblačno, místy déšť a bouřky a teploty u 32 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré odpoledne. Podzimní výlov největšího českého rybníku Rožmberk u Třeboně letos kvůli suchu nebude, informovalo o tom rybářství Třeboně na svém webu. V tamních rybnících totiž chybí zhruba 40% vody. Původně byl výlov naplánovaný na víkend od 16. do 18. října. O případném jiném termínu výlovu rozhodne rybářství podle hydrologické situace. Humanitární organizace v Česku spouští sbírky na pomoc lidem v Nepálu. Ten ve středu zasáhly ničivé povodně. Podle tamních úřadů zemřelo nejméně 353 lidí. Třeba Člověk v tísni poslala na pomoc už první milion korun. Na co přesně peníze půjdou, přiblížil ředitel organizace Šimon Pánek.
7: Ten první milion stačí na nákup první zásilky nebo nákladu pomoci, ale ze všeho nejvíc jsou teď potřeba finanční prostředky. Problém je samozřejmě i logistika, strhané mosty, nefungující spojení.
6: Peníze na pomoc Nepálu můžou lidi posílat i na účty organizací, jako jsou ADRA, Český červený kříž nebo Český výbor pro UNICEF. Novým ředitelem komunikace a marketingu letiště Praha bude od září dosavadní mluvčí Prahy 6 Marek Zeman. Ve své nové roli bude zodpovědný za kompletní strategii interní a externí komunikace, marketing, vztahy s médií, rozvoj komunikace letiště vůči veřejnosti a partnerům a zákaznickou zkušenost. Letiště to dnes oznámilo v tiskové zprávě. Zeman ve funkci nahradí Evu Krejčí. Koncert věnovaný dirigentovi Oldřichu Vlčkovi dnes odstartuje bartolomějské posvícení v Milevsku na Písecku. Úvodní vystoupení městských slavností začíná v 18 hodin v bazilice Milevského kláštera. Program bude pokračovat až do neděle.
8: Páteční program bartolomějského posvícení je věnovaný rockové hudbě a zahraje třeba rocková kapela Alkehol nebo Petr Kotwald. V sobotu se pak organizátoři zaměřili na akce pro rodiny a kromě tvořivých dílen nebo sportovních aktivit lidem zaspívá třeba Jan Kledecký. Z Milevska Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
0: Počasí.
6: K večeru bude od jihozápadu částečně přibývat mraků. Noční teploty budou mezi 19 až 16 stupni. Zítra bude zpočátku polojasno, odpoledne s postupným přibýváním oblačnosti. Později dorazí přehánky nebo déšť. Místy se vyskytnou bouřky i s kroupami. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Mírný jihovýchodní vítr zesílí na čerstvý nárazový. Večer se změní na severozápadní a v bouřkách zesílí a biozátěž bude vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Vážná dopravní nehoda zkomplikovala provoz mezi obcí Dasný u Hluboké nad Vltavou a Českými Budějovicemi. Provoz je řízen kyvadlově, počítejte se zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jsme rádi, že jste tady připraveni, doufám, že i nabité telefony, protože ty jsou potřeba v našem pořadu, kdy se vybírají ukázky z humorného archivu. Do toho sáhne a vytáhne první ukázku už za malou chvíli také náš dnešní host, a to je Libuše Švormová. Libuško, hezký den.
3: Ahoj Patriku, někdo napsal, že lidé a věci mají být na svém místě. Tak to jsme asi tady dobře.
2: Zůstaňte i vy s námi.
1: Humoriáda.

0: První ukázka mluveného slova před námi, vybírá Libuše Švormová, od toho je tady Humoriáda, od toho tu je dnes jako host, to je tvoje úloha, Libuško, tak
1: já
0: co to
1: vyberu
0: bude?
1: Jednoho výborného herce a komika, u kterého obdivuju jeho rodiče, protože mu dali jméno Petr a on se jmenuje Petr Rychlý.
0: Dvě to už za sebou, ano.
1: To už samotný o sobě jazykolám trošku, tak jo.
0: Tak jeho vtipy, nebo v jeho podání vtipy.
1: Ano.
2: Dcera přiběhne s velkým monoklem za matkou.
3: Mami! Mami! Kde jsi?
4: No tady, v kuchyni.
3: Podívej, co mi udělal.
4: Ježišmarja, to je moňo.
3: No a to není všechno. Podívej, i dva přední zuby mi vyrazil.
4: Hrůza! A kdo ti to udělal?
3: No kdo? Můj manžel.
4: Prosím tě, vždyť ten je přece na služební cestě.
3: No, to jsem si původně taky myslela.
2: Potkají se na chodbě dva sousedé.
5: Dobrý den, pane Rambous.
6: Dobrý, pane Čech.
5: Prosím vás, pane Rambous, co se to u vás včera večer dělo? Takovýho řevu?
6: Ale to nic, sousedé. Jenom manželka měla vztek na psa, tak na něj ječela.
5: No jo, ale to vám povím, pane Rambous, ten váš pes, to musí být strašně inteligentní zvíře, vidíte?
6: Proč myslíte?
5: No, že jsem zaslech, jak mu vaše paní vyhrožovala, že jestli se nebude slušně chovat, tak mu veme klíče od bytu.
2: Jedna bohatá paninka si chce pořídit domů nějaké zvířátko. Zajde tedy do specializovaného obchodu. Dobrý den.
6: Dobrý den, přejete si něco?
2: Ano, chtěla bych nějakého domácího mazlíčka.
6: Ale jistě, máme tady psy, kočky, nebo snad morče?
2: Ne, to je pro mě moc obyčejné. Chtěla bych něco lepšího. Třeba tahle žába? Proč stojí 80 tisíc?
6: No, víte, madame, tento žabák prošel řadou velmi složitých cvičení a díky nim se stal nejlepším milovníkem na světě.
2: Opravdu?
6: Ano, je lepší než Kasanova.
2: No tak toho beru. Toho okamžitě beru.
6: Paní si žábu koupí, odnese si ji domů, vykoupe se, vklouzne navoněná do župánku, otevře krabici a nic. Žába udělá jenom kvek.
2: Volá tedy rozhořčeně do obchodu a prodavač už za pár minut zvoní u dveří.
6: Tak co pak je za problém, madam?
2: No ten žabák nefunguje. Koukejte, sedí a nic nedělá.
6: Kvek. Ach jo, to je mrzuté.
2: Proboha, proč si sem dáváte kalhoty? A teď už je trikl.
6: Klid, madam. Tak a teď se dívej pořádně, žabáku, protože dneska ti to ukážu už opravdu naposled.
2: Ve 3 hodiny ráno volá hotelovému recepčnímu opilý muž.
7: Ano, recepce.
8: Halo, tady je host z pokoje 237. Prosím vás, kdy se otevírá hotelový bar?
7: V poledne, pane.
8: Děkuji.
2: O hodinu později volá tentýž muž.
7: Ano, recepce.
8: Halo, tady je host z pokoje 237. V kolik se otevírá bar?
7: Už jsem vám to říkal, otevírá se v poledne.
8: Děkuju.
2: O hodinu později volá opět tentýž muž.
7: Ano, recepce.
8: Halo, tady je host z pokoje 237. A já nevím, ale ten, co už mám volal. Kdy jste říkal, že se otvírá ten bar?
7: Už jsem vám to říkal dvakrát, otevírá se v poledne, pak vás pustí dovnitř.
8: No ale já nechci dovnitř, já chci z toho baru ven.
0: Mám pocit, že tuhle scénku pro televizi, v podstatě ten vtip jako scénku, natočil tehdy natočil. Jan Kaniza s Dášou, tehdy Veškrnovou, mám pocit,
1: jo,
0: že to takhle
1: točili. Jo, myslím, že jsem to i viděla.
0: No. Ano, ano.
1: Hele, tak já přidám rovnou anekdotu, ne, když
0: dobře.
1: Už tady sedím. Ptá se manžel manželky, co bys chtěla k našemu výročí. A ona říká, no to víš, co bych chtěla, no autičko bych chtěla. No to je teda. A nějaký jiný přání nemáš? A ona říká, no abys konečně přestal chlastat. A on říká, a jakou barvu chceš toho auta? Červený nebo zelený?
2: Humoriáda.
0: Ty božka nesklamala. Mimochodem, jakou máte barvu auta vy?
1: My máme, jakou máme barvu auta?
0: No.
1: No takový jako šedozelený, takový.
0: A kdo vybíral barvu?
1: No můj muž, ježiš, já kolem aut vůbec nic.
0: No
1: já...
0: tak aspoň barvu na tebe mohl nechat, ne?
1: Ne.
0: To taky to ne.
1: On vybíral podle toho, co chtěl a to bylo jenom v té jedné barvě takový neutrální, taková šedozeleň. Krásná. Toyota.
0: Kam jste s ní?
1: Ježiš, to se nesmí říkat reklama, viď?
0: Tak jestli jste ho neměli zadarmo, tak je to dobrý. Prosím tě, a kam jste s ním měli nejdál s tím autem?
1: No teď zrovna převčírem jsme byli v Třeboni, protože můj muž říkal, že by měl chuť na kapří hranolky, tak jsme jeli do Třeboně, což je asi 2 hodiny cesty. My si občas takhle vyjedeme a pak si tam uděláme procházku nebo něco.
0: Tak to jestli já dostanu chuť třeba na sachra nebo něco, tak vám taky zavolám a pojedeme do Víně.
1: No a víš, že tam jsme byli a že mě ten sachr vysloveně zklamal. Teda
0: on
1: strašný.
0: Je poměrně suchý, ten klasický sachr.
1: Je to suchý, stály tam fronty, protože každý si myslí, že musí jít na sachra, tak jsme čekali, jako až si budeme moct teda sednout a ty lidi, co vstali, tak odešli a my jsme si tam sedli. Víš, to není pro mě jako sezení v kavárně, takový to pohodový. Zase jsme museli s ní z toho sachra zase vstát, protože už tam stála fronta, víš. No to není kavárna, to je hrozný.
0: Když jsme u toho vážení, a to je vlastně pozvánka i pro tebe a tvého muže, tak do kavárny pod širým nebem můžete i tuhle sobotu 29. srpna do Kostelce nad Orlicí, kde budeme slavit 10 let pochoutkového roku a budeme tam mít takovou rozhlasovou velkou kavárnu s lehátky, se sezením, s kávou i se zmrzlinou, i s Naďou Konvalinkovou, můžeš si tam pokecat třeba.
1: Tak se zeptám.
0: A vy jste taky zváni, samozřejmě velká akce, velké vyvrcholení oslav právě 10 let pochoutkového roku. Na to ještě upozorníme, ale teď k humoriádě, tedy Libuška vybrala Petra Rychlého a jeho vtipy. Můžeme s nimi pokračovat s další várkou, anebo si třeba vyberete na mé doporučení Miloše Kopeckého, jeho vzpomínku na trapas s panem Brouskem. Vybíráte si ale na čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01 04. Humor, mezera A nebo B je nutno vepsat do SMS-ky a poslat na to uvedené číslo, aby to k nám dorazilo. K tomu skupina Olympik a jejich otázky. Ať vám i ty udělají radost.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Zámecké léto jde do finále, už zítra se budou losovat tedy ty hlavní výhry, zámecké pobyty, taky zjistíme, kdo dál vyrazí na tu prohlídku s Františkem Kinským a poslední šance se ještě zařadit do toho slosování, to jen připomínám. Teď je to humoriáda a vy si vybíráte mezi Petrem Rychlým a Milošem Kopeckým, který pán to u vás vyhraje. Ptáme se Slibuší Švarmovou, která je dnes ve studiu. Dobrý den.
4: Dobrý den. Hezké dobré den.
3: Ano.
4: Zdravím Angeliku. Jako já, jasné, zame, pod mým mladým, Kanekovice.
3: Dobře.
4: Tak, a dávám Kopeckýho.
3: Dobrá, děkujeme za ten hlas pro něj.
5: Děkuju za Angeliku.
3: Mějte se moc pěkně. Kdo další?
6: Dobrý den, Patriku, Karel Zbojkovič. Zdravím Rybušku Švarmovou.
5: Dobrý den.
6: Jo. I vás, Patriku.
3: Děkuju.
6: A já bych si psal Kopeckého.
3: Dobře, varianta B, děkujeme za to. 731 800 900, náš telefon, dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Mila, ovšem ne z Prahy 8, ale z Přehlovním výjimečně. Zdravím vás oba. A paní Švormový, jak jsem říkal, o těch barvách toho auta, to je nepodstatný. Hlavní je, že na ty hlavní věci máme politiky a ty za nás ty velké věci řešíme. My řešíme ty barvy auta a tak, že jo? Protože to hlavní v podstatě stejně nemůžeme ovlivnit, tak co? A byl bych tím pádem pro Petra Rychlýho, už máme a poslouchaný. Pan Kopecký, ten mě vždycky fascinuje tím, jak je přes svoji nemoc, co byl, jak je fantastický. Takže jestli můžu pana Kopeckýho. Děkuju.
3: My taky, děkujeme za to hlasování. Děkujem. A kdo ještě? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Standa Zemní vás, Patriku, zdraví a jí paní Šormou.
5: Dobrý den.
8: Ale anekdot není nikdy dost, ale já myslím, že jsem byl převálcován panem Kopeckým.
3: Tak pozor, teď jste mi v tom trochu dělali pořádek. Tak hlasujete pro anekdoty, ale myslíte si, že vyhrál Kopecký?
8: Anekdoty.
3: No, ono to tak vypadalo v poslední době, že ty tři poslední hlasy, jestli se nepletu, byly pro Miloše Kopeckého, ale dvě třetiny z nich i během písničky byly pro ty anekdoty, pro Petra Rychlého, takže vítězí. Poctivě to tady počítáme. Ano, takže můžeme pustit další várku jeho vtipů.
9: Sedí mladá a hezká slečna v autobuse a na klidně má štěně krátkosrstého loveckého psa. Osloví vedle sedící mladík.
10: Slečno?
11: Ano?
10: Promiňte, že vás obtěžuji, ale mohl bych vám něco říct?
11: No, už mi stejně něco říkáte, tak pokračujte.
10: Víte, když koukám na to štěňátko ve vašem klíně,
11: no,
10: tak si říkám, že bych chtěl být na jeho místě.
11: Tak to si raději nepřejte.
10: Proč?
11: Protože ho vezu k veterináři, aby mu zkrátil ocásek.
9: Probíhá taneční zábava. A jeden tanečník se nakloní ke své partnerce a praví do ouška.
12: Slečno, mohu vám něco říct?
11: No prosím.
12: Vy jste jako z pohádky.
11: Ale nechej toho, ty lichotníku, jsi vymýšlíš.
12: Nevymýšlím.
11: A vymýšlíš.
12: Nevymýšlím.
11: Vymýšlíš.
12: Ne, opravdu nevymýšlím. Vaše vlasy.
11: A?
12: Váš nos.
11: A?
12: Vaše zuby.
11: A?
12: No prostě celá Baba Jaga.
9: Lord sedí u krbu ve svém sídle, kouří dýmku a pomalu upíjí whisky. Když v tom se ozve z vedlejší místnosti. Za chvíli potom přichází sluha.
13: Jean? Ano, lorde. Co to bylo za hluk?
5: A proč v ruce držíte ten zakrvácený nůž?
12: Splnil jsem váš příkaz, pane.
5: Ach, Jean, už byste s tím sluchem měl něco dělat. Říkal jsem seříznout tušku, ne zaříznout služku.
13: Jde tatínek se synkem na houby a milý Jiříček najde prudce jedovatou mochomurku zelenou.
11: Tatínku, tatínku, podívej se, jakou jsem našel houbu.
5: Ukáž? No, ty jsi šikovný chlapec. Pěknou houbičku si našel. Tu dám do houbové omáčky.
11: Do houbové omáčky?
5: Ano, tam bude velmi dobrá.
11: Ale tatínku, proč ji nedáš do polévky?
5: To je jednoduché, ty můj chytrolínku. Polévku jíme všichni, ale omáčku má ráda jenom tvoje babička.
13: Žena volá muži do práce.
14: Ano?
15: Ahoj, tady je tvoje Květunka.
14: No, ahoj, co chceš?
15: Hele, já jsem se dozvěděla teďka od tvojí sekretářky, že jedeš na tu služební cestu do Paříže. To mě vemeš sebou, viď?
14: No, ty jsi se zblázila, ne? Květuno, prosím tě, to je služební cesta, rozumíš? Já tam povedu různý obchodní jednání, jo. Budeš otrávená, rozumíš? Ty budeš zavřená někde na hotel.
15: Ne, ne, ne, počkej, počkej, ne. Já bych nebyla zavřená na hotelu. Já bych si udělala program, já bych se prošla tou Paříží, víš? Koupila bych si ty kozačky, co scháním, taky ten kožich, rozumíš?
14: Prosím tě, Květuno. Ty jsi úplně vygumovaná, nebo co? Ty to si u nás můžeš koupit taky, ne?
15: No, děkuju, a to já jsem chtěla slyšet.
13: Manželé vychází po nedělní mši z kostela a žena je viditelně rozlobena.
11: Teda, Pepo,
13: jak si mohl ty takový věřící v kostele tak nadávat na Pána Boha? No, vysvětli mi to.
12: Víš, Maruško, před lety jsem ho prosil o kytku a zdědil jsem zahradu.
11: No, ti to je hezké.
12: Počkej, nepřerušuj mě. Pak jsem ho prosil o malou chatku. Zdědil jsem statek. Ale to taky není všechno. Pak jsem chtěl něco do té zahrádky k tomu statku, tak jsem prosil o kontakt, kde bych sehnal levně krávu.
11: No a?
12: A dostal jsem tvoje telefonní číslo.
13: Kamarád si stěžuje v hospodě kolegovi.
5: Člověče, když se opilej, vracím domů. Žena mě nechce pustit dovnitř. Co s tím mám dělat?
10: No, to je jednoduchá rada. Dělej to jako já. Když přijdu, opilej domů, přede dveřma se svlíknu. Zbalím šaty do uzličku, zazvoním, žena otevře a já s kulinkou hodím šaty dovnitř. No, a aby nebyla ostuda podobně, žena pak otevře, chápeš?
13: Po čase se oba sejdou.
10: Tak co, vole, jak zdopad?
16: Ty brďo teda, ty jsi mi dal.
10: Jak to?
16: No teď nedávno, hele, jsem přišel domů opilej. Podle tvý rady jsem před dveřma se svlíknul do náha. Najednou se dveře sami otevřely. Já tam hodil šaty a slyším.
17: Ukončete prosím
16: na výstup
17: announce,
16: dveře se zavírají. A celý barák mi
18: uje. Humoriáda.
3: Další série anekdot. Já jsem dneska slyšel taky jednu anekdotu. No, jak se vrátí opilý muž z hospody domů, vrací se v noci a tak jako vrávorá tam těch dveří a teď tam přijde ten pejsek jejich ho přivítat a on tak jako na něj kouká, dejchá na něj. Ten pesnic tak kouká. Tak na něj ještě jednou koukne, dejchá na něj, nic. Jde do ložnice, tam je manželka, dejchne na ní a 4 hodiny na něj štěkala.
19: Tak mám tak ještě jednu přidat?
3: Můžeš.
19: Taxikář říká svému klientovi, který sedí vzadu, prosím vás, do vašeho hotelu je to ještě 2 kilometry, ještě se nesvlékejte. A on říká, ježiš, já už jsem si dal boty za dveře.
18: Humoriáda.
3: Libuško, co ty ale to, jaké bylo, jak ho vnímala, co jste dělali,
19: ale,
3: prožili?
19: Jo, já takový ty veliký vedra teda opravdu nemusím, takže jsme většinou, když bylo přes 30 stupňů, tak jsme seděli prostě doma. Ale jinak my chodíme dost často, protože bydlíme teď v Berouně, jestli to ještě někdo neví. A my tam je opravdu pěkný okolí, takže my chodíme každý dopoledne ještě se projít a tam jsou opravdu místa, lesy a je to moc hezký okolí, než se člověk z Prahy někam vyhrabe, tak to trvá při té dopravě, co teď tady je. Ale tam to máme hned blízko a za chvilku jsme, za 10 minut jsme někde v pěkné krajině. Takže chodíme každý den. Já nic jiného, žádný jiný sporty, kromě občas zaplavat, to jo, ale jinak žádný sporty, jak říkal Churchill. Churchill, to ano, jsem říkal. Ano. No sports.
3: Libuše Švormová, náš dnešní host. Jsem rád, že je tu s námi a za malou chvíli bude vybírat další ukázku hned po písnice, kterou pro vás máme.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jedeme dál, ukázka číslo 3 je na řadě, vybírá ji dnes a v tuto chvíli tedy Libuše Švormová, střídáte se s posluchači, tak co to bude?
2: Tak dáme Jaromíra Hanzlíka a to se jmenuje Návrat domů z kabaretu U dobré pohody.
1: A bude tam i Ilja Prachař.
3: Zdá se mi, že zřím ty tahy znám a že zřím ty oči plné slitování, že osvěla se skonus.
4: Co tu děláte?
5: Je, ahoj, tati.
4: Cože?
5: To jsem se tak změnil za tu dobu, co jsme se neviděli. Já jsem Borek, tvůj syn.
4: Promiň. No to je taky doba, co jsme se spolu neviděli, to víš. My herci jsme v jednom luftu. Divadlo, film, rozhlas, televize a hlavně v noci. A co ty, jak se pořád máš?
5: Jo, děkuju, a ty?
4: Děkuju, jde to. A co je nového ve škole? Poslouchej, už dávno jsem neviděl tvoji žákovskou knížku.
5: Ale to ti promiň, já jsem loni promoval.
4: Odpust. No gratuluju, to si vlastně doktor, Borku, to by se si mohl podívat do krku, mám něco s levou hlasivkou.
5: Ukáž?
6: No jo, pohadilis. No, vidíš to, no, já tomu nerozumím. Já jsem stavební inženýr, to my se neučíme takovýhle věci.
5: Taky dobrý.
6: Víš, taky jsem pořád v loftě, no, věčně v terénu, potom mám schůze, funkce, porady, doškolovací kurzy. Pořád tam jsem si dal.
4: Hele, Borku.
6: Co?
4: Dítě.
6: Jo.
4: Čím to je?
6: To je moje dcera.
4: Ty jsi ženatý?
6: No 3 roky už, Alenko, place, podívej se, kdo píše.
5: To je tvoje.
4: Takže já jsem vlastně
5: dědeček. Já jsem dědeček.
4: Co pak se pod... Ono se tomu plejce cůla. Ale jako krásně řekla to č a D, to je talent. Po dědečkovi. No ale jak se to dělá?
6: Počkej,
4: dědeček sám. Sundáme hezky. Kalhotinky?
6: Tak, tady nočníček.
4: Dědeček se dá kalhotinky. Dědeček, pojď sem, Borku. Co? To je nějaký Renault. Ta Alenka to bude spíš syn, teda kluk.
5: Kluk?
4: Hm.
5: No jo, je to možný, no. Ale už ne, jak já to mám vědět. Teď je to přes týden věstlík, jenom o nedělích to bývá doma, a já bývám o nedělích na průzkumu, no.
4: A Borku, Tomáš toho Alenku se ženou, já vím, se ženou, tedy s manželkou. Jak to, že ji neznám?
5: Promiň, ale když jsem vás měl seznámit?
1: Tahle scénka z kabaretu U dobré pohody ještě samozřejmě pokračuje. Zdali zazní ještě ve vysílání, rozhodnete vy dalším hlasováním, než na to dojde. Tak Ilja Prachař, Jaromír Hanzlík, tak často se tu neobjevují. A myslím si, že je velká šance, když bych se tě zeptal, jestli jsi se s nima potkala, že ano.
2: Ano, s Jaromírem Hanzlíkem jsem se potkala, protože jsme točili něco tehdy s Václavem Borličkem a on říkal, no moc jste si tam nevydělali, bohužel, tak já vám dám ještě možnost na svátky, že vám ještě k tomu přidám takovou nějakou malou, krátkou scénku, kterou zahrajete. Já jsem tam hrála jenom takovou paní, která jede taxíkem a on tam hrál to, takhle jsme se potkali, jinak ne, bohužel. To.
1: A s Iljou Prachařem?
2: Ne, nikdy taky jsem se nepotkala. Dívala jsem se na to ráda, na ty poudačky krkonožský, ale ne. Osobně ne.
1: Dobrá, no tak nabídneme posluchačům tedy hlasování.
2: Mm-hmm.
1: Vybíráte mezi Jaromírem Hanzlíkem s Iljou Prachařem a Janem Libičkem.
2: Janem Libičkem, no, prima.
1: Tak tahle část, další souboj začíná na telefonu 731 800 900 v SMS-kách na čísle 90 01 04 humor mezera A či B a ještě jednou připomínám Ačko Jaromír Hanzlík, Ilja Prachař, Bčko Jan Libíček.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Už jenom dva dny nás dělí od těch oslav, tedy narozeninových pochoutkového roku v Kostelci. Připomínám, že kromě těch věcí, které byly zmíněny v naší upoutávce, na vás bude čekat ještě třeba kouzelník Michal Nesveda, bude tam rychlo karikaturista, bude tam bubenická show. Představíme i docela výrazně a významně naši poslední knižní kuchařku Sladké Česko, nabídneme ji za speciální festivalovou narozeninovou cenu a taky k tomu přidáme nějaký sladký výrobek. Budete moci ochutnávat, vyhrávat spoustu cen. Čekají vás hudební soutěže s Petrem Salavou. Je toho dost a dost v naší otevřené kavárně pod širým nebem i se zmrzlinárnou a s pódiem, na kterém se bude střídat řada hostů a malé talk show. To všechno 29. v Kostelci nad Orlicí v zámku u Františka Kinského, který bude také naším hostem, a začínáme v 11 hodin. Tak jste všichni zváni, moc se na vás těšíme. Teď i na ty, co volají do Humoriády a vybírají si mezi ukázkou s Jaromírem Hanzlíkem a Eliou Prachařem a na druhé straně bojuje o vaši přízeň Jan Libíček. Kdo tedy volá, kdo vybírá. Dobrý den přejeme s Libuškou Švormovou.
4: Dobrý den, Brano z Martina. Hlasujem za Ačko a môžem niečo pani Švormovej povedať?
5: No, prosím.
4: Tak, pani Švormová, vy ste nahrala pieseň Lilie s Romanom Holím.
5: S Romanom Holím, no.
4: Chcem vám povedať, že ten váš hlas je poriadne magický. Dobre sa to počúva. Takže nech sa darí, buďte v pohode.
5: To vám moc ďakujem a ste taky hodný, že takú krásnu vec ste poslúchal. Ďakujem.
4: Pravda, že ja počúvam hudbu a Romana Holého. Dobre, majte sa pekne.
5: Vy také.
3: I vy, ďakujeme moc za zavolání i hlasování a přidáváme dalšího. Dobrý den.
6: No ja vás teraz zdravím konečne. Tady je Milan z Mladý Boleslavy, kuchař.
3: Ano, a pro co zdravím, hlasujete, Milane?
6: Zdravím paní Švormovou.
5: Dobrý den.
6: Chtěl bych jim poděkovat za Angeliku, protože to je nekonečná a nejlepší.
5: A děkuji.
6: Chtěl bych ještě pozdravit kluky Sacky, pana Šlihara, pana Ševčíka.
3: Já se omlouvám, Milane, ale čeká hodně dalších lidí na hlasování. Ačko nebo Bčko?
6: Ačko.
3: Dobře, děkujeme moc. Rychlé střídání za dalším, ať to stihneme. Kdo tam je?
7: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím ve studiu a přála bych si pana Líbíčka.
3: Píšeme mu bod a děkuju za to zavolání. A poslední hlas od koho?
8: Dopoledne, dáma pane.
3: Ano.
8: Eva z

0: jo, já ji znám, to ti musím vyprávět. To jsem se ti asi před 14 dny vrátil domů, nevím odkud, vejdu ti do haly a najednou vidím na schodech kýbl, nějaká ženská umývá schody. Intuitivně mě napadla ta písnička, na poříčí dítě, křičí ženská, ne, schody, myslel jsem si, je to naše uklízečka, víš, tak jdu blíž a zanotuju, musky, to nejsou lidi, ty Borku. A jak byla takhle, rozumíš, tak já plác. No, ale ona taky plác, facka jak barák a těch řečí.
1: No tak to byla určitě moje žena, jo. Jiřinka.
2: Jiřinka, takhle my jsme se poznali podobně. No hlavně, že se znáte. No kdyby ses byl zeptat maminky, tak ti ona ti řekla, že jsem ženatej.
0: No a když jsem se jí na to měl zeptat, nevíš? No. Když jsem se jí měl zeptat, já se maminku neviděl ani nepamatuju. Poslouchej, ví ona vůbec, že je babičku řekl Zítu?
2: No dovol, kdy jsem jí to měl říct?
0: To je taky pravda, ano.
2: Ale snad to ví, když jsem jí nechal v kuchyni lístek na stole. Ne?
0: Lístek na stole, to si nemohu říct, víš, jak jsou ženský na tohleto háklí.
2: Osobně. Ty to tak řekneš, osobně. Když jsem jí to měl říct, když jsem jí nevěděl, ani nepamatuju. Když se náhodou sejdeme, tak na starý věci není čas. Chudák máma, taky to máš nad hlavu. Vyprat, vyžehlit, uvařit, nakoupit, zašít. A pak teprve do služby v tiskárně se dělá jenom v noci. No,
0: to vím, ty Borku, ale upřímně mezi náma. Co je s mámou, není nemocná?
2: Co, ona je nemocná?
0: Tam se tě, jestli není nemocná.
2: No, kdyby byla nemocná, tak by byla doma, ne?
0: Aha.
2: Já jsem ji naposledy viděl, když jsem jel vejtahem dolů a ona šla s nákupem do třetího patra po schodech nahoru.
0: Ježíš, 10 hodin! Chlapče, já musím do zkoušky. Děkuju ti za ten chlebíček, tak to je zase první krajíc po 20 letech.
2: Co, 10?
0: Ano.
2: Ježíšmarja, já mám kurz bezpečnostního mimina. A co budeme dělat s tím minimem?
0: S jakým minimem, jo, s tímhle? Je to moje minimum, je to tvoje minimum. Hele, kdybys něco potřeboval, Borku, tak lísteček za hodinama, ano? Tak, chlapečku, za rok se vrátím se za...
2: Ty, tati, kdybys náhodou viděl moji ženu, znáš ji přece taky ode mě snad pozdravuj.
0: A kdybys to... Maminku, tak ji za mě dej. Pusu, pá, chlapečku.
2: Pusu, pá, chlapečku. No, vidíš, no, ty kdyby si měl hlad, tak si ohřej páreček, ano? Máš ho v ledničce, tak pa. No, pa.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak Ilja Prachař odcházel do zkoušky. Byla zkouška vždycky v divadle od 10, nebo byly jiné časy?
5: Bývalo to o 10 hodin, no. Hezká byla Merinka Rosulková, která přišla vždycky pozdě, o 30 minut. A režisér, myslím tehdy Radok, že jí říkal, paní Rosulková, jestli vám to nevychází na tu 10, budeme zkoušet od 10:30. Ale to bych prosil teda přesně. A ona přišla zase pozdě, tak on říkal, tak prosím vás, paní Rosulková, jestli vám to takhle nevyhovuje, budeme začínat v 11. Ale prosím vás, to bych prosil přesně. Hodí se vám to tak? A ona říká, já nevím, pane režisére, já přijdu stejně pozdě.
4: Mimochodem vzpomínky na Merčku Rosulkovou najdete od Libušky Švormové i v její knížce Děkovačky Libuše Švormové k dostání na radioteka.cz nebo se tam dostanete přes stránky našeho pořadu humoriada.cz, nebo knížku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Tak na to asi člověk často vzpomíná, možná chybí Merčka.
5: Přestože ona byla o 30 let starší než já, tak my jsme byli výborní kamarádky, my jsme se měli rádi a všude jsme spolu jezdili, jsme i tehdy když se člověk dostal do Jugoslávie, že ona příslib devizový, tak jsme tam spolu byli a ona byla úžasná. Ona je s ní jedna krásná historka, když bylo Vinohradské divadlo České armády tehdy,
4: ano.
5: Tak tam si museli všichni se oslovovat soudruzi a soudružky. Tak soudružka ta soudružka, tak jí volali soudružka Rosulková. Ona nic, seděla v šatně, soudružka Rosulková na scénu. A ona zase seděla a ten inspicient volal zoufale. Soudružka Rosulková, milost paní, pojďte.
4: Vážení, vy teď pojďte na hlasování. Do hry vracíme Miloše Kopeckého, taky Jana Libíčka, stojí proti sobě a vyhlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kopecký, Jan Libíček, dvě jména proti sobě v posledním dnešním souboji. Do hry se vrátili díky předchozímu hlasování a vy jste teď na telefonu 731 800 900. Mluvíte s Patrikem Rozehnalem a Libuší Švormovou. Vítejte.
2: Dobrý den, já vás zdravím, pane Patriku, a především paní Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
2: Jste šikovná, opravdu dokonalá.
3: Vy jste ho.
2: Bohatá, nemám slov. A potřebu a chtěla bych pana Libíčka.
1: Dobře, zapisujem, děkujem, ať se vám daří, mějte se krásně. Kdo dál?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Švormová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, i vám, Patriku, a taky dávám hlas Janu Libíčkovi.
1: Taky, dobře, tak děkuju za to, ať se vám daří samozřejmě. A telefonní číslo ještě pro někoho z vás, kdo se dovolal. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolné, zdravím Libušku a vás, Patriku.
3: Děkujem.
5: A já jsem musel rozběhnout, kdo je tam s panem Libíčkem?
1: Sám je, je to monolog.
5: Sám? Monolog, ne, jako proti.
1: Proti je Miloš Kopecký. Taky sám.
5: Tak asi toho pana Libíčka taky.
1: Dobře, on to vyhrál, takže díky vašemu hlasu. Děkuju za to a můžeme se ho pustit.
6: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečený s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Tak jsem je tady třeba jako chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit, tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje a doporučil mi menší divadlo, on konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat, já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby, oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Výšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerný. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěknou, takovou božskou pusu, malinkou, mohla říct akorát čočka. Že jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla, to když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby, měla na každý zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam ji podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zem našel kolem SNB, tak jsem to spolkl i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno měte. Láska veliká tam byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín, ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín, dodnes leží v nemocnici. Lavečku vůbec nedali dohromady.
0: Humoriáda.
3: No.
1: Já doufám, že jste si odpočinuli stejně jako my s Libuší Švormovou.
3: Paráda to byla. Libíček nesklamal a my doufám taky ne. Takže pa, naschle.
1: Ať se daří, hezký zbytek léta, Libuško. Těším se zas příště. Na vás se těším v zítřejším vydání Humoriády. Toto jako host bude Aleš Cibulka, který bude vybírat, třeba taky vzpomínat a předávat své historky. Do té doby se mějte krásně a poslouchejte další pořady Českého rozhlasu i s muzikou, kterou pro vás máme.

0: máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Projekt Zpátky za volant pomůže seniorům nebo rodičům po mateřské znovu řídit. Paliva u jeho českých čerpacích stanic dál zdražují. Nejdražší jsou na Písecku a Českokrumlovsku. V haagském vězení zemřel bosensko-srbský válečný zločinec Radko Mladič. V noci bude polojasno s teplotami mezi 19 a 16 stupni. Zítra bude zpočátku polojasno, odpoledne s postupným přibýváním oblačnosti dorazí přehánky, místy i bouřky s kroupami. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, příjemné odpoledne. Víc než 200 autoškol po celém Česku spustilo projekt zvýhodněných kondičních jízd pro seniory a rodiče na rodičovské dovolené. Úkolem je připomenout jim aktuální pravidla silničního provozu a procvičit náročnější dopravní situace, aby se bezpečně vrátili za volant. Na tiskové konferenci to dnes uvedl předseda Asociace autoškol Aleš Hořčička. První 45-minutovou lekci pod vedením zkušeného instruktora získají zájemci za 800 korun a druhou k tomu bezplatně. Zájemci se můžou zaregistrovat přes web zpátkyzavolant.eu. Paliva u jeho českých čerpacích stanic dál zdražují. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně prodává v průměru za 1,40 korun 66 haléřů. Před týdnem byl o 37 haléřů levnější. O 78 haléřů zdražil litr nafty. Řidiči teď za něj dají průměrně 45 korun a 61 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejlevnější benzín v kraji prodávají na Prachaticku a nejdražší na Písecku. Za naftu platí nejmíň motoristi na Strakonicku, nejvíc na Českokrumlovsku. Čimelice na Písecku nechali opravit jednu z místních vozovek v části Krsice. Opravený úsek je poblíž návsi. Obec za rekonstrukci zaplatila 600 tisíc korun. Podrobnosti má nezávislá starostka Šárka Hrdličková.
3: Je to 250 metrů cesta. Byla tam ta cesta zpevněná s novým povrchem a ještě při té příležitosti jsme měli rouru v propustku.
1: Bosensko-srbský generál Radko Mladič zemřel ve vězení v nizozemském Haagu. Odpikával si doživotní trest za svou roli ve válce v Bosně v letech 1992 až 1995. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na představitele OSN. 80-letý bývalý generál měl v posledních letech zdravotní potíže a musel být opakovaně hospitalizovaný. Bělehrad i Mladičova rodina už dřív žádali o jeho propuštění ze zdravotních důvodů, ale žádost byla zamítnuta s odůvodněním, že odsouzený má ve vězení přístup k řádné lékařské péči. Sport. Kanoista Martin Fuchsa znovu pojede na mistrovství světa finále kilometru. Olympijský šampion a obhájce titulu měl na šampionátu v Poznani v dnešním semifinále problémy, ale nakonec se protlačil na poslední postupovou třetí pozici. Kajakář Josef Dostál dopoledne vstoupil do šampionátu hladkým postupem do semifinále závodu na 500 metrů, kde obhajuje titul. Počasí. V noci bude většinou polojasno s teplotami mezi 19 a 16 stupni. Zítra očekáváme zpočátku polojasno, odpoledne s postupným přibýváním oblačnosti, později dorazí přehánky nebo déšť, místy se vyskytnou bouřky i s kroupami. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Mírný jihovýchodní vítr zesílí na čerstvý nárazový, večer se změní na severozápadní a v bouřkách zesílí. Biozátěž bude vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dvě osobní auta se srazila u obce Dlouhá u Netřebic na Českokrumlovsku a další nehoda komplikuje provoz u Borkovic na Táborsku. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Tady je Český rozhlas České Budějovice. 4 dny plné hudby, tradic, zábavy a gastronomie v srdci Milevska. Řeč je o bartolomějském posvícení. Budeme mít pro vás pozvánku. A také se dozvíte, že suché a horké léto komplikuje začátek sezóny fotbalovým klubům po celém Česku. A zítra nás čekají opět tropické teploty. Jaká je konkrétní předpověď pro Jihočeský kraj, dozvíte se. U mikrofonu je Michal Hovorka.
2: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: 7 minut po 17. hodině dostává slovo Gabriela Bláhová. Je tu zpravodajský souhrn pro Jihočeský kraj.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Hasiči vyjeli dnes před 9. ráno k úniku čpavku na zimním stadionu ve Strakonicích. Plyn unikal z jednoho z ventilů technologie objektu. Hasičům se podařilo únik zastavit. Situace je tak pod kontrolou, potvrdila mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Jednotka profesionálních strakonických hasičů prostor odvětrala a únik čpavku skropila vodou. Tábor pokračuje v přípravách na stavbu silniční propojky mezi Teskem a Kauflandem. Radní na posledním jednání doporučili zastupitelům schválit směnu části pozemků od jednoho vlastníka, říká mluvčí radnice Luboš Dvořák.
3: Město nyní také aktualizuje projekt a geometrický plán propojky. Nová komunikace má význam hlavně pro zásobování obchodní zóny u Teska a Kauflandu a zároveň by mohla sloužit jako náhradní trasa v případě omezení provozu na hlavní čtyřproudé silnici. K vybudování celé propojky bude ale ještě potřeba dohoda s dalšími vlastníky pozemků.
2: Velká rekonstrukce čeká hvězdárnu a planetárium v Českých Budějovicích. Náročná oprava pláště budovy zahrnuje výměnu oken, dveří, opravu fasády i modernizaci osvětlení. O letních prázdninách probíhaly přípravy na rekonstrukci. Jak hvězdárna informovala, posun stavebních prací umožnil otevření hvězdárny od září letošního do začátku února příštího roku. Poté se provoz opět přeruší a začne rekonstrukce. Hotovo by mělo být v létě 2027. Táborští kriminalisti vyšetřují přepadení benzínové pumpy na Táborsku. Došlo k němu v úterý večer, informovala mluvčí Lenka Krauzová. Maskovaný muž se střelnou zbraní vyžadoval po obsluze peníze z pokladny. Zadržela ho hlídka táborské policie. Zjistili, že zbraň je věrohodnou plastovou atrapou. Kriminalisti na případu dál pracují. Dopravní nehoda se stala dnes ráno v centru Českých Budějovic. Auto narazilo do sloupu se semaforem, informoval o tom hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. Řidič a spolujezdec byli s lehkými zraněními převezeni do Českobudějovické nemocnice. Řezbáři vytvářejí nové zvířecí sochy při 12. dřevařském sympoziu v Zoo Hluboká na Českobudějovicku. Hotové skulptury pak umělci instalují do areálu zoologické zahrady. Měli by doplnit plánovanou kuličkovou dráhu, říká vedoucí provozního oddělení zoologické zahrady Martin Švihel.
4: Takže já doufám, že na podzim a možná na jaře tady vznikne kus nové kuličkové dráhy. Právě chceme, aby to bylo hravé, aby se to lidem líbilo. Bude ta kuličková dráha obohacená těma sochama.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Tady Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. Běh na betonu anebo udusané hlíně připomínají některé zápasy nižších fotbalových soutěží. Dlouhotrvající sucho s vedrem vysušilo část hřišť v Kamenné na Českobudějovicku nebo v Kolodích nad Lužnicí natolik, že se na nich skoro nedá hrát. O trávníky se ale kluby s malým rozpočtem v takových podmínkách nemají šanci pořádně postarat.
1: Dobře, Vova! Můžete vidět, že to suchý léto se na tom hřišti velmi podepsalo. Tady vidíte vypálené fleky, tamhle další.
2: Předseda klubu Sokol Kamenná Radim Petr z okresní soutěže na Českobudějovicku hodnotí kvalitu trávníku na začátku letošní sezóny.
1: Bylo to tentokrát jako extrémní, my jsme opravdu spálenou skoro celou plochu. To nepovažuji za ideální stav, je to velmi tvrdý, je to místama spálený, prostě není to podle mě úplně ideální na fotbal. No.
2: Kamenský fotbalový klub navíc nemá žádnou možnost kropit trávník vodou, a to ani tou z vodovodního řádu, připouští Radim Petr. Klub si navíc podle něho nemůže dovolit větší investice do zavlažování nebo budování vodních zdrojů.
1: Nedostávám žádný dotace, žádný peníze, protože peníze jsou za mládež, takže z vlastních příspěvků takové věci to prostě nejsme schopni si zařídit i zavlažování. Snažíme se teď najít nějaké řešení s vedením obce, sehnat finance.
2: Jak ale podotýká nezávislý starosta obce Josef Bašta, obec nemá na zalévání hřiště dostatek vody. Ta už před měsícem zakázala používání pitné vody na kropení zahrad.
3: Cesta by byla, že bychom museli ve studně, co máme v Kondrači, prostě tam dojet, natáhnout, ale zase proč zalívat hřiště, když není pitná voda, je to takový divný. Nedá se nic dělat, v potocích taky, v rybnicích nikde nic není, takže je to smutný, ale není možno.
2: Se zničeným trávníkem bojují také fotbalisti v Kolodějích nad Lužnicí na Českobudějovicku. Jak říká předseda klubu Jan Kubíček, kvůli nedostatku vody uschla většina hrací plochy, přestože se hřiště pravidelně zalévalo.
4: My máme ještě o to větší problémy, protože hřiště je na pískovém podloží, takže veškerá voda, která na něj nateče, se během půl dne vsákne do toho písku, kde je opravdu asi 2 metry vrstva, takže se nám neudrží na povrchu.
2: Kluby mohou žádat Českou fotbalovou asociaci o dotaci na infrastrukturu, včetně zavlažování. Na tu ale bez mládeže nedosáhnou. Asociace proto podle mluvčího Milana Štěrby zkusí najít způsob, jak je podpořit.
5: Dlouhodobé sucho představuje zejména pro menší fotbalové kluby významný problém. Jejich podporu fotbalová asociace považuje za relevantní téma pro budoucí nastavení programu.
2: To by potěšilo i předsedu klubu v Kolodějích Jana Kubíčka.
4: Myslím si, že pokud by byla pomoc ze strany fačru města, kraje, každý klub by to uvítal. Možná nějakou dotací na rezervoáry vody.
2: Podle zástupců klubů by situaci pomohlo alespoň částečně vyřešit vytrvalý déšť. Ten ale meteorologové v nejbližších dnech na území Česka neočekávají. Michal Bělský, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice. Den.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a posloucháte Den v kraji. Svatý Bartoloměj, jehož svátek jsme si připomněli na začátku tohoto týdne, byl v dávných dobách vnímán jako patron, který chrání před nemocemi. A v Milevsku mají podle něj posvícení. Úvodní koncert, který je poctou geniálnímu dirigentovi Oldřichu Vlčkovi, se dneska rozezní v bazilice tamního kláštera už velmi brzy. Přesně v 18 hodin. Kolegyně Hanka Šoberová si o dalším programu Milevského posvícení povídala v našem vysílání s ředitelem tamního městského kulturního domu Vítem Kratochvílem.
1: V pátek se program přesouvá do parku Bažantnice poblíž Milevského kláštera, kde od 18.30 hodin začíná program. V průběhu večera zde vystoupí například Petr Kotwald, kapela, místní kapela Milevská Fantom nebo legendární rocková kapela Alkehol.
2: Tak na bartolomějské posvícení v Milevsku můžeme zajít i v sobotu. Co si u vás můžeme o prvním víkendovém dni dopřát?
1: Sobotní program, ten je určen především pro rodiny s dětmi, kdy od 13 hodin opět v parku Bažantnice startují myslivecké slavnosti s ukázkami, například vystoupení trubačů, zde proběhne kynologická ukázka loveckých psů. Odpoledne potom o 14 hodin bude probíhat diskotéka pro děti s pohádkovými postavičkami a odpolední program a potom na něj naváže vystoupení Jakuba Děkana, Janka Ladeckého a večer vystoupí stálice rokové scény zpěvák Proteu se svou kapelou.
2: No a pro ty, kterým se v neděli nechce vařit, bude dobře právě u vás v Milevsku na náměstí, je to tak?
1: Ano, v Milevsku se program přesouvá na náměstí a potom do amfiteátru Domu kultury, kde proběhne v lidovém tónu produkce kapel Kovačka, Pepovanka nebo Bohemia. No a od 10 hodin do 18 hodin už je Milevské náměstí Edvarda Beneše Street Food Festivalem, kde bude pro návštěvníky připraveno zhruba 30 stánků s dobrým jídlem.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Motorové pily, brusky anebo sekání dlát jsou slyšet v areálu Zoo Hluboká na Českobudějovicku. Při 12. dřevařském sympóziu tam teď čeští a slovenští řezbáři vytváří nové zvířecí sochy. Ty pak lidé budou moct obdivovat přímo v areálu zoologické zahrady.
1: Řezbář Jiří Nekola přede mnou pilou opracovává velký dubový kmen, ze kterého za necelý týden vznikne nová dřevěná socha. Zatím nejsou moc vidět poznatelné rysy zvířete, které nakonec z masivu vznikne. Když se ale podívám blíž, tak vidím, že na kmenu je předmalovaný obrys plameňáka.
2: A dole ještě bude sedět taková malá holčička s nataženou rukou, takže to je taková celková kompozice. Ještě tam bude, ty plameňáci ještě budou na takovém jako kmenu a tam budou stát, a aby to bylo zajímavější. Zatím to nevypadá, co?
1: V prvních etapách práce na dřevěných sochách používají řezbáři pily různých velikostí.
2: Tak jsem teď řezal velkou pilou s lištou, co má 70 cm, tak to potřebujete na takový základní velký odřezávání bloku, abyste se dostal k té samotné podobě té věci. A pak jsou tady malé pily, kde máme prostě třeba 30 cm lištu jenom dlouhou a vepředu je víc zašpičatělá. Jmenuje se to carvingová pila, s tou se krásně člověk vytočí a dělají se s tím pěkně detaily. Potom přijdu na řadu elektrický frézky, dláta samozřejmě řezbářský a bruskou se tomu dá celkově jako hladký povrch.
1: Jiří Nekola se na Hlubokou vrací opakovaně a jeho sochy už několik let zdobí areál zoologické zahrady.
2: Tady úplně na začátku vstupuje socha, co jsem dělal v roce 2004. Tak to byl můj úplně první začátek, to jsem z toho byl ještě jako úplně vyukanej.
1: Kromě Jiřího Nekoly přijeli na 12. dřevařské sympózium i dva slovenští umělci, Michal Trnovský a Michal Husár. Vedle nich na své soše pracuje i čtvrtý sochař Roman Mikuš, který kromě dláta drží v ruce taky malou figurku hrocha. Předpokládám, že ho máte sebou jako takovou předlohu.
3: Jo, jo, někdy to používám, půjčím si od synka a jedu na sympozium. No bych to mohl dělat třeba i takovou menší pilkou, ale to dláto mám radši, protože ta pila je strašně rychlá a člověk udělá hned chybu.
1: Sochy vyrobené v letošním ročníku budou podle vedoucího provozního oddělení zoologické zahrady Martina Švihela sloužit jako doplnění plánované kuličkové dráhy.
4: Takže já doufám, že na podzim a možná na jaře tady vznikne kus nové kuličkové dráhy. Právě chceme, aby to bylo hravé, aby se to lidem líbilo. Bude ta kuličková dráha obohacená těma sochama.
1: Průběh 12. dřevařského sympózia můžou lidé před Zoo Hluboká sledovat až do pátku. V sobotu pak akce vyvrcholí výstavou hotových děl, která bude doplněná o přehlídku historických pil a seker. Z Hluboké nad Vltavou Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
5: Den v kraji.

0: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
1: Patří mezi nejpopulárnější české spisovatelky a taky podcasterky své generace. Rodačka z Českých Budějovic Markéta Lukášková má ráda vyprávění příběhů, ale možná ještě radši si vlastní příběhy vytváří. Jako třeba ve své zatím naposledy vydané knize Výšina. O čem konkrétně tento román vypráví? To a mnoho dalšího jsme s Markétou Lukáškovou podrobně probrali přímo v našem vysílání, a to letos na jaře. Reprízu tohoto rozhovoru vám nabídneme v pátek 28. srpna po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji je jednou z nejvýznamnějších průkopnic výuky finanční gramotnosti v Česku. Jako úplně první za to získala ocenění od České národní banky a na její hodiny se jezdí dívat i školy ze zahraničí. Učitelka matematiky z základní školy Smetanova ve Vimperku Jana Doleželová se této problematice věnuje už více než 3 desetiletí. Dnes dopoledne byla hostem našeho vysílání. Právě teď vám nabízíme část rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou.
1: Za chvíli to bude 8 let, co jsem u vás na základní škole Smetanova ve Vimperku natáčel reportáž o tom, jak jste tehdy získali ten zlatý certifikát finanční gramotnosti. Tehdy jako první jihočeská škola a celorepublikově, jestli se nepletu, tak jste byli třetí. Mám pocit, že tehdy, je to sice 8 let, ale finanční gramotnost na školách nebo její výuka byla ještě trochu, a teď se omlouvám za ten výraz, v plenkách, když to tak řeknu. A je to 8 let zpátky opravdu. Tak jak se to podle vás za těch posledních 8 let, řekněme, změnilo?
2: No, upřímně, pro mě už těch 8 let je velmi dlouhá doba, takže já už si ani nepamatuju ten proces, který probíhal úplně, ale vím, že jsme jako první v České republice získali diamantový certifikát a v podstatě celý proces té certifikace se potom předělal podle naší školy, protože už v té době jsme vlastně v tom žebříčku stáli jakoby nejdál. Vy říkáte v plenkách, ale bohužel problém je v tom, že i dneska bychom na některých školách za tu situaci, že budou v těch plenkách, že budou v těch začátcích, že se budou začínat věnovat té finanční gramotnosti, tak i této situace bychom si velmi vážili. Samozřejmě je tady také poměrně velké procento škol, které se již finanční gramotnosti věnují, věnují se jí dlouhodobě a trvale.
1: Já si taky pamatuju, že vy jste pro získání zmíněného certifikátu museli na vaší škole ohledně finanční gramotnosti proškolit vlastně kompletně celý ten pedagogický personál. To tedy trvá stále, že jsou všichni vaši kolegové proškoleni v rámci finanční gramotnosti?
2: Mít finančně proškolený celý pedagogický sbor je naprostá nutnost a podmínka pro kvalitní výuku finanční gramotnosti. Ano, v tomto trendu neustále pokračujeme, protože k nám přicházejí mladí začínající učitelé.
1: Vy jste zmínila, těch 8 let je poměrně dlouhá doba. Zároveň jste i vy přiznala, že i před těmi 8 lety ještě to téma nebo ta výuka finanční gramotnosti byla tak říkajíc v plenkách. Tak jak to vypadalo třeba v těch 90. letech na začátku 90. let, kdy finanční gramotnost byl pro mnohé, pro většinu společnosti úplně neznámý pojem?
2: No, musím říct, že je dneska z mýho pohledu je to trošku úsměvné, protože se hlavně změnily i metody práce, metody výuky, takže když bych řekla takový typický příklad z toho začátku, tak by to byl učebnicový příklad o nákupu potravin a vrátí nám nějakou částku a děti se budeme ptát, kolik bychom zaplatili, kdybychom platili kartou a kolik bychom zaplatili, kdybychom platili v penězích. Dneska už se tomu směju, protože toto už není finanční gramotnost, to už jsme trošku dál.
1: Už jsme zmiňovali oba dva, že kompletně váš celý školní pedagogický personál je proškolený v rámci finanční gramotnosti, ale je to asi v současnosti na školách hodně velký nadstandard, nemyslíte? Já aspoň se přiznám, že nejsem v tom prostředí, nevím, jak to funguje, ale asi to není úplně pravidlo, že by to měla takhle každá škola v Česku.
2: Ano, trošičku mi to bolí, protože dneska máme možnosti využít různých společností, které nám proškolí celý pedagogický sbor opravdu kvalitně a zdarma. A jsou prostě školy, které toho nevyužijou. A já, když si to vezmu, to není už jenom pro tu školu, to je i vlastně přínos pro každého toho jednotlivého učitele být finančně gramotný.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: až 32 a na horách na 28 až 31. Vítr povane mírný jihovýchodní 3 až 7 metrů za sekundu, na východě kraje ale bude čerstvý 5 až 9 metrů za sekundu, takže tam ty nárazy tak kolem 50 km hodině budou už dopoledne. K večeru se vítr bude stáčet na severozápadní a jak už jsem říkala, v bouřkách a na frontě bude zesilovat. Bio bude na vysoké zátěži.
1: Nyní výhled pro víkend, jak bude v sobotu?
0: Od jihozápadu se k nám rozšíří výběžek vyššího tlaku vzduchu. V sobotu zpočátku bude ještě zataženo s deštěm a s ojedinělými bouřkami, ale už dopoledne budou od západu srážky i oblačnost ubývat. Odpoledne čekáme slunečno a večer zase oblačnosti trošku přibude. Teplota v sobotu ráno bude kolem 16 stupňů, odpoledne do 26. Povane mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Nyní jak bude vypadat v neděli?
0: V neděli bude polojasno až oblačno a potom v noci na pondělí začne přibývat oblačnost v souvislosti s další studenou frontou. Teplota v neděli ráno bude kolem 14, odpoledne do 28 stupňů a vítr mírný jižní až jihozápadní.
1: Ještě lehce nakousneme příští týden, co nás čeká v pondělí.
0: V souvislosti s tou frontou bude velká oblačnost a na většině území přehánky nebo déšť, místy i bouřky. Během dne ale budou od západu oblačnost i srážky ubývat. Ranní teplota se bude pohybovat kolem 16 stupňů a ta odpolední do 28 a vítr povane mírný jihozápadní až západní. A vypadá to, že i v dalších dnech budou ty teploty příjemné, tak do 25.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Den v kraji končí. Co chystáme pro zítřek? Před novým školním rokem se činí v Trhových Svinech, kde pro dětskou skupinu kompletně opravili objekt takzvané čáhoviny. A zkusili jste si někdy nakreslit šumavskou přírodu suchým pastelem? Pokud si na to sami

0: netroufáte, pozvu vás na páteční odpolední výtvarnou dílnu na Quildu. Podrobnosti zítra v našem vysílání.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji. Keby

0: Český rozhlas České Budějovice pro všechny, kdo to mají rádi, jihočeské. Jihočeské zvony.
1: Hlasy zvonů a příběhy, které vyprávějí.
0: Sportovní ozvěny.
1: To nejdůležitější ze sportovního soupeření na zemi, ve vodě i ve vzduchu.
0: Dopolední host.
2: Zajímaví lidé, příběhy, události a témata v živých rozhovorech.
0: Vltavín.
3: Křížem krážem současností i historií našeho kraje.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Veselý příběh jedné rodiny v neveselých časech. Libuše Šafránková a Ondřej Vetchý v komedii Báječná léta pod psa. ČT 2. Místo míru příprava na další válku. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh o osudové mladé lásce na pozadí bouzlivých 60. let 20. století, skrývající se v textech nejslavnějších písní skupiny The Beatles, Across the Universe. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Slavnostní výlov rybníka Rožmberk se kvůli suchu ruší. Nová databáze usnadní rodinám hledání bezbariérové školy. Počet potvrzených obětí včerejších bleskových povodní v Nepálu a Tibetu už překročil 350. České organizace Člověk v tísni nebo Český červený kříž vyhlásili sbírky. V noci očekáváme polojasno a teploty mezi 19 a 16 stupni. Zítra bude postupně přibývat oblačnosti, objeví se přehánky, déšť a místy i bouřky s kroupami. Teploty plhají na 32 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová. Dobrý podvečer. Podzimní výlov největšího českého rybníka Rožmberk u Třeboně letos kvůli suchu nebude. Informovalo o tom rybářství Třeboně na svém webu. V tamních rybnících totiž chybí zhruba 40% vody. Původně byl výlov naplánovaný na víkend od 16. do 18. října. O případném jiném termínu výlovu rozhodne rybářství podle hydrologické situace. Nová databáze pomůže rodičům handicapovaných dětí s výběrem školy bez bariér. Seznam přístupových škol pro děti s handicapem dosud chyběl. Databázy můžou na stránkách projektu Výtahy do škol doplnit i sami školy nebo rodiče, vysvětluje jeho iniciátorka Jindra Landová.
4: V současné době v Jihočeském kraji konkrétně máme vyplněných 64 škol z nějakého celkového počtu téměř 80 škol, což procentuálně není vysoké číslo, ale my už jsme i za tohle číslo velmi rádi, protože nám poskytuje nějaký obrázek a může usnadnit hledání bezbariérových škol.
2: Počet potvrzených obětí včerejších bleskových povodní v Nepálu a Tibetu už překročil 350. Víc než 1000 lidí úřady dál pohřešují. Velká část z nich jsou cizinci z víc než 30 zemí. Podle Českého ministerstva zahraničí by mezi zasaženými neměli být žádní Češi. Do pomoci je na nepálské straně zapojených přes 9000 záchranářů, policistů nebo vojáků. Používají taky vrtulníky, protože záchranné akce komplikují nánosy bahna a zničené silnice i mosty. Pomoc už Nepálu nabídly například Spojené státy, Indie, Evropská unie nebo OSN a české organizace Člověk v tísni nebo Český červený kříž vyhlásily sbírky. Evropská unie by podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO v následujících letech neměla škrtat v zemědělských dotacích. Řekl to po setkání s předsedou Evropské rady Antoniem Koštou v Kramářově vile, kde jednali o unijním rozpočtu na roky 2028 až 2034.
5: Návrh unijního rozpočtu počítá kromě úspor v zemědělství taky se škrty v kohezních fondech, které čerpají méně rozvinuté ekonomiky Evropské unie. To je podle Babiše nepřijatelné. Přesně to ale prosazuje skupina 6 států v čele s Německem, podle kterých se musí návrh rozpočtu snížit o stovky miliard eur. Košta tak musí mezi unijními zeměmi co nejdřív vyjednat kompromis.
6: Je klíčové, abychom našli schodu do konce tohoto roku, protože nesmíme dovolit přerušení evropského financování zásadních projektů a politik v roce 2028.
5: To by se podle Košty dotklo například zemědělců, podnikatelů nebo financování evropských škol. Matěj Kolář, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: V noci očekáváme polojasno s teplotami mezi 19 a 16 stupni. Zítra bude zpočátku polojasno, odpoledne s postupným přibýváním oblačnosti. Později dorazí přehánky nebo déšť. Místy se vyskytnou bouřky i s kroupami. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Mírný jihovýchodní vítr zesílí na čerstvý nárazový. Večer se změní na severozápadní a v bouřkách zesílí. Biozátěž bude na stupni číslo 3.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: U Netřebic na Českokrumlovsku stále počítejte s komplikacemi kvůli dopravní nehodě. Dvě auta se srazila na výjezdu z obce Dlouhá. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Krátce po 18. hodině pro vás máme, milí posluchači, připravenou už 9. část četby na pokračování z románu Dity Kůtové Zlá babička. Příjemný poslech.
8: V létě se jednou odpoledne potkala Marie u mámy Johany s Kristýnou. Ta si šla v dusném vedru vyzvednout k Johaně chlapečky a s překvapením se dívala, jak si s nimi na zápraží povídají a hrají dvě babičky místo jedné. Dobré odpoledne, pozdravila je v rozpacích. To koukáš, Kristýno, jaké opatrovnice tu pro ty svýho chymáš, viď? Usmívala se na ně máma Johana. Marie také přikývla snaše na pozdrav. A já, proč se ti mý kluci tolik těší, až je odvedu k babičce? Vzpamatovala se rychle Kristýna a přisedla si nesměle na rozvyklanou lavičku. Bodeť by ne, když tu mají hned dvě babičky. Už dávno jsem vám chtěla vzkázat, maminko, abyste se k nám taky někdy přišla podívat. Nechcete se teď projít kousek s námi? Aspoň uvidíte, jak se František činí, jak pěkně nám ten domek vyštafíroval. Kristýna si vzala na ruku Jaromírka, Jiřík se chytl Marie a všichni se pomalu loudali přes rozpálenou náves k domku na kopečku. Máte to tu opravdu hezký, uznala Marie a rozhlížela se po kuchyni. Všude čisto a útulno. Je to pořádná ženská, ta Kristýna, pomyslela si Marie. To se jí musí nechat. A chlapci se v ní vidí. U srdce jí bodlo. František ke mně nikdy takhle nepřilnul. Děvčata ta ano, ale hoch, ten byl odjakživa jen tátův. Marie se posadila ke stolu a do dlaně si smetla pár zapomenutých drobečků. Kristýno, když už jsme se konečně zasedali spolu do řeči, chci se s tebou na čem si domluvit. Kristýna zpozornila. Nebudu zastírat, že jsem nesouhlasila s tátou, aby vám na tenhle domek půjčil naše peníze. Byla jsem proti tomu. Zlobila jsem se, že mě podvedl, že bez mého souhlasu rozhodoval o našem majetku. S tím už nic nenadělám, ale když vidím, že vám ty peníze byly k takovému užitku, smířila jsem se s tím. Ale chci, abys věděla, že Maruška, Františkova sestra, od nás jako jediná nikdy nic do života nedostala. Ona se o tom nikdy ani slovem nezmínila, taková je to hodná dcera. Ale je to velká křivda a já to tak nenechám. Vím, že jste se s naším tátou domluvili na splátkách vašeho dluhu. Já ale budu trvat na tom, že polovinu těch peněz, které máte táto vysplatit, splatíte místo jemu Marušce. Kristýna opatrně odpověděla. To musíte říct Františkovi, maminko. Do toho, jak se s vaším mužem dohodl, já přece nemůžu mluvit. To já dobře vím. Řekla bych mu to, ale František se asi rozhodl, že žádnou mámu nemá. Neviděla jsem ho ani nepamatuju. Jsme od sebe sotva pár kroků, ale i to je pro něj asi moc daleko. Proto to říkám tobě, abys mu to ode mě vzkázala. Janovi to už povím sama, až bude doma. Po večerním dojení se Marie unaveně šourala přes dvůr se čbánkem mléka domů. V kuchyni zastihla Jana, jak si pečlivě češe řídnoucí vlasy a chystá se ven. To nemůžeš bejt ani jeden večer doma? Reptala ze zvyku. Čekají mě, jdu do Jána, budeme domlouvat hraní v Komařicích. Jestli pak víš, kde jsem dneska odpoledne byla? Vím, u Martina na statku. Zahlídl jsem tě, jak si tam mířila. Viděla jsi chlapečky? To jsou Řimbusové, viď? Jsou. Krásní kluci to jsou. Mám z nich radost. Ale proč ti to povídám, Jene? Potkala jsem se tam i s Kristýnou. A když už jsem viděla po takové době svoji snachu, tak jsem si s ní promluvila. O penězích. O jakých penězích zas? Naježil se Jan. Co s ní máš ty, co mluvit o nějakých penězích? O našich penězích. O těch, co jsi jim půjčil na dům. Jan už se mračil jako 10 čertů. Jestli si ji kvůli těm penězům nadávala, tak si mě nepřejmařeno. Kristina je hodná a pořádná ženská. František s ní trefil zrovna terno. Nikomu jsem nenadávala, ono by to stejně nemělo cenu. Ale jasně jsem jí řekla, že polovina těch peněz patří naší Marušce. Je to její věno a já nedovolím, aby ji oni připravili. Takhle jsem jí to řekla. A řekla jsem to dost důrazně, aby porozuměla. A tobě to říkám taky tak jasně. František má dluh jak u nás, tak u Marušky. A nejdřív bude splácet jí. To už Jan nevydržel a rozkřičel se naplno. Bábo jedna zatracená. Tak ty si nedáš pokoj. Pořád budeš do všeho vrtat, pořád budeš všechny rozeštvávat. Šermoval rozčileně rukama Marii před obličejem. Do těch peněz ti nic není, rozumíš? O tom, kolik peněz a kdy mi je František vrátí, budu rozhodovat já, jenom já. Jan prudce strčil do Marie, až se zapotácela. Bouchl dveřmi a vyrazil přes dvůr ven ze vrat. Marie za ním vyběhla na zápraží. Tak to ses přepočítal, ty syčáku! Křičela na něho stejnou silou. Jak nebude pomím, celá ves se dozví, co si zač, že jsi okradl vlastní dceru. Nocí se dolů po silnici ze svatého Jána potácel domů tmavý stín. Šněroval si to opuštěnou cestou z jedné strany na druhou a pracně udržoval rovnováhu a směr. Marie spala unaveným těžkým spánkem. Po večerní roztržce s Janem usnula až po půlnoci. V hlavě se jí pořád dokola točil ten rozhovor. Ten hovor a ten křik, zlobný Janův odchod. Zrovna se propadla někam do úlevných hlubin, když je z nich vytrhlo klepání na okno. Stěžka se probírala ze spánku. Chvíli poslouchala, ale bylo ticho. A tak zase zavřela oči. Pomalu se začala navracet zpátky do dřímoty, když se ozvalo další zaťukání. Mazlavý, rozplízlý hlas. Mařenko, otevři, nesu ti peníze. Marie se zhluboka nadechla a otevřela oči. Chrchlání, pak odplivnutí a zase... Slyšíš, Mařenko, otevři! Marie se sevřel žaludek. Slyšela ten důvěrně známý hlas, ten pivem a všemi těmi zelenými a rumy proměněný slizký šepot, to škemrání a hnusí stoupal až ke krku. Otočila se na bok a polštářem si obalila hlavu. Chvíli bylo ticho. Mařeno! Marie pevně zavřela oči a ústa se jí stáhla do tenké čárky. Slyšíš, Mařeno, otevři! Podbízivý hlas změnil tóninu i razanci a ťukání na okno se změnilo v bouchání. Otevři! Křik se změnil v řev. Pust mě domů, povídám! Marie skamenila. Okamžik bylo nekonečné ticho. Pak přišla hrozná rána. Sklo v okně se prudce vysypalo dovnitř a řev zaplnil celou kuchyni. Pus mě dovnitř, ty megero! Slyšíš? Tak ty mě nepustíš? No, počkej! A Jan se soukal rozbitým oknem do kuchyně. Rukou skrvavenou od skla šátral po zdi a dřevěném parapetu a zanechával za sebou červenou šmouhu. Tak ty mě nechceš pustit domů? Jako psa mě necháš venku, jako nějakýho čokla? Ale to ses přepočítala, ty bábo, ty obludo hnusná. Já ti dám, zabiju tě, rozumíš? Zabiju! Jan vpadl roztřištěným oknem do kuchyně na podlahu. Stěžka se postavil a hledal Marii. Točil se kolem dokola a nemohl se zastavit. Marie vyskočila z postele a vytřeštěně se na něj dívala. Jan vypadal jako šílenec. Máchal kolem sebe krvácející rukou a hledal, co by do ní vzal. Nakonec zaznamenal u kamen pohrabáč. Marie pohrabáč taky zahlédla a její zděšení se proměnilo v živočišný strach o život. Ve chvíli, kdy se Jan na okamžik zastavil, protáhla se kolem něj a vyběhla bosá ven z kuchyně. Běžela ze dvora a utíkala bez rozmyslu pryč z toho domu hrůzy co nejdál. Utíkala jen v košili a spodničce a slyšela za sebou vzdalující se řev. Teprve za chvíli si uvědomila, že běží do svatého Jána. Minula hospodu u kostela a zastavila se až u dveří četnické stanice. Já tam zpátky nepůjdu, vydechovala prudce uvnitř. Vždyť on mě zabije. Mladý četník nechal stát Marii u vrat a vydal se sám s baterkou v ruce k vejminku. Marie vyděšeně čekala a třásla se pod vypůjčeným kabátem. Po chvíli vyšel četník ven. Nikdo tam není, zavolal na Marii. Uvnitř to ale vypadá jako po bitvě. Je tam všude krev. Měli bychom vašeho muže co nejdříve najít. Je zraněný. Marie se bezradně dívala do tmy kolem sebe. Spolu s četníkem prohledávali postupně celý dvůr. Pes u boudy se zuřivě roštěkal a u šmejkalů v domě se rozsvítilo. Ve dveřích se objevil šmejkal s lampou. Byl tu hroznej rámus, přikývl na dotaz četníka. Hroznej, ale to bývá tady u padrtů často, už jsme zvyklí. Když to padrta přežene v putice, tak se nezná. Jan ležel za hnojem nohama zaklíněný dohromady dřeva. Nebylo jisté, jestli spí, jestli v bezvědomí, jestli není mrtvý. Marie vykřikla a chtěla ho vzít za krvavou ruku, ale Jan se jen ohnal kolem sebe. Pramínek krve mu znova vytryskl ze zápěstí, obsal vzduchem oblouk a vpil se jí do bílé košile. Ve vejminku, když už pak ležel Jan v posteli a mžoural kolem sebe zmateným pohledem, prohlédl četní gránu na ruce důkladněji. Bude to chtít doktora. Má to tady v dlani šeredně pořezané. A na zápěstí taky, vidíte? Tady. Má poraněnou žílu. Marie vzala šátek a pevně Janovi ovázala ruku. Teprve pak se pořádně rozhlédla po kuchyni. Pane bože, tady to vypadá. Četník odešel. Ona osaměla s ležícím Janem a znovu se rozhlížela kolem sebe. Svítalo a ze tmy vystupovaly stále zřetelnější obrysy polámaných židlí. Pod oknem ležel rozbitý květináč. Rozšlapané muškáty svědčily o síle zloby. Všude byla krev, na zdech, na stole, v peřinách. Dva svaté obrázky, které byly původně pověšené za pelestí postele, se válely na podlaze. A tenké sklo na nich, které Marie pokaždé opatrně utírala, aby anděl strážný i pana Marie dobře viděli na tuto domácnost, se změnilo na tisíce drobných střípků. Marie položila oba obrázky na stůl. Oblékla se do pracovního a šla do dvora podojit. Naposledy na šmejkalovině. Když se vrátila, postavila čbánek s mlékem na stůl vedle obrázků. Směrem k posteli už se ani nepodívala. Z almary vyndala své oblečení a pečlivě je poskládala do velkého rance. Utáhla pevně uzel, otočila se a šla pryč.

Václav Třetina zaklepal na dveře Šmejkalova vejminku, ale zevnitř se nikdo neozval. Zkusil to znovu a pak vzal opatrně za kliku. Je někdo doma? Haló, Padrto, jste tu? Z postele se ozvalo jen zamručení. Václav vešel dovnitř a chvíli se rozhlížel. Padrto, můžu dál? Popošel až k posteli. Jak jste na tom? Nepotřebujete nějakou pomoc? Jděte všichni do prdele. Jan se otočil na bok obličejem ke zdi. Vaše žena říkala, že jste ošklivě poraněný. Neměl bych sehnat někoho, kdo vás odveze k doktorovi? Slyšíte? Václav zlehka zatřásl ležícím tělem. Řekl jsem, jděte do prdele. Nic nechci, rozumíte? Vypadněte pryč. Vidím, že ruka už vám nekrvácí, to je dobře. Ale možná budete potřebovat tu ránu ošetřit. Možná to potřebuje zašít. To by vám mohl udělat doktor ve Svinech. Dojdu k Martinkům, jestli do Svinů dneska jedou. Jistě by vás vzali sebou. Jan neodpověděl, ale nepatrně se v uválených peřinách pootočil k Václavovi. Kde je? Je u nás. Bude tam tak dlouho, jak bude sama chtít. Co jsem to jen udělal? Roztřásla se Janovi brada a začaly mu téct slzy. Václav jen zhluboka vzdychnul. Jen neplačte, Padrto. Stala se hrozná věc, to ano, ale vždyť ono snad nebude tak zlé. To se spraví, uvidíte. Nespraví, vzlikal Jan. Nespraví. Tak já půjdu. Václav se otočil ke dveřím. Dojdu k Martinkovům zeptat se na ty Sviny, jestli vás tam vezmou. A pak řeknu Marušce, aby sem za vámi zaběhla trochu to tady poklidit. Ještě, že je sobota, že je z města doma. Trochu ji připravím na to, jak to tady vypadá, aby se moc nelekla. Ona stejně ví, že se co si stalo, když tak brzy ráno otvírala vaší ženě. Ta nám sice skoro nic neřekla, ale když jsme viděli, jak vypadá, leco jsme si domysleli. Já jsem takový hovado. Takhle všechno zničit. Ani si nepamatuju, co jsem v noci všechno udělal. Nejradši bych se zabil. Ona si měla vzít tenkrát vás, ne mě. Byla by na tom stokrát líp. To už nevrátíme. A pak já měl svou růženu a tu bych nevyměnil za nikoho na světě. Však s vámi ji určitě nebylo jen zlé, viďte. Uvidíte, co se ještě dá dělat. Já myslím, nechte ji teď být. Ať vydechne, ať se vzpamatuje. V poledne, když Marie dodělávala u Třetinu oběd, přiběhla domů od Šmejkalů celá vyjevená Maruška. Táta doma není, odjel prý do těch Svinů. Tak jsem se snažila tam uklidit, ale mámo, pro boha, co se tam jenom stalo? Ty krve všude a nepořádku, všechno je tam rozbitý. Marie mlčky nandavala oběd na stůl. Jen nech mámu, zarazil Marušku Václav a Marie ta slova lehounce pohladila po spráskané duši. Donesu tátovi večer na Šmejkalovinu nějaké jídlo, řekla pak jen Maruška. Těch několik měsíců, co u Třetinů žila Marie, přespával Václav ve své dílně. V rohu měl starý otoman. Měl sice v dílně i malá kamínka, ale bylo zřejmé, že na zimu se musí se spaním nastěhovat do domu. Jeho postel ale nyní obývala Marie a i když zatím nikdo nic nenaznačoval, bylo jí jasné, že bude muset svůj pobyt u Třetinů nějak vyřešit. Marie si nedokázala představit, že by se měla najednou zase ocitnout zpátky na Šmejkalovině. Bylo to pro ní tak hrozné pomyšlení, že o něčem takovém až dosud nedokázala mluvit ani s Maruškou, svou nejbližší osobou. Kdykoliv Maruška zkusila na Jana nebo na Šmejkalovinu zavést řeč, Marie se naježila. Nehádala se, ale prostě nedovolila, aby se o celé té záležitosti mluvilo. Václav jí všechno usnadnil, jako ostatně vždy v jejím životě. Jednou ráno se nepřišel do kuchyně najíst a jeho hrnek s bílým kafem pomalu stydl na stole. Ale no tak, co je to za způsoby? Zatřásla s ním Marie, když ho našla spícího na otomanu v dílně.
Václave, vstávejte. Václav Třetina zemřel v listopadu 1925. Chodila teď za nimi každou neděli a někdy v týdnu taky, když měla chvilku. Šlapala prašnou silnicí nahoru do svatého Jána na hřbitov. Cestou se obloukem vyhnula Šmejkalovině. Na hřbitově pečlivě ometla a upravila hroby všem svým blízkým. Růženě a Václavovi, jejich malé Rozárce, Týnce a Tomáškovi, Anešce. Jsem zlá, plakala ve zpovědnici. Není to dobrý život, když neodpustíš, dcero. Dívali se na ní skrz zpovědní mřížku dvě staré vědoucí oči. Já vím, já to dobře vím, důstojný pane. Všechno vím, jen nemůžu. Nejde to. Leden 1926 byl mimořádně studený. Silnice byly projety jen dvěma úzkými kolejemi, kterými jezdili sáně. Kdo nemusel, zůstal zalezlý ve své chalupě a krčil se u rozpálených kamen. Od vchodu do chalup se hlubokým sněhem táhly úsporné cestičky do dřevníku, do chléva a na hnůj. Marie procházela dvorem na statku bratra Martina. K vejminku, kde bydlela máma Johana, nebyla sněhem prošlapaná žádná cesta a Marii to udivilo. Nasněžilo přece už před několika dny. Vyhrnula si sukně a vyšlapala ve vysokém sněhu malou pěšinku ke dveřím. Vstoupila do tmavé síňky a otřásla se. Bylo jí, jako by vstoupila do hrobu. Oči, přivyklé zvenku na jas sněhu, byly na chvíli oslepené. Nahmátla po paměti ledovou kliku a otevřela dveře do kuchyně. Když se rozkoukala, první, čeho si všimla, byla hromada plesnivých slupek od brambor na stole. Plíseň se od nich rozlézala v kruhu po dřevě stolu. Na dávno vyhaslých kamnech stál hrneček se zbytkem skysané polévky. Pak jí do nosu udeřil pach moči a výkalů. V posteli napůl ležela, napůl seděla polomrtvá máma. Už aby si mě k sobě pán Bůh vzal, zanaříkala a marně se snažila v posteli pohnout. Bože můj, co se stalo? Jak dlouho tu takhle ležíte? Nevím, Mařenko, já nevím. Takhle tady přece nemůžete žít, mámo. Vždyť jste mývala vždycky naklizeno, čisto, uvařeno, teď tohle... Neukočírovala svůj příkrý ton Marie, ale pak si všimla, že mámě tečou slzy a třesou se jí rty a zmlkla. Je mi taková hamba, plakala tiše máma. Ale co mám dělat? Moje kolena. Tolik mi natekla, nemůžu sama vstát, nedojdu nikam. Neočistím se. Nemůžu už, nemůžu. Proč jsem za vámi nepřišel Martin nebo jeho žena? Jsou od vás pár kroků. Marie se rychle vzpamatovala a dala se do práce. Stydět by se měli, křikla rozlobeně směrem k bratrovu domu. Takhle žít nemůžete. Zůstanu tu s vámi, mámo. Bože, proč jen jsou ty loučenice tak malé? Jak se vyhnout po cestě za prací všem těm zvědavým pohledům, šeptavým posměšným poznámkám, jak se vyhnout té vzdálené, kymácející se postavě směřující k Blažkům, od Blažků, k Dvořákům, od Dvořáků, do svatého Jána, ze svatého Jána. Jak se vyhnout tomu hubenému, přihrblému muži s šedivým knírem a neoholeným strništěm s odřenou trubkou v podpaží. Když Jan po jaru zločenic zmizel nadlouho za prací do města, Kristina jednou při okopávání brambor za jejich chalupou na kopečku směrem k Marii utrousila. Je strašně sešlý. Taky jsem si toho všimla, Kristino. Viděla jsem ho tuhle z dálky, když si to štrádoval do hospody. Povzdechla si Marie. Nechtěla byste tam se mnou zajít? Teď, když tam není. Myslím na Šmejkalovinu. Že bysme tam trochu uklidili, víte, aby se vrátil do čistého, až zase přijede. Tam nepůjdu.
Myslím, že byste mohla, maminko. Konec konců, vždyť už je to dávno pryč. Co se stalo, ne? Bylo to asi hrozné, ale snad už je váš muž za to všechno potrestaný dost. Tak vy si myslíte, že já chci muže trestat? Tohle si vy všichni myslíte? Kristina se na Marii podívala přímo. Ostrý tón v Maríně hlase ji znejistil. Co jiného? Ublížil vám a dostal za vyučenou. To si s Františkem myslíme. Přece se na něj ale nebudete zlobit až do konce života. My tomu nerozumíme. Ani nemůžete, Kristino. Marie zhluboka dýchala a přitom pracně hledala slova. František a děvčata by ti mohli vyprávět, jaký táta byl. Věčně po hospodách. Když se vracíval z putiky, nikdy jsem nevěděla, s čím přijde. Co bude? Dělával rámus, křičel, rozbíjel nám věci. Všechno jsem mu odpouštěla. Víš, on pak vždycky tvrdil, že za to nemůže. Že když se opije, nemůže za to, co dělá. Že to není on. Opilcům se má prý všechno odpouštět, protože nevědí, co dělají. A já tedy odpouštěla, i když to byl hrozný, svinský a nespravedlivý život. Vždyť co pak ho někdo nutil, aby pil? Ale tohle, co se stalo, to bylo něco jiného, víš? On se mnou strašně pohádal, než do té hospody šel. On byl rozhodnutý už předem, co udělá. Do té putiky se šel jen posilnit a dodat si kuráž. On mě chtěl zabít a chtěl to už, když tam šel. Tohle nedokážu. Nemůžu odpustit. Tomu nemůžu věřit. Odmítavě vrtěla hlavou Kristina. Je takovej hodnej a citlivej. Kdybyste ho viděla, když si hraje s našimi hochy, nebo když nám začne něco vyprávět, třeba z dětství. Kolikrát je dojatý, že by hned plakal. Vidíte to na něm? Bradička se mu začne třást, zrovna jako malému děcku. Mně už nedojme, Kristino. Já jeho slzy taky znám. Nikdy pro ně nešel daleko. Ale stejně snadno začal křičet, začal bít.

0: skončila devátá část četby na pokračování z románu Dity Kůtové Zlá babička. V režii Martiny Šlégelové za asistence mistra zvuku Michala Koláře četbu načetly dvě herečky Jihočeského divadla, Daniela Bambasová a Natália Drabiščáková. Desátou závěrečnou část si můžete poslechnout už zítra po 18. hodině.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Radioservis představuje
4: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
5: Kořeny z dějin jeho českých rodin a rodů.
6: Dnes budeme pokračovat v naší cestě po Vysočině a navštívíme město počátky. Původně to byla trhová vesnice, jejíž osídlení podle archeologických nálezů i písemných zpráv nesahá dále než do druhé poloviny 13. století. Tuto oblast pokrýval prales, tvořící přirozenou zemskou hranici s Moravou. Oblast se zalidnila až během kolonizace, která postupně pronikala proti proudům říček a potoků i do výše položených míst.
7: Právě s vodou souvisí jméno počátky, počátků neboli pramenů potoků, z nich vznikají velké řeky v okolí města několik, například pramenem Nežárky je počátecký potok. Nejstarší písemná zpráva o počátkách je z roku 1289, tehdy vyhlásil pražský biskup Tobiáš kladbu na služebníky pasovského biskupa, kteří na počátecku loupili. Z roku 1303 je známá první majitelka počátek, byla to paní Perchta z Kralovan, která přinesla počátky jako věno svému manželovi Vítkovi ze Švábenic. Pak se až v 50. letech 14. století uvádí jako majitel Štěpán z Březnice a později páni z Hardeka. Ti prodali počátky 1389 Jindřichovi III. Z Hradce. V prodejní smlouvě jsou počátky poprvé nazvány městem. Zdejší rodák Tomáš Pešina z Čechorodu zaznamenal pověst, že město počátky za svou věrnost Menhartovi z Hradce během husitských válek získali roku 1439 právo vybudovat zděné hradby.
6: Lze očekávat, že páni z Hradce počáteckým věrnost odměnili, ale i jinak.
7: Ano, obyvatelé žijící v části města, které se říkalo Ohrazení, dostali právo svobodné od úmrtí, měli tedy právo odkazovat majetek nejen svým potomkům. V roku 1508 bylo toto právo rozšířeno i na obě počátecká předměstí a roku 1514 Adam z Hradce předešlá privilegia znovu potvrdil. Během 16. století město rostlo, postupně získávalo další výhody, trhy, volnost stěhování, vaření piva a další milosti. V té době se také objevuje městský znak, do něhož přešla zlatá růže v modrém poli pánů z Hradce.
6: Kdo se stal majitelem počátek po vymření pánů z Hradce?
7: Páni z Hradce vymřeli roku 1604, kdy zemřel poslední mužský potomek rodu Jáchym Oldřich z Hradce, jeho sestra a jediná dědička ohromného majetku Lucie Otýlie byla provdána za hraběte Viléma Slavatu a na něj a rod Slavatů z Chlumu a Košumberka přešlo celé hradecké dědictví, včetně počátek. Za Slavatu počátky přečkali nešťastné 17. století. Nešťastné jednak proto, že v první polovině byla 30letá válka. Na jejím počátku Slavata vylétl z okna České dvorské kanceláře do hradního příkopu, jak známe z dějin, a těžce zraněn uprchl do ciziny, kde se skovával, ale po porážce povstání pak požadoval co nejpřísnější potrestání jeho účastníků. A ve druhé polovině 17. století to zase postihly počátky časté požáry, což byla pro město katastrofa.
6: A kdo byl pánem počátek po Slavatech?
7: V roku 1691 zemřel Leopold Slavata a panství se měl ujmout poslední mužský člen rodu, jeho bratr Karel Slavata. Ale on se kdysi zachránil a dal slib, že bude řeholníkem, takže se jim stal a odmítl přejmout světské statky, a tak byly rozsáhlé hradecké statky roku 1693 rozděleny na 5 dílů mezi rodiny jeho sourozenců. Počátky jako součást žirovnického panství získala Anna Lucie Slavatová se svým manželem Adolfem Vratislavem ze Šternberka. Šternberkové se pak stali poslední počáteckou vrchností, potvrdili 1694 městu všech na privilegia, 1698 polepšili znak, do něho přidali hradecké růži Šternberskou hvězdu a své iniciály AV, čili Adolf Vratislav, a AL Anna Lucie. Za Šternberků v 18. století pokračovaly počátky v obnově města, zlepšila se finanční situace měšťanů, což je vidět na honosných stavbách, prosperovala řemesla, významně se rozvinula výroba sukna, která získala významný odbyt u armády. Četl jsem, že roku 1860 bylo v počátkách 100 soukenických mistrů. V roce 1783 město využilo uvolnění podanských povinností za Josefa II. A vykoupilo se z podanství Šternberků, zřídilo si magistrát, který pak vyřizoval politickou a soudní agendu.
6: To už se dostáváme téměř k občanské společnosti a tím pádem k počáteckým rodinám. Odkud lze o nich čerpat informace?
7: Lze nahlédnout do fondu rodu Slavatů, který je uložen ve státním oblastním archivu v Jindřichově Hradci na Zámku, a tam je uložen mimo jiné urbář slavatovských panství z roku 1613. Jsou v něm i informace o počáteckých.
6: A kdo tedy žil v počátkách na počátku 17. století?
7: Urbář obsahuje města Jindřichův Hradec, počátky, Stráž nad Nežárkou, Žirovnici, Kardašovu Řečici a na 80 podanských vsí, čili to panství bylo opravdu obrovské. Počátky jsou od strany 40, skládaly se ze samotného města a dolního a horního předměstí, a v samotném městě žili tito měšťané: Jakub Sládek, Ondřej Nečekal, Matouš Mikšů, Jan Bártů, Václav Hoda, Mandalena Fučíková, Jan Midlář, Jan Komorník, Mariána Danielka, Václav Lžeška, Matěj Všehý, Petr Soukeník, Štefl Bžoch, Matěj Zahradník, Jakub Kožešník, Vít Tuček, Vavřinec Souček, Jan Bízek, Bartoš Bednář, Tomáš Šabeckej, Pavel Dalšů, Matyáš Dačický, Václav Kazda, Vondra Holub, Petr Stachů, Jakub Doležal, Matouš Vondrušků, kněz jménem Martin Halášek, Jan Plachej, Bárta Nožíř. Také jsou tam uvedeny tři mlýny: Bálkův mlýn, Mikšův mlýn a Pavel Mlynář.
6: Takže, jak jsme slyšeli, byly v počátkách české rodiny.
7: Ano, úplně všechna příjmení byla česká, dokonce i příjmení obyvatel na předměstích. Tam jsou dokonce zapsána i tak krásná česká příjmení jako Anna Šibalka, Havel Bejček, Jiřík Dovolenej, Jíra Polívka, Jiřík Kohout, Matěj Hlavička, Matěj Nechvátal, Petr Křen, Jiřík Kozel, Vít Vokáč a Martin Krásný. Vrcholem všeho je krásné české příjmení hospodáře na dolním předměstí v počátkách, který se jmenoval Bartoš Ránohrdej. Celkem bylo roku 1613 na dolním předměstí 65 hospodářů a na horním předměstí 29 hospodářů.
6: Existují další urbáře, kde jsou počátky a jejich obyvatelé?
7: Dochoval se ještě urbář z roku 1654, ten je velmi obsáhlý, obsahuje 574 listů, je celý psaný česky, a pak je zde ještě urbář žirovnického panství z roku 1684, ten obsahuje i opisy některých privilegií a listin počáteckých z pozdějších dob. Je tam i třeba listina, kterou odpouští Adolf Vratislav Šternberg počáteckým poplatky z mýta, ze stánků, od kramářů a od řezníků, aby prý si mohli opravit městské hradby, brány a vystavět radnici a vůbec zvelebit město. Čili pěkný počin od Šternberka. Zajímavý je také urbář děkanského úřadu v Počátkách, který je uložen v okresním archivu v Pelhřimově, kde rovněž soupis podaných a jejich peněžité dávky a desátky. I tento duchovenský urbář obsahuje opisy listin, opisy testamentů a je poměrně obsáhlý, čítá na 93 listy.
6: Jaký archivní pramen byste ještě dnes posluchačům přiblížil?
7: Tak rád bych představil Počátky ve světle Berní roli z roku 1654. Počátky jsou v jejím třetím díle v panství hradeckém Adama Pavla hraběte Slavaty. Skládalo se stejně jako roku 1613 ze samotného města a předměstí. V městě bylo hojně řemeslníků, byli zde soukeníci Franz Voral, Jakub Souček, kovářem byl Václav Zahradník, byli zde řezníci Matěj Šabatecký, Jan Halásek, Václav Sládků, Petr Fabšů, Adam Bártů, Jindřich Bžoch, Jiří Turek a Ludvík Hadů, který též formanil. Zedníkem byl Petr Kazda, ševcovské řemeslo provozovali Matěj Nožířů a Daniel Kožešníků, Jiří Doležal byl mydlářem, pekaři byli v polovině 17. století v Počátkách tři, Salomena Komorousková, Jan Danielů a Jakub Načíškovým, mlináři byli dva, Jan Zbalka a Šimon Mlinář. Na předměstí měl mlýn Jan Skála, Václav Vondruška, Zikmund Franz, tedy mlýnů poměrně hodně. Počet obyvatel předměstí se oproti roku 1613 velmi zvýšil a komisaři napsali o počáteckých. Nový várky mají, všelijaké handle do Moravy a Rakous vedou a vína zase zpátky vozí. Plátnem a předivem silně těší své jarmarky, to je hezký výraz, a tak dále. Co se týká dalších pramenů, nesmíme zapomenout na městské knihy, které jsou pro město Počátky uloženy v Pelhřimovském archivu. Jeden svazek je z druhé poloviny 16. století a od poloviny 17. století je pak řada pozemkových knih pro domy v Počátkách úplná.
6: A co byste nám řekl o slavných rodácích z Počátek?
7: Slavným rodákem byl Tomáš Pečina z Čechorodu, který se narodil roku 1629 v domě číslo popisné 21. Jeho otec byl řezníkem a radním v Počátkách. Zatímco ostatní bratři se dali na řemesla, tak Tomáš byl dán na studia do jezuitského gymnázia v Jindřichově Hradci. Tam studoval v 80. letech 17. století i další člen rodu Kašpar Pešina z Počátek. V roku 1653 byl Tomáš vysvěcen na kněze, později byl kanovníkem svatovítské katedrály. Kolem roku 1660 obdržel znak s predikátem z Čechorodu, zřejmě od nějakého císařského palatína, asi Slavaty nebo Martinice. V roku 1668 obdržel od císaře Leopolda I. hodnost císařského palatína sám, takže měl právo povyšovat do vladického stavu, udělovat erby a predikáty, mohl legitimizovat nemanželské děti a tak dále. V roku 1675 se stal titulárním biskupem a ještě předtím generálním vikářem pražské arcidiecéze a prý všude propagoval češtinu. Zemřel v Morovém roce 1680. Dalším slavným rodákem je Otokar Březina, vlastním jménem Václav Jebavý, syn počáteckého obuvníka Ignáce Jebavého. Ten se narodil roku 1868. Po maturitě se rozhodl pro učitelské povolání, hlavně učil v Nové Říši. Byl vynikajícím básníkem ve 20. letech 20. století, dosáhl Březina evropského vyhlasu a byl dvakrát navržen na kandidáta pro Nobelovu cenu. Jeho první sbírkou byly Témné dálky, dále se psal například Svítání na západě, Stavitelé chrámu, Hudba pramenů.
6: Čas se nachýl, takže jakou zajímavost nám o Počátkách povíte na závěr dnešního pořadu?
7: Je to asi zajímavost ta, že zpočátek pocházela manželka slavného českého básníka Josefa Václava Sládka. Byla to dcerka místního starosty Alojze Nedvídka, který bydlel v Horní ulici 52. 21-letý Sládek se beznadějně zamiloval do 15-leté Emilky, ale její otec sňatku nepřál, nakonec po mnoha letech souhlasil, takže se roku 1873 v Počátkách tito milenci vzali. Po 11 měsících manželství ale Emilka porodila mrtvé děvčátko a sama za 2 dny také zemřela. To byla veliká osudová rána pro Josefa Václava Sládka a ta ho zcela ochromila. Je zajímavé, že sám Josef Václav Sládek, když pobýval v Americe a psal tam ve volných chvílích verše, tak se podepisoval pseudonymem Počátecký.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: je 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vláda chce víc podporovat české startupy. Představila zákon, který má přilákat víc investorů do začínajících inovativních firem. Na 200 autoškol spustilo projekt zvýhodněných kondičních jízd pro seniory a rodiče na rodičovské dovolené. Dopravní nehodu u Dasného na Českobudějovicku nepřežil řidič jednoho z aut. Noc bude teplá a polojasná, zítra bude postupně oblačno, naměříme až 32 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobrý večer. Stát se chystá víc podporovat české startupy. Vláda dnes představila nový zákon, který má přilákat víc investorů do začínajících inovativních firem. Kdo do nich vloží peníze, mohl by si z daňového základu odečíst až 5 milionů korun. Zakladatelé startupů by navíc měli mít víc času na to, aby si do budoucna odečetli případnou ztrátu. Místo 5 let by na to měli 7, říká ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
2: Tyto kroky mají potenciál zařadit Česko mezi startupové velmoci, což v dnešním světě může znamenat miliardové příjmy do státního rozpočtu. Proto nemá smysl otálet a proto chceme, aby zákon začal zlepšovat život Česku už příští rok.
0: Návrh zákona teď zamíří do mezirezortního připomínkového řízení. Víc než 200 autoškol po celém Česku spustilo projekt zvýhodněných kondičních jízd pro seniory a rodiče na rodičovské dovolené. Úkolem je připomenout jim aktuální pravidla silničního provozu a procvičit náročnější dopravní situace, aby se bezpečně vrátili za volant. Na tiskové konferenci to dnes uvedl předseda Asociace autoškol Aleš Hořčička. Zájemci se můžou zaregistrovat přes web zpátkyzavolant.eu. Dopravní nehoda, ke které došlo v dopoledních hodinách u Dasného na Českobudějovicku, má tragické následky. Čelní střed nepřežil řidič jednoho z vozů. Podle policejního mluvčího Milana Bajcury zemřel krátce po transportu do nemocnice. Českobudějovičtí kriminalisti se nehodou dál zabývají. Další dopravní nehoda se podle policie stala dnes ráno v centru Českých Budějovic, kdy auto narazilo do sloupu se semaforem. Tady se nehoda obešla bez zranění. Řezbáři vytvářejí nové zvířecí sochy při 12. dřevařském sympoziu v Zoo Hluboká na Českobudějovicku. Hotové skulptury pak umělci instalují do areálu zoologické zahrady. Měli by doplnit plánovanou kuličkovou dráhu, říká vedoucí provozního oddělení zoologické zahrady Martin Švihel.
3: Takže já doufám, že na podzim a možná na jaře tady vznikne kus nové kuličkové dráhy. Právě chceme, aby to bylo hravé, aby se to lidem líbilo. Bude ta kuličková dráha obohacená těma sochama.
1: Počasí.
0: V noci naměříme 19 až 16 stupňů. Zítra očekáváme polojasno až oblačno, odpoledne bude od západu přibývat oblačnost, objeví se přehánky, déšť, místy bouřky a teploty vyšplhají na 29 až 32 stupňů, a to i na horách. Foukat bude mírný jihovýchodní, na východě kraje čerstvý vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. K večeru se bude měnit na severozápadní a bio bude na nejvyšším stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda motorkáře se stala u Novosedel nad Nežárkou na Jindřichohradecku. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Občas všichni zaregistrujeme v médiích nějaký výrok, ať už politika nebo umělce, a říkáme si v ironické rovině, no ten tedy mluví jako kniha. A myslíme to samozřejmě naopak. Možná bychom se mohli u téhle fráze, nebo jak to nazvat, zastavit.
2: Říkáme tomu frazem nebo idiom nebo přirovnání v tomto případě, protože tam máme přímo už to slovíčko jako. A je fakt, že to spojení mluvit jako kniha bývá užíváno jak v neutrálním významu. To znamená, že tím nic nemyslíme, jenom to přirovnání, ale často se užívá, když už se užívá samozřejmě také ironicky nebo posměšně dokonce. A to nejčastěji v případech, když se ten mluvčí příliš vžívá do své role přesvědčovatele nebo někoho, kdo chce zapůsobit svým projevem a tomu obsahu to neodpovídá, ten jeho étos. Nebo když mluví příliš sebejistě, ale zároveň vidíme, že to je velice vzdáleno od reality.
1: Ten zas mluví jako kniha.
2: Případně když planě teoretizuje nebo velice naivně zobecňuje, říká nějaké banality, a často se to pojí samozřejmě s určitým poučným tónem, s určitým kazatelstvím.
1: Našli bychom nějaké ekvivalenty pro tenhle frazem mluvit jako kniha, něco, co má podobný význam, a třeba to můžeme použít taky v tom pejorativním slova smyslu, ale nebo taky v tom pozitivním, neutrálním.
2: Máme jich poměrně dost a doufám, že nebude vadit, že část z nich samozřejmě je lidová a velice upřímná, takže ty výrazy, které tady zazní, by se neměly vypípávat ani vystříhávat. Například ve stejném významu se užívá, že někdo sežral všechnu moudrost, nebo si nevidí do huby. No a pak máme takové ty jemnější, jako že někdo mluví jako zkazatelný.
1: Mlátí prázdnou slámu, mě teď napadá.
2: Tak, nebo má patent na rozum.
1: Ale to je spíš v tom negativním slova smyslu. Tam bychom to asi těžko obhajovali jako neutrální výraz.
2: Já myslím, že u těchto typů spojení se nám zachovala, anebo se stále používají spíš ta, která jsou aspoň trochu ironická, protože proč schromažďovat přirovnání, která pouze chválí.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, jak dlouhý je nejdelší plot na světě? Na okraji australského vnitrozemí se táhne jedna z nejpozoruhodnějších staveb, jaké kdy člověk vytvořil. Dingo Fence, tedy plot proti dingům. S délkou přibližně 5600 kilometrů je považován za nejdelší drátěný plot na světě. Vede od jihu Austrálie přes vnitrozemí až do státu Queensland a odděluje oblasti s chovem ovcí od území, kde se běžně vyskytují australští divocí psi dingové. První části plotu začaly vznikat už v 80. letech 19. století. Původně měl chránit zemědělské oblasti před šířením králíků, kteří se v Austrálii po svém zavlečení přemnožili a ničili vegetaci. Ukázalo se však, že proti králíkům není plot příliš účinný. Většina úseků měří asi 180 cm na výšku, kolem plotu vede pás vyčištěné půdy a na některých místech jsou instalovány světelné prvky nebo speciální rošty, umožňující průjezd vozidel. O stavbu se nepřetržitě starají hlídky, které kontrolují poškození po bouřích, záplavách i průchodu divokých zvířat. Ani tak ale plot nefunguje dokonale. Menší dingové dokážou některými otvory proniknout a ekologové upozorňují, že omezení výskytu dingů mění rovnováhu australské přírody.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Dobrý večer, Lačerate Šukar Šuniben. Dnes společně navštívíme křest nové písně Magická láska, pod kterou je podepsán Igor Kmeťo a kterou naspíval společně s JB. Kmotry písně byly Helena Vondráčková a Felix Slováček. Povídat si budu také s Miroslavem Brožem o pomoci romským uprchlíkům z Ukrajiny.

0: Poslech nám zpříjemnil Roman Gašpar a posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. Od 10. do 13. září se v Praze uskuteční Mezinárodní festival romského filmu IROF, který organizuje spolek Identity Prák. Nabídne české i zahraniční snímky, mezi nimi také dokument Nebylo nám to jedno o romské solidaritě a pomoci ukrajinským uprchlíkům po vypuknutí války v roce 2022. Program festivalu a informace o jednotlivých projekcích najdete na webových stránkách IROF. O své zkušenosti s pomocí romským uprchlíkům z Ukrajiny na pražském hlavním nádraží a na dalších místech, o tom si budu povídat s Miroslavem Brožem.
1: Já jsem v té době nepracoval pro městskou část Praha 1, ale pro neziskovou organizaci a vlastně ta moje role spočívala v tom, že poté, co jsme zjistili, že ty romské uprchlíky z Ukrajiny tady v České republice vlastně nikdo nechce, a ty úřady nejsou moc efektivní, ani rychlé, ani aktivní v pomoci těmhle romským uprchlíkům, tak jsme se obrátili na naše partnerské organizace v jiných evropských zemích, kde je nižší míra anticiganismu a vlastně jsme je tam začali pomáhat s odjezdy. S tím, že vlastně ta naše partnerská organizace potom na ně v nějakém třeba německém městě čekala už na nástupišti a potom jim pomohla projít tím registračním řízením a najít tam bydlení a všechno, co bylo potřeba. A my jsme takhle odvezli z pražského hlavního nádraží 750 romských uprchlíků do Německa a potom jsme jich odvezli rovnou stopku do Dublinu v Irsku. To vím úplně přesně, protože jsme měli peníze přesně na 100 letenek a v tom Dublinu máme velmi aktivní partnerskou organizaci irských travelerů. A potom jsme odvezli skupinu 65 lidí do Osla v Norsku.
0: Finančně to zaštítili ty partnerské organizace v zahraničí?
1: My velkou část těch uprchlíků jsme právě odvezli do Německa, konkrétně tedy do severozápadního Německa, kde si myslíme, že ta situace pro ty Romy a možnosti byly nejlepší. A tam vlastně to bylo celé zadarmo, protože v té době, v té krizi, oni měli vlastně jízdenku na vlak v České republice i v Německu zadarmo. A potom se objevili někteří laskaví sponzoři, kteří vlastně zaplatili ty letenky do toho Dublinu nebo do toho Osla.
0: Jste s některými z těch, kterým jste pomohli, v kontaktu, jak se jim v současné době žije?
1: Já jsem před dvouma rokama byl v Německu vlastně na rodinné dovolené a tak jsem si vlastně přál se s někým z nich setkat, tak jsem se setkal s jednou rodinou, která vlastně našla nový domov v severoněmeckém městě Brémy. A vlastně to byla maminka se třemi dětmi a tý se tam moc líbilo, měla tam vlastně nový život, ty děti byly to nejstarší ve škole v první třídě, ty dvě další ve školce. Ona tam chodila na kurz němčiny, protože to Německo, když je tam nějaký uprchlík, tak vlastně od prvního dne chce, aby se učil německy. Dělala zatím nějakou pomocnou práci, protože měla vlastně limit pořád ještě v té neznalosti toho jazyka. A co mi říkala, tak samozřejmě tam měla mnohem jako kvalitnější a lepší život než na Ukrajině někde v té romské osadě, která teď ještě byla jako v té východní části Ukrajiny, kde teď vlastně je bojová zóna. Ta epizoda, kdy asi 4 dny tady ležela na zemi nádraží Praha, tak to byla taková jako nepříjemná epizoda na její cestě do Německa.
0: Vysvětluje Miroslav Brož, interkulturní pracovník městské části Prahy 1. Jiří Bělá alias JB natočil společně se slovenským hudebníkem a producentem Igorem Kmetěm nový videoklip k písni Magická láska. Jde o letní duet, na kterém se Igor autorsky podílel

Jsme na konci dnešního Oromava Keren. Savoren getumenge manga vbud bacht, zhorte zastipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Plzeňský Prazdroj od října zdraží čepované pivo a část balených piv. Policie posílí hlídky po dobu hudebního festivalu Soundtrack Poděbrady. Letní počasí čekáme i zítra, naměříme až 32 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Plzeňský Prazdroj zdraží od 1. října čepované pivo ze sudů a tanků, taky část plechovek i některá lahvová piva. Cena se zvedne v průměru o 70 haléřů na půl litr, říká mluvčí plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář.
2: Důvodem jsou především rostoucí ceny materiálů a komodit v důsledku krize v Hormuzském průlivu. Jde především o cenu nafty, to se promítá do výdajů na dopravu, a také rostoucí ceny hliníku. Ty mají zásadní dopad na stále oblíbenější segment plechovek.
0: Plzeňský Prazdroj naposledy měnil ceny před rokem, kdy zdražil o podobnou částku. V Poděbradech začíná čtyřdenní festival filmové hudby Soundtrack Poděbrady. Ode dneška do neděle bude parkoviště pod zámkem a u jezera vyhrazené jen pro organizátory. Žádné další uzavírky vedení města neplánuje, řidičům ale doporučuje se centru vyhnout. Na bezpečnost v ulicích bude dohlížet více policistů, říká jejich středočeská mluvčí Barbora Šnévajsová.
3: Všechny dny posílí policisté z obvodního oddělení Poděbrady výkon služby, budou především dohlížet na veřejný pořádek a bezpečnost návštěvníků, a to i ve spolupráci se strážníky městské policie.
0: Zastupitelé Prahy 6 zrušili soutěž na výstavbu kulturního centra na Vítězném náměstí. Mělo být součástí chybějícího čtvrtého kvadrantu. V soutěži zůstala pouze jedna společnost s nabídkou za zhruba 1 miliardu a 200 milionů korun. To je podle místostarosty Petra Prokopa z Hnutí STAN příliš vysoká cena.
4: Naše očekávání, s kterým jsme pracovali v minulosti, bylo zhruba 800 milionů korun. To rozhodně nerezignujeme na jaksi ambici mít tamto kulturní centrum, akorát potřebujeme vlastně se dobrat té nižší ceny.
0: Vedení Prahy 6 plánuje vypsat novou veřejnou zakázku v únoru příštího roku. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před falešnými SMS zprávami o dluhu na pojistném. Podvodníci se z lidí snaží vylákat peníze nebo získat přístup k jejich účtu. Upozornil na to ředitel odboru bezpečnosti VZP Jan Svoboda. Pojišťovna podle něj svým klientům nikdy nerozesílá SMS výzvy k okamžité platbě prostřednictvím odkazů.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno, teploty kránu klesnou na 16 stupňů. Polojasno čekáme i zítra. Odpoledne pak bude přibývat oblačnosti a přidají se přehánky nebo bouřky. Teploty do 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna nejdřív za sjezdem na Velké Popovice počítejte se zbytkem jedoucí kolony z 18. kilometru. Je to asi na 10 minut do zúžení na 24. kilometru na Šmejkalce. Na silnici 9 na výjezdu z Prahy na Mělník za Zděby se ještě tvoří kolona u Líbeznic kvůli omezení s kyvadlovým provozem. Zdržení asi 5 minut. A na silnici 2 v Uhříně vsi v ulici Přátelství směrem na Prahu popojíždí kolona z Nového náměstí kolem 10 minut k nehodě osobního a nákladního auta u Eurooilu. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scenáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových těch 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let, prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: zámoří?
1: Jenom jako spíš, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej a to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: To jsem řekla.
0: Ne, neřekla jste právě českým, našim, no jo, hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak
0: kteří
1: myslím
0: jsou
1: našim
0: ty vaši.
1: Jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobýt nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingual, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž
0: no,
1: každý
0: scénář třeba v letadle, dá se psát scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk se na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší a jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujalo, teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A jako v mém případě bylo těžký, protože ta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatujou, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce. Víte, hlavně ono to, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra. Já si myslím, že scénárist je ještě těžší. Ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne. Teď jako to vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje. Jako z toho pohledu toho amatéra, takže mně to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho, no ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla tak v 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír, není liš pravda?
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální, můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenala
1: to,
0: vás
1: si
0: to
1: někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni vždycky řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hoffmanovi, Ota Hoffman, šel pan Tau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle schrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek, rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlýho, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku, jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19 podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní, potom a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako skamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako, a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrostl ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka. Jo, takže oni se vlastně znali už v té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezky to bylo, takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás.
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme samozřejmě.
1: No musíte ho pozdravit, hlavně vy, co já. ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo, a ona to tam má i takový pro mě takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecký doby, prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzy Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý prostě, jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho. Tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne? Nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v čednických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají a opejkají to prase a je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli nějakou situaci, buď to nebudeme točit, nebo budeme. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvějí. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tady tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít naspátek, já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale byli fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě,
1: no, to je
0: ale také moment, ale také třeba dvojčata, miminka.
1: Co je pro
0: režisérku náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, taky kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jako by naschvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo
1: táta
0: ještě
1: věnoval,
0: v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten
1: no,
0: scénář.
1: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, a jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že taky kina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Trojanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa. Ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta Kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různé fórečky a tak. Ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval. No ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už to už vůbec ne, že jo. A tak, takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo. Takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže Takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkal, ježiš, taková geniální
2: věta,
1: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, že to samozřejmě nevadí vůbec. No a tak to takhle bylo, no takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha, mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak, já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila já, už to je pravda, v té třetí sérii,

0: No, já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněl, ale bylo hezký, zase vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
1: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně. Je to jednodušší potom na tom place.
0: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách a to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový, prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl brát tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych si tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už je to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo, takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká, doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ten, ty druhý oči, že jo.
1: Pavlína Moskaliková.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin, nebo rajskou třeba, že jo, to byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teď dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky se zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, mon táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jim prý spolu budeme v porotě tady se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě. Kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže Azii... já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivedla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu a ono vlastně každý úplně jiný. Já třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavé. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím to teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčka má pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitější a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Na 20 hodin.
3: Český rozhlas zprávy.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Paliva ve středních Čechách od minulého týdne zdražila o desítky haléřů. Letní počasí vydrží i zítra, čekáme až 32 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Český hydrometeorologický ústav na zítřek vydal výstrahu před silnými bouřkami. Platit začne ve 14 hodin a potrvá do sobotní 4. hodiny. Varování se týká celých Čech a také části Moravy a Slezska. Podle meteorologa Františka Šopka bude bouřky doprovázet i přívalový déšť, silný vítr a kroupy.
4: V bouřkách se budou vyskytovat nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalový déšť kolem 35 mm. V noci bouřky mohou přicházet v trvalejší déšť.
2: Bouřky a přívalový déšť můžou způsobit například komplikace v dopravě. Voda taky může zaplavit podchody nebo sklepy. Pohonné hmoty napříč Českem dále zdražují. Podle společnosti CCS, která ceny sleduje, paliva oproti minulému týdnu podražila. Ve středočeském kraji se teď prodává litr benzínu Natural 95 v průměru za 42 korun a 13 haléřů. Před týdnem byl o 35 haléřů levnější. O 81 haléřů na litru zdražila i nafta. Ve středních Čechách nyní dají řidiči za litr průměrně 45 korun a 98 haléřů. Novou linku na odstranění hrubých nečistot z odpadních vod začaly využívat vodohospodáři v centrální čistírně na pražském Císařském ostrově. Stála skoro 400 milionů korun. Měla by omezit šíření zápachu. Podle ředitele pražských vodovodů a kanalizací Petra Mrkose bude spolehlivější než stará technologie.
5: Pro komplex té ústřední čistírny je to takový jako první ochranný štít, protože my potřebujeme, aby se nám pro potřeby čištění dostalo do té biologické části voda v určité kvalitě. A nám velký problém dělají právě hrubé nečistoty, které můžou pronikat do té vodní linky, kde probíhá to biologické čištění. Sport.
2: Fotbalisté Slávie Praha se dozvěděli soupeře pro hlavní fázi Ligy mistrů. V Edenu se český mistr utká s Arsenálem, Aston Villou, Villarrealem a Lán. Venku Pražany čekají Bayern Mnichov, Porto, Fenerbahce Istanbul a Sabah Baku. Určil to los v Monaku.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, k ránu se ochladí k 15 stupňům, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až na 11. Polojasno až oblačno čekáme i zítra. Odpoledne pak bude od západu v Čechách přibývat oblačnosti a přidají se přeháníky s bouřkami. Teploty 28 až 32 stupňů a na západě Čech jen kolem 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Začneme dobrou zprávou. Kolony na D1 za Prahu a v Brně se rozjely. Hustý provoz je stále za sjezdem na Benešov směr Brno v omezení ušmejkalky mezi 22. až 24. kilometrem. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za zavřeným sjezdem na úvaly zhruba na 9. kilometru je hlášená srnka v příkopu u dálnice, tak dejte pozor. A silnice 379 z Blanska do Kotvrdovic je neprůjezdná, je tam uzavírka po srážce osobního auta. S motorkou. Oběd se to dá přes obec Krasová. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách je tu Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
6: Vítáme vás u dalšího lidského příběhu, kde svou roli hrál stejný úděl, a ten nejhlubší cit.
0: Dnes je oběma aktérům 84 let, ale my se s nimi vrátíme o víc jak 60 let zpátky.
6: Aniž to tušili, osud je svedl dohromady, protože jim chtěl vynahradit velkou ztrátu a dopřát jim lásky.
0: Povedlo se, jak už napsal římský básník Vergilius. Osud si cestu najde.
3: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Do naší rozhlasové knihy lásky uložíme další kapitolu, další lidský osud.
1: Představíme vám manžele Hanu a Karla Prokešovi, kteří si svou rodinu založili ještě před svatbou.
0: Letos už oslavili diamantovou svatbu. Ta symbolizuje pevnost, odolnost a nezničitelnost lásky.
1: Že to tak opravdu je, se přesvědčil Patrik Rozehnal, který za nimi vyrazil do Teplic, kde žijí.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den. Dobrý den, paní Prokešová. I pane Prokeši.
5: Dobrý den, dobrý den.
3: My se setkáváme úplně na netradičním místě. Vy jste se rozhodli, že nás vezmete
5: na oběd do restaurace Aladdin.
3: To je vaše místo?
4: Ano, to je naše místo. Sem chodíme každý 14 dní na taneček. Když chceme jít na pivo, tak jdeme sem na pivo.
3: Takže tady si dáváme rande i my tři.
4: Ano, ano.
3: Dobrá, když je to tak hezké místo k setkání, já jsem na to naše setkání přivezl vám kytičku.
4: Děkuju, krásná. Růže jsou manželovo favoritky. Měl na zahradě na Mlínský, kdy jsme bydlívávali, tak tam měl asi 150 keřů růží.
3: Opravdu?
5: Přes 250, že to bylo jenom u cesty, bylo, u chodníku bylo nějakých 200 keřů a ještě na boku bylo 50. Tak. A postupně se tam jako... jsem je tam nanosil. Lidický všelijak, já jsem v té době jezdil, takže kde jsem viděl nějakou růži.
3: Vy jste takový Karel Růžen Prokeš. Zajdeme na oběd a pak si budeme povídat o tom, jak dlouho jste spolu, jak jste se seznámili. Kolikáté výročí svatby jste oslavili?
4: 60. výročí svatby a jinak jsme spolu 62 let.
3: To už je nějaký pátek, jak se říká.
4: Ani mi to nepřijde, že by to bylo tak dlouho.
3: Že to tak letí?
4: Letí to šíleně. Teď obzvlášť, co jsem v důchodu.
0: A teď už k našemu dnešnímu příběhu.
1: Byl začátek ledna roku 1963 a v jednom teplickém bytě se konala jakási oslava, kde se objevila také mladá, 21letá Hanka.
0: Pak přišli další hosté. Mezi nimi i stejně starý Karel, kterého sebou vzal jeho bratr.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A byl naštvaný, protože ho vytáhli na tu návštěvu. Jo? On nechtěl s nima nikam jít.
5: Začátek ledna 63, někdy kolem 5. hodiny, se rozhodl bratr, že mě vemou sebou na jejich jakousi oslavu narozenin. Nesouhlasil jsem, ale nebylo mi dovoleno. Přišel jsem do společnosti starších přiměřeně mýmu bratrovi, takže jsem z nich byl nejmladší a mezi nima byla podobně téměř na rok nebo na měsíc stejně stará paní.
4: No a přišel a viděl mě a...
3: Vy jste zaregistrovala ten jeho jako zájem, nebo?
4: No tak jsme se pozdravili, podívali jsme se na sebe, no a...
3: A bylo to?
4: A bylo to.
5: Definitivní rozhovor nastal, až když jsme se loučili. Někdy před půlnocí, jako přátelé, který si rozumějí, a tím, jak jsme spolu povídali, tak jsme přišli na to, že jsme měli podobný osud. No a pak teprve to začínalo trošku gradovat, takže v únoru, poslední únorovou neděli jsme se šli projít po městě a definitivně jsme si řekli, že to teda spolu zkusíme jako ne přátelé a jako možná něco, že z toho bude.
4: No tak se mi líbil, no tak jsem říkala, proč ne?
3: Jak vypadal?
4: No, vysoký, štíhlej kluk, kudrnatý, krásný kudrnatý vlasy. Měl takový vlas, kaštanový nebo tmavší vlasy měl, no než má teď, že jo. Byl to galantní kluk. Bylo mu kolik? 21 nebo 22.
3: Jaká byla Hanka? Jak vy si ji pamatujete?
5: Myslel jsem si, že je můj typ úplně někdo jiný, ale protože jsem předtím s žádnou ženskou moc nechodil, tak jsem vůbec neměl představu, jak má moje nastávající budoucí vypadat. Ale měl jsem štěstí, že jsem zrovna potkal tuhle tu. No.
3: A říká si mladý kluk v té době, jak já poznám, že se zamilovávám, hází se mnou nějak hormony, nebude to ta láska. Říká si to člověk v tu chvíli, nebo to nějak pozná prostě v jednu chvíli, najednou?
5: Myslím si, že jsem v té době byl ještě natolik naivní, že jsem takovýhle věci neřešil. Já jsem dnes vypadal úplně stejně, jako jsem vypadal tenkrát. Vážím 65 kilo, měřím 174, až na ty šedivý vlasy, jinak jsem byl úplně stejný. Takže si nemyslím, že bych z toho byl vyrost. Já si spíš myslím, že tím, že jsme to spolu zkusili, tak nám to nějak hrálo dohromady a vydrželi jsme spolu tak dlouho. No.
3: Kdy se o vašem vztahu dozvěděli rodiče?
4: Nemohli se dovědět, protože jsme žádný neměli.
3: Ani jeden, ani druhý?
4: Ani jeden, ani druhý. Mně umřela maminka, když mě bylo 15 a něco. A bylo jí 42, no, takže já jsem přišla brzo o maminku. Vlastní otec mi zemřel, když mě bylo něco přes rok. Takže takhle jsme to měli. Tak se maminka vdala po druhý, bydleli jsme v Novosedlicích. A když jsem se vrátila z učení, no tak už jsem pak bydlela různě po podnájmech. Jsem neměla žádný bydlení. No.
3: To musí být rána takhle v mládí, takřka v dětství.
4: No, jsem se s tím vyrovnala.
3: A vy, Karle, také bez rodičů tedy?
5: Bohužel, maminka odešla, když mi nebylo ještě 12, a tatínek ji následoval po 2 letech, takže to mě bylo 14 a 3 neděle, když odešel tatínek, ale já už jsem vlastně od těch 12 let bydlel u sestry, protože tatínek by to byl sám asi nezvládal, my jsme spolu byli jenom jako já a tatínek a brácha už byl od svých 17, 18 let u sestry právě. No a protože ten rok šel na vojnu, tak já jsem vlastně zůstal u té sestry tím, že poslední den v srpnu zemřela maminka, tak já už jsem nenastoupil do Duchcova, já jsem vyrůstal v Duchcově, tak už jsem nenastoupil do školy v Duchcově, ale tady v Teplicích a tím pádem už jsem zůstal tady v Teplicích. Ta moje starší sestra, já jsem zapomněl říct, že moje sestra byla o 20 let starší, téměř, o 19 a půl roku, takže to bylo taky o něčem jiným, takže ten vztah tam byl trošku jinačí.
3: Myslíte si, že tyhle dva vaše osudy se propojili třeba i díky tomuto, že jste měli podobné dětství nebo následky toho?
5: Tím, že jsme měli společný předchozí život, podobný, to, takže nás to asi dalo taky dohromady. Proto jsme se na spoustu věcí dívali jinak. Neměli jsme nad sebou nikoho, kdo by nám řídil život, tak jako jsme to dělali my už potom našim dětem, tak potom jsme to měli možná snažší. A zase na druhou stranu si myslím, že i těžší, protože všechno jsme vlastně objevovali.
4: Já jsem třeba chodila z práce večer v 9 a myslíte, že jsme měli schůzku. Hotelu Dietrich v kavárně. Tam jsme si dali kávu, no, a doprovodili jsme se navzájem domů, a nebo už jsme potom spolu bydleli u té naší kamarádky, u které jsme se vlastně poprvé viděli. No, ta nám nabídla, že tam u ní můžeme bydlet, protože byla zrovna momentálně sama. No, takže tam jsme začali tím, že jsme spolu začali bydlet. No.
3: Vy jste spolu bydleli dřív, než jste se vzali?
4: Ano, ano, my jsme spolu 2 roky vlastně, takhle než jsme se vzali, tak jsme spolu bydleli, pak jsme čekali dceru, potkali jsme manželovu sestru Martu a tak nám řekla, že máme přijít k ním, aby jsme bydleli u nich. No. Tak nám nic jiného nezbylo, když jsme měli dceru, tak jsme spolu museli zůstat. No, a potom,
3: jak k tomu došlo teda?
4: Jak k tomu došlo? No, no, Duch Svatý do mě nestoupil.
3: Asi to nebylo plánované, nebo jo?
4: No, nebylo to plánované, to víte, že ne, ale když už se to stalo, no tak to zůstalo tak, jak to bylo, a pak v roce 65 přišel domů, Marta ho, jako sestra ho poslala, aby se podíval do ložnice, tam ležel oblek a řekl, a švagr Láďa, to byl takovej, to tak řekl, a bude svatba. Mě už to nebaví poslouchat ty dětky tady okolo, že ten náš kluk ještě není ženatý, tak bude svatba.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svá srdce otevírají manželé Hana a Karel Prokešovi.
2: 2 roky spolu chodili, žili a dokonce už čekali dítě. Ke svatbě musela Karla popostrčit vlastní sestra.
1: Šlo to snadno. Hanka i Karel věděli, že spolu chtějí být a budou. Jejich velký den připadl na 13. března 1965.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No tak jsme měli svatbu nahoře v Dubí v hotelu Sport. Jsme měli hostinu. No.
4: A obřad?
3: Obřad byl na tom, to se tenkrát bylo na Národním výboru, že Národní výbor Teplice.
4: To říkáte tak, jako, že ta hostina byla důležitější než ten obřad, ale ten...
3: No obřad, no tam si řeknete ano a je to, vyňatíte si prstinky a... No, ale směju se, protože ten, co nás oddával, ten pan předseda, tak už nebyl ve funkci vlastně, by se dalo říct, jo, že už byl v důchodu. A tak se směju, vždycky říkám, hele, ta naše svatba vlastně je neplatná skoro, protože on už nebyl představitel výboru.
4: A prstinky sehnala taky švagrová, nebo to jste si vybírali vy?
3: Ne, tyhle vybral manžel a víte kde? V Prostějově.
4: Proč až v Prostějově?
3: Protože tam byl na služební cestě.
4: To bylo překvapení.
5: Můj šéf byl, s kterým jsem dělal šofér a byl v oděvních závodech v Prostějově. A já z dlouhé chvíle coural po městě a zjistil jsem, že jsou tam závěreční zkoušky, veřejné závěreční zkoušky zlatníků. Tak jsem tam zašel a v té době, v tom roce 65, ještě nebylo tak, že jste přišel do obchodu a mohl jste si koupit prstýnek, jaký jste chtěl. Takže najednou jsem viděl šanci, že tam bylo plato, na kterém bylo desítky slubních prstýnků a díky asi té mé hubě jsem se teda zeptal, jestli je možný, abych si 2 koupil. A on řekl, když víte velikost, tak vám ho upravíme ještě do hodiny na stejnou velikost, protože ty kluci jsou tady od toho, ty se to učit. Takže nevím, jestli to ještě dneska můžu říct. A za ten jeden prstýnek jsem tam dal tenkrát necelých 500 korun. A takhle jsme vlastně přišli mít prstýnku a nosíme do dneška denně. Nesundám ho, já už ani nesundám snad. A dělám s ním, jak říkám, hrabu se v zemi, zpravoval jsem mu to všechno a furt ten prstýnek drží. Vždycky jsem ho trošku musel narovnat, ale drží. Takže vážím si toho, že ačkoliv nebyl tak drahý, tak je pro mě to nejdražší, co mám na ruce teďka.
4: Kromě toho, co máte vedle sebe.
5: To taky.
3: 60 ale, let, toho tam je.
5: Řekl jsem na ruce. Tu mám jenom na krku.
4: Hanka nemá jenom ten prstýnek, má i další. Co to je?
3: To je taky k výročí jedné svatby. Tohle je teda prstínek, to jsem dostala od švagrový Marty. Tenhle ten je k těm 55. Smaragd 55. No, tohle jsem dostala k 70. od příbuzných. A k 40. výročí svatby je tady ten.
5: Rubínová svatba 40, tak to bylo k svatbě Rubínový.
4: Vy to tak hezky držíte. Ale víte, že na diamantovou teda diamant, jo?
3: No jo, ale to jsme nechtěli. Diamant.
5: Jak to?
3: To prej se pak všechno ruší.
5: Tak máme v povědomí, že to. Já jsem nosil téměř celý život pečeťák, pak jsem přišel o monogram, tak jsem si pak pořídil tohleto. No a tohleto je ten, jak jsem říkal, že smaragdová. No a protože se někde povídalo, tak my jsme, nejsme pověrčiví, ale vidíte, že nemám ani na ruce. Takže proč zase další prstýnek a mít ho tamhle někde ležet v krabice? Takže my, když někam jdeme do společnosti, tak si beru jiný hodinky, beru si jiný prstýky, no, ale...
3: připravím vždycky krabičku, jo, s prstýnkama mám hodinky. Já si náhramek vemu zlatý, to jsem dostala zlatý náhramek, taky už třetí a to prý je už poslední, co jsem dostala. Já jsem dva ztratila.
4: To je hezké, jak vy demonstrujete to, že k sobě patříte. To už se málo kdy, kde, u koho vidí, že by hrdě nosil ty prstýnky. Vy jich máte ještě několik, ještě si můžete podle nálady vybrat, z kterého toho výročí zvolíte. A že tak jako hrdě jdete spolu, hezky se obléknete, vyrazíte.
3: Jdeme ulicí a všichni, co takhle, když náhodou jsou to, tak říkají, vám to sluší.
4: A je to pravda?
3: No, my, jako vždycky, my ani doma nechodíme v teplákách. Jo? My nemáme tepláky. My máme tepláky jediný nebo starý odrbaný kalhoty na zahradě. Ale jinak mám třeba kalhoty, které už nejsou ani špinavý nebo ne, záplatovaný, ale už bych v nich třeba na ulici nešla, ale nosím je doma. Prostě u nás tepláky neexistují.
4: Zpátky k té svatbě, my jsme se dotkli prstínků. Nechyběli vám tam ti rodiče, nebo kdo zastoupil jejich roli? Jak to bylo na té vaší svatbě?
5: Švagr a sestra, bratr a jeho paní, no a kamarádi. Jinak jsme neměli nic, naše příbuzenstvo nebylo až tak velký. Vlastně my jsme už kromě tety a strejdy už jsme nikoho neměli tady. Takže my jsme vlastně neměli rodinu nějak, po válce už potom nebyla moc početná. Nás bylo na svatbě jenom asi 12 nebo 15, to nebyla žádná hogo-fogo svatba, to byla jenom tak posezení, popovídání, někde kolem 6. jsme se sebrali, jeli jsme domů, bylo vymalováno. My jsme to vlastně oslavovali jenom s přátelama a vůbec jsme neměli pocit, že jsme o něco přišli, naopak. My už jsme vlastně byli spolu půl druhého roku, takže už to bylo taky o něčem jiným, že my jsme viděli, tak jako někdo vydrží, že se s tou dotyčnou vyspí až po svatební obřadu, tak to u nás nebyl ten případ.
4: Když teda jste se vzali, tak měli jste nějaké plány do života, co byste chtěli?
3: Žít v klidu a v pohodě.
5: No a můj plat nebyl žádný velký, manželky plat nebyl žádný velký. Neměli jsme žádného sponzora, takže když se mi povedlo v Poděbradech koupit příbory za polovic, než se běžně prodávali, tak jsme z toho měli radost. A takových věcí jsme měli řadu. Když jsme se brali, tak nám samozřejmě ze zaměstna, ode mě z práce a od manželky z práce svatební dar vypadal tak, že jsme dostali ručníky a povlečení a nádobí nějaký a to. Tak jsme z toho měli radost, ale že bychom plánovali nějakou, jak dneska si dělají iluze, my jsme věděli, že na barák nebudeme nikdy mít, to, že bydlíme ve svým dneska, to je víceméně náhoda a štěstí, ale myslím, že jsme se taky o to trošku přičinili. No.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Zlatou, vlastně už diamantovou lásku mezi sebou mají Hana a Karel Prokešovi z Teplic.
2: Jakoby se vytáhli z osudí života výherní los, když se našli. Brali se v roce 1965.
1: Ale dcera se jim narodila už rok předtím.
3: Před svatbou. A se narodila 7. srpna 1964.
4: Jaké to bylo?
3: No, krásný to bylo. No, hezká, krásná holka to byla. No. A celý bar dole v divadle jí oslavoval s tátou. No, bohužel dopadlo to tak špatně, že když jí necelých 10 let, tak přišla o život. Tragicky se střelili s motorkou kluk u baráku, když šla ze školy.
4: Doma před barákem?
3: Doma před barákem, ano. Já jsem to viděla to z okna. Já jsem přišla domů z práce a šla jsem otevřít všechny okna, co jsme měli, a dívala jsem se, jestli už jde ze školy. Jo. No a v tom najednou slyším ráno a křičeli na mě, že tam je Hanka. 18-letý kluk na motorce ji srazil. Těsně u chodníku už byla, už jenom i stačil jeden nebo dva kroky, aby se dostala na chodník, a on vyletěl od Prahy, jo, z té pražské, a ta zatáčka jako trochu vynášela a on vletěl až do levé strany právě. Tak jsem letěla dolů po schodech, no, ten kamarád, co tam, tak ji vzal do náručí, a tam nám jedno auto nám zastavilo, odvezli jsme ji do nemocnice, mezi tím přijel manžel z práce a tak mu tam řekli, že co se stalo, no tak jel za námi do nemocnice, no a říkal, že to nebylo slučitelné se životem. No, takže takhle, no.
5: No, to víte, že se zastaví život a všecko, ale jak říkám, měli jsme štěstí, do roka se narodil jeden, a protože jsme měli i v té době přes ty počátečních pár dní, kdy jsme nebyli schopni nic dělat, tak pak jsme měli stejně spousty práce, protože tím, že už jsme čekali nový život, tak jsem předělával celý byt, a takže jsme měli spousty práce a starostí. Paní měla problémy zdravotní, takže jsme Vánoce trávili ve špitále, ale všechno jsme zvládli, no, zaplať pánbu.
6: Cítil jste, že jako chlap musíte své ženě pomoct?
5: Určitě, tam nebylo jiný vyhnutí. My jsme měli představy o našem životě jiný a najednou se to všechno přerušilo, takže nám nic jiného nezbylo, než že i to, co se mi nelíbilo, se muselo dělat, aby jsme šli dál. Bylo to špatný. Ta doba, radši bych na ní nespomínal.
3: No jo, no, a kamaráda měli jsme. Pak jsme byli jako u švagrovi a u švagra Duchcově u bráchy, a doktor Ira, Vojta Ira, tam byl doktor, to byl taky jeden z našich kamarádů. Když jsme něco potřebovali, jak jsme se vždycky na něj mohli obrátit, tak prostě řekl jako Karlovi, že mi žádný prášky dávat nebude, aby koukal, abych byla rychle zase v jiném stavu. No, náhodou se to povedlo a 29. května 75 se narodil syn Karel, který mu už je dneska 50.
6: Pomohlo to?
3: No, to víte, že to pomohlo, protože člověk se nemohl zaobírat myšlenkama, prostě, jo, a třeba s kočárem, sice jsem chodila každý druhý den nebo to na hřbitov, jo, dávat kytky a to, ale přece jenom to bylo pořád, že se člověk musel na to malé dítě, na to mimino soustředit, že jo, takže tak jako to pomohlo částečně, no, že ještě vody dál.
6: Ale je tam možná takové to stigma, možná tím poměřujete všechno to, co přišlo potom.
3: No, když se narodil syn, ten starší, tak jsme za ním chodili prostě pořád, jsme ho hlídali, aby se mu něco nestalo. A, no, měli jsme pořád starosti, no, aby se mu něco nestalo, aby byl v pořádku. A, no. Pak se narodil ten druhý, tak to už potom, to už zase takový, už to, se to tak jako sklidnilo všechno, že jo.
6: Jsou ty děti, dnes vaši synové, radost? Je to radost vašeho života? Cítíte to jako pokračování, že i když tu jednou nebudete, že jste tu něco nechali, něco hezkého?
3: No to doufáme, že si spolu budou pořád rozumět, synové. No, oba jsou ženatní, mají svoje děti, mají svoje rodiny, no a my jim do toho nemluvíme, ať si dělají, co umějí, ať ukážou, co oni umějí. A ten starší syn má 12-letého syna a 10-letou dceru a ten mladší syn má 18-letý dvojčata, holku a kluka.
6: Když se za tím životem ohlédnete, přes i ty těžkosti a nástrahy, co jste zažili, byl to hezký život?
3: Byl. Byl. Jednoduše řečeno byl.
5: Proč byl? Je, ne?
3: No, tak ještě, no. Byl a bude, no. Bude.
6: Jak dlouho chcete ještě tady být?
3: No, já jsem dostala teď ze zdravotní veřejná vzájemná zdravotní pojišťovna. Tak mi poslali novou poukázku, průkaz, kartičku. A je tam na 10 let, že je. Tak musím tady být ještě 10 let. To znamená, že tady musím být do 94.
5: No já když tak přemýšlím, tak abych jí udělal radost, tak si půjdu vyměnit v prosinci občanku, abych jí měl taky někdo.
6: Je ten humor a smích důležitý pro to zdraví a pro to, aby těm dvou to klapalo?
5: Určitě. Já si myslím, že život by měl být aspoň takový, jaký máme my. To znamená, to, co se mi nelíbí, na to rychle zapomenout a těšit se, že za chvíli bude něco hezkýho a dobrýho a to nic jiného.
2: Jak napsal kdysi Jiří Wolkr, láska je na to, aby vedla, a čas je plamen očistný.
1: Jen síla citů, které Hanka a Karel mezi sebou mají, je dovedla až do dnešních dnů. A to v pokoře, úctě a lásce.
2: I jim bychom rádi poděkovali za jejich zpověď. A poslali po Patrikovi malý dárek. 2 zlaté hrnečky zlaté lásky a digitální rádio.
3: Děkujeme.
5: Jsi slyšel, co já celý život kolem sebe musím mít rádio, takže mám teď to.
3: Ježiš, ty jsou krásný. To si teď ještě musím najít někde místo, abych si hezky postavila.
6: To doufám budete používat.
5: To je pro nás škoda. To je pro nás škoda.
3: Škoda je dobrého člověka, když umře. Jinak tam těch věcí není škoda. Obzvlášť ne tehle těch, co je k užitku.
6: Vy byste měli mít něco skoro, řekl bych, diamantovýho už, ne?
5: No, jsme rádi, že máme, že jsme spolu, že žijeme, zaplať pámu.
3: Tak my nepotřebujeme darovat diamant, my jsme, stačí, když mám diamant tady.
6: Vy jste drahokami sami o sobě.
3: Já, to je drahokam. Já jsem platonicky byla do Petra Kosky zamilovaná. To byl pěkný, hezký kluk.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešek patří manželům Haně a Karlovi Prokešovým z Teplic.
2: Řekli jsme si, že je podrobíme malé manželské zkoušce.
1: Patrik Rozehnal si pro ně připravil několik otázek, aby ověřil, jak žijí, co o sobě vědí a jak dokáží odhadnout toho druhého. Dostali stejné otázky, ale každýho si Patrik vzal stranou, aby se neslyšeli.
2: Teprve teď se všichni dozvíme, jak to dopadlo.
3: Jaký šperk nosila, když jste se seznámili?
4: Prstýnek.
5: Takový něco podobného, jako je tady, akorát to mělo bílej kamínek, jenom takový obyčejný prstýnek jsem nosila.
3: Na kterou tvář vás obyčejně líbal Karel?
5: Na obě.
4: Jak se ke mně postavila, tak to dostala.
3: Jakou barvu očí má?
4: Řekl bych, že má hnědý nebo na hnědozelený, ale...
3: Jakou máte barvu očí?
5: Jo, to nevím, já se na nich, do nich nekoukám. Ale říkali, že prý mám zelenou, tak nevím.
3: Jaký typ vůně máte ráda?
5: Já mám ráda levandulu, ale parfémy žádné nepoužívám.
4: A teď si nemyslím, já vůbec teď nevím, jestli něco používám. Myslím, já nemám totiž 50 ličích, takže já to neumím posoudit už dneska.
3: Jaký typ postavy měl Karel při seznámení?
5: Byl štíhlej, byl pěkný štíhlej kluk.
4: Tak jak dneska? 174,65, velikost košile jsem býval menší, teď už větší, takže furt jsem stejný, já jsem furt stejný.
3: Kam jste ji prvně pozval?
4: Do kavárny, to bylo naše první.
5: No my jsme chodili do toho, do Dietrichu na kávu, do kavárny Dietrich, tak tam jsme chodívali na kávu.
3: U čeho Karel udělá největší nepořádek?
5: V kuchyni.
4: Příklad, abych nešel daleko. Včera jsem dělal červenou řepu na zahradě, protože vím, že bych s ní udělal nepořádek doma, který bych musel si sám uklidit, takže nejsem nepořádný, aspoň si to myslím.
3: Sbíral někdy něco?
5: My sbíráme pořád nějaké věci. Jsme jak starožitníci, jak vetešníci. Sbíráme.
4: Od vzpomínek počínaje až po nějakou kravinu. Kam se podíváme?

0: nějaký vytáhaný svetr, to určitě by si nevzala na sebe. No.
1: Který sport má nejraději?
2: Nejradši, no chodí rád pěšky, chodí rád, nejradši chodí pěšky.
0: Sport pro mě je to, že chodím na zahradu.
1: Jak dlouho obědváte?
0: U oběda netrávíme dlouho, my, já to připravím, paní přijde a začneme jíst tak pár minut, a není.
2: No tak to půl hodinku, tři čtvrtě hodinky, no.
1: Nosil někdy kníra?
2: Ne.
0: Ne.
2: Ten se každý den ráno holí. Každý den se holí.
0: Teď mi udělali krásnou radost, velikou radost. Teď mi syn s nevěstou koupili, tentokrát mám opravdu fantastický holicí stroj už na baterku za pár minut a hlavně ty fousy, které mi jako přerůstaly, tak tohle to nějak umí odstřínout, takže paráda.
2: Ale vychvaluje si to, jak je to krásný holení.
1: V noci on, pyžamo nebo spodní prádlo?
2: Pyžamo.
0: Ne, spodní prádlo není do postele. Můžu vám ukázat skříň, já mám aspoň 20 pyžam.
1: Kdo byl v noci větší experimentátor?
2: Manžel.
0: No, máme se rádi, dokážeme si udělat na to čas, ale že bych se v tom nějak vyžíval, to si nemyslím.
1: Kam vás nejraději líbal?
2: No jenom tak normálně na ústa nebo na tvář, no.
0: My to nepřeháníme a samozřejmě na pusu, no ale pak se taky, víte, když je tma, tak se můžete splést.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Karel se potom, co Hanka marodila s rukou, začal starat více o vaření. Dokonce i peče.
5: Také tráví hodně času na jejich zahradě, kde si občas oba sednou na lavičku, drží se za ruce a je jim dobře. Milují divadlo, kavárny, taneční setkání.
4: Kde vidí výhodu stáří? V čem jsou plusy života 60letého manželství?
2: No, plusy. Jsem 30 let do důchodu. Teď 9. prosince to bude 30 let, co jsem nastoupila do důchodu. Nemám žádný problémy, žádný starosti. Nemusím ráno stávat do práce a pospíchat někam. Jo. Takže to je takový klidný život. No, prostě.
1: A Karel se postará, uvaří.
2: Ano, ano.
1: Báli jste se někdy v životě jeden od toho druhého třeba kvůli nějaké nemoci nebo nějaké jiné potíže, než byla ta společná, co jste prožili?
2: No bála, já jsem, nebylo to příjemné, když manžel byl v nemocnici, 2 dny tam ležel a ležíte v té ložnici, tak se říkám, doprče jste takový divný, že tady není, jo? Že prostě je ta postel prázdná, takový, bylo to takový divný, no.
1: Měla jste strach o něj?
2: To je jasný, že jo. Že prostě nevíte, co z toho vznikne, nebo podobně, že jo. Naštěstí pak narazil na lepšího pana doktora, ten zjistil, co mu chybělo. No a od té doby je to v pořádku, no. Takže zjistili pak, že vlastně v těch Benátkách musel chytit nějaký virus, nějaký bacil, že to je v Benátkách známý prej, ten pan doktor říkal, a je, tak vy jste byl v Benátkách, tak už vím, co s vámi. No, takže mu dal jiný prášky a už pak byl v pořádku. No. My jsme prostě měli tím, že jsme byli bez rodičů a bez toho, tak jsme sobě tak nějak našli cestu, že? A v případě, že to tak bychom asi tak spolu dlouho nevydrželi, kdyby jsme měli nějaký problémy nebo... A tak proto jsme tady taky ještě tak dlouho spolu. Když jste spolu tak dlouho, tak už to pak přechází do takové fáze jako pomalu jako přátelství nebo jo, že tak nějak... Já nevím, jak bych to popsala. No.
1: Ono jenom to, že víte, že ten druhý je vedle, že když natáhnete ruku, tak najdete tu druhou pomocnou, to je přece fajn.
2: Navíc jdeme spolu spát, že jo, protože máme postele vedle sebe, ráno spolu snídáme, jo, takže my jsme pořád tak jako neřešíme to, že bychom každý si to dělali, jak chtěli.
0: My se tu ruku podáváme ráno. Každý ráno se probudíme, tak po sobě šáhneme. Nic víc, než po sobě šáhneme, aby jsme se ujistili, že už jsme vzhůru.
2: Ahoj a jdeme se nasnídat, no. Pak uděláme tu pyžamovou hodinku si tady. Jo.

0: Pak manžel se podívá do kuchyně, do ledničky a zeptá se, co bych chtěla k obědu, co má uvařit.
1: No. Manžel vaří.
0: Manžel vaří, manžel nakupuje. No. No,
1: protože šťastná žena.
0: Já jak jsem měla to zlámanou pravou ruku, jo, takže jsem nemohla nic dělat, no tak aby neumřel hlady, prohlásil, takže musí vařit si sám, no tak vaří, no, i pro mě.
1: Kdyby měla nějaká slova díků, jakoby shrnutí toho celého života, za co byste své ženě poděkoval?
2: Líp jsem si neuměl vybrat. Takže já jsem měl to štěstí, že jsem potkal tuhle tu ženskou, nebo mojí paní. My jsme o sobě věděli jenom to, co jsem řekl, že jsme byli bez rodičů. Ale postupem času se ukazovalo, že i to je důležitý, že jsme byli sami a že jsme se museli o sebe nějak postarat. A ono se nám pak asi nějak v tom životě hodilo, nebo já to neumím jinak vyjádřit.
1: Kdyby jeden z vás odešel, bude to bolest?
2: Ani na to nebo nechci odpovídat. Ne, to vůbec, to si prostě nepřipouštím, hotovo. Dělám všecko pro to, aby to bylo hodně a hodně za dlouho.
1: To je podle mě ale důkaz toho, že ten člověk, ten druhý, ta Hanka je ve vás vryta, že je kouskem vás, že to je ta láska, že vlastně by chyběla.
2: Neumím si to představit. Ani to nechci řešit. Ona mě voxikuje často, když mě takováhle myšlenka napadne, tak mě hned voxikne a řekne, jak to říkají naše děti, to neřeš. Neumím si to představit.
0: Já můžu říct jenom na to tolik, že jsem si nikdy nemyslela, že bych se dožila 84, protože moje maminka mi zemřela, když jí bylo něco přes 42. Takže já jsem vděčná za to, že jsem se dožila tady toho věku a budu se snažit, abych ještě nějaký ten rok tady vydržela.
2: Já.
1: Prostá jednoduchá otázka. Milujete ho?
0: No to víte, že to je pořád tak nějak platný. Že to platí.
1: Milujete jí?
2: To přece je jasný, ne? Já na to neumím jak odpovědět. Jo? No, zaplať pánu. Zaplať pánu.

0: Hana a Karel Prokešovi jsou osudu vděční, že je spojil dohromady.
1: Našli lásku, kterou je jejich rodiče nestihli naučit. Odešli příliš brzo.
0: Zjistili, že láska nepotřebuje nic, jen lásku. Je to ten nejčistší cit, který si můžeme uchovat celý život.
1: Jak prohlásil František z Assisi, lidé všechno ztratí, co po sobě zanechají. Vezmou si jen sebou mzdu za lásku a almužny, které dali.
0: Ať jste na konci svého života bohatí díky lásce a pochopení. Ať se můžete ohlédnout zpět a říci si, miloval jsem, poznal jsem lásku. To vám přejí
1: Carmen Majorová
0: a Petr Kostka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas zprávy.
1: Stoupají počty studentů středních škol. Vlakem stržená trolej dnes večer zastavila provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem v úseku Pečky Poříčany. Zítra bude polojasno, později s přeháňkami či bouřkami a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Počet středoškoláků v Česku dál roste. V minulém školním roce jich do lavic usedlo bezmála 515 tisíc, což je nejvíce od roku 2011. Ukazují to aktuální data Českého statistického úřadu. Na jejich příchod se proto už chystají i vysoké školy, které stát žádají o navýšení rozpočtů. Naopak na druhém stupni základních škol už začalo žáků ubývat. Statistici proto očekávají, že počty studentů na středních školách budou postupně klesat. Vlakem stržená trolej dnes večer zastavila provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem v úseku Pečky Poříčany. Vlaky jezdí odklonem přes Nymburk. Novinářům to řekl mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Už odpoledne kolem 15. hodiny porucha zabezpečovacího zařízení omezila průjezd stanicí Pečky. Vyplývá to z webu Českých drah. Takzvané povalové chodníky z dubového dřeva pokládají dělníci ven z Voncovité ulici na Pražských Lužinách. Městská část jimi chce zakrýt vyšlapané cesty v trávě ve vnitrobloku. Celkem jde o 50 metrů chodníků o šířce 2 metry. Práce mají skončit příští týden. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové bude dřevo pro delší životnost ošetřené speciální impregnací.
2: Nové dřevěné chodníky nejen zlepší pohodlí a bezpečnost pohybu, ale zároveň pomohou chránit okolní zeleň. Díky nim se omezí sešlapování půdy a poškozování kořenových systémů místních stromů.
1: Soundtrack Poděbrady dnes otvírá svůj 11. ročník. Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií nabídne vystoupení zpěvačky Báry Basikové, Markéty Irglové i promítání válečného snímku Tmavomodrý svět s živou hudbou v podání Komorní filharmonie Pardubice.
3: Já jsem vlastně víc jak 30 let měl pilotní licenci.
1: Vzpomíná Ondřej Soukup na to, s jakou lehkostí se mu před 25 lety hudba k dramatu Jana Svěráka skládala.
3: Takže já se s těma klukama strašně cítil, i s těma jejich příšernýma osudama, které se vším tím, co se jim posléze stalo. Takže ten film mě strašně oslovil.
1: Na místě je i Radiožurnál. Vysílat živě bude z akce už v pátek večer. V sobotu od 10 hodin pak nabídne rozhovor Libora Boučka s hercem a skladatelem Ondřejem Brzobohatým, který posluchačům i zahraje. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až oblačno, kránu se ochladí k 15 stupňům, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až na 11. Zítra čekáme také letní počasí s teplotami do 32 stupňů, na západě Čech jen kolem 26. Odpoledne ale bude od západu v Čechách přibývat oblačnosti a přidají se přeháňky s bouřkami.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy před sjezdem na Přerov je na 278. kilometru nehoda již odklizena nad Krajnici. A na silnici 48 u Českého Těšína u hranic brzdí provoz omezení oprava povrchu vozovky a je tam kyvadlový provoz. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A po zprávách je tu divadlo.

0: pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy stručný příběh, originální zápletka a taky překvapivé rozuzlení. To jsou tedy všechno ingredience, které samozřejmě připravené ve správném poměru a umíchané podle osvědčených autorských receptů většinou zaručují u čtenářů a posluchačů úspěch. Notabene, když je tím, kdo připravuje tuhle skvostnou literární pochoutku, pan William Sidney Porter, známý po celém světě jako O. Henry. Tak pěkný poslech.

0: I amerického spisovatele s literárním pseudonymem O. Henry, to je vám doslova nepřeberná studnice nejenom pro naše divadlo. Tyhle drobné příběhy a vyprávění by se měly snad podávat jako kapky živé vody, když je člověku ouvej, zkrátka smutno nebo mu není do smíchu. A potom taková náhoda, cože? Počkejte, vy nevěříte na náhody? V O. Henryho povídkách někdy náhoda, stejně jako v životě, se hraje veledůležitou roli. Ostatně, jak jinak, i malá drobnost může být přece důvodem k nečekané a hlavně humorné zápletce. A navíc, když jde o lásku...
1: Představte si, že jdete po Broadwayi a máte 10 minut na vykouření doutníku po večeři a přitom se rozhodujete mezi nějakou kratochvilnou tragedií a něčím vážným, jako je například vaudeville, a najednou vám někdo položí ruku na rameno. Otočíte se a pohlédnete do fascinujících očí krásné ženy zasazené do diamantů a ruské soboliny. Ta žena vám vrazí do rukou strašlivě horký rohlík pomazaný máslem, vytáhne lesklé nůžtičky, odstřihne vám na převlečníku druhý knoflík zhora a už hbitě prchá příčnou ulicí a přitom se bojácně ohlíží přes rameno. Něco takového by bylo ryzí dobrodružství. Pokračovali byste v něm? Kdepak, vy byste rozpačitě zrudli, vy byste hodili rohlík zaraženě na zem a pokračovali dál po Broadwayi a přitom nesměle šmátrali po chybějícím knoflíku. Takhle byste se chovali vy, pokud ovšem nepatříte k té hrstce vyvolených, v nichž ještě nezhynul duch dobrodružství. Opravdových dobrodruhů nebylo nikdy mnoho. Ti, o nich se mluví jako o dobrodruzích na tištěných stránkách, to jsou většinou ziskuchtivci, kteří si vymysleli nové metody. Ti jdou za tím, po čem prahnou, za zlatými rouny, svatými grály, za láskou spanilých dám, za poklady, korunami a slávou. Rudolf Steiner však byl opravdový dobrodruh. Nejzajímavější na životě mu připadalo, že ho hned za rohem může potkat cokoliv. Jeho ochota pokoušet osud ho někdy zavedla na podivné stezky. Dvakrát strávil noc na strážnici. Znovu a znovu se dal na lep důmyslným ziskuchtivým šejdířům. Jedno vábné pokušení ho stálo hodinky a peníze. S nezmenšenou horlivostí však zvedal dál každou rukavici, kterou kdo před něj hodil, a přidával jí do seznamu svých veselých dobrodružství. Jednou večer šel kterou si příční ulicí ve starší části městského centra. Chodníky zabírali dva proudy lidí, těch, co spěchali domů, a té neklidné cházky vycházející z domova za ošidnou pohostinností oslnivě osvětlené tabule. Náš mladý dobrodruh ve dne dělal prodavače v jednom obchodě z pijány, ale nosil kravatu provlečenou kroužkem stopasu místo připevněnou jehlicí. A jak tak šel, upoutala jeho pozornost restaurace, jež vzbudila jeho nelibost, protože ve vitrince vedle ní uviděl prudce cvakající chrup. Když se však podíval lépe, objevil nad dveřmi vedlejšího domu elektricky osvětlená písmena firmy jakéhosi dentisty. Obrovský černoch v pitoreskním červeném vyšívaném kabátě, ve žlutých kalhotách a ve vojenské čapce nevtíravě rozdával kolem jdoucím nějaké kartičky. Tenhle druh zubolékařské reklamy nebyl pro Rudolfa nic nového a zpravidla člověka, co rozdával kartičky, přešel, aniž ochudil jeho zásoby. Ten večer mu však ten černý Američan strčil kartičku do ruky tak šikovně, že se Rudolf musel nad tím úspěšným manévrem pousmát a kartičku si ponechal. Po několika metrech se na ní bez zájmu podíval. Na to ji překvapeně otočil a podíval se na ní znovu, tentokrát se zájmem. Jedna strana byla prázdná, na druhé stála inkoustem napsaná slova Zelené dveře. V tom tři kroky před sebou uviděl kartičku, kterou jakýsi muž je muži černoch podstrčil, odhodil. Rudolf ji zvedl, bylo na ní zubařovo jméno, adresa a obvyklé říkání o zubních protézách, můstcích, korunkách a lákavé sliby bezbolestných operací. Dobrodružný prodavač klavíru se zastavil a zamyslel se. Pak přešel na druhou stranu a znovu se přidal k proudu lidí spěchajících kupředu. Když šel kolem Černocha podruhé, předstíral, že se ho nevšímá a ledabyle si vzal kartičku, jež mu byla podávána. Po 10 krocích si ji prohlédl, stálo na ní stejným rukopisem jako na první zelené dveře. Na chodníku ležely 3 nebo 4 další kartičky, které odhodili chodci spěchající za Rudolfem nebo před ním, upadly prázdnou stranou nahoru. Rudolf je obrátil, na všech do jedné bylo vytištěno to zubolékařské povídání. Pomalu se vrátil k vitrince s cvakajícím chrupem, u níž stál ten obrovský Černoch. Když ho míjel tentokrát, žádnou kartičku nedostal. Etiopan tam stál, někomu kartičku podstrčil, jiného nechal přejít bez obtěžování. Rudolfovi tentokrát kartičku nejen neposkytl, ale dokonce, aspoň jak se Rudolfovi zdálo, po něm jeho lesklý velikánský obličej sjel chladným, takřka přezíravým pohledem. Našeho dobrodruha při tom pohledu bodlo. Četl v něm mlčenlivou obžalobu, že byl shledán lehkým. Ať ta záhadná slova na kartičkách znamenala cokoliv, Černoch si ho 2x vybral ze zástupu za jejich příjemce a teď ho zřejmě zatratil jako někoho, kdo nemá moc důvtipu nebo dost odvahy utkat se se záhadou.

Náš mladý muž zůstal stát stranou od všeho toho zhonu a rychle odhadl dům, v němž, jak se domýšlel, na něj čeká dobrodružství. Přízemí bylo zřejmě domovem modistky nebo kožešníka, který měl v téhle chvíli zavřeno. První patro patřilo podle mrkajících elektrických písmen onomu zubaři. Polyglotický bábel tabulek nad nimi označoval příbytky věštkyň, švadlen, hudebníků a lékařů. Ještě výš hlásali zatažené zřasené záclony a lahvičky s mlékem odrážející se bíle od parapetů, že tam je hájemství domácností. Rudolf vešel rychle po vysokých kamenných schůdcích do domu a pokračoval dál po dvojích schodech potažených kobercem nahoru. Chodba tam byla nezřetelně osvětlená dvěma bledými plynovými hořáky, jedním daleko napravo a druhým blíž vlevo. Rudolf se podíval ke světlu, co bylo blíž, a v jeho bledé aureole uviděl zelené dveře. Na okamžik zaváhal, pak, jako by se mu před očima myhl potupný úšklebek onoho afrického žongléra s kartičkami, se hned vydal přímo k zeleným dveřím a zaklepal. Co všechno může za těmi zelenými výplněmi být? Hráčské doupě, prohnaní darebáci, kteří s obratnou dovedností líčí na někoho past, nebezpečí, smrt, láska, zklamání, zesměšnění, cokoliv. Uvnitř se ozvalo jemné zašustění a dveře se pomalu otevřely. Stála v nich dívka, které ještě nebylo ani 20, ale měla bílý obličej a potácela se. Jak pustila kliku, slabostí zavrávorala a zatápala rukou. Rudolf ji zachytil a položil ji na vyrudlou pohovku stojící u zdi. Pak zavřel dveře a rychle se rozhlédl po místnosti. Vyčetl z ní příběh spořádané, ale strašlivé chudoby. Dívka ležela bez hnutí, jako by v mdlobách. Rudolf se rozhlížel po pokoji, jestli snad někde neuvidí sud. Člověka v bezvědomí je přece nejlíp přehnout přes sud. Ne, to se dělá s utopenci. A začal dívku ovívat kloboukem. To mělo úspěch, protože jí krempou buřinky třepl přes nos a dívka otevřela oči. A Rudolfovi připadalo, že ty upřímné šedivé oči, ten vyzývavě ohrnutý nosík, ty kaštanové vlasy zvlněné jako úponky hrachu jsou krásné zakončení a odměna všech jeho nádherných dobrodružství. Ale byl to obličej žalostně hubený a bledý. Já jsem omdlela, že? Zeptala se dívka malátně. A kdo by taky neomdlel, jen to zkuste chodit po světě 3 dny bez jediného sousta a uvidíte. Himmel, zvolal Rudolf a vyskočil. Počkejte, hned se vrátím. A vyřítil se ze zelených dveří a letěl po schodech dolů. Za 20 minut se vrátil a místo zaklepání kopl špičkou do dveří, protože v náručí svíral celý sortiment potravin od kupce i z restaurace. Chléb a máslo, pečené kuře, láhev mléka a láhev vřelého čaje. Co je to za nesmysl, řekl zhurta, chodit po světě bez jídla. S takovýmihle hokus pokusy musíte přestat. Večeře je připravená. Pomohl jí na židli u stolu a zeptal se, máte nějaký čajový šálek? Na poličce u okna, odpověděla. A když se k dívce otočil zpátky se šálkem, viděl, jak se s rozzářenýma nadšenýma očima pouští do obrovské rychlokvašky, kterou s neomylným ženským instinktem vylovila z pytlíku jako první. Rudolf jí se smíchem okurku vzal a nalil jí šálek mléka. Nejdřív si vypijete tohle, nařídil jí. A pak dostanete trochu čaje a po něm kuřecí křidílko a teprve zítra okurku. A když dovolíte, abych byl vaším hostem, tak povečeříme. Čaj rozjasnil dívčiny tváře a vrátil jim trošku barvy. Pustila se do jídla se způsobnou zuřivostí vyhladovělého dravce. Když se jí poněkud vrátili síly, začala mu vykládat svůj malý příběh. Byla to jedna z tisíce historií, nad jakými velkoměsto dnes a denně zývá. Příběh o prodavačce s nedostačující mzdou, redukovanou pokutami, jež zvyšují objem zisku obchodu, o čase ztraceném nemocí a pak o ztraceném místě, ztracených nadějích a o zaklepání dobrodruha na zelené dveře. Když si pomyslím, co všechno jste prodělala, zvolal Rudolf, co pak nemáte v New Yorku žádné přátele, ani příbuzné, ani živou duši.
Já jsem taky na světě sám a sám, řekl Rudolf po pauze. To jsem ráda, vyhrkla dívka a mladého muže z jakéhosi důvodu potěšilo, že jí jeho opuštěnost není proti mysli. Pak jí z ničeho nic začala padat víčka a dívka si povzdechla. Já jsem strašně ospalá, řekla. Ale je mi tak hezky. Rudolf vstal a vzal do ruky klobouk. Pak vám popřeju dobrou noc, pořádně se vyspěte. To vám udělá dobře. Když uchopila jeho ruku a řekla dobrou noc, měla v očích otázku tak výmluvnou, tak upřímnou a tak úpěnlivou, že na ní odpověděl slovy. Zítra se ovšem přijdu podívat, jak se vám daří. Mně se tak snadno nezbavíte. Když byl u dveří, dívka se zeptala, jak to, že jste zaklepal na moje dveře? Na chvíli se na ně zadíval, vzpomněl na ty kartičky a z ničeho nic ho bodla žárlivost. Co, jestli se dostali i do jiných rukou, stejně dobrodružných, jako jsou jeho? Ale v tom si umínil, že se dívka nikdy nesmí dovědět pravdu, nikdy jí neřekne, že si je vědom, jak podivnému triku ji její zoufalá tíseň dohnala. Bydlí tady jeden náš ladič pijan, odpověděl, zaklepal jsem na vaše dveře omylem. Poslední, co v pokoji uviděl, než se zelené dveře zavřely, byl její úsměv. Nahoře na odpočívadle se zastavil a zvědavě se kolem sebe rozhlédl. Pak se vydal na druhý konec chodby, pak vyšel o patro výš a tam ve svých výzkumech pokračoval. Všechny dveře, co v domě objevil, byly natřené na zeleno. Zamyšleně se šel na ulici. Ten pitoreskní černý Američan tam dosud byl. Řekl byste mi, proč jste mi dal tyhle kartičky a co mají znamenat, zeptal se. Tamhle to máte, šéf, řekl Černoch a ukázal do ulice. Ale první jednání už nestihnete. Rudolf se podíval směrem, kterým Černoch ukazoval a uviděl divadlo, nad jehož vchodem svítila oslnivě písmena názvu nové hry Zelené dveře. Má to být moc prýma kus, pane, pravil Černoch. Ten agent, co na něj schání publikum, mi strčil dolar, aby jsem rozdal pár jeho kartiček spolu s doktorovým. A můžu vám nabídnout jednu tu doktorovu kartičku, pane? Na rohu bloku, ve kterém bydlel, se Rudolf zastavil na sklenici piva a na doutník. Když vyšel se zapáleným tabákovým smotkem ven, zapnul si kabát, posunul si klobouk do týla a řekl důrazně po uliční lampě na rohu, ale stejně si myslím, že mi cestu k ní označkovala ruka osudu, což, když to dobře uvážíme, řadí Rudolfa Steinera k opravdovým přívržencům romantiky a dobrodružství.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tak tedy, když nápoj lásky s Karlem Gottem, tak i v repertoáru povídek O. Henryho. Ta následující, jak jinak, Nápoj lásky, je zvláštní nebo vzácná tím, že ji Český rozhlas natočil už hodně dávno, totiž na začátku 60. let ve svém českobudějovickém studiu. A v jedné z rolí uslyšíte nejenom Antonína Harta, který se později úspěšně představil na několika pražských jevištích, taky ve filmu, v televizi a samozřejmě v rozhlase, ale uslyšíte i Adolfa Šmída, neboli Ádu Šmída. Ten je zase možná víc známější z vyprávění Báry Hrzánové, protože byl jejím dědečkem a vlastně i takovým zakladatelem dnes už slavné a stále pokračující herecké dynastie.
2: Tvůj sirup úžasně pomohl. Odlehlo mi na prsou hned po prvních lžících. Málem bych zapomněla. Gudlejovi od naproti se rozvádějí. Slyšel jsi už tu novinu? A co slečna Petersová? To by bylo něco pro tebe. Jenom si ji víc hledět, osmělit se, najít si příležitost. A starý Peters by tomu přál, jsi přece lékárník. Jenom ta plachost ti vadí, ale tu máš prostě po oci. Já jsem taková nikdy nebyla.
3: Ale když já, maminko, vlastně...
2: A sečna Petersová by s námi jistě chodila do kostela, na procházku. Mám o ní moc dobré reference. Moje přítelkyně paní Wardová ji jednou potkala na nádraží a slečna Petersová ji pozdravila. Moje přítelkyně hned
3: poznala... Ale já nechci slečnu Petersovou.
2: Synu, to slyším poprvé.
3: Já ji nemiluji.
2: To už jsem slyšela, ale na tom zase tolik nezáleží. A koho tedy miluješ?
3: Rozu, maminko. Rozu Ridleyovou.
2: Rozu Ridleyovou? Ale to je znamenité děvče, moje drahá přítelkyně.
3: Já vím, maminko.
2: No a? Už to ví? Ta slečna Ridleyová?
3: Ne, vůbec nic netuší.
2: Ale to je chyba, Iciku. Jestli to myslíš vážně, tak jednej, vyslov se, řekni to všechno. Jestli budeš váhat ještě týden, bude z tebe starý mládenec a pak ovšem bude pozdě.
3: Já to zařídím, maminko. Nemějte strach. Ještě dneska to zařídím.
4: Iciku, zavírám, dneska nemám čas.
5: Koukej, měj chviličku strpení.
4: Čanku, já totiž, abys rozuměl.
5: Já vím, náramně důležitá věc. Ale já mám na srdci taky něco vážného. Iciku, potřebuju medicínu.
4: Někomu se podařilo vrazit ti kudlu do žeber?
5: Kde to bolí, to si uhád dost dobře. Mám to pod kabátem a blízko žeber. Poslouchej, Iciku. Roza Ridleyová se mnou uteče z domova a dáme se odat ještě dneska večer.
4: Roza?
5: Střepy znamenají štěstí. Tak teda dáme se odat. Jen jestli vydrží v náladě až do konce. Linkujeme si to na útěk už 14 dní. Jeden den řekne, že se mnou uteče, a ještě ten večer zas říká na svatýho Dindy. Teď jsme se dohodli na dnešní večer. Tentokrát Roza vydržela a souhlasí už celý 2 dny, ale pořád ještě je 5 hodin času a tak se bojím, že mě zas nechá v reži, až si stoupnu na start.
4: Říkal jsi, že potřebuješ medicínu?
5: No, připravil jsem už nahoře v Harlemu hezký byteček s pugetem na stole a s hrncem na vaření postaveným jen spustit. A objednal jsem řečnidlo z kazatelny, aby čekal doma, že přijedeme v 9:30. Tentokrát to musí vyjít. Abych se kvůli téhle falešné překážce zase ještě dnes večer rozbíhal na plano, to teda nedopustím ani za milion.
4: To potom pořád ještě nevidím, proč mi tu mluvíš o medicíně, nebo co s tím vůbec já mám co dělat.
5: A co pak tě to kouslo? Všechno ti povím. Starý Ridley mě nemá ani trošku rád. Už týden nedovolil Roze vytáhnout se mnou paty. Kdyby jim nebylo líto ztratit nájemníka a strávníka, byli by mě už dávno vyhodili. Vydělávám $20 týdně. A Roza nebude nikdy muset litovat, že vyletěla z maminčinýho kurníka s Čánkem Egovenem. O, Iciku, měl bys už taky jednou okusit zlosti lásky. Ty to tady zdemoluješ. Iciku, potřeboval bys pořádný hlt ostré šťávy.
4: Musíš mi prominout, Čanku, já musím vyhotovit předpis.
5: Poslyš, Iciku, Neexistuje nějaká taková medicína, takový prášky, co by třeba s děvče jako naladili, aby měla člověka ještě radši, když je spolkne?
4: Ty!
5: No počkej, říkal mi ty Mlejsi, že jednou něco takového dostal od nějakého mastikulky z Horního Města a že s tím krmil svý děvče. Sypali to do limonády. Hned po první dávce byl hotový trumfový eso. A všichni vedle něho vypadali jako dva šupy na dluh. Netrvalo to ani 14 dní a měli svatbu.
4: Já...
5: No, myslel jsem si, kdybych měl pro Rozu třeba si jen jeden takovej prášek, abych jí ho podstrčil u večeře, že by to mohlo počťouchnout a že by jako spíš vydržela a už tentokrát nezradila, co jsme si ujednali. No, taky si myslím, že není zapotřebí zrovna pár volů, aby člověk vytáhl. Ale děvčata dovedou vždycky spíš pokřikovat podej nebo piš, než se honit za merunou. Kdyby ta medicína účinkovala třeba jen pár hodin, stačilo by to.
4: Kolik hodin se má strhnout to bláznovství s utíkáním?
6: V 9 hodin. Večeří se v 7, v 8 odejde Roza do postele, že jí jako bolí hlava. A v 9 mě starý parvezáno pustí na zadní dvorek, odkud je v plotě ze sousedství k Rydliovům vytržený prkno. Vlezu si pod její okno a pomůžu jí dolů po žebříku protipožární konstrukce.
4: Čanku!
6: Musíme s tím začít tak brzy kvůli tomu kazateli. Všecko půjde jako jedna fiela.
5: Ale aby Roza zase nezjankovatila, až se mávne ke startu. Můžeš mi urobit aspoň jeden takovej prášek, Iciku?
4: Čanku, právě s medikamenty toho druhu musí farmacent nakládat s největší opatrností.
5: Iciku, starý kamaráde.
4: Dobrá.
5: Já věděl.
4: Tobě jedinému ze všech svých známých mohu s takovým práškem důvěřovat. Pro tebe to teda udělám.
5: Iciku!
4: Uvidíš, jaké bude mít potom Roza o tobě mínění.
5: Já věděl, Iciku, že budeš mít pochopení.
4: Dva prášky stačí. A hodně zapít, nebo předem rozpustit.
5: Iciku, příteli, drž mi palce!
4: Haló? Haló? Haló? Haló?
7: Rydli!
4: Schönstein, to je pan Rydli. Promiňte, že obtěžuji, ale je to velmi, velmi naléhavé a řekl bych takové diskrétní. Ovšem situace si žádá rychlého zákroku. Rozhodného zákroku, pane Rydli.
7: Ale pane Schönsteine, kvěci.
4: Ano, ano, ano, hned se k tomu dostanu. Tedy, před chvílí jsem náhodou zjistil, prosím, může to být omyl, ale představte si, on chce unést vaši dceru.
7: Kdo?
4: Chang McGowan.
7: Nesmysl.
4: Mají to dobře promyšleno. Chang jí chce ze dvorku přistavit žebřík.
7: A to je všechno?
4: Ano. Totiž... Ano, to je vlastně všechno. A to je všechno, pane Rydli.
7: Ten kus líný irský kůže. Můžete dát krk na to, že hned nabiju brokovnici a počkám si na něho.
4: Ano, ano, ano.
7: A jestli se opováží na můj dvorek, tak odtamtud pojede místo ve svatebním kočáře v ambulanci.
4: Ano. Hurá! Maminko, požehnejte mi. Udělal jsem všecko pro Rozino i mý štěstí. Já totiž dal panu McGowanovi prášky pro spaní. Doufám, že Roza po nich bude spát jako... A že pan Rydli bude mít dobrou mužku.
8: Dnes půjdu za ní, dnes půjdu.
5: Starý brachu!
4: Čanku!
5: Slunce už svítí na naše štěstí. Podařilo se. Byli jsme spolu v cíli u velebníčka v 9 hodin, 30 minut a 15 vteřin.
4: A
5: dneska ráno vařila vajíčka v modrým domácím kimonku. Pane na nebi, mám já to štízko. Kamaráde Iciku, musíš k nám někdy přiklusat.
4: A prášky?
5: Jako ta medicína, co jsi mi dal? Teda s tím je to takhle. Zase jsem včera večer u Rydliu k večeři. Jak jsem se zakoukal na Rozu, tak jsem si řekl, Čanku, jestli už to děvče máš dostat, koukej ho dostat na rovince. Neskoušej žádný triky na takovou
6: spravedlivou rostlinku, jako je Róza. A tak jsem nechal ty pilulky od tebe v kapse. A potom mi padnou kukadla na jinou přítomnou osobnost, která, říkám si hned jako v duchu, nemá ráda svýho nastávajícího zetě, jak by ho ráda mít měla. A tak jsem si vyčíhal chvilku a vhodil jsem ty pilulky starýmu Ridleyovi do kafe. Chápeš?

Jako anděl si pak vlasy spustí, kolem úst začne jí náhle úsměv hrát.

0: Trojka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o lásce v příbězích povídek O. Henryho. Tu následující asi znáte, jak by ne. Ostatně už jste ji v našem divadle mohli slyšet třeba v podání Karla Hegera, ale dnes tedy tentokrát poprvé v ženském podání. Ten romantický příběh, který přesně splňuje to, o čem jsem mluvil na začátku, totiž skvělou zápletku a nečekaný závěr a poentu, nám přečte herečka Hana Součková. A že bude možná poněkud předčasně řeč o Štědrém dnu, ale kdeže? Podle O. Henryho jsou Vánoce tím nejzajímavějším a nejtajemnějším a taky nejpohyblivějším svátkem v roce. Během roku se prý ustavičně jenom blíží. Dobré dny, přátelé.
2: Dolar a 87 centů. Víc nic. A z toho 60 centů v jednocentových mincičkách zachráněných po jedné po dvou na nelítostném smlouvání s hokynářem, zelinářem nebo řezníkem. Della přepočítala 1 dolar a 87 centů. A zítra budou Vánoce. Zjevně se nedalo dělat nic jiného, než plácnout sebou na ošuntělé kanapátko a skučet. Della to udělala. Zatímco se nám paní domu zvolna propracovává od prvního stádia ke druhému, porozhlédněme se po bytečku. Podnájem za 8 dolarů týdně, interiér se nedá popsat než větou holou. V chodbě v přízemí schránka na dopisy, v níž by se z dopisu nedočkal a elektrický zvonek, z něhož by se zvonění nevymáčkal. K tomu příslušná tabulka hlásající James Dillington Young. Honosné Dillington uprostřed jména vylétlo na stožár v předešlém období blahobytu, kdy jeho majitel pobíral 30 dolarů týdně. Nyní, kdy se příjem zcvrkl na 20 dolarů, písmena ve slově Dillington zašla, rozmazala se a jakoby seriózně začala uvažovat o tom, že se i ona zcvrknou ve skromné a nevýbojné D. Nicméně, kdykoliv přišel James Dillington Young domů a vyšplhal se ke svému bytu, byl oslovován miláčku a náramně objímán paní Youngovou, kterou už znáte pod jménem Della. Potud vše v pořádku. Della se vyplakala a začala si hadříkem a pudrem restaurovat tváře. Stála u okna, bez zájmu sledovala ošklivou šedivou kočku na ošklivém šedivém plotě, na ošklivém šedivém dvorku. Zítra bude Štědrý den a ona má jen dolar 87 centů na dárek pro Jima. Měsíce už střádá cent k centíku a tohle je výsledek. Z 20 dolary týdně si vyskakovat nemůžeš. Výdaje byly vyšší, než čekala. Vždycky jsou vyšší. Dolar a 87 centů na dárek pro Jima, pro jejího Jima. Kolikrát si v šťastných chvilkách představovala, co hezkého mu koupí. Něco hezkého a vzácného a přepichového. Prostě něco aspoň trochu hodného té cti, že mu může patřit. Náhle se prudce odvrátila od okna a přistoupila k zrcadlu. Oči jí zářivě planuly a z tváře jí během 20 vteřin zmizela veškerá barva. Rychlým pohybem si uvolnila vlasy a nechala je splývat rozpuštěné v celé jejich délce. Ve vlastnictví Youngových byly dvě věci, na které byli svrchu jmenovaní patřičně hrdí. Jednak to byly Jimovy zlaté hodinky, patřící kdysi otci a předtím praotci, a jednak Deliny vlasy. Kdyby za oknem na protilehlé straně světlíku bydlela sama královna ze Sáby, Della by si neodpustila tu a tam nechat své rozpuštěné vlasy po koupeli povlávat z okna ven a degradovat tak veškeré šperky a cenosti jejího veličenstva na pouhou vetež. A kdyby sám král Šalamoun byl tady v baráku domovníkem a suterén měl předspaný svými poklady, Jimovi by to nedalo, aby pokaždé, když půjde kolem, nevytáhlo hodinky. Jen aby viděl, jak si ten monarch rve závistí vous. Teď se tedy Deliny krásné vlasy hrnuly v proudech kolem ní. Čařily se a blištěly, jak kaskády hnědých vod. Spadaly jí až pod kolena a zahalovaly ji celou jako roucho. Spěšně a nervózně Della své vlasy opět spoutala. Jen na chvilku zaváhala a zarazila se v nehybném postoji. Slzička či dvě ukápli na odraný koberec. A už měla na sobě svůj starý hnědý kabátek a svůj starý hnědý klobouk. Se zavířením sukní a pořád ještě s jiskrou v oku proplula dveřmi a pelášila po schodech dolů na ulici a dál. Zarazila se až před cedulí Madame Violetová. Vlasové doplňky všeho druhu. Vyběhla do prvního patra udýchaná, jen tak se stačila sebrat. Madam, mohutná, tvarohovitě bílá netýkavka, byla na hony vzdálená fialce. Koupíte mé vlasy? Zeptala se Della. Kupuju vlasy, řekla madam. Sundejte si klobouk, ať se můžu podívat. A už se zas rozlily hnědé kaskády. $20, řekla madam a zkušenou rukou si potěžkala tu záplavu. Dejte mi to rychle, řekla Della. Ojoj. Ale následující 2 hodinky se vznášela jak na křídlech motýlích. Radši však zanechme otřepaných metafor. Prostě rabovala krámy v honbě za dárkem pro Jima. Nakonec ho našla. Jedině pro Jima byl stvořen, pro nikoho jiného. V žádném z obchodů, které prošmejděla skrz naskrz, nenašla nic podobného. Byl to platinový řetízek jednoduchého střídmého vzoru, patřičně proklamující svou cenu pravou svou podstatou a ne nějakými křiklavými parádičkami. Tak to se vždy pozná dobrá věc. A tato byla skutečně hodná Jimových hodinek. Ledva řetízek uviděla, věděla, že musí patřit Jimovi. Patřili k sobě. Neokázalost a hodnota. To charakterizovalo oba dva. Odevzdala $21 a s 87 centy pospíchala domů. Měla co dělat, aby své rozdychtění schladila trochou rozumu a rozvahy. Vzala si želízka na vlasy, zapálila plynový hořák a jala se napravovat pohromu, kterou jí velkorysost spojená s láskou napáchali na hlavě. A to je vždy nesmírně těžký úkol, přátelé, kolosálně. Za 3/4 hodiny měla hlavu pokrytou drobnými hustými kudrlinkami, takže se náramně podobala uličníkovi z 5. obecné. Prohlédla si svůj obraz v zrcadle pečlivě a kriticky. Jestli mě Jim nezabije hned, sdělila si z očí do očí, tak mi poví, že vypadám jak Hobsanda z kabaretu. Ale co jsem mohla dělat? Co jsem mohla dělat s dolarem a 80

0: čas. Chudák, bylo mu sotva 22 a už má být hlavou rodiny. Potřeboval by nový kabát a chodí bez rukavic. Stanul ve dveřích a zarazil se. Oči upíral na Delu a bylo v nich něco, čemu nerozuměla a co jí těsilo.
1: Jime, miláčku, zasténala. Nedívej se na mě takhle.
2: Nechala jsem si ustřihnout vlasy a prodala jsem je, protože bych Vánoce nepřežila, kdybych pro tebe neměla dárek.
1: Zase mi narostou, uvidíš. Viď, že ti to nevadí. Mně vlasy rostou strašně rychle. Řekni, veselé Vánoce, Jime, a buďme šťastní. Ani nevíš, jaký krásný, jaký nádherný dáreček pro tebe mám.
0: Ty jsi dala ostříhat vlasy? Namáhavě ze sebe vysoukal Jim, jako by se k této do očí bijící skutečnosti musel dopracovat po značném duševním úsilí.
1: Dala jsem si je ostříhat a prodala jsem je, řekla Della. Co pak mě už takhle nemáš rád? Jsem to já, i když nemám vlasy.
0: Jim se pátravě rozhlížel po místnosti. Takže vlasy už nemáš, řekl s výrazem takřka idiotským.
1: Ještě drý večer, víš? Tak buď na mě hodný, protože jsem se jí vzdala kvůli tobě. Ty vlasy se daly spočítat, řekla s náhlou sladkou vroucností, ale mou lásku k tobě nikdo změřit nedokáže.
0: Můžu dát smažit řízky, Jime? Rázem se Jim probral z tranzu a vzal Delu do náručí. Na 10 sekund všímejme si radši z diskrétní pozorností nějakého nepodstatného objektu v druhém koutě pokoje. $8 týdně nebo milion ročně, jaký je v tom rozdíl? Matematik či učenec by jistě usuzoval chybně.
1: 3 králové se dostavili s převzácnými dary, ale na tohle by se nezmohli. Kterouž to temnou narážku ještě objasníme.
0: Jim vyňal balíček z náprsní kapsy kabátu a hodil ho na stůl. Nemysli si o mě, Bůh ví co, řekl Jim.
1: Žádná ondulace, amputace či operace tvých vlasů nemůže způsobit, abych miloval svou holčičku míň než dosud. Ale až rozbalíš tenhle balíček, pochopíš, proč mě to ze začátku tak vzalo.
3: Bílé prstíky jeli se hbitě cupovat provázek a papír. V zápětí radostný výkřik a pak běda. Rychlý typický ženský přechod k bědování a lamentaci, vyžadující bezprostřední zapojení veškerých lácholivých schopností pána domu. Neboť zde ležely hřebeny. Souprava hřebenů, na temeno i protýl, které Della už dávno chodila uctívat k výkladní skříni na Broadway. Nádherné hřebeny z pravé želvoviny, s obrubou posázenou drahokamy, náramně barevně ladící s těmi překrásnými ztracenými vlasy. Nesmírně drahé hřebeny, jak věděla, po nichž její srdce prahlo a toužilo, bez sebe menší naděje, že jí kdy budou patřit. A nyní jsou její. Avšak ty kadeře, které měly být zdobeny touto vysnívanou ozdobou, jsou fuč. Přece však je přivinula k hrudi a za chvíli byla i schopna vzhlédnout, upřít své uslzené oči na Jima, usmát se a říct: mě vlasy rostou strašně rychle, Jime.
0: Jim ještě neviděl její krásný dárek. Dychtivě mu ho podávala na otevřené dlani. Matný vzácný kov se blýskal od lesky jejího horoucího nadšení.
1: No, není perfektní, Jime. Zběhala jsem celé město, než jsem ho našla.
2: Teď se musíš koukat, kolik je hodin, aspoň 100krát za den. Půjč mi hodinky, ať vidím, jak se k ním ten řetízek hodí.
0: Ale Jim neposlechl. Svalil se na kanape, založil si ruce za hlavu a usmíval se.
1: Víš co, Delo, řekl.

Odložme svoje vánoční dárky na čas stranou. Jsou až moc krásné, než abychom si je teď mohli užít. Hodinky jsem prodal, abych ti mohl koupit hřebeny. A teď už dej prosím tě smažit ty řízky.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. Dneska se vás zeptám na něco, co možná není úplně jednoduché říci nahlas. Dokázali jste si někde v životě říct o vyšší plat? Řekli jste svému šéfovi, myslím, že si zasloužím víc. Možná jste měli pocit, že pracujete dobře, že jste spolehliví, že svou práci děláte opravdu na výbornou, ale stejně jste se neodvážili si o přidání říci. Protože jste možná byli vychováni trochu jinak. Člověk měl být rád, že má práci, držet krok a moc si nevyskakovat. A tak mě dnes zajímá vaše zkušenost. Jak to bylo za vašeho pracovního života? Říkali jste si o peníze, když jste cítili, že byste měli nárok na přidání, nebo vám zaměstnavatel přidával pravidelně sám? A povedlo se vám někdy vyjednat si vyšší plat? Třeba si dnes večer zavzpomínáme na doby, kdy se o penězích v práci mluvilo úplně jinak než dnes. Tak mi zavolejte. Dokázali jste si v životě říci o vyšší plat? A jak to dopadlo? Nebo jste byli nadřízeným a museli jste řešit dotazy vašich podřízených na platové podmínky? Volejte Jarku Barbuříkovou z Línské studio 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince. Vzpomínáte si, kdy jste si naposledy řekli o vyšší plat a dokázali jste vůbec někdy za svůj život říci šéfovi, že byste si zasloužili přidat? Paní Ludmila z Brna je s námi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jaruško. Já vás zdravím a zdravím všichni posluchači noční linky. Tak já vám řeknu, že já se nebála jsem se nikdy, že abych si neřekla o větší plat. Protože já jsem byla vyučená panská Krejčová a dostala jsem se do provozovny, kde byli čtyři chlapi a nás tam po vyučení dali jednoho kluka a mě. A oni mě pořád dávali jenom párat věcí a to se musela vypárat, vyžehlit, dát to nastříhat a oni mi to zase vrátili a pak jsem teprve šila. A já jsem za to měla pár korun. Tak to jsem se teda ozvala a říkala jsem, že jsem vyučená a že nejsem zvědavá, pardon, tady dělat jenom jako tu, která tady páře. Tak dobře, tak nakonec, no tak jsem to proplakala taky ze začátku, ale pan šéf potom mě přidal, tak to bylo jednou. Potom jsem si našla přítele, protože jsem byla rozvedená, a on měl výrobnu cukrovinek. Přes týden dělal zákusky, on to nedělal, on to jenom rozvážel. On byl šéf a měl společníka, které to tam řídil. A oni si mysleli, že získají levnou pracovní sílu, jo? Takže já jsem chodila na 9 hodinu a dom jsem šla v 6 hodin a večer. A teďka bylo vždycky konec měsíce a že bude peníze. A tak já na něho, ne na to přítele, na toho šéfa tam. Já říkám, a že byste taky mě vyplatili? A on říká, no to musíte říct panu šéfovi. Já říkám, no ale on říká, že vy jste šéf, tak počkejte, až on přijde. Tak on přijel, že bude rozvážet a on říká, Liduška by chtěla peníze taky. A protože já jsem tam, Jaruško, třeba na Vánoce jsme měli zakázku 3 metráky cukroví. Kdybyste to viděla, já jsem potom už vůbec nemohla cukroví vidět. Bednu, jak je na ovoce, plnou pracny. No to, když jste naplnila, pak on to pekl a já jsem to zase vyklopila. A nebo rohlíčku. No to bylo...
0: Dobře, vraťme se ale k těm penězům.
1: A já jsem rodin k penězům. No a on přišel a že taky to vyplať, ten můj přítel. Tak on mě dal peníze a já říkám, a to si děláte srandu, ne? Tak za to by vám nedělali ani Vietnamky. A on říká, no jo, však on se s váma potom vyrovná ještě. Takže on se bál mě dát peníze a ten můj, tak já jsem mu potom pál, posluchy, když si myslíš, jako, že já tady budu dělat hlopáka, tak to teda ne. Tak on mě potom ještě 2000 přidal. Tak a to bylo. A po třetí, já jsem dělala ve škole, abych děcko dostala do školky, tak tam se u nás v Tišnově otvírala nová školka. A tak my jsme to tam všechno museli umývat, co jsme byli najati, bylo nás 9, učitelky a pracovník a uklízečky 2, to jsme byli my. A kuchařka 1, tam měla taky pomocnicu. No a oni normálně pořád přidávali učitelům a nám nic. Já říkám, no tak to teda takhle to nepůjde. A já jsem byla za dobře, já ne, že bych byla tak drzá, ale byla jsem za dobře s ředitelkou a ona, já jí říkám, poslouchej, ale to je nespravedlivý, když byly odměny, já říkám, jako učitelky tady se stojí, jo, aby šli na procházku, tak děcka tady nechávají válet v písku, aby byli nemocní. A a mít potom tady všude písek, to není možný. A ona, no dobře, tak já vám přidám. Tak vám potom přidala, ale až si vyzkoušela, co to obnáší, protože já jsem byla vyučená ta Kryčová, takže ona po mně chtěla třeba, abych něco šila doma. Já do celé školky jsem šila závěsy, do celé školky jsem šila záclony a ona vždycky mi říkala, běž dom a já za tebe budu, když děcka spijou, tak já za tebe budu uklízet, protože to jsme museli umýt třídu po obědě, záchody, šatny a tak. Takže, a představte si, já jsem teda přišla a ona v kalotkách a v podprsence uklízela. A říká, že spocená, to je strašná práce, no to bych teda dělat nechtěla. Tak potom se k nám chovali líp. Jo, takže jsem otevřela pusu, nebála jsem se. A potom ani mě navedlo malý do Eroha, tak tam jsem se...
0: Už když jste začínala ve své první práci jako švadlenka, tak jste se nebála říct o přidání. Potom jste řekla svému partnerovi docela teda zajímavým způsobem, aby vám přidal. A třetí historka byla vlastně taky podobná a originální. Paní Ludmilko, moc děkujeme za zavolání, děkujeme, že nás posloucháte, že se zapojujete. Pojďme teď poslouchat příběhy ostatních a vám přejeme klidný, krásný večer.
1: Já vám děkuju za přijetí. A už šlech ten Robert. A že ho zdravím, protože on je pořád zdravý. Takže ho zdravím taky. A přeji vám krásný zážitky, co vám co kdo řekne. To jsem velice zvědavá.
0: Já taky. Kolikrát jste si v životě pomysleli, že už byste si měli vydělávat víc? A našli jste někdy odvahu to také skutečně říci nahlas vašemu nadřízenému? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla skupina Elán v noční lince Českého rozhlasu. Peníze jsou citlivé téma, zvlášť když o ně máme požádat svého šéfa. Jak jste to měli vy? Uměli jste si říci o vyšší plat? Na to se vás teď ptá Jarka a ptám se paní Boženky, která volá z Hradce Králové. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás všichni zdravím a chci vám říct můj případ. Já jsem nastupovala v roce 59 do cihelny, protože jsem nemohla nikam dojíždět, prostě bydleli jsme na vesnici a měla jsem 3 děti, 2 chodily do školky a jedna byla 6měsíční. Tak mě nabídla moje mamka, že se o ní postará. Tak manžel jezdil autem nákladním v cihelně, tak mi říká, jestli jako bych nejezdila s ním. Tak jsem s ním jezdila asi 3 roky, to jsme vagónovali a prostě vykládali uhlí a tak. No, ale pan vedoucí za mnou přišel a říká mě, že jako manželé nesmějí pracovat na stejným pracovišti, co se týkalo účetních a vedoucích, a ne teda jako nás, když jsme oba dřeli u toho auta. Tak mě vzal do výroby. A já jsem už mezi tím tam pracovala a tak jsem prostě to brala. No, nebylo mi to jedno. A my jsme brali výplatu, bylo to v zimě, 400 zálohy a 360 jsme dobírali. Ten jeden měsíc jsem to spolkla, ale ten druhý měsíc, když jsem si šla pro výplatu, tak teda mě to rozhodilo a říkala jsem, že za ty peníze dělat nebudu. Přišla jsem do ty lisovny a říkám, bylo nás jich tam asi 10 a tak jsem říkala, já za tyhle peníze nedělám. A ženský se ke mně připojili a prostě jsme stávkovali. Nepracovali. A pán, co byl, dělník, že jo, co byl u lisu, tak šel do kanceláře a přišel s vedoucím a on prostě říká, proč jako nechceme dělat, a já říkám, my chceme dělat, ale ne za tyhle peníze. 2 to měli v úkole u toho lisu a my jsme to měli v časovce. A on prostě říká, no tak ať ještě to jako dokončíme tu směnu, a zavolal na ředitelství do Jičína a ty přijeli z toho ředitelství a já jsem trvala na tom, ať teda nám to dá všem úkolem, že za tyhle peníze dělat nebudu. No a pan ředitel se do mě jako pustil, říká mě, no, že prostě to cihelna tak neprosperuje a že teda se musíme smířit s menšíma platama. A já jsem říkala, my se musíme smířit s menšíma platama, já můžu jít do obchodu a můžu říct, dejte mi ten chleba levnějc, my si tolik nevyděláme. No prostě jsme se dali do debaty a já jsem jako říkala, že dokud nám to nedají jako úkolem všem stejně, takže jako nebudem pracovat. No, měla jsem obavy, aby ženský vydrželi, aby jsme teda všichni drželi za ten jeden provaz a byli všetky proti tomu, aby jsme dělali v té časovce. No a když pan ředitel viděl, že s námi nic nesvede, tak nám asi za den poslal úkoláře, který nám to všechno jako zúkoloval. No a my najednou jsme brali těch 1200 nebo tak nějak. No takže mě pak pan ředitel nazval, že jsem rebel a že podněcuju ke stávce. Já jsem říkala, no tak když mě vyhodí, ať mě vyhodí, tak to za těch 760 korun si práci najdu. No ale dopadlo to dobře, že nám teda všem přidali, nebylo to moc, ale v cihelně byla dřina, ať jste sáhla na to, jste chtěla, tak prostě jste se nadřela, že jo. No tak to dopadlo takhle, že jsem se jako nebála ozvat.
0: Vy jste šikovná, no tak vy jste měla ten motivátor, že když to nevyjde, tak půjdete jinam, kde si tu práci najdete, peníze vyděláte. A jste hrdinka.
1: No, tak...
0: Jak dlouho jste tam potom ještě pracovala?
1: No tak já jsem u cihelen pracovala celkem 20 roků, ale my jsme se pak přestěhovali do Hradce a manžela přeložili i s tím nákladákem sem do pomocných provozů, ale my jsme pak spadali pod Hrochu v Týnec, takže jsme zase spolu jako jezdili, že jsem jezdila jako závozník, víte, takže jsem už v té cihelně jako nedělala. No.
0: No já teď přemýšlím.
1: V těch tří vesnici, no.
0: Jaké to bylo být s mužem tolik let v práci, sedět tady s ním v kabině vozidla a pak ještě doma v obýváku?
1: Teď se mě ptáte tak, jako mi to říkali ženský, co jsme jezdili po těch provozech, ty říkali, jak ty to můžeš vydržet 24 hodin s mužem, ale já, můj muž byl šikovnej, já jsem ho nechala, ať tu práci řídí, nebo prostě tak nějak, protože tenkrát byly vytěžovací střediska, že jo, takže my, když jsme jeli na delší cestu, tak jsme museli mít i náklad zpátky. No a víte, co já jsem o tom mluvila, když mě naštval, tak jsem mu uvařila rejži, co on neměl rád, víte. A už jsme se pak, on mě říká, co pak jsem provedl. Já říkám, no, tak si vzpomeň. Protože když jsem jako si vyhoudávala v autě, tak nebylo slyšet a on na to ucho zrovna, co jsem já jako byla na té straně, tak on mě slyšel. Takže on na mě vůbec nereagoval, když já jsem si vylejvala srdce v tom nákladňáku. No,
0: tak až... Boženko, tak děkujeme moc za vaši návštěvu, bylo to milé. Tak kéž by bylo víc takových dalších pozitivních příběhů dnešní noční lince. Opatrujte se, zavolejte zase někdy. Ano?
1: Děkuju, Jaruško, a všem přeju dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. O čem si dnes povídáme? Ohlížíme se za naším pracovním životem. Vzpomínáme si na ty chvíle, kdy jsme si řekli o předání platu, anebo jsme si chtěli říct a nedokázali. Povedlo se vám někdy zaměstnavatele přesvědčit o tom, že máte nárok na vyšší plat? Koho se ptáme, koho můžeme pozdravit a představit?
1: Dobrý večer, se mnou Jiří, jsem ze Středočeského kraje.
0: Jiří, vítejte a povídejte.
1: Už mohu povídat?
0: Ano.
1: No, já bych to trošku otočil. Říct si o zvýšení platu přímo, to jsem nikdy nedokázal, takhle napřímo, ale šéf nám přidal plat na základě naší výkonnosti, že jsme opravdu víc pracovali a zákazníci, kteří na nás byli závislí, celá firma, jako skladníci, tak prostě se tom zmínili a já jsem taky něco poznamenal, že za ty peníze, ale ne šéfovi. No a pak se stalo, že jsme něco na firmě slavili, to byla malá firma, 10 špičkových inženýrů a 2 skladníci. Tak se na firmě něco slavilo, všichni jsme si týkali dávno, to bylo úžasné prostředí rodinné, ale makalo se tam. A sekretářka říkala, hele, běž vedle za Jindřichem, tak jsem tam šel, tam byla další sekretářka, jo, Jindřich tady, on hned přijde, ale tady máš obálku. Já říkám, no, tak to jsem jako přehnal s nějakou svou takovou tou drzostí, že moc pracujeme a neodpovídá tomu naše výplata. A tak jsem tak trošku se staženým jako vyšel z kanceláře, otevřel jsem tu obálku.
0: Čekal jste výpověď?
1: No, výpověď, no čekal jsem nějakou nepříjemnost, že? Uhum. Výpověď, to se tenkrát tak nějak nedávalo. Já už jsem asi 23 roku v důchodu, to už je dávno.
0: Tak nás nenapínejte, byly tam peníze.
1: A v té obálce bylo pracovní, ne, to zařazení nebo výše platu z 18 000 na 25 000. No. A to mě ohromilo po druhé tedy, spíš milé. A jak se tam slavilo, tak jsem řekl, tak Jindřichu, vše se jmenoval Jindřich, Jindřichu, od teďka žádný remcání ode mě neuslyšíš. A on se tak lehce usmál a řekl, to předpokládám. To byl výjimečný člověk a jméno Jindřich, když někde někdo má na vizitce, třeba teďka většinou doktoři, tak poznamenám, že mám na to jméno velice dobré vzpomínky. Takže abych se vrátil na začátek, že o to zvýšení platu se dá říct obráceně jako zvýšeným pracovním výkonem, a když to se nebocení, tak je to špatný, tak jdu jinam. To říkám těm, co ještě pracují.
0: Máte pravdu. Jen říci si o vyšší plat chce odvahu, možná to chce nějakou zkušenost, chce to být trošku diplomatický, ale musím říct, že vy jste na to šel velmi dobře. Lišácky a dává to smysl.
1: Ano, taková byla kdysi doba. A když jsem pracoval jako dělník v chemickém provoze na směny, to by dneska nikdo nevydržel, ta fabrika už taky je odstavená, tam jenom zůstal komín obrovský, tak tam jsme taky dostávali za práci rizikovou skutečně velký peníze, že kolikrát jsem řekl mistrovi, když se, to se dávali peníze do ruky, hotově, z pytlíku takového výplatního, tak jsem říkal, Honzo, kdyby něco, já ty peníze vrátím.
0: Protože vy jste dobrý, tenkrát jsme, Jiří, to je.
1: Tenkrát jsme měli 8,50 na hodinu a to bylo proti zákonu, že jsme brali 16 korun na hodinu. Jo? Čili dvakrát tolik. To byly skutečně vydělané peníze. Byla za námi vidět práce prostě. A tak to bylo, no. Ty vzpomínky zůstaly. Naštěstí jsem všechno přežil, všechny ty pracovní úskalí a jsou jako důchodce. Teďka už si to odpočítávám. Bude to asi 360 dnů do doby, než oslavím 80, pokud dožiju. A tady to rádio střední Čechy, že jo, poslouchám. A teďka jsou vzhůru, protože byl fotbal a to byl adrenalin, to byl teda adrenalin maximální. Jak ty vaše mančavky hrály, takže i v tomhle věku prostě sport.
0: Tak to má být.
1: Čechy.
0: Ano, a ideálně jakýkoliv regionální. Děkuju, že jste se dnes zapojil, že jste s námi teď vysílal noční linku. Jiří, moc vás zdravíme. A?
1: No, taky zdravím, ale pro posluchače. No, končila hudba, já jsem stisknul telefon a naprosto nepřipravený jsem hned byl do vysílání. Takže taky od vás je to takový. Férový.
0: Ano, je to díky paní Ivece, pro ní teda bohužel, protože nám vypadla těsně před vysíláním, takže jsme se do toho obuli a naskočil jste teda opravdu naprosto nepřipraven, ale zvládl jste to na výbornou, jen tak dál.
1: Sadím sportku zítra, nebo jak se to jmenuje.
0: No, můžete.
1: Dobrou noc.
0: Opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

a znáš i svět. Sto problémů dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: Za jednu minutu bude 11:45. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a vyprávění paní Ivety. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji, děkuji, krásnou noc. Zdravím všechny dobrý lidičky a chtěla bych říct k tomu tématu. Já jsem si nikdy o zvýšení platu neřekla, protože jsem ani nemohla. Jo? Já jsem dělala, jak je ta písnička teď od toho Korna, paní učitelka čeká před školkou, tak já jsem pracovala ve školství, jo? Učitelka mateřské školy, takže my jsme měli daný fixní plat. Já jsem začínala v té době, když mě bylo 23 po mateřské, 1600 korun jsem měla, jo? 1600. A potom dle roku odpracovaných se to stupňovalo, ta výše výplaty, takže to jsem si nemohla jako říkat o nějaký peníze. To bylo prostě dáno. Ale teď co chci říct, já jsem jednou, potom jsem dělala za nějaký roky, jsem se vypracovala, že jsem dělala ředitelku ve školičce a dostala jsem určitý rozpočet. A když vám zbyly ke konci roku peníze, jo, jako pro tu moji školičku, tak jsem to mohla rozdělit, jo, mezi ty zaměstnance podřízené, mě podřízené, dát jim odměny. Já jsem to vždycky dělala. Ale můžu vám říct, byly ředitelky, že normálně, když to jako nerozdělíte, nerozdáte, tak to jde státu. To propadá státu. Tak já jsem vždycky, co jsem měla ty peníze, tak já jsem dala školnice třeba, představte si, ona měla chudérka, měla zkrácený úvazek, tak měla plat kolem 5000, to bylo nic tu dobu, jo. Já jsem jí dala odměnu před těma Vánocema 21 000 k tomu platu. Ta byla bez sebe, ta byla divživa. Učitelce, co jsem tam měla, taky jsem dala takovou vysokou odměnu. Ty brali peněz a teďka ještě mě tam zbyly prostředky a já říkám, já tady celý rok makám, je to jako fakt, to byla práce, jo, účetnictví a takový, inventarizace a tak dále, pošta a tak dále, jo, pokladní deník, já nevím co, akce na vesnici, tak já, mě tam zbylo ještě tak 20 000, tak já jsem si napsala normálně na papír, že uděluji nebo dávám odměnu té a té, jako mě, ve výši, teď jsem napsala tu částku a šla jsem s tím na obec, protože školička byla dole, obec byla nade mnou, tak jsem šla za panem starostou, protože on, jako on byl de facto můj nadřízený, jo, to byla tenkrát školička, já jsem to tam uváděla, jak se to říká, já jsem tu školku zaváděla, jakože teď to neumím říct, jak se to dělalo. Prostě jsem mu zaváděla a s nějakou tou právní způsobilostí, nebo já to teď neumím vyslovit. A šla jsem nahoru za tím panem starostou, teď jsem mu předložila ten papír. A jestli to podepíše, jako, protože on jako můj nadřízený de facto, starosta byl můj nadřízený. Takže pokud to podepíše, já tu odměnu dostanu. Takže já jsem sama sobě normálně, teď na to vzpomínám, dala odměnu, já nevím, 20 000, jo. Teď on na mě hleděl úplně vyjevené, jak to mám říct. Tam byla ta paní úřednice, ta jeho sekretářka. Ty na mě hleděli, on to četl a on mě to podepsal, ale byl úplně, byl perplex. A on mě to podepsal, protože já jsem mu říkala, že jsem dala školnici odměnu 21 000, učitelce odměnu a že ještě tam zbývá 20 000 a pane starosto, kdybyste byl tak laskav a podepsal to, protože já ty peníze nechci vracet státu. Já
0: myslíte, to nerozdělím. Ivetko, myslíte, že byly takové paní ředitelky, které to tam nechali
1: právě
0: propadnout?
1: Já vám to chci říct, ano, nechali normálně, ano. A vím o několika, že jsem se s nima tenkrát bavila, že na těch, my jsme chodili na takových schůze těch ředitelek a kolikrát mě řekli, co bych jim dávala, co bych jim měla dávat, oni si to nezaslouží a takový řeči. Já říkám, a proč? Proč bych jim to nedala? to propadne jinak státu. Já kdybych ty peníze nerozdělila, tak normálně opravdu by to propadlo a každý rok jsem dostávala nový rozpočet na výplaty a tak dále. A já jsem je tak měla ráda, ty holky, to byla školnice a pro mě to nebyla obyčejná školnice. Pro mě to byla Eva a ta tenkrát měla úplně infarkt. Já jsem jí dala k platu, ona měla plat, já nevím,

0: muž to byl, kolem 30, a on chtěl odejít do Prahy, jo, a manžel, co se týká taky těch peněz, aby si ho udržel, on mu přidal peníze. Já říkám, proč jim dáváš? To byly platy, co jim dával. A to bylo tak, já nevím, to je zpátky tak 20 let. A já říkám, proč mu dáváš tolik peněz? A on říká, protože chtěl jít do Prahy, abych si ho udržel. Já jsem si ho vychoval, vyškolil, jo. On má výhradní zastoupení s tou firmou, co dělá po celé České republice, vyjíždí do celého světa, obchoduje všude. Rusko, Arabské Emiráty, pardon. Všude.
1: No, Polsko, Ivetko, Rusko. Já myslím, že měl váš manžel dobrý přístup, uvědomoval si, že kvalitního a spolehlivého zaměstnance je potřeba nejenom získat, ale také si ho umět udržet, a právě to férové finanční ohodnocení je jeden ze způsobů, co si budeme povídat.
0: No, peníze jsou peníze. Ne, on ho vyškolil, zaučil, všechno ho naučil, a ten chlapec, mladý muž tenkrát, chtěl odejít, já nevím, po 3 letech, že jde do Prahy. Tak manžel mu přidal,
1: ano.
0: Ten bral takový prachy, bere od manžela, on si těch lidí váží, jo, my jsme spolu, ale já to vím, tenkrát jsem s ním žila, říkám, proč mu dáváš tolik peněz.
1: Dobře, Ivetko, tak děkujeme, děkujeme za sdílení, za to, že se zapojujete do noční linky, a budeme spolu teď poslouchat Marka Ztraceného, bude zpívat Vítr do plachet a potom příběh dalšího posluchače. Co říkáte?
0: Zdravím všechny lidičky, dobrý.

0: Marek Ztracený zpíval v Noční lince. Za 5 minut tady bude půlnoc, ale ještě jeden příspěvek stihneme, co říkáte. Pan Jaromír se k nám přidává teď ve vysílání. Šťastnou cestu, vím, že jste na cestách. Téma určitě znáte. A peníze, přidání. Umíte si říci o zvýšení platu? Byl jste někdy v té situaci?
1: Já už jsem to jednou udělal, ale jsem na to doplatil. Já jenom, já jsem se neozýval, ale já slyším bylo před 20 lety a ještě spíš. To bylo, to je pravda. Ale dneska vám žádné nepřidá. Tehdy se dělalo ve fabrikách, které byly státní a tak dále. Dneska děláte na podnikatela, jo, takže on vám může a nemusí přidat, spíš vám nepřidá. A všem z toho důvodu, jako třeba můj šéf, ten má hospodu, která neprosperuje, tak já na něm musím vydělat. Druhý, ten jezdí na golf, čtvrtý jezdí střílet do Afriky. A na to my musíme, jako my obyčejní dělníci, vydělat. Takže my obyčejní, jako nemáme nárok na nějaké zvýšení platu. Chlapi to zkoušeli v jiných firmách, co ty kluky znám, neuspěli. Radši si vzali lidi z Ukrajiny.
0: To je zajímavé srovnání.
1: Jim dalo míň a jsou spokojení. Je spokojený jak podnikatel, tak je spokojený i ten zaměstnanec, ten Ukrajinec, protože má práci a má nějaké peníze.
0: Vy tedy máte zkušenost, že dříve bylo zvyšování platů přirozenější, zatímco dnes, když člověk pracuje u soukromého podnikatele, tak často musí přijít sám, ozvat se, což ale vy nedoporučujete, protože si myslíte, že to nemá cenu. Myslíte, že to je o tom, že se lidé bojí říci o to, co si zaslouží? Nebo... Já si říkám, že za zkoušku by to vždycky jako mělo stát.
1: To je pravda. To je pravda.
0: Vy jste říkal, že víte o někom, o nějakém kamarádovi, že žádal o zvýšení platu, nebylo mu vyhověno. No a vy osobně jste to někdy zkusil?
1: Já si to zkusil. Nešlo to. Pojďte si, já táhám vlek, mám za sebou vlek. Jiný, za komunistů, neříkám, nechci jako jít, protože vlastně za minulý režimu, když jsem měl jazku s vlekem, dostal se automaticky přidáno k tomu vleku, protože se mu rozpříluje a tak dál, člověk se nad tím nadělá, naskáče se kolem toho, nebo je dvojí práce. Teďka mám tandem, význam je úplně stejný, má to vlek. Nemám nárok, taky se nad tím naskáču víc jako návěsu. No, prostě to nejde. Všem ti řekne, nejsou peníze.
0: Takže vy jste našel tu odvahu, šel jste za zaměstnavatelem a přesto to nevyšlo. Je to tak?
1: Ne. On mě tvrdí, že nejsou peníze. Přitom si rekonstruoval restauraci s tím, že ho to napsal na náklad a proplatí mu to stát. A tak to dělá, tak to má bohužel každý podnikatel. A já jsem kuřák, vášnivý kuřák, bohužel, čistě zdravý a nemůžu si napsat na náklady ani ty sirky. No a tak to dneska funguje.
0: Nesklamalo vás to natolik, že jste začal přemýšlet o tom, že byste změnil práci?
1: Mladá paní moderátorko, mě už je 63 pryč, tak co jako já můžu dělat za práci? Kdo by mě zaměstnal? Každý by si řekl, no už je starý, opotřebovaný a to je pravda, protože mě bolí záda. Kloubí a tak dále, už se mohl být za normálního režimu, by se byl už 3 roky v důchodě. Takhle a ještě musím počkat do 64 a nějaký měsíc. Takže kdo by mě tak asi zaměstnal.
0: Kolik jste říkal 64 a nějaký ten měsíc, že musíte vydržet, tak rok, tak to určitě zvládnete. Tomu rozumím, že v 63 jako člověk už přemýšlí jinak než ve 30, nechce riskovat jistotu zaměstnání. A na druhou stranu, pokud to bude už jenom taková chvilka, tak už před sebou máte vidinu toho, že nebudete muset pracovat vůbec.
1: Já tomu věřím, já tomu chápu. Ale dneska se mluví jenom o učitelkách a o těch kuchařkách a uklízečkách se moc nemluví. Takže jako...
0: Tak děkuju, že jste nám popovídal o vašem přístupu, o vašem zaměstnání, o vašem pracovním životě. Bylo o čem vyprávět, možná by ještě bylo dál, ale teď se musíme rozloučit, protože je na řadě kapela ABBA. Tak si ji pojďme poslechnout. Vám přeju šťastnou cestu a budu se těšit někdy příště. Naslyšenou.
1: Mějte se, naschledanou, pozdravuju všech.
0: To byl pan Jaromír.

0: Noční linka.
1: Je pár minut po půlnoci, začal nám nový den a my pokračujeme druhou hodinou Noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Dnes si povídáme o penězích. Přesněji o odvaze říct si v práci o vyšší plat. A jak ukázala už první hodina, není to vůbec jednoduché téma. Někdo měl štěstí na zaměstnavatele, který dobrou práci dokázal ocenit sám, jiný musel sebrat odvahu a o předání požádat a ani potom nemusel uspět. I takové příběhy jsme dnes slyšeli. Možná jste vy zažili něco podobného. Řekli jste si někdy o vyšší plat? Jak jste takový rozhovor se šéfem začali a jak dopadl? A nebo jste si nikdy netroufli, přestože jste měli pocit, že byste si zasloužili víc peněz? Máme před sebou ještě necelou hodinu na to, abychom se společně podělili o naše příběhy. Tak volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka. Tak krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 11 minut po půlnoci, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď budeme společně poslouchat povídání paní vlastníky z Krnova, která volá. Zdravíme vás.
1: Ano, já vás taky všechny zdravím.
0: Jednou větou připomenu téma umění zažádat o vyšší plat.
1: Paní Aničku Pavlikovou, tady z Krnova a Evišku. A tomu tématu. Já jsem se vyučila kuchařku, servírku. Byla jsem moravolenou chvíli v kuchyni v Jeseníku. No a tam jsem se nepohodla s vedoucím, s šéfkuchařem. Ne s vedoucím, ale s šéfkuchařem. Tak jsem odešla a šla jsem podnikateli. To byl, měl takovou malou hospůdku a tam jsem nekovařila. A když jsem měla málo lidí v tom, to bylo od ráje, když jsem měla málo lidí, tak jsem šla pomáhat čišníkovi roznášet třeba pivo, nebo tak, nebyla jsem jenom tak. A když tohle, tak jsem nabídla šéfovi, jestli by nebylo dobré něco vymyslet, nějakou práci vedlejší ještě. No, vlastičko, přemýšlejte. Já říkám, já už mám plán. Když tohle budeme vydělat bramboráky v Jeseníku jako ve městě. Na prodej bramboráky. Jeden bramborák tenkrát za 2 koruny. A to byly bramboráky. Jo. Ještě ta velká panvička, jak byla, ne? Teď ty malinkáty. No, tak jsme podnikali. Vedlo se nám velice dobře. Velice dobře. Jenomže potom jsem otěhotněla, dala jsem se a otěhotněla jsem, no a to bylo do Jeseníku strašně daleko od nás a tak jsem musela odejít a šla jsem dělat do šamotárny do Vidnamy. No tam byla dřina teda, nezávidím nikomu tam, tak a už není ta továrna už tam vůbec neexistuje. Aha, a když jsem tam byla před 2 rokama, tak aj jsem měla slzu v očích. Jako jsme tam měli dobrou partu a všechno.
0: Vlastníko, obecně, existuje podle vás věta, kterou by člověk při žádosti o vyšší plat nikdy neměl vyslovit?
1: Víte to, člověk musí si získat toho vedoucího a já jsem nikdy neodmlouvala. Nikdy jsem třeba s kuchařem, já jsem byla jeho pravá ruka. Byli jsme tam 3, ty 2 vůbec neprošly.
0: Vlastníko, třeba prý se nemá říkat věta, když mi nepředáte, tak končím. Nebo kolega bere víc než já, chce taky. Toto prý nejsou dobré argumenty, tak jak by člověk měl argumentovat, když jde žádat o zvýšení platu, když se na to třeba teď díváte s těmi životními zkušenostmi, které máte?
1: Já vás špatně slyším, Marunku.
0: Jaké argumenty by měl člověk říci, když jde žádat o zvýšení platu? Co myslíte?
1: O zvýšení platu. No tak já jsem nemusela nikdy žádat, protože když se viděl, že pracuji, že se snažím, tak od něho hodnotil sám.
0: Tak to je dobře, toho, tak by to mělo být.
1: Jak se ho kam nechtěl, tak neměl je takový velký plat. Tenkrát v té kuchyni nebyl velký plat, že?
0: Dobře. Vlastně tak moc děkujeme, že jste s námi teď vysílala. Opatrujte se, zavolejte zase někdy. Ano?
1: Vy taky, Jaruško.
0: Naslyšenou.
1: Dobrou noc a šťastnou cestu domů.
0: Našla jsem jednu hezkou větu, nebo pár vět, kterým by člověk mohl zažádat o zvýšení platu. Například chtěl bych se zeptat, jestli bychom se mohli pobavit o mém platu. Myslím, že za dobu, co tady pracuji, jsem ukázal, že se na mě můžete spolehnout a rád bych věděl, jestli je možnost moje finanční ohodnocení zvýšit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, tak to byla teorie a teď jak to vypadá v praxi. Pojďte mi zavolat, volejte 731 800 900, to je linka, noční linka Českého rozhlasu, kde vás čeká Jarka Barboříková. Máme 17 minut po půlnoci.

0: Máme 21 minut po půlnoci. Kdo by si nepřál vydělávat více peněz a mít vyšší výplatu? Myslíte si, že byste si ji zasloužili, ale vedení se stále nemá k tomu, aby vám ji zvýšilo? Co teď? Možná je na čase vzít iniciativu do vlastních rukou. Museli jste to někdy udělat? Vítejte v noční lince Českého rozhlasu. Prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: Zdravím, Jirka ze středních Čech. Já se vrátím do minulosti dávné. Já jsem pracoval v dílně v dopravě a měl jsem tam poměrně takový přiměřený peněz. Měl jsem zhruba všichni stejně. Ale byl jsem špinavej, věčně špinavej, a když tam přišel šofér, který je třeba na Moravu nebo na Slovač a měl bílou košili, tak jsem byl z toho nervózní, z toho, že tam prostě dělám za... A ty šoféři měli o něco víc, ještě peněz. Já jsem šel za vedoucím, aby mě dal taky na auto. A on řekl, no ale já tě potřebuji v dílně. Já jsem říkal, pane vedoucí, já vím, ale já tě nepustím. Tak já musím dát výpověď. Tak jsem dal výpověď a než ta výpověď skončila, tak ten vedoucí mi to auto dal. To mi nešlo o peníze, to mi šlo o jinou práci jenom. Ale pak jsem znova pokračoval ještě jinou věc jsem ještě potom. Pak jsem jezdil, pět let a měl jsem o 500 korun méně než jeden řidič, který pracoval, stejnou práci dělal, ale byl prostě o 500 korun výš nade mnou. Já jsem šel za vedoucím a řekl jsem, pane vedoucí, prosím vás, já bych chtěl, co to má Láďa Pavlík, ty peníze, protože já dělám stejnou práci, a on říkal, ale já ty peníze nemůžu Láďovi vzít. Já jsem říkal, já nechci, abyste Láďovi bral, to už žádným případně, ale já bych chtěl ty samé peníze, je to spravedlivý, ne? On říkal, no, dá se zase výpověď. Ale nešel jsem z podniku pryč, ale šel jsem na jiné oddělení. Úplně z dopravy pryč. A vedoucí mi za mnou poslal, byl jsem tam, už jsem tam na tom místě, jsem byl asi týden, a vedoucí za mnou poslal řidiče a ten říká, Rudo tě pozdravuje, že ti těch 500 korun dá, aby si se vrátil. Já jsem říkal, no a tak Rudo pozdravuji, protože kdyby to řekl před týden, tak jsem neodcházel. Tak to byla moje zkušenost, tím, že jsem se musel ozvat a že to vždycky mělo dobrý výsledek. A teďka řeknu opačný výsledek. Já jsem pracoval jako řidič a bagrista u firmy, která dělala zásobování vodou. Byla to severočeský vodovody kanalizace. A já jsem pracoval tak, že jsem ještě v sobotu v neděli rozvážel pitnou vodu, když byla porucha, tak jsem v sobotu v neděli v létě rozvážel pitnou vodu. A měl jsem to všechno papírové podložený, všechno zapsané a nedostal jsem to zaplacený. Tak jsem šel za panem vedoucím, že to nemám ve výplatě. On říkal, no, a že mi to, ale paní vedoucí, že mi to, když jsem nastupoval, tak mi paní z osobního mi slíbila, že teda ty práce přes čas bude a osvácí, že to bude placený zvlášť. A on řekl, no to rychle zapomeňte, co vám řekla paní z osobního oddělení. Já jsem tady vedoucí. Na to rychle zapomeňte. Tak to bylo jiný chování, než tam teda, ty peníze jsem nedostal. Tak jsem to vyřešil tak, že jsem dal výpověď a šel jsem pryč. A jel jsem do těch Teplic za panem ředitelem, tam jsem mu to vysvětlil. A on říkal, no já s tím nic neudělám. Teďka už nejsi náš zaměstnaný, já jsem ty peníze nedostal, ty peníze tu sobotu neděli. A já jsem mrzela, to práce mě bavila, ale prostě nemohl jsem si to nechat líbit. Tak to byl můj jiný případ. A tam řekl ještě jeden případ, to byl případ podobný. Já jsem asi vodohospodářská firma. A já jsem měl plat, ne vysoký plat, ale mi to stačilo. A přišel místo starosta naší obce s tím, že to vypoví tu smlouvu té firmě a že prostě to povede on. A já jsem ho požádal, a mi teda asi dal, že mám do důchodu 2,5 roku a že to jo, tak jo. Pak mi nabídl polovinu těch peněz, co jsem dostával od té minulé firmy. Na to se nedal vůbec pracovat za ty peníze. Tak já jsem mu říkal, paní vedoucí, já nemůžu to za ty peníze. Já teďka nemám peníze, protože Neděláme ještě, nemáme zavedenou firmu, aby jsme měli za to vodní vybírat peníze za vodní. Já jsem říkal, já to pomůžu to rozjet.
0: Jiří, kdybychom přešli k té pointě?
1: No, pointa je taková, že ty peníze, jo takhle, já jsem tam měsíc pracoval jako bez platu, že až budu nastupovat jako u něj, to, já jsem nebyl pracovník u mě, on mi to neudělal, pracovník u zahradku. Ale slíbil mi tu práci, že mi to nechá. Já jsem říkal, aspoň do toho důchodu, abych tam vydržel. A on mi to nedal ty peníze a já jsem ty peníze nedostal. Tak jsem dal výpověď zase a on dal zase výpověď. Ne, to bylo já ve zkušební době, já to už jsem tam byl zaměstnaný jako pracovník. A ty peníze jsem nedostal, tak jsem dal výpověď. Já jsem ten soud, protože ten člověk tam měl plat ředitele firmy, měl tam plat jedna z té firmy a měl ještě plat asi 3 měsíce, 2 měsíce ještě plat jako místo starosta obce. No, ten je vlastně 3 platy a mě tam chce zaměstnat za polovinu mzdy. Dneska je hrozná doba v tomhle.
0: Jiří, tak vy máte vlastně zkušenost z obou stran. Někdy se odvaha ozvat se vyplatila, zvýšení jste dostal, jindy jste odešel s nepořízenou. Možná právě to ukazuje, že odmítnutí nemusí člověka odradit od toho, aby to příště zkusil znovu. Tak to se mi na tom příběhu líbilo. Teď se ale musíme rozloučit. Poděkuju vám a přeju krásnou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Telefonické spojení už se stejně zhoršovalo. Toto je Kristýnka Iba spí písnička. Petr Naď zaspívá 2 minuty před 12:30, tak ať se vám to všechno hezky poslouchá.

0: Dobrý večer. Pracujete dobře, povinnosti přibývají, ale výplatní páska zůstává pořád stejná. Čekáte, až si toho zaměstnavatel všimne sám, nebo se umíte ozvat? Jak to je, nebo jak to bylo? Na to se vás ptáme dnes v noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude pan Pepíno z Valašska. Zdravíme vás.
1: Teď zdravím. No jak, jako v těch 60. rokách jsem začínal 5 korun na hodinu po vyučení, že? No a potom po vojně to už za 6,30 na hodinu, takže už to bylo trošku lepší, že? Ale to už potom v úkole se jezdilo, a jestli jste vydělala 50 korun nebo 40 korun za tu šichtu, to už jako nic nikoho nezajímalo, že to byly normy. A no a tak potom už po převratě, že, tak to už bylo trošku takové lepší, že, ale trefilo třeba někde ve světě, nevím, v Jizerských horách jsem jezdil nebo tak, tak vyplata třeba byla slabší, tak jsem se ptal vedoucího, co jako, proč jako nedal prémie, že, a on měl vždycky vymluvu, no trefil Maťa Černý Petr, tak jsem ti prémie nedal na ten měsíc, že, takže
0: Pepino, to bylo vážně. Takové.
1: Jo, vážně, vážně to, jenomže už člověk už celý
0: jste na to reagoval?
1: Nic, jako úsměvem, protože to už, já už jsem měl pár roků do důchodu, tak už jsem nějak ne, jsem se s tím smířil a už to tak nějak dalo se to přežít, že no tak to už. On to byl takový závistlivý sebevedoucí, on sobě on si hleděl, že, ale zaměstnancům jako, ne, jako moc nepřidal, takže to bylo takové všelijaké, no, ale tak vidíte, žiju, přežil jsem to, takže.
0: No, a žijete velmi no. Dobře teď, no, na druhou stranu jo. Teda mám v hlavě to, co vám řeklo o tom Černém Petrovi a no. To by se mi nelíbilo a ten člověk si říká, co s tím, jak vlastně zajistit, aby se tak nechoval třeba k dalším lidem, ale kdo ví, no, tak jak se říká boží mlýny melou, no. Tak.
1: Přesně, dneska mě třeba raz za čas zavolá, už je tež na důchodě a že mu nikdo nezavolá, je osamocen, protože zaměstnanci na něj nemají dobré vzpomínky, že? Takže já mu sem tam zavolám, jak se má, že? Nebo to, že nemám to svědomí, aby ho odstranil, že? Ale tak. My už si žijeme tady na těch horách pěkně v klídečku. Jestli pondělí dožiju, tak budu mít kulatu, takže uvidíme, no.
0: Tak chápu, že to bylo nepříjemné, člověk se odhodlá, no. Přijde slušně požádat o vyšší plat, místo toho no. Obyčejného ne. Si vyslechne no. Ještě něco, co ho zabolí, ale jde vidět, že vy jste to zpracoval velmi dobře, že víte, že problém nemáte vy, ale pán.
1: No, přitom, kdy potřeboval ráno, kolikrát měl nějakou fušku, na 5 hodin jsem přijel, nebo večer pozdě se jako ještě někde potřeboval něco dovést, nebo tak, že tak člověk mu vždycky vyhověl, že, ale on takový surový, že, ale tak nic, vidíte, dalo se to všecko přežít, že, to ale aj za dřívšího režimu, že, tak to bylo všecko v úkoli, takže to bylo, jestli jste někde čekalo, to nikoho nezajímalo. byly normy, že a vedení to prosazovalo jako lepší prácu zase straníkom dávalo, takže my jsme takové zbytky, jak se řekne, pozbírávali, že ale jako vydrželi jsme, přežili jsme to, že takže to bylo.
0: Pepino, já moc oceňuju, že jste se tak ke svému šéfovi přesto, co jste se od něj doslechl, choval slušně a korektně, to o vás jako o člověku hodně vypovídá. Zachoval jste si úroveň i ve chvíli, kdy se k vám ten druhý hezky nezachoval. A to není samozřejmost. Tak děkuju za vaše milá slova a budu se těšit, že budeme v tom povídání pokračovat někdy příště.
1: No, jestli můžu ještě pozdravit paní Vlastičku, jsem ji před chvíli slyšel, tak ať hodně zdraví, ať se drží. My jsme tady Valaši, ona Přeskopeček z Karlovic velkých. Takže děkuju, že jste mě vyslechla a dobrou noc.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Výplata nám přijde každý měsíc, ale spokojenost z její výší už takovou samozřejmostí není. Dnes si povídáme v noční lince Českého rozhlasu o chvíli, kdy člověk vezme odvahu a otevře se šéfem téma peníze. Zvýšení platu.

0: To je potlesk pro Daniela Landu v noční lince Českého rozhlasu. Čekat, až si našich výsledků někdo všimne, nebo se ozvat sám. I o tom je dnešní noční linka věnovaná umění říct si o vyšší plat. A paní Staňka z Bohumína nám řekne svůj názor. Dobrý večer.
1: Já vás srdečně zdravím a zdravím posluchače a je mi smutno na duši. A to jen proto, že děkuji Pánu Bohu, že tady opravdu jsem v životě nic takového nebo něčím takovým nemusela projít. Uh-huh. Měla jsem tabulkový plat a nikdy jsem se nemusela stěžovat. Ale když tohle to poslouchám, za jiných okolností bych si řekla, závist dělá z lidí duševní mrzáky. Ale když slyším, že si naříkají jenom dělníci a kde jsou THP pracovníci, ty se neozvou, ty si žijou jak prasata v žitě a žili vždycky. Tak je mi smutná, říkám si, kde je chyba, jestli ty lidi dostatečně pracují, proč si toho někdo nevšíma a proč konečně v ekonomické sféře a platových tabulkách u nás nedojde k nějaké nápravě. Nebylo to zřejmě ani dostatečné v minulém režimu a teďkom vlastně žijeme v době kapitalismu a o kapitalismu se vždycky říkalo a říká, že to je zákon o přežití. Víte, takže skutečnost je taková, že mě té další generaci, já jsem důchodkyně, já si nenaříkám, je mě jí líto. Ale řeknu vám jeden takový příklad. Nerada o tom hovořím, ale je to taky dar. Já dělám 45 let, dělám automatické písmo. Měla jsem dlouholetou kamarádku, která dělala ve zdravotnictví ředitelku. A byla to schopná žena, dělala tuhle ředitelku za dob bývalého režimu, potom podnikala, úspěšně podnikala, ale každý tenhle ten velký úspěch převážně bývá poznamenán nějakou tou minulostí, poněvadž ne každý měl možnost se dostat k takovému majetku a za tu dobu, za kterou to dělala, slušnou cestou se k tomu majetku žádný člověk nedostane. To, kdo má trošičku přehled a zdravý rozum, tak ví, jako, jak to bývá. Jo? A já jí říkám, jelikož jsem dělala to automatické písmo, prosím tě, nedělej to na těch pár roků, ti to nestojí za to. A ona čím dál víc tady rostla chuť. Furt majetek, uh-huh. Majetek, měla dva syny, už s ní vlastně ani jedna snacha nemluvila, nevím, ani o vnoučatech nehovořila, jenom majetek. No, samozřejmě sešel se z rok s rokem, dneska už x let tady není, poměrně mladá odešla, nevzala s sebou nic. Tak vám řeknu tolik, i ten majetek bývá vykoupen něčím jiným. Žádný strom neroste do nebe, a věřte, že ty lidé zapomínají na pravidla slušnosti, trošku pokory a nebojí se Pána Boha.
0: No, Staňko, já vám rozumím, vy vlastně říkáte, že je vám líto, že člověk se musí o to ocenění vůbec říkat, že by dobrý zaměstnavatel měl sám vidět, kdo pracuje dobře, kdo je spolehlivý a umět ho také bez připomínání ocenit. Přemýšlím, kde je chyba, nebo kdy se to ztratilo. A nějak jsme si asi zvykli na to, že kdo se neozve, tak ten nic nedostane. Ale můžu se zeptat na to automatické psaní. Jak jste to myslela, to automatické písmo?
1: Vy nevíte, co je automatické písmo? To no, bychom si mohli tak mimo.
0: No, ale tak, aby to věděli ostatní posluchači, aby nám to dalo smysl. Ne, to já nechci. Vím, že to je nějaké nekontrolovatelné psaní.
1: Já ale reklamu. Ne, nechci si dělat reklamu. Je to dar a já bych to ani takhle pro nikoho nedělala. Používám to, když to potřebuji a to ne. Tohle to, o tom se nehovoří, Jaruško, nezlobte se.
0: Dobře. O to víc jste nás teď napnula, ale třeba někdy bude příležitost a nějak lehce se toho tématu budeme moci dotknout.
1: Až budete telefon máte, až budete něco potřebovat, ozvěte se.
0: Dobře.
1: Jo?
0: Tak to byla paní Staňka, která volala z Bohumína a toto je Lenka Filipová, ta nám zaspívá písničku Prý se tomu říká láska. A doufám, že stihneme ještě jeden telefonát k dnešnímu tématu a to zní umění zažádat o vyšší plat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Až do posledních tónů Lenka Filipová. Noční linka Českého rozhlasu teď může přivítat posledního volajícího. Za chvíličku totiž bude jedna hodina a budeme dnešní noční vysílání uzavírat. Kdo se k nám dovolal? Halo, halo. Slyšíme se?
1: Luboš ze Slovenska.
0: Luboši, vydržel jste, dobrý den, dobrý večer.
1: Já mám takovou bizarní zkušenost oproti těm smutným realitám, co jsou v dnešním kapitalismu. My jsme začínali v roce 68 na dráze jako učňové instalatéři a já jsem dostal přidáno díky tomu, že nás zavřeli jako učně, když jsme šli z restaurace v Plzni, kde jsme stavěli největší lokomotivní depo v Československu, a tak nás zavřeli na záchytku. A bylo to omylem, protože kolega učeň měl zakázané kuličky klik-klak a začal s ním rachotit a ono to dělalo zvuk, jak kdyby samopal střílela. Tak hned zavolali policajty, ty dojeli, řekli, že nás zavezou tam, kam potřebujeme, a otočili se a zavezli nás na záchytku. No tak jsme tam prožili exkurzi, kde se věšeli, padali, odrezávali je z prostěradel a takové věci. Potom jsme byli slavní, poplatek za záchytku nám poslali na učňovské středisko, tam nás všichni vítali, zdravili, že jsme konečně s nima ty správní opilci, přitom jsme neměli vypité. No. A tak majster, jako on byl generál Kosník, jeho degradovali 68. a dělal nám šéfa. A on mě kontroloval a říká na druhý den po výplatě, ukaž mi peněženku. A divil se, myslel si, že já chodím po hospodách, a on se divil, já jsem tam měl všechny peníze, akorát za jeden oběd mě chybilo tam. A tak on mě poslal zpátky do práce a tam mě můj mistr začal brávat na fušky. Na místo práce normální jsem dělal ještě fušku, takže jsem měl jeden plat navíc a tím jsem vlastně dostal přidáno. A bylo to díky tomu, že jsem byl zavřený na záchytce omylem. Tak to je jenom taková sranda, no. Pak to uběhlo jenom, ale nějakých 40 let.
0: Prosím vás, řekl jste to teda jim, že to bylo omylem, nebo ne?
1: Já jsem to neřešil, protože nebylo jak co reklamovat. Oni nás tam zmlátili ještě a Vlčáka na nás posílali, a aby jsme se převlíkli do pyžama, a museli jsme to zaplatit a strží nám to z kapesného.
0: Tak krásná historka.
1: A pak uběhlo 40 let a z dráhy nás vyhazovali bez toho, že by jsme dostali výpověď. Já jsem to dal na inspektorát práce do Opavy, na nejvyšší úřad, a oni to ověřovali a zjistili, že spousta zaměstnanců nedostalo ani výpověď a normálně vyhodili, řekli, vaše místo je zrušený, běžte pryč. A já jsem jich dal k soudu jako jediný, soud jsem vyhodil.

0: hrál a po 5 letech jsem se vrátil zpátky.
1: Teda.
0: Takže ty časy se mění.
1: No, takže vy jste byl vlastně v očích svých kolegů tehdy hrdinou. No a skončil jste následně taky jako hrdina, protože jste vyhrál soud.
0: Ano.
1: A to tak zmíníte jenom mimochodem na konci. Vy jste borec.
0: No, dobře to dopadlo, senát. Zdravím všechny a i vás a přeju vám dobrou noc.
1: Dobře, Luboši, děkuju, že jste s námi byl i dnes, že jste nás poslouchal i se zapojil.
0: Moc, slyšel jsem vás rád.
1: Noční linka Českého rozhlasu končí. Za 3 minuty je tady 1 hodina. Povídali jsme si o odvaze říci si o vyšší plat, ale díky vašim telefonátům jsme se dostali k tomu, že důležité je umět dobrou práci ocenit, vážit si lidí kolem sebe, zachovat si slušnost, i když se všechno nevyvíjí podle našich představ. Děkuji za vaše příběhy, zkušenosti, názory i úsměvné vzpomínky, jako třeba pan Luboš vyprávěl. Od mikrofonu z Línského studia se loučí Jarka Barboříková. Těším se na slyšenou už dnes večer ve 23 hodin.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové, to se vám tak stane. Zrovinka nedávno jsem pro vás vybíral něco ze starších záznamů s Milošem Kopeckým. A pan Karel Votruba z jižních Čech mi napsal, jak ho to celé pobavilo a že se tak už dlouho nezasmál. No a jestli bych s panem Kopeckým jako projednou neměl ještě něco v podobném duchu, tak samozřejmě, že mám. Taková přání přece nelze odmítnout.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Miroslav Horníček, tedy alespoň na úvod společně s Milošem Kopeckým, protože hosty našeho divadla budou dnes především velké zahraniční hvězdy. Například z Itálie bude řeč o herečce paní Sofii Lorenové, nebo ze Slovenska se dostaví pánové Milan Lasica a Julius Satinský. V jejich druhdy tak populárním pořadu, vlastně takové společné jevištně televizní talk show Kto si je za dverami?
2: Já vás znám z doslechu.
3: Ano? A co jste počuli?
2: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit. Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte mi upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
3: No, a
2: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jářku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
3: Pozrite se, já vám to povím takto. Já kdybychom se chcel blisknout, tak si nepozovem vás. Však já si pozovem někoho úplně jiného. No, teda, radšej...
2: Nemenovat.
3: No právě jsem si myslel.
2: Proč jste sem přišli vy? To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha. Já jsem to ze svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
3: Vy nedokážete povedat ne.
2: Ne.
3: Mohl bych vám požičat 5 000?
2: Jo. Naozaj, nevím povedat ne. Na mou duši, já musím pít, abych nebyl tak povolný. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvar a páteř a nějaké kostru, aby dostal.
3: Ale když slovo, vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter.
2: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
3: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
2: Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.
3: Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať. Ano.
2: Já celé dny čítám. Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
3: No já bych mohl zavolat nějaké...
2: Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu. Já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
3: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
2: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
3: Ale len sako, ano.
2: A trošku uvolním, pač. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád. Upnutá saka, perfektní obleky. Já celý život hraju by. Elegantní, šaramantní, mladíky z nejlepší společnosti.
4: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
2: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z High Society. Jestli víte, co tím Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
3: No, sice bez noblesy, ale hráli.
4: Dnes večer jsem dal služobnictvu vojnu. Chcem totiž zabít svoju ženu.
3: Nebojte se, papa vás z toho vyseká.
4: Však papa.
3: A co robí mama? Ještě stále v nízkých Tatrách?
2: Ve vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
3: A jako se hovorí o vyšších kruhoch, mamas and papas.
2: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama. Vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci?
4: Víte, že ještě ní je? Nevím se rozhodnout, co si má dát transplant.
3: myslím, že najlepšie by bolo mozog. No.
2: Já bych věděl, co bych si dal transplantovat. A? Jenže to neseženete. Dneska už to ani chudí lidi neprodají.
3: To je fakt. Uši si nedá nikto odrezat. To je fakt.
2: Pánové, no? Já vám musím říct, že vy jste podali sami největší důkaz, že herecké umění je. Herecké umění je.
3: No,
2: herecké umění, to není nalepit fouzo.
3: Ale mne to drží.
2: Metamorfózy přímo, já vám no.
3: Hovoríte, že jsem to hrál dobře, ano?
5: To dokonal perfektně.
3: Myslíte to vážně? Nebylo na mě ani trošku vidět, že jsem z chudobných poměrů.
2: Ani v nejmenším. Pánové, vy jste dokonalý podvodnici.
3: Výborně.
4: Vidíte, já jsem vám hovoril, že jste podvodník.
3: Já jsem si myslel, že ma chcete utěšovat. No, děkujeme.
2: Víte, jak si zabydlet se nebo adaptovat se ve vyšších kruzích, nebo hrát lidi z vyšších kruhů. Koncem konců není to tak velká meta.
3: Ano.
2: Jsou jiná prostředí,
3: no,
2: kde je to trošku získat si sympatie v tom, no, prostředí. To
3: například?
2: No. Například nemocnice, že jo? Aha. Nemocnice. No. Byl jste někdy v nemocnici?
3: Ne.
2: Proč se nelečíte?
3: To už by bylo zbytočné, no tak pokračujeme.
2: Nebo se ten nádher. Všechno se leskne.
3: Nemocnice,
2: ano. Blejská a zacházení nás přivezou na vozíčku přímo rovnou do operačního sálu.
3: To jako se na vás dělám do půrodnice, že?
2: Spíš naopak. Přímo až do operačního sálu, tam už je schromážděn tým.
3: S tím?
2: Tým.
3: Po slovenský čaj.
2: Jeden specialista odborník vedle druhého, přesto jsou...
3: Přivezu vás tam však, vy se vstýčíte na tom vozíku však a poviete tým lekárom, tak páni, který z vás je vrah?
2: Tak to právě ne. Naopak vy musíte začít žoviálně.
3: A?
2: Teplé lidské slovo. Dobrý den, pane profesore.
3: Vyrástol jste.
2: Jak se máme? A co dáže stoupá.
3: No.
2: Co pak to máme v ručičce? Co pak to máme v ručičce? To je ten proslulý skalpel. To je kov, to je ocel, švédská zajisté, že ano. Kde bysme u nás vzali tu rudu? Sestři, podejte mě nůžky, já si udělám manikýr. No, ale je báječná atmosféra. Jim se uleví, spadne z nich ta zodpovědnost, řeknou si, no i kdyby to s tím troubou nedopadlo dobře, nebude to tak velký malér.
3: Já jsem počul, že na té operačnej sále zvyknou pacientové uspať.
2: No, ne, no, to se dělalo, teď už 2 roky se to takhle nedělá. Teď vás uspává anesteziolog.
3: Prosím?
2: Anesteziolog.
3: To je zřejmě specialista nějaký.
2: Specialista na uspávání.
3: Zpěvat je uspávanky.
2: Ne, ale ne.
3: Ali?
2: Ne. On vám řekne, abyste počítal.
3: S čím?
2: No, jednak ze vším a jednak, abyste počítal, jak si... Řekne vám, zavřete oči a počítejte, řekne, jo. A řekněme tak, když jste tak kolem té 30, jo,
3: ano,
2: tak jako usnete.
3: To jsem já už prešvihol, já mám 38.
2: Když se náhodou stane a vy neusnete kolem té 30, radím vám dělat předstírat, že jste usnuli, aby měli radost.
3: No, nejlepší.
4: No, to by bylo aj drzé voči tomu anesteziologu.
2: Já vám, že spím, oni mají radost, no a je všechno v pořádku. Okamžitě vás rozšmelcujou na cudky z radosti.
3: No dobré, prostředí a nemocnica, tam se viete správať, to vím, ale povedzme, prostředí je celkom iného charakteru. Prostředí, kde se objavují však děvčata a...
2: s vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
3: No tak já myslím, že bychom mali radšej hovorit o takom prostředí, které je nám bližšie však. Plavárny.
2: Pardon. Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně v županu. Županu. V plavkách si vás nikdo nevšimne. Teda mě jo. Mě si všimnou právě. Normálně. Župan.
3: A keď si vás nevšimnu?
2: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
3: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, župan dole, nafackat ho, vytáhnout zapače si na breh a jste hrdina.
2: Celá plovárna je vaše!
3: Ano, ano.
2: To samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže?
3: Snad zpěváčky, ale to je vlastně...
2: Ano, zpěváce, že musíte to být. Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem písně. Tam přijde tam mladý, krásně, vypadá urostlý, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně, oblečený vypadá.
3: Samý šper.
2: No, ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu, prosím.
3: No, je to?
2: Tak to ne, asi... to není ono, ne. Samozřejmě to lidi rozptiluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
3: Obsah se ztrácí.
2: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé.
3: Nepodstatné,
2: tak se řekněme. Chodidla a nohy řekněme po kolena, jo?
3: Nohy samozřejmě u mužů, však?
2: Ano, no u žen hlavu.
3: Mm-hmm.
2: No?

0: z mikro bude hrůza. Zima je mi z pomýšlení, že by se mi nastydla chodidla.
1: Rytmus bol náš kamarád.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Stejně jako dnes už jednou zmíněný Miroslav Horníček, i pan Miloš Kopecký se nikdy nebránil vystoupením s publikem nebo před publikem. V našem případě mu tedy v jednu chvíli byla partnerkou v roli novinářky herečka Marie Drahokoupilová. Ale i sám za sebe Miloš Kopecký dokázal pohotově reagovat na všetečné otázky a hlavně, jak sám říkával, ono to procvičuje nejenom rychlost, ale taky schopnost improvizace a pozor, paměť, když se vás třeba zeptají na nějaký ten divadelní trapas.
2: Je to mluvěnem i dávno, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel, muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasy. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídám, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozartu, tenkrát to bylo rozděláno takhle napůl, jak jde a hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říkala, no, tak to je tedy, co teď? Ona si to ani nepřečtla. Já říkám, ona si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptýlovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úporně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka. A já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, Oto, to je výborný den, dostaneme přidám. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě. To dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak si sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva, ale hned jsem to zase zavrhnul. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekl bych periferii, jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezení. Když to ticho najednou, jak si dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: podejte mě, prosím, to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá. Zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaší Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky, myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tady je ta žena.
2: Ano?
1: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
2: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhá ty nejsilnější kalibry.
3: Jsem od Tisku.
2: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, mám.
3: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
2: Na tohle?
3: Máte snad jiný?
2: Ne.
3: Škoda.
2: Začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
3: Jak jste se dostala k divadlu?
2: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, vždyť ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak, vy jste se dostali k divadlu?
3: Co si myslíte o vlastním herectví?
2: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, ano, která tedy dělám a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
3: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
2: Mají, co to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zvonaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano. Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá se rád. Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny, orchidé nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava, něco k snědku. Ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, Ty sladké lásky hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
3: To jsem viděla.
2: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
3: Ne.
2: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru dostihnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul. No. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká, teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
3: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, Milda.
2: Čím pak? Že mluvím plynule, jo?
3: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
2: Ne, no tak to není to. Pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu John Harlow, slavná, která potom zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, to je to nic neříkalo. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Hálovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
3: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
2: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
3: Nedochtěl byste být krasavec?
2: Chcete tím říct, že nejsem?
3: Zapomeňme na to, ano?
2: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě. Zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej. Ani si to neuvědomujou, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakýmu ošklivýmu kufry.

0: poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled. Na první pohled.
1: No tak, to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženatní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka. Protože ono je nás pár.
2: Podívej se.
3: Co?
2: Tady.
3: Slečno, vaše temě.

0: začnu vaše slibující ústa. Chtěl bych slyšet šeptnout jednu větu,
1: že vím kterou.
0: Bez ní je má duše hleď nepustá. Připadám si jako traget v kabaretu.
1: Slečno vaše povzbudivá očka, městu dánky modré, mechuši mýmky.

0: družstevní byt. Pozvěte nás, slečno, dále, my vás budem učit žít. Pozvěte nás, slečno, dále, savanou letí šíp.
1: Podívejme.
0: Pozvěte

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Taky jedna archivní hudební perla zase. Vidíte, Luděk Nekuda a jeho chytrý humor, ten měl Miloš Kopecký mimochodem ve velké vážnosti. No a naše divadlo, jak se tak dívám, je už dnes dávno za půlkou. Taková pomyslná přestávka právě v té písničce s Luďkem Nekudou a Milošem Kopeckým. To byste asi nevěřili, že vlastně ani o přestávce nejsou herci v šatně v klidu. Opravdu, fanoušci jim prostě nedají někdy vydechnout. Ostatně pocity samotného Miloše Kopeckého mluví za vše.
2: Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce, těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzí otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, no. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět?
3: Ano.
2: Ano, prosím.
3: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
2: Herečkou. Prosím, co byla ta otázka?
4: Pane Kopecký, měl jste úmysl někdy zanechat své povolání?
2: To mám před každou premiérou. To si vždycky přísám, říkám, proč já jsem se naučil, proč já jsem se naučil, proč já jsem, táta, otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tak. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník, on si přesloval, už to viděl, Kopecký and Company, Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma Kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce... Když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol Kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch, řekl bych, takovej instinkt. Co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede? A tak jsem prostě, tak jsem ty Kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco?
5: Mistře, jak byste se bavil se sobou?
2: Řekl jste mistře? Vidím, že jste muž mimořádné inteligence.
5: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenovou sám?
2: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století, byla veliká recepce. Já to vidím jako dnes nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová. To ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, jestli Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, a nenechal nás jsem ho sám od těla nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem jí vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sophie Lorenovou, jo? A já jsem tohle to vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vidět. No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by, to není problém, to u něj není problém, že? No.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Řeknu vám tedy, že bych u toho setkání Sophie Loren s Miroslavem Horníčkem nebo Milošem Kopeckým chtěl být takovou malou muškou na stěně. Ale Miloš Kopecký nebyl jediný, kdo se pyšnil vzpomínkou na setkání s velkou italskou herečkou. Já vám dnes na závěr ještě nabídnu vyprávění Vladimíra Svitáčka o tom, jak se podíval Sophie Loren do očí na světové výstavě v kanadském Montrealu společně s režisérem Janko Roháčem a Jiřím Šlitrem. A to už bude skutečná tečka za dnešním naším listováním v archivu. Já se těším zase někdy příště, brzy naslyšenou.
6: Tam se v rámci světové výstavy pořádal světový filmový festival. A na zahajovací představení byla pozvaná Sophia Lorenová. A potom se říkalo, že nepřijede, pak se vědělo, že přijede a že dokonce bude sedět vedle krále. Tohleto se dověděl Jiří Šlitr. Samozřejmě Jiří Šlitr, protože ten z nás tří, můžeme to teď už říct otevřeně, měl největší šarm. Já nevím, jak to dělal ten chlapec, ale to, co mu padalo do klína, to já jsem mu vždycky záviděl, já to musel dohánět trpělivostí, vůlí, někdy i intelektem, no a tak chápete. Ale Jiří s tím šarmem a se svou francouzštinou, tak asi během tří neděl se seznámil s nějakou belgickou hosteskou, která vlastně byla nám velice užitečná, protože musím k jeho světlé památce přidat, že on s výsledky svého šarmu, a ty byly někdy udivující, pokud byly dělitelné třemi, tak se dělil. A tady to bylo dělitelné třemi, bač on z ní vymámil tři lístky na to zahajovací představení toho festivalu, jo, toho prvního představení, kde teda, to už se vidělo z těch novin, že Sophia Lorenová bude sedět vedle krále. Ale nejen, že zajistil ty tři lístky, ale vymámil z té hostesky zprávu, že ona ví, kterou chodbou Sophia Lorenová půjde do té haly, kde se má setkat s králem. No to byla samozřejmě šance pro nás. Janík dal povel smokingy, my jsme věděli, co máme dělat. Hodili jsme na sebe smokingy a pro jistotu 3/4 hodiny předtím, než to mělo nastat, jsme šli tam do té chodby. Ale buď ta hosteska měla víc známých, anebo se to nějakým způsobem rozkecalo, tam už byla spousta lidí, takže se dá mluvit o štěstí, že Šlitr a Roháč se dostali ještě do první řady, která tam stála jako ve špalíru. No na mě už nezbylo, ale já pak jsem vyšší, tak jsem se klidnil mezi ně a jako z pozadí jsem mezi nima vykukoval. No a za těchto podmínek jsme strávili tu 3/4 hodinu, o kterou jsme přišli dřív. A potom tam u vchodu něco zašumělo a přicházela Sophia Lorenová. Všimněte si, na tomto místě, který je napínavý, udělám odbočku. To jsem vyčetl z klasiků teorii prózy, že když člověk to vyžene jaksi do zajímavosti, takže může udělat odbočku, ovšem nedlouhou. Já neudělám dlouhou odbočku, jenom vysvětlím, že Sofia Lorenová v té hale se měla setkat s králem. A ona, protože podle nějakého toho ceremoniálu nesměla přijít dřív, ale nesměla přijít později. A na tom my jsme velice vydělali, protože jak šla tou chodbou, tak když byla asi tak 3 metry od nás, tak ty pořadatelé ji zastavili, poněvadž tam byla o 40 vteřin dřív. Čili stála od nás na 3 metry. Napřed se dívala tak 10 vteřin jako dolů, potom ten pohled zvedla a podívala se rovnou na nás, jak jsme tam stáli v těch smokincích. To byl pohled. Já v tu chvíli myslel na vlast.

Já nevím, na co mysleli ty dva hoši přede mnou. A taky mám takový neblahý pocit, jestli oni se jí dívali do očí. Protože si jinak nedovedu vysvětlit, jak je možný, že kdykoliv později, když jsme se vrátili do své vlasti, na kterou jsem tehdy myslel, že kdykoliv na to přišla řeč, tak mezi Roháčem a Šlitrem vznikl spor. Spor, někdy se o to hádali do krve, na koho z nich v té chvíli se Sofia Lorenová dívala. No tak Šlitr samozřejmě, paniač, věděl svoje s tím šarmem, říkal, že já

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.